0: Country dostavník Mirka Černého. Hodina plná country písniček. Každý všední den v 9 hodin večer. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Slavíci v krabici.
1: Nejrozsáhlejší anketa popularity na světě má za sebou už dávno 60 let existence. A protože máme plné krabice výstřižků z novin a časopisů, krabice, kde jsou žebříčky, fotografie a plakáty hvězd a jejich písničky na páskách, kazetách, CDčkách i starých deskách, můžeme v nich každý týden hledat nejpopulárnější zpěvačky, zpěváky i skupiny historie a další zajímavosti. Je neuvěřitelné, jakou sondu do našeho života přinášejí právě výsledky ankety Český, předtím Zlatý slavík. Náš seriál mapuje celou historii těchto anket popularity a je i kronikou československé populární hudby. Dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia přeje Martin Hrdinka. Dnes doplníme elitní klub Zlatých slavíků. Proč doplníme? Protože tento klub už existuje a jsou v něm zpěváci a zpěvačky, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to buď vítězové nebo vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes do klubu zapíšeme názvy skupin. Zatím jen 20 členů má tento elitní klub hvězd, které mají Zlatého slavíka v letech 1962 až 2023. V téhle krabici je dohromady 109 Zlatých slavíků, což je až neuvěřitelné a přibudou další z kategorie skupina. Začneme souborem, který jako první v historii zvítězil, když byla premiérově vypsána nová kategorie skupina. Je to skupina Ladislava Štajdla.

elitním klubu Zlatých slavíků je zatím 11 zpěvaček a také 9 zpěváků. Dohromady má tedy tento klub 20 členů. Kromě skupiny Ladislava Štajdla, která jako první v historii zvítězila a také jako první v historii mezi všemi skupinami obhájila vítězství, to bude ještě dalších 11 skupin. Včetně kapely kolem skladatele, kytaristy a zpěváka Oldy Říhy, která má 2 zlaté slavíky. Jo, je to Katapult.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: I Olympik je v elitním klubu majitelů Zlatých slavíků. Je to jediná česká kapela, která zvítězila v anketě Zlatý i Český slavík. Tři Zlatí slavíci jsou z let 1981, 82 a 3, tedy z doby ankety Zlatý slavík, a další tři jsou z období ankety Český slavík z ročníků 1996, 97 a 1998.

klubu, ve kterém mají všichni alespoň jednoho zlatého slavíka z anket Zlatý nebo Český slavík, jsou i dvě slovenské skupiny. Z těch dvou je úspěšnější ta starší, přesněji řečeno ta, která vznikla už na konci 60. let a založili ji Jožo Ráš a Vašo Patejdl. Jmenuje se Elán. Jsme

Podle Encyklopedie města Ostrava došlo k prvnímu vystoupení kapely Citron 23. ledna 1978 a bylo to v divadle Petra Bezruče v Domě kultury pracujících Vítkovic. Hrál tenkrát pod vedením baskytaristy Petra Michalíka se zpěvákem Vladimírem Kubalou, klávesistou Antonínem Bajgarem, kytaristou Jiřím Šmucem a bubeníkem, který se jmenoval Miloslav Tuč. Přesně 10 let na to, v roce 1988, už pod kapelníkem a bubeníkem Radimem Pařískem převzala skupina Citron jediného zlatého slavíka, který znamená vstupenku do tohoto klubu.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: A teď ta druhá slovenská skupina, která je v klubu Zlatých slavíků. Elán má 4 zlaté slavíky za sebou z ročníků 1984 až 1987 a Tým, to je ta druhá skupina ze Slovenska, zvítězila v letech 1989 až 1991.

Od této chvíle budou už jen skupiny, které mají zlaté slavíky z ankety Český slavík. Čestné místo tady zaujímá pražská kapela Lucie.

Karel Gott má z období 1962 až 2023 42 zlatých slavíků a Lucie Bílá 21. Když budeme zlaté slavíky brát jako vstupenku do elitního klubu zlatých slavíků, tak nejvíc vstupenek ze všech skupin má Kabát, jejich 14. A po Gottovi a Bílé je to třetí největší počet zlatých slavíků z tohoto období.

0: Dnes si představujeme elitní klub Zlatých slavíků. V tomto klubu zatím byly jen zpěvačky a zpěváci, kteří obdrželi během 55 ročníků anket popularity ocenění Zlatý slavík. A to znamená, že jsou to vítězové a vítězky anket Zlatý a Český slavík. Dnes k nim přidáváme vítěze kategorie skupina a tady jsou i činasky.
1: Vzal se dva líky.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Další ze skupin, které už patří do elitního klubu Zlatých slavíků, je skupina, která se jmenuje Divokej Bill.

Když sečteme všechny zlaté slavíky kategorií zpěvák a zpěvačka od roku 1962 až 2023, tak jich je 109. Kategorie skupina dodává za období 1977 až 2023 40, a to znamená, že v této krabici bude celkem 149 zlatých slavíků. Jeden zlatý slavík je od skupiny Kryštof.

Poslední skupinou, která je v elitním klubu těch, kteří mají ocenění Zlatý slavík, je skupina Miraj. Je to parta kluků z Frýdku Místku a Zlatého slavíka dostali v roce 2021. Pro jistotu to ještě jednou zopakuji. V krabici, kde jsou jen Zlatí slavíci kategorii skupina, zpěvák a zpěvačka z období 1962 až 2023, je jich 149. Celkově ale ještě někdy dodáme ty za hity roku. Loučí se Martin Hrdinka.

0: Chytilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Poradíme vám s pěstováním rakitníku. Navštívíme pardubickou kočičí kavárnu a zaměříme se na renovace a zateplení plastových i dřevěných oken.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
2: Už se naklonil k mikrofonu náš dnešní host.
3: Protože my to budeme vysílat, víte?
2: Ano, obvyklá a úspěšná věta Pavla Nového na začátek Humoriády. Pavle, já tě vítám, zdravím.
3: Dobré odpoledne.
2: Ano.
3: Dobré odpoledne všem, co jsou na příjmu.
2: Nechceš pozdravit i ty, co nás poslouchají ráno v repríze?
3: Ano, zdravím i ty, co ráno vstávají. V kolik hodin?
2: No, ve čtyři.
3: Ve čtyři jo, ráno. Tak to jsou trošku blázni, ale ono už je světlo.
2: Jo, teď chvíli,
3: teď
2: pár týdnů.
3: Světlo.
2: Výborně, takže světlo do vašich životů ideál všem.
3: No, tohle jsem vstával ve čtyři, takže to vím.
0: Humoriáda.

0: Humoriáda začíná s Pavlem Novým, Patrik Rozenhal vás taky zdraví. A
1: já vás taky zdravím.
0: Ty pokládáš hlavu do dlaní. Je to takový problém vybrat první ukázku?
1: Je to napínavý, ale rozhodl jsem se, že ještě napínavější je druhý díl. A naštěstí to nebudu rozhodovat já, ale posluchači. Takže já, pro mě Izer, no, záruka toho, že to bude zábavné.
0: Jo, Lidové. Ještě s Markem Dobrodinským, když byli v partě, tak tehdy v Šanci se objevila scénka nazvaná Proč ne? Parodie na takový diskuzní pořad.
1: No a právě si říkám, proč ne zrovna on?
0: Dobře.
2: Dobrý večer, dámy a pánové. Je tady další vydání našeho pořadu Proč ne? Můj dnešní host je muž pracující v rezortu ministerstva vnitra. Takový člověk se nerodí ani jednou za 100 let. Takový člověk se jednoduše vyskytne. Tento člověk se vyskytl před 30 lety v obci Bystré u Chytřan a hned od počátku k němu osud nebyl příliš přívětivý. Perzekuce nejen mezi spolužáky, v rodině, ale také od bývalého komunistického režimu. Ten ho zařadil ke studiu do pomocné školy. Ve třetí třídě přechází do diagnostického ústavu, odsud prchá a je omylem zařazen ve funkci pomocného dělníka v ČKD. Po sametové revoluci vstupuje do vojsk ministerstva vnitra a plní se mu jeho životní sen. Z řadového policisty se stává mluvčím celého rezortu. Dámy a pánové, nadporučík Alois Maňas. Pane nadporučíku Maňasi, začnu otázkou z vaší rodiny. Co váš otec, kde pracuje?
3: Táta zametá ulice.
2: Co vaše paní matka?
3: Taky zametá ulice.
2: Co vaši...
3: Já jsem jí slíbil, že jí zamává.
2: Co vaši sourozenci, máte nějaké? Sestru?
3: Ne.
2: V tom případě váš bratr, co dělá?
3: Brácha je na univerzitě v Oxfordu.
2: Je až s podivem, z jakých sociálních poměrů se jeden z vás dostal na tuto proslulou univerzitu. Co tam dělá váš pan bratr?
3: On je v lihu, má dvě hlavy.
2: Pojďme tedy ještě hlouběji do vaší rodiny. Slyšel jsem, že jste čerstvě ženatý. Dotěrná otázka, musel jste?
3: Nemusel, ale ona čekala dítě.
2: Víme o vás, že jste velice krátce pracoval také jako krmič v zoologické zahradě. Krátce říkám záměrně, protože šlo tuším o jedno odpoledne. Co se stalo?
3: Oni mě vyhodili.
2: Politika nebo...
3: Ne, že jsem moc pomalej.
2: Jak k tomu došlo?
3: Jdu takhle krmit, otevřu klec a frnk, frnk. Obě želvy zdrhly.
2: Dobrá. Je tady váš služební vůz. Je veřejným tajemstvím, že jste používal vůz Trabant 602. Ten jste ovšem musel vyměnit a ne dobrovolně. Co se s ním stalo?
3: Mě ho počůral pes. Velikej. Doga.
2: Já jsem slyšel, že šlo o vážnější incident.
3: No, on ho potom i zahrabala.
2: Dobrá, ale před naší televizí stojí váš nový služební vůz. Poznal jsem ho podle toho, že je na něm nápis policie. Je tak říkajíc ušitý na míru. Je širší než delší a má stěrače nejen vně vozu, ale i uvnitř. Proč?
3: No já, když vezu kucí od nás, tak chtějí všichni sedět vepředu a dělají...
2: Prosím vás.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský je první dvojce toho dnešního vysílání. Já tě tady stěšu, abys nebyl slyšet, a ty pak řekneš, že tady kašleš. Musíš si odkašlat, tak hezky.
1: Už je odkašlán.
0: Už je odkašlán, už můžeš odkašlán. Něco říct. Něco k Marku Dobrodinskému, anebo Zdeňku Izerovi, tvůj vztah k ním?
1: Izer je podle mě čaroděj dobroděj, protože ať vypráví, co vypráví, vždycky je to sranda.
0: No, ne vždycky vysílatelná v čase
1: někdy
0: před 22. hodinou.
1: Úplně, ano. Ale taky máme některé vtipy, které si vyprávíme a nedají se vysílat tady v rádiu.
0: Jo, jo, jo.
1: A dokonce můžou to poslouchat i děti.
0: Někdo nedávno taky říkal, že jsou dva druhy vtipů, buď ty slušné, nebo ty dobré.
1: No člověče, i ty neslušné bývají dobré. Ty obzvlášť bývají dobré.
0: No právě. Tak ty jsi teď v letním, naprosto v letním. Ty máš, spodek máš vždycky letní, vršek máš?
1: Ano, taky, mám kraťasy.
0: Ano.
1: Ty mám teda i v zimě.
0: No právě, ty jsi letní pořád dole.
1: A zrovna jsem přijel z Kladrubských her. Kladruby, to je rehabilitační ústav.
0: Ano.
1: Kousek od Vlašimi.
0: Co si hrál, v čem si pomáhal?
1: A je to zázračný tam, protože v těch Lurdách je zázrak tak jednou za 10 let. V Kladrubech minimálně jednou za týden. Někdo řve nadšením, že si stoup, nebo že ušel první kroky.
0: Prosím tě, tam se teď jako co běhalo, hrálo se, člověče, nezlob se, a tak podobně, co si dělal ty? V rámci těch her.
1: No. V rámci těch her hráli jsme boču, měli jsme takovej...
0: Boču je co?
1: Boča je taková hra, něco jako petank, ale hraje se to v tělocvičně. S takovýma míčkama. Některý jsou měkký, některý ne. Ano. A hodí se bílej a teď modrý a červený a teď se, kdo je nejblíž, jo?
0: A jak klasicky.
1: Vyhráli jsme, my červený jsme vyhráli. Já jsem leta v týmu červených.
0: Ano.
1: A vlastně už těch od nějakých, no od té doby, co jsem tam byl, to znamená, je to 17 let.
0: 17 let.
1: A každý rok tam jedu na ty hry a každý rok tam jedu na plavání La Manche, to je ano. V lednu, se plave ta vzdálenost 36,6 a něco.
0: Kilometru.
1: Kilometru a všechno je toho spolupráci. I ty Kladrubské hry, protože jsou týmy a třeba převčírem jsme šli tak, že já jsem tlačil vozejk, člověka na vozejku paní a šli s náma ještě jeden voholík a jeden normálně chodící, jak bych to řekl, chodec, ale tak jsme šli a cestou ušli jsme asi necelý 2 kilometry, ale cestou byly takové zkoušky jako co vůně, co je to za rostliny, co je to za šišky, odpovědět na některé intelektuální otázky,
0: ano.
1: Takže to se přenechával jiný.
0: Co, ty jsi poznával vůně?
1: Já, no, blbosti. Já jsem tlačil ten vozejk, to stačilo.
0: Ty jsi byl za motor, dobře. Tak Pavel Nový je naším dnešním hostem. Vybral na úvod parodii Proč ne? V podání Marka Dobrodinského a Zdeňka Izera. Já proti nabízím klaunské anekdoty Jiřího Štuchala a vy si vybíráte na telefonním čísle 731 800 900 nebo napíšete SMS-ku s heslem Humor mezera A či B a pošlete na číslo 90 011 04.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Pokračujeme teď s telefonáty i ve vysílání a vy v nich rozhodujete o tom, jestli ještě jednu zazní Zdeněk Izer a Marek Dobrodinský, nebo dnes poprvé Jiří Štuchal a jeho klaunské anekdoty. Tak na telefonu je v této chvíli s námi kdo? Zdravíme vás s Pavlem Novým.
2: Halo, halo.
3: Dobrý den, tady je Marcela z Ústí nad Labem, já vás zdravím, Patriku,
2: a vašeho
3: hosta také zdravím, pana Pavla.
1: To je i váš host.
3: No tak i můj, ale vás.
2: Co jste pekla?
3: Co jsem pekla? Nepekla jsem nic.
2: Nic?
1: Až o víkendu.
3: Ne, nepeču, dobře. U nás no,
2: teď
3: to
2: mluvili,
3: nemá kdo jít.
2: Teď jsme mluvili s Orlickýma horama a teď hned Ústí nad Labem, úplně na druhý straně.
3: Ano, Ústí nad Labem a než jste začínali, tak jste říkali, jestli vás lidi poslouchají. Poslouchá vás každý den, do 4 hodiny začínáte ráno.
1: No,
2: a tak vy jste ta, která nemůže dospat?
3: No, já už ve 3 hodiny vstávám.
1: A teď si představte, že v pondělí ráno se sama sebe uslyšíte takhle. Ať stanete.
3: A já bych prosila Bčko.
1: Dobře, zapisuju.
2: To bych děkuju. Chtěl být,
1: vám taky, vám taky. Nashledanou. Děkujeme moc. Ještě někdo? Povídejte.
4: Miroslav z Karviné, dobrý den, pane Nový. Dobrý den, Patriku.
2: Dobrý den, tam v Karviné.
4: Přimlouvám se za pokračování.
1: Za pokračování, no tak jo.
2: Tam v Karviné.
1: Ano, Joy Band, ne, ten si nedáme, dáme si pokračování, vybrali posluchači tvůj výběr, hlasovali pro Ačko v převážné míře, takže Zdeněk Izer, Marek Dobrodinský a parodie, proč ne?
5: Je doba restitucí, doba navracení majetku, který uloupili komunisté. Dotkla se tato doba nějak i vás?
6: Dotkla, mě vrátili pole.
5: Jak hospodaříte s vaší zemědělskou půdou?
6: To mi poradil táta. Abych dal na půlku brambory a na druhou slepice.
5: Jaké máte výnosy, pane Maňasi?
6: Brambor mám takovouhle hromadu. Ale ty slepice moc nejdou. Asi jsem je dal moc hluboko.
5: Další dotaz se týká vašeho oblečení. Ministerstvo vnitra bylo kompletně celé přestrojeno do nových slušivých uniform. Vy jste ve starém. Proč?
6: Já jsem taky dostal novou uniformu. Tohle je civil.
5: Pane. Pane nadporučíku Maňasi, je tady konečně otázka, která se týká přímo vašeho rezortu. To, co držím, je svazek Bezpečnostní informační služby, zkráceně BIS, který je veden na jednoho politika z jedné koaliční strany. Víte, o co jde?
6: Ne.
5: Já vám napovím, je to předseda jedné koaliční strany, nosí knír, kouří dýmku. Jeho jméno začíná písmeny Kal a končí písmeny Voda. Už víte, o co jde?
6: Ne. Já ti dám taky hádanku, jo. Hele, je to na zdi, má to 5 nohou. Když to leze nahoru, to má 5 nohou. Když to leze dolů, to má 3 nohy. Jednu ruku. Je to modrý a píská to. Co je to?
5: Tak ani při troše dobré vůle nevím, aspoň byste mohl prozradit divákům, o co jde.
6: Já taky nevím.
5: Dámy a pánové, náš čas se nachýlil ke konci. Příště proti mně usedne Vladimír Žirinovský, takže můžeme očekávat podobně zajímavou debatu. Já vám děkuji za pozornost. Nashledanou.
1: Humoriáda. Ukázka z pořadu Šance. Ty jsi byl v Šanci v pořadu?
2: Co to je?
1: Nebyl, odpovídám.
2: Byl.
1: Fakt? Co jsi tam předváděl za dovednosti? To byla taková přehlídka všeho možného a dovedností, zkušeností, talentů?
2: Tak talent nemám, protože na mě nevzali pro absolutní abstinenci talentu.
1: To ti také řekli odvodně.
2: A to mi řekl soudruh Sklenčka.
1: Aha. A potkal se s ním potom ještě?
2: Ano, potkal. A to bylo dobrý, protože my jsme spolu točili o partizánech. A on byl samozřejmě velitel partizánského oddílu a já jsem hrál takového minera, co má vyhodit most do povětří železniční, tak když to ty doopravdicky chystali, ty, co dělají, aby to vybuchlo jenom jako, tak my jsme seděli na pešunku a kouřili jsme. A dědek mě pochválil, jak to pěkně dělám. Jsem si říkal, ten si naběh. A teď mu to dám. Tak jsem říkal, helejte se, vy mě teďka chválíte, ale už u zkoušek na Damu jste řekl absolutní abstinence talentu. Chvilku bylo ticho, jsem si říkal, to jsem mu to nandal. A on říkal, pak řekl, no, víš co, vlastně, víš, jak by si dopad, 18-letý kluk z venkova do Prahy. Já mám, ta kurva, vy jste mě zachránil.
1: No, takže takhle setkání. A ta Šance, vrátím se k tomu, ten pořad. Tam jsi byl s čím, pamatuješ si to?
2: Moc ne.
1: Ale byl jsi tam.
2: Já si už moc nepamatuju. On ten Rakušák, co má to německý jméno, ten mi hrozně krade.
1: No
2: on na návštěvě permanentně skoro.
1: Jo. Říkají ostatní, anebo ty si to uvědomuješ?
2: Já si to myslím.
1: No tak to ještě dobrý. Dokud si to myslíš ty, tak je to dobrý. Až to nebudeš vědět a budu to říkat ostatní, pak to možná bude pravda.
2: Dělám všechno pro to, abych to ještě pozdržel.
1: Jo. Prosím tě, dneska jsme řešili, že známkou přicházející této nemoci je i ztráta čichu. Dáváš k sobě kávu? Cítíš kávu?
2: Jo, to s čichem souvisí nějak?
1: Tak, no, jeden z projevů taky potom.
2: No to, když se uprdnu, tak hodně to cítím.
1: Radši jdeme o to. Pavel Nový, naším dnešním hostem v Humoriádě.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: No, teď řeknu dvě jména, ze kterých si můžete vybrat. A to jedno je Pepa Dvořák a druhý je Iveta Bartošová. Tak jsem zvědavý, co si vyberete. No, Pepa, já vám nebudu ani říkat, co ten Pepa Dvořák, jo. A ten ať říká, co říká, i tady v Humoriádě ho občas poslouchám, tak je to moc dobrý.
2: Jo.
1: A Iveta Bartošová je zase miláčkem úplně jiného publika. Tak to jsem zvědavý, který to publikum vyhraje.
2: No a já, když řeknu, že ještě spojí, řekněme, Jan Werich svým způsobem,
1: jo,
2: tak možná napovíme posluchačům, o co půjde. A taky jedno představení, se kterým Pepa dodnes jezdí.
1: Já.
2: Jo, a ještě. Tak, no je, řekneme to, co to
1: no,
2: je.
1: To
2: měli bychom to ovíst, co to je, no?
1: No, je to, Čochtar vypravuje.
2: Ano.
1: A to druhý...
2: No to je v podání tedy toho Pepy Dvořáka.
1: Pepy Dvořáka.
2: Pustíme se a pak se bude rozhodovat o tom, čím se bude pokračovat.
1: Dobře, OK.
3: Je to možný, co se tady děje? Slečno. Jste mě nepoznala? Čochtán. Vodník ze Zlatý Stoky, okres Třeboň.
4: A co tady děláte?
3: Co tady dělám? Mám noční. Nějaká Káča si přijde, abych si s ní zahrál. Šílený, víš, jak se dostanou k Hořeku? Jako byste to byla vy, víte. Jako byste to byla vy, je, promiňte, Kateřino. Kateřinko. Celý léta jsem si chtěl zahrát já s váma. Pojďte, posaďte se. Co tady dělám? Já se tady louhuju.
4: Cože se to tady?
3: Louhuju. Mně se včera večer udělalo plocho. Očeň plocho. To je taky jediný jazyk, který umíte, jo? Ráno už mi bylo čudno. Všimněte si, že my hastermani mluvíme zásadně světovýma jazykama. Jsem totiž včera večer vyrazil na špacír. Vrbičkama. Tam dozadu k tůňce. Jste se tam koupala. Jsem si říkal, jak by vám slušely plavky. Pak jsem si říkal, s nebo bez, ono je to jedno. Hele, u někoho je to jedno a někomu nepomůže, kdyby na něm leželi 4 žebři nějaký, jo.
4: A jak je vám teď?
3: Stydno. Ale divno.
4: Jako nevolno?
3: Ne. Ne. To ne. Volno mi, volno. Bože mě, volno. A počkejte, abych to řekl tak, aby se to pochopila, jak jest mi. Jestli ušmrncnu to.
4: Já vím, co myslíte.
3: To vám závidím.
4: Tak sladko, ale hořko.
3: Těžko, ale lehko.
4: Ale není žádné parno. Je tak vlaho okolo.
3: No, tak na polo, že jo?
4: Na polo?
3: Tak asi 7 deci. Kačenko, já jsem pořád ještě částečně bytost nadpřirozená.
4: A hlava se vám točí?
3: Hvězdiček mám plný oči.

0: Užíval si věty pronášel souběžně s Pepou Dvořákem.
1: No a budeme pokračovat s tím letím?
0: Ne, máme jinou ukázku už tak s Pepou Dvořákem, ale já bych možná měl říct, že Pepa, když měl přijmout tuhle roli, vlastně to hrát toho Čochtana, tak ho docela přemlouval, on se právě bál toho srovnání s Janem Verichem.
1: No, kdo by se nebál?
0: No, kdo by se
1: ale
0: nebál?
1: On, to, on se bát nemusel, protože on to pojal po svým. Hmm. A i svoje slovíčka si do toho dodal, i svoje situace si do toho dal. Byl to prostě Pepa Dvořák, ne Jan Verich.
0: Ano, ty jsi na tom vyrost.
1: Jo.
0: Na Čochtanovi, jak
1: my
0: to?
1: My jsme měli doma desky gramofonový, takový ty 78 rychlost a museli se vyměňovat jehly a já to vyjezdil do Hladka. Už to jenom šumělo pak.
0: Takže z toho musel umět na paměti.
1: Jo, určitě.
0: Jo, do dneška ti
1: taky
0: to
1: naskakuje. Taky bych se tím mohl živit, ale Pepa by to vyfouk.
0: Koho by si chtěl za kačenku?
1: Kohokoliv. Nejlepší naší kačenku.
0: Jo, jo.
1: Já mám dceru kačenku.
0: Že by si to si snízal.
1: Já už půjde brzo do důchodu. My jsme začínali na rozdíl od dnešních docela brzo.
0: Jo, jo.
1: No tenkrát nebylo co Lauter co dělat, tak jsme dělali děcka.
0: To je hezký obrat, Lauter co dělat, to už se tolik nepoužívá. Vážení, tak Josef Dvořák je ve hře teď s Jaroslavem Uhlířem a Karlem Šípem v ukázce nazvané Baletní mistr. A nebo já proti těmto hercům nasadím koho? Tak zkusím Jiřinu Bohdalovu a Vladimíra Dvořáka, Televariété o těšení se.
1: To je těžká volba.
0: Vyberte si.
1: To jste dal lidem dát těžký úkol.
0: No, nemůžou to mít pořád lehké, tak ať rozhodnou, ať se vyjádří ti, co chtějí, na telefonu sem do Humoriády vedoucím 731 800 900, tak pokud se neprovoláte, napište nám SMS-ku hlasovací s heslem Humor mezera A nebo Humor mezera B. Podle toho pro jakou ukázku hlasujete. Číslo je 90 011 04. Je to na vás.
2: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: My ale pokračujeme s humoriádou ve hře tedy. Josef Dvořák po boku Karla Šípa Jaroslava Uhlíře nebo Vladimír Dvořák s Jiřinou Bohdalovou. Kdo na telefonu rozhoduje a hlasuje?
2: Dobrý den, tady David, dávám pokračování.
1: Dobře, děkujeme.
3: Děkujeme.
1: Kdo další na telefonu? Ne, někdo vypadl, halo, halo. Tak na sledující telefonát.
4: Mauctá pánové, tady pejskař ze Dvora Králové nad Labem, zdravím pana Hrázního Palicu do rádia. Jo. A Patrika Rozehnala,
1: my taky šéfa zdravíme.
4: Humoristických věd.
1: Dobře.
4: A dáme si Bčko.
1: Dobrá.
3: Bčko, děkujeme.
1: Ještě někdo?
3: Děkujeme.
5: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý, zdravím vás oba chlapy a hlasují taky pro Televariete.
1: Taky pro Televariete.
3: Honza, odkuď?
5: Díky.
1: Z Vlkavy. A pozor, vyhrálo to Bčko. Uděláme změnu, navštívíme Televariete v režii Pavla Háši a Jiřina Bohdalová, Vladimír Dvořák, povídání o těšení se.
6: Těšit, to je krásné. Těšit se, já se těším rád.
7: Taky.
6: A dlouho vydržím se těšit. Já se vám kolikrát třeba i hodinu těším, že mi přijede tramvaj.
7: No jo, no tak. Helejte, ono. Ono, těšení je potěšení. Jeden můj známý trafikant si postavil vilu.
6: Pardon, trafikant jste říkala.
7: Jo, trafikant, to aby to bylo veselější. No, postavil si vilu, v pondělí byla kolaudace a v úterý já jsem se byla do té vily podívat. No já vám řeknu, nádhera, ovšem nejkrásnější ze všeho koupelna. Vana v zemi,
6: jo.
7: Starorůžový obklady,
6: já to vidím,
7: aerodynamický umyvadlo a nad ním 3 nablejskaný kohoutky.
6: Tak to 3.
7: No tak horká voda, studená voda a vlažná voda. No, já povídám, pane, jo, ale tady se to bude koupat. A ten pyšnej majitel na to, no tak taky nemáte ponětí, jak já už se těším na sobotu.
6: Oni, popravdě řečeno, lidi se nám hodně těší, to je
7: jo,
6: fakt.
7: Jo.
6: Ale většinou, víte, na takový hmotný požitky, jako na zabíjačku, na banány, na vejplatu.
7: Samý takový pomíjivý věc.
6: No lidi, právě, no. Zejména ta no. Vejplata je dost pomíjivá.
7: Jo.
6: Čím dál tím víc.
7: Aha.
6: Člověk přijde domů, dělá stojku.
7: No a co čert, nechtěl, v dobírce chybí 20 korun.
6: Je.
7: A manželka udělá scénu, kde je těch 20 korun. Emile, přiznej se. Ty máš mileníku.
6: Fakt je, že lidi by se měli aspoň občas těšit taky na kvality z oblasti morální a estetický.
7: To je těžký.
6: No já vím, že to
7: už zavinil praotec Čech na Řípu. On neřekl svým druhům, helejte, to je krásný plac na budování mezilidských vztahů. Je pak, jeho zajímaly stavy kanců a produkce mlíka a strdí. A přitom se ani nevšim, jak daleko je k moři.
6: A to já myslím, že ho podceňujete. Já ho vidím, ne, to byl chytrý člověk. Já si ho přímo představuji, jak stojí na tom vršku, na tom Řípu. A říká, Hrgo, tady je daleko k moři. Chlapi, tady zůstaneme a já založím čedok.
7: A staří Čechové se na to těšili, protože nevěděli, co to bude.
6: No, ty jásali.
7: Ale stejně vám řeknu, já nemám ráda lidi, kteří se netěší. To jsou u mě pesimisti, skeptici. A já bych to řekla hezky, to jsou podivný děti téhle doby.
6: Tak, tak, jako kadrnoška. Hezky. Jo, hezky. Jako kadrnoška. Ten vám seděl takhle ráno u snídaně, netěšil se vůbec a povídá, mamino, mě se nechce do té školy. Děvčata si ze mě dělají legraci, kluci mě podrážejí nohy, učitelé mě nemají rádi, já do té školy nepůjdu. A kadrnošková povídá, musíš, musíš, jednou seš tam ředitel, nedá se nic dělat.
0: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.
1: Úžasní tihle dva, musím říct.
8: Geniální, geniální.
1: Ano.
8: Neuvěřitelný a musím říct, že těžký to bylo, protože Jiřina furt by chtěla zkoušet. Furt, a ono to pak je, protože když to má naskoušený, tak pak se dá snadno improvizovat i.
1: Ano.
8: Protože se ví, co si může dovolit a co ne, co k tomu patří a co ne.
1: Praotec Čech založil Čedok. Kam ty si jel poprvé s Čedokem?
8: Já jsem s Čedokem nikdy nikde nebyl.
1: Ty jsi jezdil po vlastní ose na blind?
8: Ne, my jsme nejezdili, protože jsme nemohli. My jsme byli jednou na dovolený v
1: kde?
8: Baltu.
1: Ano.
8: To jsme museli mít tak výjezdní doložka, to byla nějaká. A když jsme jeli přes Berlín, nebo jakože okolo Berlína, tam byli ještě ruský vojáci, a já jsem měl touhu vidět tu Braniborskou bránu. A tak jsem, to bylo tak zařízený, že ty jednosměrky tam nevedly. A my jsme skončili v jámě nějakého staveniště, spučený brachovým trabantem kombi. Tak jsme ho tam teď vyjeli za asistence nějakého stavbyvedoucího, s kterým jsem se domluvil rukama, nohama. A ještě jsme neopustili ten, já to nevěděl, to v obklíčení toho Berlína, to vojenský. A teď jsme tam jako někde sjeli ze silnice a že si uděláme nějakou sváču a že tak jakože pojíme a pak pojedeme dál. Hele, během snad 10 minut tam byli ruský vojáci se samopalama, nabitejma a vhnali nás odtamtud, že jsme v zakázaném území a tak jsme museli opustit. A já to nevěděl teprve. Pak jsem se dodatečně dověděl, že prostě okolo toho Berlína existovala zóna, která byla vyloženě vojenská.
1: Ano.
8: A kde teda kromě domácích nesměl nikdo ani zastavit.
1: A vy tam takhle vyvádíte. Byla
8: hnusná doba.
1: No.
8: Ještě, že to je za náma.
1: Pavel Nový vzpomíná nad ukázkou s Jiřinou Bohdalovou a Vladimírem Dvořákem. Budeme mluvit o nedoslýchavosti, nebo budeme poslouchat jejich vyprávění na tohle téma, anebo o počuraném Holanďanovi od Bohumila Bezoušky nabízím proti já druhá
8: ukázka. No? Počuraný Holanďan by mě taky
1: zajímal.
8: No, ale já si myslím, že tady si tipnu, že vyhraje Jiřina s panem Dvořákem.
1: Půjdete proti tvrzení Pavla Nového anebo s ním? 731 800 900 náš telefon do studia a SMS-kové číslo 90 011 04. Humor mezera A nebo B.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: S Pavlem Novým vysíláme dnešní Humoriádu a taky s vámi. Můžete si rozhodnout, jestli chcete na závěr slyšet Jiřinu Bohdalovou s Vladimírem Dvořákem nebo Bohumila Bezoušku. Dobrý den, kdo to rozhoduje taky?
2: Tady komika Jeho svět ze Dvora Králové nad Labem a dáme si Cukrouška Bezouška.
1: Dobře, děkujeme za ten hlas.
3: To je další. Dvě BB, to je jako Bardotka. To jeden si nechal vytetovat na zadek a na každou půlku to B, protože byl velký obdivovatel a vystrčil na kamaráda zadek, jako podívej, co mám? A on říkal, Bob, co to znamená?
1: Kdo tam je teď na telefonu?
3: Halo, halo.
4: Dobrý den, tady znovu David, dávám Bčko.
1: Dobře, Bohumil Bezouška dostává bod. Ještě někomu přijde další? Dobrý
3: halo,
1: den.
3: Halo.
5: Dobrý den vám přeji, Kroměříž Bčko, děkuji.
1: Bčko, dobrá, do Kroměříž je pozdrav od nás z Humoriády.
3: Kroměříž, to bylo,
1: kým to
3: ježiš, Kroměříž je nádherný město, ano. Teda opravdu vzácně.
1: Dobrý den.
5: Halo?
1: Ano, halo, halo. Ačko nebo Bčko, povídejte.
5: Já Bohdalovou.
1: Bohdalovou.
3: Bohdalovou.
1: No, bylo to málo.
3: To je samý B.
1: Bylo to málo, hele, Bohumil Bezouška to vyhrál.
3: Prosím tě, no, a já pak jsem si tipnul v obráceně.
1: No.
3: Tak jsem nevyhrál.
1: Musíš chodit častěji, abys dokázal udáhnout. Tak pozor, Bohumil Bezouška a povídání vzpomínka nazvaná Počúranej Holanďan.
6: Problém, který mnohé zajímá, sice alkohol a divadlo. Já bych tom problém neviděl, jak víte, alkohol je za volantem přísně zakázán a v divadle, že je zakázán, to jak si samozřejmě předpokládáte, ale pač lidstvo je nádoba hříšná, tak vás nepřekvapím sdělením, že občas z tohoto zakázaného stromu si někdo v divadle utrhne a pak tedy je zle. Takovým vážným momentem byl případ, který se stal před lety v Ostravské opeře, kde odpoledne slavili velice vehementně MDŽ, tedy Mezinárodní den mužů. A skutečně taky jeden osvětlovač se tam zrichtoval, jak se patří, který měl právě službu večer při představení Bludného Holanďana. A představení začalo a role Holanďana, jak víte, začíná tím, že přijede ten jeho tajúplný koráb k břehu, on vyleze a zpívá teď tu dlouhou árii o těch oceánech a jak bloudí těch 7 let vždycky, než smí na tu pevninu a pokusit se tedy, aby ho nějaká ženská z toho pekla vysvobodila, aby přišel do jiného pekla, že jo. No a tak ta loď přijela, tohle místo nepřehlédněte, prosím, teď se zrovna Holanděn v Národním hraje, jak přirazí tu loď, ty chlapi k tomu dřevěnému břehu, tak se zakymácí celý divadlo i s lustrem. Je velice zábavný. A ten Holanďan vylez v tom nepromokavým námořnickým kabátě, v tom klobouku, udělal pár kroků dopředu, přesně po ten osvětlovací můstek a spustil tu árii. Za 7 let je pryč. A teď na něj začalo z toho můstku kapat. Ty kapky se proměnily v takový souvislý čůrek, který v reflektorech vypadal jako stříbrná nit na vánočním stromku. On zneklidnil, jak mu to bubnovalo. Podíval se nahoru, ale teplej pramírek téct nepřestával. Nikdo nemohl tušit, že na vině je ten Mezinárodní den žen, že tam teple těch lamp usnul a že se mu ve spánku přihodilo něco docela lidského. No tak řeknete si, stalo se, stalo, vem to čert, ale od té doby začali tomu milému Holanďanovi říkat kolegové a potom celá Ostrava postupně Počúranej Holanďan. Oni to říkali o něco neslušnějc, ale já se přidržuju prozatím literární formy. Dopadlo to tak, že nakonec musel se angažmá, pač jinak mu nikdo neřekne.
0: Humoriáda.
3: Tak. No, tak to skončilo.
1: Ano.
3: Dneska Počúraným Holanďanem.
1: Ano, a příště to začne.
3: A my se s váma musíme rozloučit, ať chceme nebo nechceme, protože čas je neúprosný. Takže mějte se hezky, popatrujte se a užijte si, bude teď vedro.
1: Choďte v kraťasech.
3: Připravte se na to. Zásoby piva, vína a jiných nápojů doporučuju rychle přepadnout samoobsluhu co nejbližší a mějte se moc krásně. Ať nejste Počúraný Holanďan.
1: Pavel Nový a Patrik Rozenal opouští studio, ale vy zůstaňte u vysílání Českého rozhlasu. Mějte se hezky.

0: hodinové setkání s těmi nejlepšími herci a komiky.
1: Franta z hospody, ten by tam měl být, to by byly programy.
0: Známé scénky, archivní ukázky a povídání o životě hereckých hvězd.
2: Fridek Mistek, zdraví pana Donutila.
0: Hvězdné návraty, příběhy českých herců a komiků. Každou sobotu a neděli po 16. hodině v našem vysílání.
3: Pět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: V Oseku nad Bečvou staví sportovní halu za 120 milionů. Hotová bude na jaře. Vstupné na některých koupalištích kraje v létě podraží. Ministr školství si kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá školního inspektora. Dnes má být jasno nebo skoro jasno s teplotami do 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Novou sportovní halu budou mít od jara příštího roku v Oseku nad Bečvou. Investice vyjde na 122 milionů korun. Sokolům se na ní podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury od obce a Olomouckého kraje. Hrubá stavba haly je už dokončená, dodává nezávislý starosta Oseku nad Bečvou Jiří Urban.
4: Ta budova by měla být z velké části energeticky soběstačná, o to se postarají na střeše solární panely. Na vytápění a chlazení budou použity tepelné čerpadla, vzduchotechnika z rekuperací.
3: Vstupné na některých koupalištích v kraji v létě podraží. Například návštěvníci venkovního bazénu v Olomouci zaplatí 175 korun, tedy o 10 korun více než loni. V olomouckém akvaparku se vstupné zvýší o 20 korun na 260 korun. Od června podraží i koupání v Prostějově. Celodenní lístek do akvaparku Koupelky bude stát 180 korun, to je o 30 korun více než dosud. Termální park ve Velkých Losinách zvedl ceny už v lednu. Ministr školství Robert Plaga za ANO se kvůli letošnímu testování žáků 5. a 9. tříd dnes se předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Ministr je připravený testování přerušit nebo úplně zastavit. Na sociální síti X také zmínil technické, obsahové i termínové problémy. Kritiku vyvolala i část testu s otázkami na detaily z osobního života žáků, říká člen Rady asociace ředitelů základních škol Tomáš Augustín.
5: Jednak na sociálně ekonomickou situaci rodičů těch jednotlivých dětí a otázky, které můžou být citlivé, například na jejich duševní pohodu, jestli jsou spokojí se životem. Teď nevím přesně, jak to tam bylo, ale ani my učitelé a ředitelé jsme o tom vůbec nevěděli, že tam takovéto otázky budou, takže jsme na to žáky nemohli připravit.
3: Řidiči by dnes měli počítat se zdržením na dálnici D1 u Brna. Českem má projet víc kamionů než obvykle, a to kvůli státnímu svátku v Německu. Kamiony se totiž musí vyhnout tamním dálnicím. Komplikace navíc můžou podle ředitelství silnic a dálnic zhoršit stavební práce na D1 u Brna. Podle jihomoravských policistů by ale situace neměla být tak vážná jako minulý týden, kdy se u Brna vytvořila až 50-kilometrová kolona kamionů.
0: Sport.
3: Hokejová reprezentace trénovala před závěrečnými zápasy ve skupině mistrovství světa. Češi nastoupí dnes odpoledne proti Norsku a v úterý večer budou hrát s Kanadou. Trenéři zkrátili trénink na půl hodiny a souvisel i s chybami z naposledy vítězného utkání se Slovenskem. Mluví o tom asistent trenéra Jiří Kalous.
6: Tím, jak my jsme si komplikovali situace právě ztrátama kotoučů, tak spoustu sil nás stálo to, abychom ty kotouče vybojovali na zpátek. Spoustu chyb třeba zase v tom středním pásmu. Hodně se na to zaměřujeme, ale ještě pořád to není dotažené. A čas ubíhá, takže máme prostě ještě pár dní na to, máme na to poslední dva zápasy v základní skupině, prostě se v tomhle zlepšit.
0: Počasí.
3: Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na dálnici D1 u Bělotína směr Praha stojí osobní auto s defektem, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Do nového dne se probouzíte s Vítkem Šoukalem a českým

rozhlasem Olomouc je pondělí 25. května a svátek má Viola. Vše nejlepší. Jaké máte počasí? Co vás dnes čeká? Opět posílejte vaše vzkazy na SMS číslo 723 70 33 51 a také na Facebook Českého rozhlasu Olomouc. Těším se na ně. Za chvíli zazpomínáme na léta minulá v kalendáriu, no a hrajeme písničky, které nestárnou. Nachystán je už Dalibor Janda a song Oheň, voda, vítr. Dobré ráno.

0: Ten naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 5:45. Dobré ráno, pojďme právě teď zaspomínat na léta minulá.
1: Aby zvítězila pravda a láska. Yes, we
2: can. Pondělí 25. května. Svátek mají vzácné květinky. Nositelky jmen Viola či Violeta. A s vámi je Petr Jungmann. Hezký den. Americký prezident JF Kennedy před 65 lety 25. května 1961 prohlásil, že Američané přistanou do konce desetiletí na povrchu měsíce a bezpečně se vrátí zpět na Zemi. Tím odstartoval program Apollo. O 8 let později, v červenci 1969, Apollo 11 splnilo prezidentův slib a poslalo domů radostnou zprávu. Orel přistál. Stále platný světový rekord v hodu oštěpem vytvořil v německé Jeně přesně před 30 lety v roce 1996 Jan Železný.
3: Podařilo se to vlastně třetím pokusem, tak to bylo obrovské nadšení. No ani jsem to nečekal, že to bude tak daleko.
2: 98 metrů 48 centimetrů. Slavná americká televizní moderátorka Oprah Winfrey uvedla před 15 lety po více než čtvrt století naposledy svou talk show.
4: Hey, Super Soulers! Happy Sunday!
2: Tehdy poslanec TOP 09 Dominik Feri před 5 lety oznámil, že rezignuje na poslanecký mandát. Od té doby má z důvodu obvinění několika žen ze sexuálního násilí co vysvětlovat. Stále si odpikává svůj trest. Kulatou 50 slaví Thomas Shelby z gangu v Birminghamu nebo filmový Oppenheimer, irský herec Cillian Murphy. A kulatou 30 má dneska naše hokejová hvězda.
5: Hájek, Kundrátek, dává pasr...
2: David Pastrňák. Já přeju hezké pondělí a úspěšný nový týden.
6: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 25. květnové ráno, pondělí, svátek má Viola, vše nejlepší, je 5:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, pohoda na Urbana pro sedláka vyhraná. Dnes bude slunečno a teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Mohelnici máme dnes po ránu 16 stupňů, jasno a zatím klidno. Zdraví Naďa. Zdravím také Jirku z Olomouce, ulice Stupkova, 17,5 stupně, Štíty, polejas 10 až 13 stupňů, vítr od 5 do 30 km za hodinu, bez deště 40 dnů, píše Břeťa.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání. Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
2: V krizových situacích jsou nejnáročnější první 3 dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 17:30. Dobré ráno. Fotbalisté první SK Prostějov museli svou příslušnost ve druhé lize hájit až v posledním kole, a protože Jihlava, se kterou bojovali o první nesestupové místo, od začátku svého zápasu pohodlně vedla, museli vyhrát i Hanáci. Těm se podařilo otočit utkání s Táborskem za stavu 0-1 na 2-1 a na stadionu za místním nádražím zavládla obrovská úleva.
1: Tak bylo to hodně náročné, hlavně na psychickou stránku. Já musím především pochválit kluky, já vím, že to jako budeme nějak svádět na špatný výkony toho mužstva. Ty tam byli, ty musíme přiznat, že tam nebyli ideální, to víme, že jsme ty domácí utkání nezvládli, ztratili jsme spoustu zborů a takhle jsme to museli honit na poslední chvíli. Klobouk před něma, že někteří dohrávali už prostě na pokraji nějakého zroucení, zranění, ale dokázali jsme to prostě, ten hlavní cíl pro prostě ho zachránit druhou ligu.
2: Oddechl si sportovní manažer Prostějova Jiří Balcárek, který stejně jako v závěru podzimní části i nyní sám stál na lavičce zachráněného týmu. Po Jiřím Vébrovi totiž vedení klubu odvolalo dvě kola před koncem soutěže i jeho nástupce Jana Podoláka. Prostějov od roku 2021 vystřídal 8 hlavních trenérů a tento neblahý trend by nahané rádi zastavili.
1: Já bych to strašně mal zprávat, protože jsem trenér, nemám to rád, když jsem prostě mění trenéři. Já vždycky říkám, že to je vína hráčů, že to vína je moje jako sportovního ředitele, protože za to mám zodpovědnost. Proto jsem rád, že jsme to druhou ligu zachránili. Ty to bylo hodně náročný, ten poslední, já nevím, 14 dnů, kdy jsem skákal z kanceláře na hřiště a naopak. Měl tam hodně práce. Říkám, nejenom ty práce, ale spíš té psychické, kdy jsme to museli zvládat na všech frontách.
2: Všechny zmíněné trenérské výměny posledních let zažil i kapitán Jan Koudelka, který ne se všemi souhlasil. Ale také sám dobře ví, že v rozběhnuté sezóně se při špatných výsledcích lépe odvolá jeden trenér, než vymění několik hráčů.
3: Já si z toho dělám srandu, že já za tu dobu, co jsem tady, tak bych z těch trenérů poskládal podle mě základní 11. Ale to tak prostě fotbal přináší, jako když v některých fázích se nebyl úplně rád, že jsme odvolávali trenéry, protože to de facto hrajeme my hráči na hřišti, který si můžeme jako říct něco. Jako můžeme vyhodit 6 lidí, ale my ty lidi nevezmeme v průběhu sezóny.
2: Průběh sezóny byl pro Prostějov podobný jako v posledních letech. Jen Hanáci nikdy nebyli tak blízko sestupu. Na domácí půdě vyhráli jen 4 z 15 duelů a 30-bodový zisk a pouze jednobodový náskok na sestupové příčky je nejhorší výsledek klubu od postupu do druhé ligy v roce 2017.
1: Samozřejmě s tím musíme být nespokojení, kdyby jsme byli spokojení, tak si nalháváme sami sobě do kapsy. Já sám jsem nespokojený, my si to musíme vyhodnotit a prostě, jak říkám, teď to bylo strašně náročné, teď musíme trošku vyfouknout, aspoň den, dva, a pak se pustit do práce, protože za 3 týdny začíná zase příprava.
2: Vypočítává sportovní manažer Jiří Balcárek, který navzdory neuspokojivým výsledkům ve funkci zřejmě zůstane. A stejně jako v předešlé zimní i letní přestávce bude hledat nového trenéra. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je půl šesté.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Zhruba do dvou let bude mít Grygov na Olomoucku nové komunitní centrum. Vzniká přestavbou bývalé mateřské školy za 37 milionů korun. Obec na projekt využije dotaci. Nové budově vznikne prodejna, zázemí pro lékaře i zdejší spolky, řekl to nezávislý starosta Grygova Tomáš Kubáček. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Olomoucká zoo investovala do pavilonu Kalahari, nechala zmodernizovat 5 z 9 terárií. Návštěvníci v nich uvidí mimo jiné nové druhy plazů z jižní Afriky, včetně gekona písečného i 2 nové druhy kobříků, tedy jedovatých hadů příbuzných kobrám. V Brně dnes skončí sjezd sudeto-německého krajenského sdružení. Uzavře ho pěta v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Setkání bylo součástí festivalu Meeting Brno, který usiluje o dialog mezi lidmi, národy a kulturami. Festival pokračuje do konce května. Za sportou fotbalisté Slavie zakončili mistrovskou sezónu v Šanceli se výhrou 3-0 nad Plzní. Po utkání pak převzali pohár pro vítěze soutěže. V dalších zápasech posledního kola ligové skupiny o titul Sparta Praha porazila Hradec Králové 2-1 a Jablonec vyhrál nad Libercem také 2-1. Počasí dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržíte se na dálnici D1 u Bělotína směr Praha, stojí tu osobní auto s defektem, lehce se tu vybočuje, dejte pozor.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli připomenu pranostiky pro dnešní den. 2 minuty po půl šesté přeje dobré ráno Vítek Šoukal ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 5 minut bude 6:45. Dobré ráno, je tady 25. květnové ráno, co říkají pranostiky pro dnešní den, tak pokud Urban z pece nesleze, tepla nebude. Posledním zmrzlým je Urban, když na Urbana prší, bude hodně myší a po svatém Urbanu mráz neuškodí džbánu. Zemědělci pozor, Urban-li nám pěkně hřeje a víte deštěm vlaží, jak si člověk jenom přeje, tak jej pole blaží. Urbanovo sytí a Havlovo hříbě za mnoho nestojí, na Urbana den pospěš sítilen, ke svatému Urbanu se vysévá pohanka. No a také víme, jaký bude podzim, jaký den 25. máje, jakožto na den Urbana povětří jest, takový podzimek následovat má. No a jak to bude letos s úrodou? Jestli na svatého Urbana pěkný den bude suchý červenec i srpen, vinářev však nedbá toho a poskytne vína mnoho. Na svatého Urbana bez deště hojnost vína. A ještě jedna pranostika. Od svatého Urbana pec může být zbouraná. Tak přeji, ať nám vyjdou jen ty nejpranostiky.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 6:45 a probouzíme se do 25. květnového rána. Je tady pondělí a svátek má dnes Viola. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění. Dnes bude slunečno a teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to nám posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Bohdíkov, dnes ráno 13 stupňů, mírný vítr, jasno, napsala Vlaďka. Šternberg 17 stupňů, hlásí Marek, který je v práci. Přerov 17 stupňů Celsia, vypadá to na sluníčko, píše Jitka.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek. Krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
3: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po 5leté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Root, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.

0: Co bylo dál, zpívala Jana Kirchner, k tomu skupina Jelen na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zahrajeme písničky, které nestárnou, mimo jiné už se chystá také Karel Gott a jeho song Pokaždé. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 10 minut bude 6 hodin. Snídáte-li dobrou chuť, jste na cestách, dobře dojďte. Dnes po 13. hodině vysíláme pořad Alex a host. Koho si Alex Minářová pozvala a na co se bude ptát?
1: Kariéru mu odstartovalo 4. místo v československé Superstar. Zpěvák Jan Bendik úspěchu využil a vrhnul se na solovou dráhu. Jaké koncerty plánuje? Na jakých festivalech se v létě objeví? Zbude mu čas na dovolenou? Jak si během cestování krátí dlouhou chvíli? A jaký je jeho pěvecký vzor? Dozvíte se po 13. hodině.
2: Neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 6 hodin. V Plumlovské nádrži na Prostějovsku dnes bude pokračovat pravidelné testování kvality vody ke koupání. Podrobnosti o tom ve zprávách celou.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipy.

0: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Dvě veřejné plochy opraví v Kobylé nad Vidnávkou. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Zlínská ZOO nabízí parkování zdarma pod novou solární elektrárnou. Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, maximálně 27 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Rámková. Kobylé nad Vidnávkou na Jesenicku budou mít opravený prostor před kulturním a panelovým domem. Obě plochy poničily předloňské povodně. Práce začnou v následujících týdnech a vyžádají si zhruba 2 miliony korun. Vedení obce se podařilo získat dotaci, doplňuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
2: Ta úprava se bude týkat pozemků, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných skeřů, které oddělí ty dané parcely od veřejné komunikace, která je dost frekventovaná, takže tam bude taková lidová zóna a budou tam odpočinkové lavičky. Toho paneláku se bude dělat chodník od budov směrem k hlavní cestě.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Resort kultury dostal k návrhu více než 300 připomínek. Výhrady k němu mají i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. Hygienici z Olomouckého kraje pokračují v pravidelných testech kvality vody ke koupání. Vzorky dnes odeberou z nádrže Plumlov na Prostějovsku. Výsledky laboratorních rozborů zveřejní na webu krajské hygienické stanice a na portálu koupacivody.cz.
3: Vzorky z plumlovské nádrže odborníci odebírali naposledy před 2 týdny, stejně jako z umělého jezera Poděbrady na Olomoucku. Kvalitu vody pak v obou případech ohodnotili nejvyšším stupněm z 5 možných. Z Olomouce Josef Čermák, Český rozhlas.
1: Návštěvníci zlínské zoologické zahrady můžou ode dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově skoloudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší solární elektrárnu svého druhu na Moravě. Měla by pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo, říká ředitel zahrady Roman Horský.
4: Máme napočítané, že by to mělo celkově vyřešit 30% celé spotřeby energie zoologické zahrady, takže my dneska můžeme možná počítat s tím, že příští rok, když bude dobře svítit, tak že ušetříme nějaké 3 miliony. Sport.
1: Hokejisté Finska porazili Rakousko 5-2 a na mistrovství světa vyhráli i 6. zápas. Finové se utkají v přímém souboji o první místo ve skupině zítra s domácími Švýcary. V dalších zápasech Slováci prohráli s Kanadou 1-5, Lotyšsko zvítězilo nad Velkou Británií 6-0 a Dánsko zdolalo Itálii 3-2 po nájezdech. Počasí. Dnes se čekáme jasno nebo skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 27 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírený severní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: V Přerově je uzavřena část silnice 55 v ulici Velká Dláška. Dělnici dostaví protihlukovou stěnu. Omezení potrvá do konce května.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, víkend za námi. Mě ho například připomínají spálená záda. Sekal jsem trávu a docela to opalovalo. Doufám, že vy jste měli víkend bez nehod. Za chvíli otevřeme 100 let staré noviny. Psali, že včely vyhazují trubce a hrajeme písničky, které nestárnou. Chystá se Petra Janů a právě teď bude zpívat Kristýna. Dobré ráno.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 6:45. Dobré ráno. Včely vyhazují trubce. Psalo se v novinách před 100 lety, kdy se včelaři obávali stejné kalamity, jakou zažili v roce 1902. Na článek se zaměřila Dita Vojnarová.
1: Stalo se před 100 lety.
2: Vše vypadalo na začátku jara 1926 velmi slibně. Včely využitkovaly střešňovou a vrbovou pastvu, ale již do ovocného stromoví hrušní přišel vítr a do jabloní déšť a bouřky. Na pampeliškovou pastvu, která bývá důležitá, ale také přišla nepohoda a hlavně studený vítr. Včely na pastvě a cestě z pastvy hynuly chladem. Následky všech těchto pohrom se v zápětí ukázaly. 17. května začaly včely trubce vyhazovati a plod trubčí vytrhávati. Jak se psalo v článku, vypadalo to, že včelaři v roce nepochodí stejně jako v roce 1902, kdy včely koncem května a v červnu hlady padaly prostálé bouřky, vítr a chladno. A následovala rada. Tento vražedný trubčí mort byl snadno zastaven hojným pokrmením, ale odkud vzíti medu, když ani loňský rok ničeho nebylo a cukru denaturovaného úřady v republice ne a ne povoliti, protože prý zákonitého podkladu pro tento čin není, když v zákoně včela mezi užitečnými zvířaty uvedena není.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na sedm. Dobré ráno, svátek má dnes Viola, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svítili slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně. No dnes bude slunečno a teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí? To posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. Šumperk 14 stupňů a slunečno, hlásí Petra. Prostějov 18,5 stupně, skoro jasno. To už je vzkaz od Věry. Přerov 18 stupňů, chystám se pracovat na zahrádce, musím okopávat a spousta další práce, píše Eva.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
3: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 9 minut bude 6:30, dobré ráno, dobrou chuť, snídáte-li právě teď. Máte rádi historii? Mám pro vás tip. Už o 9:45 nás čeká seriál Panská sídla střední Moravy. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Dnes zamíříme do Krakovce, v současnosti jde o součást Laškova. Vydáme se tedy do kopců, které se zdvíhají od náměště na Hané směrem ke Konici. Kdybyste pořád Panská sídla střední Moravy o 9:45 nestihli, tak si pořád můžete poslechnout i v našem audioarchivu v celodenních záznamech vysílání na stránkách olomouc.rozhlas.cz a v podcastových aplikacích.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy přináší Gabriela Adámková.
2: Je 6:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Novou sportovní halu budou mít od jara příštího roku v Oseku nad Bečvou. Investice vyjde na 122 milionů korun. Sokolům se na ní podařilo získat dotace z Národní sportovní agentury od obce a Olomouckého kraje. Podle vedení obce zatím je dokončena hrubá stavba haly. Vstupné na některých koupalištích v kraji v létě podraží. Například návštěvníci venkovního bazénu v Olomouci zaplatí 175 korun, tedy o 10 korun více než dosud. V olomouckém akvaparku se vstupné zvýší o 20 korun na 260 korun. Prostějovský areál koupelky podraží o 30 korun na 180 korun. Ministr školství za ANO Robert Plaga si dnes kvůli testování páťáků a deváťáků předvolá ústředního školního inspektora Tomáše Zatloukala. Chce po něm vysvětlení, proč v testech byly otázky na detaily z osobního života žáků. Plaga řekl, že je připravený celé testování případně i zastavit. Ukrajina žádá o svolání Rady bezpečnosti OSN kvůli ničivému útoku Ruska na Kyjev tento víkend. Po úderu jsou nejméně dvě oběti a dalších 80 lidí zraněných. Ruské rakety a drony zničily v Kyjevě nákupní a zábavní centrum, tržnici a silně poškodili Národní muzeum Černobylu, obytné domy a úřady. Za sportou fotbalisté West Hamu s Tomášem Součkem sestoupili po 14 letech z Premier League. Tottenham, za který nastupuje brankář Antonín Kinský, se naopak v nejvyšší anglické soutěži zachránil. West Ham v posledním kole sice vyhrál nad Leedsem 3-0, zvítězil ale i Tottenham, a to 1-0 nad Evertonem. Počasí dnes čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírený severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na Šumpersku je částečně uzavřena silnice 44 v obci Zvole kvůli pracím na silnici. Omezení potrvá do konce května.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
1: Za chvíli se vydáme do Adolfovic, kde se pracuje na napojení Kepernického potoka na úpravnu vody. Dobré ráno, přeje Vítek Šoukal. 2 minuty po 6:30.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 8 minut po půl sedmé, dobré ráno. Zajištění stabilních dodávek pitné vody bez ohledu na počasí je hlavním cílem napojení Keprnického potoka na úpravnu vody v Adolfovicích, místní části Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Práce dělníci zahájili na podzim 2023, v těchto dnech je už dokončují. Na investici za zhruba 135 milionů korun přispěl Státní fond životního prostředí.
1: Tak teď jsme právě na jímacím objektu Keprnického potoka, kde máme takzvaný nový letní odběr a tady pod námi je zimní odběr.
2: Ukazujeme jednu z dokončených částí stavby technický ředitel společnosti vodovody a kanalizace Jesenicka Robert Černý. Práce na napojení Keprnického potoka probíhají od září roku 2023. Neobešly se bez komplikací.
1: Stavba jako taková dotčená povodněmi byla. Byl poškozen jak jímací objekt, kde stojíme, kde jsme měli poškozenou část betonových konstrukcí, tak jsme měli poškozený i litinový přivaděč, který vede na druhé straně vesnice z Borového potoka.
2: Popisuje Černý. Kvůli těmto komplikacím se dokončení prací posunulo zhruba o půl roku. Dělníci už ale nyní stavbu dokončují.
1: Teď už se provádí pouze terénní úpravy, dodělává se oplocení.
2: Říká Černý. V současné době jsou na úpravnu vody v Adolfovicích napojeny dva zdroje. Ty byly po povodních opravené pouze provizorně. Pokračuje ředitelka Vaku Lenka Podhorná.
3: Je to Borový potok a Šumný potok. Jedná se o horské bystřiny, které jsou velmi závislé na dešťových srážkách, a to jak ve své kvalitě, tak i ve vydatnosti. Při povodních byly zničeny obrva jímací objekty.
2: Podle Podhorné hlavním důvodem napojení Keprnického potoka na úpravnu vody posílení stávajících zdrojů a zvýšení stability dodávek.
3: Tím napojením třetího vodního zdroje do úpravny vody budeme schopni mít dostatečné zásoby pro výrobu pitné vody, a to za jakéhokoliv počasí, ať jsou to okálové stavy nebo i v období dlouhodobého sucha.
2: Úpravna vody v Adolfovicích totiž zásobuje pitnou vodou největší vodovodní soustavu na Jesenicku.
3: Zásobuje zhruba 15 000 obyvatel od Jeseníku až přes obce, jako je Česká Ves, Písečná, Hradec Nová Ves až do Mikulovic.
2: Říká Podhorná. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil i Státní fond životního prostředí. Hotovo by vodohospodáři měli mít do konce května. Se zprovozněním vedení Vaku počítá na podzim.
3: Postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září.
2: Napojení Keprnického potoka zároveň umožní i obnovu jímacích objektů na Šumném a Borovém potoce. Na tyto práce už vedení Vaku připravuje projekty. Z Bělé pod Pradědem Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Jste naladěni na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Přejeme dobré ráno. Je tady pondělí, za půl minuty bude 6:45.
1: Počasí.
0: Právě teď zdravím do Českého hydrometeorologického ústavu v Ostravě na telefonu Marie Glfáková. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
0: Jak vidíte dnešní počasí? Co nás čeká?
2: Tak teď zpočátku bude na jihu oblačnosti malinko více, jinak bude jasno. Nejvyšší teploty očekáváme mezi 22 až 25 stupni Celsia, na jihu na Přerovsku očekáváme až 28 stupňů Celsia. Na horách se nejvyšší teploty budou pohybovat nejčastěji mezi 16 až 20 stupni Celsia. Vítr bude foukat většinou slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: A jak bude v noci a zítra během dne?
2: Noc bude jasná nebo skoro jasná, s nejnižšími teplotami mezi 15 až 14 stupni Celsia. V údolích může být lokálně až 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat slabý severovýchodní nebo proměnlivý do 4 metrů za sekundu. I zítra přes den očekáváme jasno nebo skoro jasno, s nejvyššími teplotami mezi 27 až 30 stupni Celsia. Na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude slabý, v průběhu dne mírný, severozápadní až severní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
0: Děkuji za informace, přeji krásné ráno, příjemný den a naslyšenou.
2: Hezký den a naslyšenou.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
4: Těší se na vás Oskar

0: svět.
1: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Krásné dobré ráno, za 9 minut bude 7 hodin a je tady ranní rozcvička a Petr Peč.
2: Dobré ráno, sportovci. Zdraví vás Petr Peč u ranní rozcvičky. Ke cvičení potřebujeme pedláhev. Vzpřímený postoj, hlava v prodloužení s trupem, chodidla na šířku ramen. Paže před hrudníkem drží pedláhev. S výdechem jdeme dolů do dřepu, paty stále na zemi a zároveň od hrudníku odtláčíme láhev do propnutých loktů. S nádechem se vracíme zpět do stoje a přitahujeme na hruď. Cvik cvičíme celkem 20krát. Hezký den s pohybem!
3: Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 5 minut bude 7 hodin. Rodiče si připlatí za pobyt dětí v olomouckých mateřinkách. Podrobnosti o tom uslyšíte už ve zprávách v celou. Dobré ráno. Rich girl, she buys her dreams.

0: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi, pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Sedm hodin.

0: To je o 100 korun víc než dosud. Poplatek za družinu se zvýší o 80 korun na 200 korun, dodává náměstek primátorky Viktor Tichák z Koalice pro Olomouc a Pirátů.
1: Stát prostřednictvím legislativy městům a obcím ukládá, jaká je maximální výše právě úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině, a my jsme teď opravdu ještě zdaleka ne ani na 60% právě toho povoleného limitu, takže si myslím, že pořád jsme město velmi vstřícné pro rodiny.
0: Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
2: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí Ministerstva práce Jakub Slavík.
3: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
2: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
4: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
2: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubová, Český rozhlas.
0: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíš zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. To představilo Ministerstvo vnitra a dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreje Krchového už teď získá jen malá část žadatelů. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
5: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je rozptýlena ta zástavba jednotlivých domečků, které budou sloužit jako ubytování pro ty přenocující, třeba kteří nemají stán, přijedou na kolo, tak se můžou i v té chatce různých velikostí ubytovat a přespat. Sport.
0: Tenistka Sára Bejlek postoupila na Roland Garros do druhého kola. Američanku Stevensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli i další tři čeští tenisté. Marie Bousková, Jakub Menšík, Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a 19-letá Tereza Valentová. Počasí. Dnes čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
6: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Olomouc je částečně uzavřena ulice Pražská kvůli stavbě křižovatky. Omezení potrvá do konce listopadu.
6: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Ranním společníkem je vám Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal. Víkend za námi, je tady pondělí. Také jste se snažili o víkendu využít toho, že nemusíte brzy ráno vstávat a chtěli si přispat. Mně by to možná vyšlo, kdyby jeden holoubek nezačal dělat vrku do široké trubky, která vede jako odvětrání z koupelny na střechu. No, nevěřil bych, jak takový dvoumetrový plechový tubus dokáže zesílit holubý hlas. Nebylo před ním úniku. Lidé na Osoblažsku můžou nově využít poptávkovou dopravu. O co jde, tak to uslyšíte do čtvrt hodiny a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Anaka Noc na zemi. Dobré ráno.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 4 minuty bude 7:45. Dobré ráno, užíváme si poslední květnový týden, blíží se červen, to je poslední měsíc, kdy ještě můžeme ovlivnit úrodu jakéhokoliv ovocného stromku. Nezapomeňte, můžeme stále prokypřit půdu kolem stromů, přihnojit tekutými hnojivy. Kolem kmene můžeme dát i mulčovanou trávu z trávníků, drží vlhkost a plody budou lépe zrát. Tak držím palce, ať máme letos bohatou úrodu.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je tady 25. květnové ráno, pondělí. Svátek má Viola a je 7:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká pohoda na Urbana, pro sedláka vyhraná. Dnes bude slunečno, teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to píšete v SMS-kách na číslo 723 70 33 51, také píšete na náš Facebook, děkuji. Hanušovice 14 stupňů Celsia, vypadá to na slunečno, píše Martina. Zdravím Jirku z Olomouce, ulice Stupkova 18 stupňů, Štarnov 17 stupňů, to už píše Ivana, která se dnes chystá protřídit zimní oblečení a schovat ho na další sezónu.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.

0: Jste naladění na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, za 10 minut bude 7:30. Dobré ráno. Lidé na Osoblažsku můžou nově využít poptávkovou dopravu. Stačí jim k tomu mobilní aplikace nebo objednání po telefonu. Zarezervovat jízdu jde až týden dopředu. Službu zřídil Moravskoslezský kraj. Podobný systém poptávkové dopravy testují třeba na Slovensku nebo v Itálii.
1: Učím dceru jezdit do Osoblahy, jelikož tam má kroužek, jezdí tam na koně. Autobus ve spoje jsme nestíhali.
2: Iveta Michnová pracuje v Liptáni, ale bydlí se svou dcerou ve městě Albrechticích.
1: Mi to ulehčilo v tom, že už ji nemusím vozit, protože jsem v práci, někdy potřebuju zůstat déle. Přes to léto to mívá jako později, ale třeba potom v těch chladnějších obdobích, tak to mívají dřív ty kroužky, takže já nejsem schopná třeba vůbec ji tam zavést.
3: No je zájem velký, jezdím od rána do večera. Myslím si, že by se to klidně mohlo zkrátit do 2 hodiny.
2: Auto poptávkové dopravy jsem zastihl na zastávce v Třemešné. Pavel Muroň je řidič a zrovna pomohl naložit věci jedné cestující. Lidé si údajně na službu velice rychle zvykli a najdou se i tací, kteří by ji využívat nemuseli.
3: Několika těch zastávek už se mi stalo, že jsem odjížděl ve stejnou dobu přímo úplně společně s autobusem tam, kde oni chcou jet.
2: Petra Řezničková-Kunovská je manažerka mikroregionu Osoblažsko a připomíná, komu je poptávková doprava určena.
4: Jako příklad mě napadá odborné vyšetření ve Spáru ve městě, pro nás je to Trnov. Vyšetření vám skončí v čas, kdy vám zpět nic nejede. Nemáte rodinu, která by vám pomohla, nespadáte do kategorie, že by vám dali sanitní vůz. Z Krnova už se do Albrechtic nějakým způsobem dostat dá. Do Albrechtic zajíždí poptávková doprava a doveze vás domů.
2: Služba nemá nahradit taxislužbu. Řidič může zájemce vyzvednout jenom na zastávkách hromadné dopravy. Podle mluvčí Moravskoslezského kraje Miroslavy Chlebounové teď hejtmanství bude sbírat data.
5: Sleduje se chování cestujících i praktické fungování v terénu. Pak budeme mít konkrétní data o přínosech, nákladech i případných úsporách. Už nyní ale platí, že cílem není plošné nahrazení autobusových linek, ale hledání nejvhodnější kombinace dopravy podle reálné poptávky.
2: Poptávková doprava bude v regionu jezdit do 11. října. Z Osoblažska Adam Tomáš, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
2: Je 7:30.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
2: Kobylé nad Vidnávkou na Jesenicku budou mít opravený prostor před kulturním a panelovým domem. Obě plochy poničily předloňské povodně. Práce začnou v následujících týdnech a vyžádají si zhruba 2 miliony korun. Dělníci to vysadí nové stromy a keře, přibudou i lavičky. Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Resort kultury dostal k návrhu více než 300 připomínek. Návštěvníci zlínské zoo můžou od dneška nechat zdarma své auto ve stínu nově skoloudované fotovoltaické elektrárny. Ta je nad parkovištěm pro téměř 200 aut. Jedná se o největší solární elektrárnu svého druhu na Moravě. Měla by pokrývat skoro třetinu spotřeby elektrické energie celé zoo. Žáci mají dnes poslední den na přihlášení do druhého kola přijímacích zkoušek na střední školy. Druhé kolo vypisují školy, kterým zbyla volná místa po prvním kole zkoušek. Přihlášku zatím podle státní organizace CERMAT podalo více než 9 tisíc uchazečů. Většina z nich se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Za sportu hokejista Tomáš Hertl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól. Vegas se díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál. Počasí dnes se čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Na dálnici D1 u obce Nezamyslice směr Brno pracují dělníci, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Prostějovští fotbalisté si až v posledním kole druhé ligy zajistili záchranu soutěži. Více o tom za chvíli. Vítek Šoukal přeje dobré ráno, 2 minuty po 7:30.

0: Do pondělního rána vás probouzí vysílání Českého rozhlasu Olomouc, je 8 minut po půl osmé. Dobré ráno. Fotbalisté první SK Prostějov museli svou příslušnost ve druhé lize hájit až v posledním kole. A protože Jihlava, se kterou bojovali o první nesestupové místo od začátku svého zápasu, pohodlně vedla, museli vyhrát i Hanáci. Těm se podařilo otočit utkání s Táborskem ze stavu 0-1 na 2-1 a na stadionu za místním nádražím zavládla obrovská úleva.
1: Tak bylo to hodně náročné, hlavně na psychickou stránku. Já musím především pochválit kluky. Já vím, že to jako budeme nějak svádět na špatný výkony toho mužstva. Ty tam byli, ty musíme přiznat, že tam nebyli ideální, to víme. Že jsme ty domácí utkání nezvládli, ztratili jsme spoustu zborů a takhle jsme to museli honit na poslední chvíli. Klobouk před něma, že někteří dohrávali už prostě na pokraji nějakého zroucení, zranění, ale dokázali jsme to prostě, ten hlavní cíl pro prostě ho zachránit druhou ligu.
2: Oddechl si sportovní manažer Prostějova Jiří Balcárek, který stejně jako v závěru podzimní části i nyní sám stál na lavičce zachráněného týmu. Po Jiřím Vébrovi totiž vedení klubu odvolalo dvě kola před koncem soutěže i jeho nástupce Jana Podoláka. Prostějov od roku 2021 vystřídal 8 hlavních trenérů a tento neblahý trend by na Hané rádi zastavili.
1: Já bych to strašně mal zprávat, protože jsem trenér, nemám to rád, když jsem prostě mění trenéři. Já vždycky říkám, že to je vína hráčů, že to vína je moje jako sportovního ředitele, protože za to mám zodpovědnost. Proto jsem rád, že jsme to druhou ligu zachránili. Teď to bylo hodně náročný ten poslední, já nevím, 14 dnů, kdy jsem skákal z kanceláře na hřiště a naopak. Měl tam hodně práce. Říkám, nejenom ty práce, ale spíš ty psychické, kdy jsme to museli zvládat na všech frontách.
2: Všechny zmíněné trenérské výměny posledních let zažil i kapitán Jan Koudelka, který ne se všemi souhlasil. Ale také sám dobře ví, že v rozběhnuté sezóně se při špatných výsledcích lépe odvolá jeden trenér, než vymění několik hráčů.
3: Já si z toho dělám srandu, že já za tu dobu, co jsem tady, tak bych z těch trenérů poskládal podle mě základní jedenáctku. Ale to tak prostě fotbal přináší, jako když v některých fázích se nebyl úplně rád, že jsme odvolávali trenéry, protože to de facto hrajeme my hráči na hřišti, který si můžeme jako říct něco. Jako můžeme vyhodit 6 lidí, ale my ty lidi nevezmeme v průběhu sezóny.
2: Průběh sezóny byl pro Prostějov podobný jako v posledních letech. Jen Hanáci nikdy nebyli tak blízko sestupu. Na domácí půdě vyhráli jen 4 z 15 duelů a 30-bodový zisk a pouze jednobodový náskok na sestupové příčky je nejhorší výsledek klubu od postupu do druhé ligy v roce 2017.
1: Samozřejmě s tím musíme být nespokojení, když jsme byli spokojení, tak si nalháváme sami sobě do kapsy. Já sám jsem nespokojený, my si to musíme vyhodnotit a prostě, jak říkám, teď to bylo strašně náročné, teď musíme trošku vyfouknout, aspoň den, dva a pak se pustí do práce, protože za 3 týdny začíná zase příprava.
2: Vypočítává sportovní manažer Jiří Balcárek, který navzdory neuspokojivým výsledkům ve funkci zřejmě zůstane. A stejně jako v předešlé zimní i letní přestávce bude hledat nového trenéra. Z Prostějova Adam Kodet, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Prostějovsku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi. You got it.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 7:45, probouzíme se do 25. květnového rána, užíváme si pondělí a svátek má Viola, vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká Urban krásný, vyjasněný, hojným vínem nás odmění. No dnes bude slunečno, teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook. Děkuji. V Žárové je jasno a teplota už překročila 15 stupňů, píše Tonda. U nás je 17 stupňů, svítí sluníčko, chystám se zalévat zeleninu a potom péct roládu s bramborem. Krásné pondělí přeje Zdena z Holubic. Petr z Lhoty u Pačlovic je v Kroměříži a tam je jasno a 19 stupňů Celsia.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek. Krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
3: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
4: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
5: To si musím napsat, abych na to nezapomněl.
4: Jo, jo.
3: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je tady pondělí, za 10 minut bude 8 hodin, víkend je za námi, nový týden před námi, ať se nám vydaří. Včera jsem obdivoval našich pár řádků brambor, co máme doma, docela se jim daří a mandelinku jsem nenašel ani jednu. Oproti loňsku zázrak, ale hlavně to nezakřiknout, jak se říká. Víte, co platí na mandelinku bramborovou? Tak mezi brambory je dobré vyset kopr nebo měsíček lékařský, mandelinky je nesnáší. Stejně tak trvalky, jako je šalvěj nebo křen, je spolehlivě odpudí. Jestli s mandelinkou bojujete každý rok, zkuste příště k bramborám zase, když je zmiňovaný kopr, klidně na to můžete se vydat i dnes se setím. Mě to loni docela zafungovalo, snad to zafunguje i u vás.
1: Český rozhlas Olomouc a Vítek Šoukal.

Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 4 minuty bude 8 hodin. Přerovští radní vybrali firmu, která navrhne podobu amfiteátru v parku Michalov. Podrobnosti ve zprávách v celou.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Osm hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Přípravy na stavbu amfiteátru v Přerovském parku Michalov pokračují. Azylové domy i domovy pro seniory nemůžou strhávat poplatky ze superdávky. České hokejisty čeká na mistrovství světa Norsko. Budeme mít polojasno až skoro jasno, naměříme až 28 stupňů. Hezké ráno vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Radní Přerova plánuje stavbu amfiteátru v městském parku Michalov. Radní už vybrali firmu, která připraví projekt. Samotná investice by mohla začít příští rok, pokračuje náměstek primátora Vladimír.

0: super dávka to ale neumožňuje. Poskytovatelé pobytových sociálních služeb proto požadují změnu. Ministerstvo práce a sociálních věcí ji přislíbilo. Začal týden štítné žlázy. Podle odhadu lékařů se s nemocemi tohoto orgánu léčí přes 600 tisíc Čechů. 100 tisíce dalších o své nemoci nevědí, protože se nemusí nijak projevit. Nejčastěji je jí snížená funkce. Na problém se většinou přijde u praktiků.
1: Já bych to nepoznala. Já necítím nic ani pohmatem, ani nijak jinak.
2: Říká šedesátnice Irena. Krevní testy u ní odhalily lehce sníženou funkci štítné žlázy před několika lety. Že jsou tato onemocnění podiagnostikována, potvrzuje předseda České endokrinologické společnosti Michal Kršek.
3: Určitě je vhodné při preventivních prohlídkách kontrolovat funkci štítné žlázy. Důležité je, aby nastávající maminky měly zkontrolovanou štítnou žlázu před těhotenstvím nebo co nejdříve v těhotenství. O nemocnění štítné žlázy není potřeba se zase bát. Naprostá většina z nich je dobře léčitelná.
2: Se štítnou žlázou mají až 8x častěji problém ženy. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: V Brně dnes dopoledne skončí sudetoněmecký sjezd. V 10 hodin ho zakončí pietní akt v Kounicových kolejích, bývalém nacistickém popravišti. Koleje se staly i místem odplaty Čechů vůči Němcům po konci druhé světové války. Končícího sudetoněmeckého sjezdu se zúčastnili zhruba 3000 lidí z obou států. Vyvolal i protesty v ulicích. Sport. Hokejisté Česka nastoupí v předposledním zápase skupiny mistrovství světa proti Norsku. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Hráči se na šampionátu ve Švýcarsku potýkají s velkými teplotními rozdíly. Češi včera trénovali v hale při 8 stupních Celsia, zatímco venku bylo okolo 30. Pokračuje útočník Daniel Voženílek.
4: Bylo to docela příjemný, člověk se aspoň trochu schladí a musím říct, že to je hodně náročný. Přece jenom to teplo je obrovský, ještě já mám nějaký kila, takže ten let úplně není nejjednodušší na něm jezdit, ale pro oba týmy to je stejný a musíte hodně pít a hydratovat se. Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18, povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na dálnici D1 u obce Buk směr Brno, dělnici sečou trávou, projíždějte opatrně.
5: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, s vámi Vítek Šoukal, venku nás dnes se čeká příjemné počasí. Když byl člověk mlád, tak se při hezkém počasí nejvíc těšil například na plavání. V současnosti mě jako první během pěkného počasí napadá, nemusím pouštět sušičku, prádlo uschne venku za chvíli a zadarmo. Viděli byste, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď najdeme za chvíli v dnešním vydání rubriky Co v učebnicích nebylo s Martinem Písaříkem a hrajeme písničky, které nestárnou. Právě teď bude zpívat Václav Neckář. Dobré ráno.

0: Do pondělního prosluněného rána vás probouzí Český rozhlas Olomouc. Za 4 minuty bude 8:45. Víte, jaké moře je od našich hranic nejblíž? Odpověď má Martin Písařík.
1: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
2: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
1: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem. Posloucháte Dobré ráno Českého rozhlasu Olomouc.

jako laň lesa ze nízku. V očích mi zbylo jen pár žlutých penízků, penízky ukryl jsem do hlíny pod dubem. Až příště přiletí, my už tu nebudem, my už tu nebudem, ach pícho marnivá. Spatřil jsem kometu, chtěl jsem ji zaspívat o vodě, o trávě, o lese.

0: Do pondělního dne se probouzíte s Českým rozhlasem Olomouc, je minuta po čtvrt na devět a svátek má dnes Viola. Vše nejlepší.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, svítili slunce na svatého Urbana, bude úroda hlavně na víně. No dnes bude slunečno a teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to posíláte v SMS-kách na číslo 723 70 33 51. Také píšete na náš Facebook, děkuji. Dneska máme v Novém Jičíně prozatím 15 stupňů, půjdu nakoupit k lékaři na kontrolu, potom oběd do školní jídelny. Hezký den všem, napsala Liborka. Kojetín 18 stupňů, to už hlásí Honza, Šumperk 16 stupňů, slunečno, stihla jsem už povisit prádlo, napsala Petra.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
2: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
1: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
3: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, za 9 minut bude 8:30, dobré ráno. Zajištění stabilních dodávek pitné vody bez ohledu na počasí je hlavním cílem napojení Kepernického potoka na úpravnu vody v Adolfovicích, místní části Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Práce dělníci zahájili na podzim 2023, v těchto dnech je už dokončují. Na investici za zhruba 135 milionů korun přispěl Státní fond životního prostředí.
1: Tak teď jsme právě na jímacím objektu Kepernického potoka, kde máme takzvaný nový letní odběr a tady pod náma je zimní odběr.
2: Ukazuje mi jednu z dokončených částí stavby technický ředitel společnosti vodovody a kanalizace Jesenicka Robert Černý. Práce na napojení Kepernického potoka probíhají od září roku 2023. Neobešly se bez komplikací.
1: Stavba jako taková dotčená povodněmi byla. Byl poškozen jak jímací objekt, kde stojíme, kde jsme měli poškozenou část betonových konstrukcí, tak jsme měli poškozený i litinový přivaděč, který vede na druhé straně vesnice z Borového potoka.
2: Popisuje Černý. Kvůli těmto komplikacím se dokončení prací posunulo zhruba o půl roku. Dělníci už ale nyní stavbu dokončují.
1: Teď už se provádí pouze terénní úpravy, dodělává se oplocení.
2: Říká Černý. V současné době jsou na úpravnu vody v Adolfovicích napojeny dva zdroje. Ty byly po povodních opravené pouze provizorně. Pokračuje ředitelka Vakule.
3: Je to Borový potok a Šumný potok. Jedná se o horské bystřiny, které jsou velmi závislé na dešťových srážkách, a to jak ve své kvalitě, tak i ve vydatnosti. Při povodních byly zničeny obrva jímací objekty.
2: Podle Podhorné je hlavním důvodem napojení Kepernického potoka na úpravnu vody posílení stávajících zdrojů a zvýšení stability dodávek.
3: Tím napojením třetího vodního zdroje do úpravny vody budeme schopni mít dostatečné zásoby pro výrobu pitné vody, a to za jakéhokoliv počasí, ať jsou to okálové stavy nebo i v období dlouhodobého sucha.
2: Úpravna vody v Adolfovicích totiž zásobuje pitnou vodou největší vodovodní soustavu na Jesenicku.
3: Zásobuje zhruba 15 000 obyvatel od Jeseníku až přes obce, jako je Česká Ves, Písečná, Hradec Nová Ves až do Mikulovic.
2: Říká Podhorná. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil i Státní fond životního prostředí. Hotovo by vodohospodáři měli mít do konce května. Se zprovozněním vedení VAKu počítá na podzim.
3: Postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září.
2: Napojení Kepernického potoka zároveň umožní i obnovu jímacích objektů na Šumném a Borovém potoce. Na tyto práce už vedení VAKu připravuje projekty. Z Bělé pod Pradědem Savina Millerová, Český rozhlas.
4: Jsme s vámi i na Jesenicku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dnes večer v České televizi. ČT1. Objesil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve hvězdně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantastický kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Krátké zprávy pro nás má Gabriela Adámková.
3: Je 8:30.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
3: Olomouc zvýší poplatky v mateřských školách a družinách. Od příštího školního roku budou rodiče platit za pobyt dítěte v mateřské škole 850 korun. To je o 100 korun víc než dosud. Poplatek za družinu se zvýší o 80 korun na 200 korun, uvedla to radnice. Stát loni vyplatil na příspěvku na bydlení více než 23,5 miliardy korun. Je to zhruba o 3 miliardy víc než předcházející rok. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Příspěvek pobíralo přes 300 tisíc domácností a pravidla jeho čerpání se v posledních letech rozšířila kvůli energetické krizi. Vláda dnes projedná novelu zákonu, která by zpřísnila podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku. Materiál z dílny ministerstva vnitra počítá se změnami například u humanitárních dávek, pravidel pro auta s ukrajinskou registrační značkou i u získání zvláštního dlouhodobého pobytu. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec se chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající zástavbu typické valašské dědiny. Za sportu tenistka Sára Bejlek postoupila na Roland Garros do druhého kola. Američanku Stevensovou porazila 6-3 a 6-2. Dál prošli i další tři čeští tenisté. Marie Bousková, Jakub Menšík a Tomáš Macháč. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová. Počasí dnes se čekáme polojasno až skoro jasno. Teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů. V Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
3: Na Jesenicku na silnici 60 mezi obcemi Lipová Lásně a Uhelná pracují silničáři. Pravý jízdní pruh je uzavřený.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.
2: Za chvíli probereme, jak je to s tradičním označováním piva Stupni. Dobré ráno přeje Vítek Šoukal, 2 minuty po 8:30 ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, je 9:09. Dobré ráno. Češi patří mezi národy s největší spotřebou piva na světě. Není tak divu, že se zděsili, když médii proběhla zpráva o tom, že chce Evropská unie zakázat tradiční označování piva stupni. Lidem slibovala konec desítek nebo třeba dvanáctek. A i když nás možná sem tam nějaké nařízení EU překvapí, pivo se teď opravdu nikdo reformovat nechystá. Na tuhle falešnou zprávu se podívali kolegové ze serveru iRozhlas.cz v dalším díle seriálu Ověřovna. Podrobnosti k tomu má teď redaktor Josef Čermák. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Kde se tahle informace vlastně vzala?
1: V programu současné Evropské komise se v minulosti objevil plán na úpravu daňového systému. V současnosti některé státy k výpočtu spotřební daně u piva vycházejí z takzvaného systému plato, tedy podle stupňovitosti. To jsou ty desítky, dvanáctky, šestnáctky, zkrátka číslovaná piva, tak jak je známe. Komise o tom uvažovala s výhledem kolem roku 2031, takový návrh ale teď na stole není. Pokračuje ředitel Svazu pivovarů a sladoven Tomáš Slunéčko.
2: Chtěla tím upozornit členské státy, které daní podle tohoto systému, jako je Česko, Německo, Belgie a tak dále, že tenhle ten systém by ráda v budoucnu revidovala nebo se na něj podívala. Nikoliv, že by ho zakazovala nebo že by s ním přestala počítat.
1: Evropská komise zvažovala, že by se daň nově počítala podle obsahu alkoholu v procentech. Především pro menší pivovary by takový systém znamenal komplikaci. Proč, to vysvětluje Tomáš Slunéčko.
2: Pokud by se to pivo danilo podle obsahu alkoholu, tak by to podle mého názoru narazilo i na limity laboratorních měření a musela by být tolerována třeba i jistá odchylka, přibližně asi třeba 0,5% obsahu alkoholu.
1: Slunéčko připomíná, že systém stupňovitosti přesněji než míru alkoholu ukazuje hutnost piva. Ta stupnice se na českém území používá už více než 120 let. Pivovary s ní mají dlouholeté zkušenosti, plánují s ní a mají na ní navázané výrobní procesy.
0: Co na to samotná Evropská komise?
1: Na to jsme se ptali mluvčího stálého zastoupení Evropské komise v Praze Václava Lebedy.
3: Problematika se dotýká směrnice o spotřební dani, nicméně její revize není evropskými institucemi plánovaná. Členské státy tak mohou nadále danit a označovat pivo podle stupňovitosti nebo obsahu alkoholu jako dosud.
1: Šířící se zprávy o zákazu systému plato označil za dezinformaci.
0: Tolik Josef Čermák, děkuji za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Připomínám, celý díl seriálu Ověřovna najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. Dobré ráno, je 8:45.
1: Počasí.
0: Pranostika říká, Urban bývá studený pán, no dnes bude slunečno a teplota okolo 25 stupňů Celsia. Jaké máte počasí, tak to jste také dnes ráno psali v SMS-kách a na Facebooku Českého rozhlasu Olomouc. Děkuji za vzkazy. U nás v Prostějově 19 stupňů slunečno, manžel seká trávu, píše Vlasta. U Ničov 18 stupňů sluníčko, píše Eva, Lipová Lázně 16 stupňů, tolik naměřil Ivan.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek, krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu. Hlasu Olomouc.
3: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc, jsou 4 minuty po 9:15 a jdeme soutěžit. Ano, je tady soutěž. Nejrychlejší z vás získá právě teď od Českého rozhlasu Olomouc 2 vstupenky do olomoucké Reduty. Ve středu tady vystoupí v 19 hodin Lenka Nová a společně s ní jako host Michal Mlátný ze skupiny Činasky. Volejte 221 555 444. Lenka Nová po vyprodaných koncertech v Praze, Brně a Plzni pokračuje ve svém Pade de Tour. Během téměř 2hodinového koncertu oslaví nejen životní jubileum, ale také 35 let působení na české hudební scéně. Zazní písně ze všech jejich soulových alb v podání kapely Petra Maláska. No a speciálním hostem večera bude skladatel, textař a frontman skupiny Činasky Michal Mlátný. Dobré ráno, kdo pak je na telefonu?
1: Dobrý den. Tady je Robert z Olomouce.
0: Roberte z Olomouce, získáváte 2 vstupenky do olomoucké Reduty. Ve středu tady vystoupí v 19 hodin Lenka Nová, společně s ní jako host Michal Mlátný ze skupiny Činasky. Gratulace veliká, valístky jsou vaše.
1: Jo, moc vám děkuju.
0: Prozraďte, koho vezmete sebou?
1: No, já to spíš vemu své nejlepší kamarádce.
0: Takže uděláte ještě další radost. Dobře, dobře, vydržte mi na telefonu a naslyšenou.
1: Počkám.
2: Český rozhlas Olomouc. Poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Olomouc, za 7 minut bude 9 hodin. Část obcí na Bruntálsku nesouhlasí s akceleračními zónami pro výstavbu větrných elektráren. Více o tom uslyšíte už ve zprávách. V celou Vítek Šoukal se těší na slyšenou zítra ráno. Za chvíli s vámi už bude kolegyně Dita Vojnarová.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Devět hodin.
0: Český rozhlas Olomouc, zprávy.
1: Připomínky k zónám pro větrníky sepisují i obce na Bruntálsku. Dělníci ještě upraví novou cyklostezku Romže na Prostějovsku. Ministr školství bude řešit se školní inspekcí testování žáků 5. a 9. tříd. Dnes má být polojasno až skoro jasno s teplotami do 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Některé obce na Bruntálsku dávají dohromady připomínky proti akceleračním zónám pro výstavbu větrných elektráren. Samosprávám vadí ohrožení krajinného rázu, vliv na ceny nemovitostí nebo na přírodu. Proti zónám je třeba Bruntál a Horní Benešov. Část lidí se stavbou větrníků nesouhlasí taky ve Starých Heřminovech.
2: Já to tady nechci. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
3: Dana Repáková ze Starých Heřminov bydlí na okraji obce a větrníky by měla za domem. Město Rýmařov už poslalo své připomínky a chystá je ještě doplnit. Radnice plánuje nové pozemky pro výstavbu a má obavy, že pak budou neprodejné, říká tamní nezávislý starosta Luděk Šimko.
4: Pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
3: Experti z vysoké

0: a budeme dále podporovat cyklostezku Romživ, že se nám to jeví jako krásný produkt, který zase zvýší tu cykloturistiku na střední Moravě.
1: Návrh zákona o médiích veřejné služby večer projedná koaliční rada. Předloha mimo jiné počítá s převedením financování České televize a Českého rozhlasu z koncesionářských poplatků na státní rozpočet. Resort kultury dostal k návrhu více než 300 připomínek. Výhrady k němu mají i ministerstva financí, vnitra nebo práce a sociálních věcí. Pokračuje premiér Andrej Babiš za ANO.
2: Potom budeme jednat s vedením České televize, Českého rozhlasu a potom, pokud se domluvíme, teda myslím v rámci koalice a na vládě, to půjde do sněmovny, kde samozřejmě opozice určitě bude mít tomu x připomínek a předpokládám takovýhle jako postup.
1: Testování žáků 5. a 9. tříd dnes bude ministr školství Robert Plaga za ANO řešit s ústředním školním inspektorem Tomášem Zatloukalem. Bude chtít mimo jiné vysvětlení ke sporným otázkám, které se objevily v závěru testu z matematiky a češtiny. Týkaly se třeba duševního zdraví žáků, vzdělání a profesi jejich rodičů. Kromě obsahu testu chce Plaga se Zatloukalem probrat i technické problémy, které testování provázely. Sport. Hokejisté Slovenska promarnili šanci zajistit si postup do čtvrtfinále mistrovství světa. Ve skupině ve Friburku podlehli Kanadě 1-5. Rozhodla třetí třetina, ve které Slováci dostali během 7 minut 4 góly. V úterý si zahrají o postup do čtvrtfinále v přímém souboji se Švédy. Záležet ale bude i na výsledcích zbývajících dvou duelů Norska. To bude dnešním soupeřem Čechů. Utkání začne v 16 hodin a 20 minut. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný, severní až severovýchodní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Stržet se můžete na D1 u obce Bohuslávky směr Ostrava. Dělníci tu sečou trávu.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: A 22. týden roku 2026 začal dnešním dnem, tedy pondělkem 25. května. Posloucháte Český rozhlas Olomouc, ale v tuto chvíli už jeho dopolední vysílání, které začalo zprávami v 9 hodin a bude končit až v pravé poledne. Provázet vás bude Dita Vojnarová. Program bude ostatně jako každý den bohatý, nabitý informacemi, zajímavostmi, také samozřejmě hudbou. A kam se vypravíme hned na začátku? Hra Bank o Ondřeji Bankovi a jeho přátelích, kterou uvedlo na prkna, co znamenají svět, Šumperské divadlo, se utká o cenu za nejlepší současnou hru inscenovanou v letošním roce. Už nominace je pro oblastní divadlo veliký úspěch a my rozhodně přidáme podrobnosti. Tak dobrý poslech a dobrou zábavu.

0: Drupy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc máme 12 minut po 9. hodině a míříme do Šumperka. Divadelní hra Vabank ze života lyžaře Ondřeje Banka a lidí, co ho provázeli sportovním životem, vznikla v Šumperském divadle, a to díky spolupráci jejího autora a dramaturga divadla Michala Sodomky a režiséra Michala Sopucha. Okamžitě si získala popularitu mezi diváky a teď má šanci uspět i na poli divadelní kritiky. Z téměř stovky současných her, které byly letos nastudovány v divadlech v České republice, se Vabank dostal mezi 8 nominovaných na cenu Marka Ravenhilla. Kdo ji získá, se rozhodne tuto sobotu, ale už nominace je pro oblastní divadlo podle autora hry Michala Sodomky obrovským úspěchem.
1: No, se stala taková věc, že za komedii Vabank o našem slavném legendárním lyžařovi Ondrovi Bankovi, který pochází odsud ze Šumperska, jsme získali nominaci na cenu Marka Ravenhilla, co se dává za vlastně nejlíp zinscenovanou novou hru té sezóny nebo toho roku.
2: Nebývá úplně zvykem, že tuto dostávají oblastní divadla, notabene tak oblastní, jako je Šumperk, což mám někdy pocit, že spousta lidí vůbec netuší, kde to je.
1: Je to podobná situace, jako když Laďka Jančíková dostala nominaci na cenu Thálie, ocitla se tam v konkurenci vlastně samých pražských inscenací a já opět musím říct, že se to týká nejen mě, ale i režiséra Michala Sopucha, že to je za inscenaci, nejenom za ten text. A společně vlastně jsme se ocitli v krásné společnosti, kdy tam má svou inscenaci Divadlo v dlouhé, Davidské divadlo, Národní Brno, Provázek brněnský, tak je to obrovské ocenění naší práce a vlastně, že inscenace, která může být divácká opravdu oblíbená u diváků, tak může i nějaké takovéhle uznání získat, což je krásný samozřejmě.
2: Musím říct, že jsem byl i na běžném představení a bylo to úžasné. Jak je pro vás třeba složité, aby si vás vůbec všimli, protože já vím, že kolikrát jako spousta lidí je překvapená, že i na malých scénách prostě vznikají takhle zajímavé věci. A musím říct, že Vabank je docela zajímavý tím, že vlastně je to o naprosto nesouvisející věci, to znamená o sportu. A tady to spojuje ještě navíc ten regionální podtext.
1: Tak samozřejmě lepší, když ten, který odborník, co to vidí, když k tomu sportu vztah má, ale i nesportovcům pár se to líbilo. Jinak samozřejmě je to trošku problematické. Nejde jen o ten zájem, ale i třeba samozřejmě divadlo nedisponuje tolika penězi, ale i pro ty kritiky je to náročný sem vlastně jezdit, aby se jim to nějakým způsobem vyplatilo a je to prostě krásný, když se to takhle spojí a děkuju za celý divadlo těm hodnotitelům, recenzentům, vůbec každému z té odborné veřejnosti, kdo si do toho Šumperka tu cestu udělá.
2: My jsme jedni z prvních, kdo to ví, už jste to rozkecali po Šumperku, protože ono to je taky ocenění vlastně pro všechny vaše kolegy, že tady vzniká skvělá věc a že vlastně máte i prostor dělat tady tyhle věci, jak vy, tak režisér, tak samozřejmě i herci, protože to je taky úžasné si zahrát v takovéhle hře.
1: Tam se to krásně sešlo, dostali jsme důvěru dělat novou autorskou věc, máme důvěru od vedení dělat autorský i projekty vedle třeba těch konzervativnějších a myslím si, že i všichni herci si to užili a on se to říká u všeho, co je úspěšné, ale tady opravdu vznikla jako krásná symbioza těch lidí, co se na Vabanku podíleli od inscenačního týmu přeze mě po herce. To ani si člověk nepřipravil, že to je nějaká práce. To fakt jako bylo přesně to, proč člověk šel dělat divadlo.
2: Vy jste zmiňoval Laďku a její vlastně nominaci na Thálii za hru, o které my dva jsme se tady spolu bavili a vy jste říkal, no my vůbec nevíme, jak to bude fungovat a ejhle, fungovalo. O tom Vabanku jsme se bavili o tom samém, tak není čas na to dělat samé šílenosti.
1: No, nevíme, co by to udělalo. Asi zrovna tak v případě Vabanku, ten je dost jako oblíbený mezi šumperskými diváky, ale třeba by bylo víc ocenění, ale třeba by sem zas nikdo nechodil, tak se to musí trošku nějak pořád hledat nějaká rovnováha mezi těmi ambicioznějšími projekty a tou klasikou, kterou taky děláme moc rádi a umí se to udělat taky krásně, ať už je to klasičtější i v tom zpracování nebo třeba i nějak jako divočejší.
2: Čímž se nemůžu nezeptat na závěr, už něco píšete takového?
1: Ano, určitě to je taková přesmyčka do další sezóny. Velice zajímavý bude hudební drama Cirkus Archa, které nás zavede do, jak název napovídá, cirkusu na začátku druhé světové války a připravuji libretto pro skladatele Daniela Fikejze, kterého můžou znát šumperští diváci, že už u nás dělal hudbu k Osudu zmizelého a jeho vlastně velice dobrý inscenační tým se vrátí udělat tady vlastně hudební divadlo taky v české premiéře, tak budeme doufat, že to třeba bude mít taky nějaký hezký život, ta inscenace.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Violi slaví svůj svátek, to se vám určitě bude hodit pamatovat na to, že máme pondělí 25. května v okamžiku, kdy vám Český rozhlas Olomouc, stanice, kterou posloucháte, nabídne písničky na přání. To bude až po 12. hodině, ale je určitě dobré být připravený a mít po ruce telefon. Piaristické zahrady v Příboře jsou příjemným místem, kde mohou trávit čas návštěvníci všech generací. Tamním zahradníkům s údržbou pomáhá hodně technika, třeba zavlažovat systém. S čím ale mají vůbec nejvíce práce? I to se dozvíte už za okamžik z našeho vysílání.

0: Čisté a upravené prostředí se spoustou květinových záhonů. I tak by se daly popsat piaristické zahrady přímo v centru Příbora, kam lidé chodí za relaxací i kulturou. Podobu jim už před stovkami let vdechli piaristé. A dnes je to město, které se o zahradu na ploše více než 5300 čtverečních metrů stará. Redaktorka Iva Havlíčková zjišťovala, jak náročná péče o zahradu vlastně je.
1: My s Alenou Ligáčovou, správkyní zeleně v Příboře, jsme na prohlídce piaristických zahrad. Je vidět na první pohled, jak se o ní starat, jak je udržovaná. Musíte tady chodit denně?
2: Ne, denně nemusíme, ale musím říct, že třeba v období února je tady třeba intenzivních 14 dní, kdy tady jsme opravdu denně od rána do odpoledne a všechno chystáme a připravujeme. Stříhá se, pleje, řeže, dělá se opravdu základní údržba. Musí se to všechno vyfoukat, vyčistit, nachystat na tu sezonu. Potom během toho roku se snažíme tak aspoň jednou za těch 14 dní tady proběhnout a vyplet to, vyčistit a vlastně do toho kosíme.
1: Pravda, že loni jste tady rozšířili ten zavlažovací systém, tak možná s tím zavlažováním nebudete mít tolik práce v letních dnech, nebo se mýlím?
2: Ne, zavlažovací systém jsme obnovovali v některých částech, protože byl vlastně už poškozený, takže zálivku jako neprovádíme skoro žádnou, musím říct. Jo? Takže s tím nám pomáhá ten zavlažovací systém. To je jako taková výhoda, bych řekla. No? A jinak v letě nám tady v té vrchní části jezdí samopojízdná sekačka. Že to nám taky o něco pomáhá, co se týče té péče.
1: Takže robotická sekačka.
2: Ano, robotická.
1: Tady zvládne těch více než 5000. No, tráva asi není na tak velké ploše samozřejmě, ale jinak...
2: Na vrchu je asi nějakých 2-2,5 tisíce metrů čtverečních trávníků. A ta robotická sekačka nám to docela dobře zvládá. My už dokošujeme jenom nějaké drobnosti.
1: Jinak má ta zahrada rozměr přes 5000 čtverečních metrů?
2: Ano, kolem 5000 metrů čtverečních.
1: Takže nejvíc práce je s čím tady, řekněme?
2: Asi bych řekla, to pletí je takový náročný sport, udržet ty chodničky v bezplevelném stavu, no a dokošování, jinak si myslím, že ta zahrada docela krásně funguje.
1: Je navržena tak právě, aby třeba s ní nebylo tolik starostí, aby ty druhy nebyly tak náročné tady na tu péči?
2: Ty druhy asi až tak náročné nejsou, ale samozřejmě bez té klasické běžné údržby, jako je to pletí, obrývání, čištění, hnojení, bez toho se prostě nikdy neobejdete.
1: Tak akorát ty buksusy teď.
2: Ano, ty nás ještě trápí, ale věřím, že až zase tohleto vyměníme a dáme do pořádku, tak zase nám ubude nějaký jako pracnější čin v té zahradě.
1: Co tady vysadíte místo buksusu? Ty buksusy mají ty škůdce, že? Které tam ty pavučinky splétají.
2: Vzhledem k tomu, že ten zavěč má v roce třeba 3-5 rojení, tak není preventivní postřik a my neumíme přesně vychytat tu dobu toho postřiku s technickýma službama. Takže z toho důvodu, aby jsme si trochu ulevili v té péči, tak jsme se rozhodli k obměně a budou tady vysazené dříny a svídy.
1: A co na podzim? Já si dělám, jestli je tady hodně listnatých stromů, třeba jestli máte práci s hraváním listí a tak podobně.
2: My už to dneska vyfoukáváme fukary, takže to není, bych řekla, až tak náročné, ale určitě zase jednou, dvakrát, třikrát možná na podzim tady přiběhneme s technickýma službama, vyfoukáme to, vyčistíme a nachystáme.
1: Vysvětluje Alena Ligáčová, správkyně zeleně z Příbora, Iva Havlíčková, Český rozhlas.
3: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

Doktor Perdis a naplněná láska. Dva satirické příběhy ze života z pera olomouckého prozaika a právníka Petra Rittera si můžete poslechnout, když se podíváte na webové stránky Českého rozhlasu Olomouc, tedy olomouc.rozhlas.cz. Jde o dva příběhy ze života, které jsou vyprávěné s notnou dávkou nadsázky, okořeněné sarkazmem, ironií a černým humorem. V hlavních rolích Václav Bahník a Vladimíra Včelná.

0: Alžběta Vintrová je autorkou takzvaných pravopisných jednohubek. Krátkých, srozumitelných a hlavně vtipných lekcí pravidel českého pravopisu. Věnovala se překladům z a do francouzštiny a angličtiny. Aktuálně dělá korektury a píše reklamní a marketingové texty. Dává nevyžádané rady, rozumí jazyku generace svých dětí a platí, že chybami se člověk učí. Zeptá se Dita Vojnarová v pondělí po 10. hodině v dopolední Českého rozhlasu Olomouc.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Společnost vám dělá Český rozhlas Olomouc, a to v pondělí 25. května. Teď konkrétně také čtveřice ze Švédska ABBA, kterou určitě velmi dobře znáte. Co je před námi? Zámek v Krakovci není dnes veřejnosti přístupný, ale my za chviličku zjistíme, kdy to panské sídlo vzniklo a jaký byl jeho příběh.
1: Kde kdo

0: dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc je před námi další výprava do hluboké historie našeho kraje. V tomto pondělním čase pravidelně s profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Teď konkrétně míříme do Krakovce, který je dnes součástí Laškova. Vydáme se tedy do kopců, které se zdvíhají od náměště na Hané směrem ke Konici.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Poprvé v pramenech se připomíná tvrz v roce 1397 a v té době byla manstvím moravských markrabát. Takže je předpoklad, že samotná tvrz musela vzniknout někdy dříve. Markrabata asi by na manském statku tvrz nebudovala. Úplně stejně ti manové nebo ti leníci by na majetku, který jim plně nepatří, tvrz nebudovali. Tak velice pravděpodobně tvrz vznikla někdy po polovině 14. století.
3: Kdo ji tedy založil?
2: Je několik kandidátů, ale nějak věrohodně asi nelze odpovědět.
3: V internetové encyklopedii Wikipedii se můžeme dočíst, že roku 1460 daroval Jiří z Poděbrad toto panství pánům z Bařic, ale to už tam ta tvrz stála.
2: To už tam ta tvrz stála a to vlastně končí ta etapa, kdy byla tvrz v majetku moravských markrabát. Já bych tady opravil Wikipedii, my nevíme, kdy Jiří z Poděbrad alodizoval, to znamená propustil z manství tvrz v Krakovci. Víme pouze, že se tak stalo někdy za jeho vlády mezi lety 1458 a 1471, ale konkrétně rok není věrohodný.
3: To znamená, že ta tvrz se v té chvíli stala výhradním majetkem toho šlechtice, který tam bydlel.
2: Přesně tak.
3: Zámek je rozlehlý docela a pozemek kolem něj. Kam jste situovali tu tvrz?
2: Ten zámek vznikl přestavbou původní tvrze.
3: I v té hmotě ta tvrz byla takhle rozlehlá?
2: Ano, samozřejmě. Došlo pravděpodobně zboření některých křídel nebo případně k rozšíření, ale zhruba ta tvrz stála v prostoru dnešního zámku.
3: Na zámku vidíme i jakési opěrné zdi, podobné známe třeba z opevnění, takže to mohou být pozůstatky té původní tvrze.
2: Určitě. Člověk, který přebudoval tvrz na zámek, logicky šetřil, takže použil co nejvíce toho materiálu z původního objektu a my v případě Krakovce máme velké štěstí, že se dochovalo několik nápisových desek, které ukazují, kdy k tomu došlo. Takže k dokončení přestavby tvrze na zámek v Krakovci došlo mezi lety 1611 a 1614 a stavebníkem byl šlechtic Jan ze Zástřizl.
3: Když si ten zámek prohlížíme, tak on možná i připomíná mnohem víc nějakou tvrz, než blízké zámky třeba v Náměšti na Hané, v Čechách pod Kosířem, v Konici, protože vidíme malá okénka, tlusté zdi a celá ta situace není úplně jakoby budována pro pohodlí a krásu.
2: Možná právě tato skutečnost vedla malíře Josefa Mánesa k tomu, že v roce 1852 vytvořil dva obrázky krakoveckého zámku. A oni strašně popletli budoucí badatele, protože na jednom z nich Josef Mánes nakreslil osmibokou silnou věž a zároveň na nádvoří kašnu. A badatelé, kteří se zabývali dějinami Krakovce, hledali tu věž, hledali kašnu a nemohli nikde najít. Tak přišli s teorií, že Krakovec musel vyhořet a ta věž musela zmizet a byli z toho úplně zoufalí. My se vyjadřujeme tím způsobem, že ta vyobrazení malíře Josefa Mánesa byla fiktivní.
3: Mánes tedy ten kraj ještě oživil spoustou příběhů a zajímavostí, ale zajímavá je určitě i historie zámku v Krakovci.
2: Mohli bychom ještě připomenout novodobé osudy. V roce 1945 byl zámek Silva Tarukum zkonfiskován, následně užívala zámek Prostějovská Sokolská župa, které byl ale na začátku začátkem 50. let 20. století zabaven. Následně zámek patřil okresnímu národnímu výboru v Prostějově a od roku 1961 pak okresnímu ústavu národního zdraví v Prostějově, který ho využíval jako místo rekreace pionýrů. Nikdo z těchto vlastníků se o objekt příliš nestaral a ten velice schátral a hrozila jeho úplná devastace. Naštěstí v roce 1996 byl objekt restituován ve prospěch prostějovské sokolské župy, která ho pak prodala soukromému majiteli, který se o objekt postaral a provedl velice finančně nákladnou rekonstrukci a opravy.
3: Říká profesor David Papajík. U dalšího panského sídla se s ním setkáme zase za týden. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.
4: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

Vodohospodáři dokončují v Bělé pod Pradědem práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody. I o tom budeme mluvit v dalších zprávách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Ty nabídneme už za 3 minuty. A pak další setkání s člověkem, který rozhodně má říct co. A to je dnes Alžběta Vintrová, takže zabrousíme do pravidel českého jazyka. Ale lehce a vtipně.

0: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Deset hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Obyvatelé Bělé pod Pradědem budou mít stabilnější dodávky pitné vody. Vláda projedná novelu zákona, která zpřísňuje podmínky pro uprchlíky z Ukrajiny. Tenisté Jiří Lehečka a Karolina Muchová dnes vstoupí do Roland Garros. Budeme mít polojasno až skoro jasno, teploty do 28 stupňů. Hezké dopoledne vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Vodohospodáři dokončují práce v Bělé pod Pradědem. Zdejší Kaprnický potok napojí na úpravnu vody. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil Státní fond životního prostředí. Místní by teď měli mít stabilnější dodávky pitné vody, říká ředitelka vodohospodářské firmy Lenka Podhorná.
3: My jsme před ukončením stavby na konci května. Poté budou probíhat koloudační práce. Postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září.
2: Podmínky pro držitele dočasné ochrany v Česku se nejspíše zpřísní. Počítá s tím novela několika zákonů, mimo jiné i Lex Ukrajina. To představilo ministerstvo vnitra a dnes se jí bude zabývat vláda. Podle návrhu by se měly zpřísnit vedle pravidel pro provozování aut s ukrajinskou poznávací značkou i pravidla pro humanitární dávky nebo udělení zvláštního dlouhodobého pobytu. To kritizuje konzorcium nevládních organizací pracujících s migranty. Podle jeho ředitelky Andreje Krchového už teď získá jen malá část žadatelů.
4: V minulém roce je splnilo asi 18 tisíc lidí, z toho celkového počtu necelých 400 tisíc, když se podíváme jenom na trh práce, kde víme, že pracuje

0: že ušetříme nějaké 3 miliony.
1: Tropické počasí vydrží v Česku i v dalších dnech, vyplývá to z předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu. Dnes i zítra teploměr ukáže kolem 30 stupňů Celsia. Ve středu se denní maxima budou pohybovat od 20 stupňů na severu Čech a do 30 stupňů na jihu Moravy. Kvůli dlouhodobému suchu varují meteorologové před požáry. Sport. České tenisové jedničky stoupí do Roland Garros. Jiřího Lehečku čeká po 11. hodině souboj se Španělem Karenem Bustou. Karolína Muchová bude hrát později proti Rusce Zacharovové. Do druhého kola pařížského Grand Slamu v neděli prošli Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Maria Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Teresa Valentová. Počasí. Dnes se čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírný severní až severovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
1: Na Olomoucku v obci Těšetice u fotbalového hřiště se osobní auto převrátilo na střechu. Projíždějte opatrně.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Naše dopolední vysílání samozřejmě pokračuje dál. Přejeme vám hezký den. Co byste řekli takové malé, milé a hlavně vtipné lekci českého jazyka? Třeba prostřednictvím takzvaných pravopisných jednohubek. Ty už totiž nějakou dobu vytváří a okruh fanoušků si získává Alžběta Vintrová, absolventka Brněnské filozofické fakulty, která se věnuje také překladatelství, respektive korekturám a takzvanému copywritingu. A zároveň pomáhá dospělým zdokonalovat se v češtině. Pomůže i nám v dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc, o čemž je přesvědčená Dita Vojnarová. Proto si ji ostatně také pozvala k mikrofonu. Přeji vám dobrý poslech a hlavně dobrou zábavu.

0: Myslím, že se to stane mnoha lidem, když si pozvete k rozhovoru jazykovou apoštolku, korektorku, překladatelku a autorku populárních pravopisných jednohubek Alžbětu Vintrovou, začnete se mnohem více kontrolovat, abyste neudělali nějakou chybu, aby vaše čeština byla minimálně dobrá. No uvidíme, jak se to bude dařit v následujících minutách na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Alžběto, já vás u nás vítám, dobrý den.
1: Dobrý den, Dito, děkuji za pozvání.
0: Jak se u vás projevuje profesionální deformace?
1: Abych pravdu řekla, snažím se to kontrolovat v posledních letech. Když jsem začínala před asi 8 lety, tak jsem byla taková hodně militantní, že jsem měla pocit, že musím opravit všechny chyby světa, ale pak jsem zjistila, že můj svět je sice bez chyb, ale taky bez přátel, bez lidí a bez úsměvu. Takže dneska už se snažím opravovat jenom ty, kteří o to stojí.
0: Napadá mě, že přece chybovat je lidské.
1: No právě.
0: Bylo by to ale divné, kdyby bylo všechno dokonalé.
1: No a hlavně já sama nejsem, tak to nemůžu čekat od ostatních.
0: Jak chybuje odborník na jazyky, kterého to živí? Korektury, pravopisné chyby a podobně.
1: A to přece nemůžu přiznat.
0: Ale je to třeba z únavy, z nepozornosti, co se může stát i odborníkovi?
1: No já bych hlavně řekla, že kontrolovat vlastní texty je vždycky mnohem obtížnější, než kontrolovat cizí text. Protože v tom vlastním textu přesně víte, co jste chtěla říct a už si nevšimnete, že jste to neřekla, že jste řekla, respektive napsala něco jiného.
0: A je to čím? Utíkají myšlenky nebo je jich tam hodně?
1: Tak je to asi tím, že každá myšlenka se dá vyjádřit několika způsoby a mě aspoň v té hlavě tak nějak jako víří všechny, než jeden z nich chytím a zapíšu. A někdy se prostě stane, že v půlce té myšlenky se odkloním a změním vlastně ten směr.
0: Ukládáte si své vlastní chyby právě proto, abyste mohla upozornit na to, co se děje a může stát někomu jinému?
1: To asi ne. Ty moje chyby spočívají spíš třeba v tom, že zopakuju slovo dvakrát, že mám hodně před slovesem i za slovesem nebo něco takového, než že bych vysloveně psala špatné ičko. I když teď jsem si vzpomněla na jednu historku ještě z doby třeba před 8 lety, kdy jsem ještě hodně překládala a za dopoledne jsem přeložila asi 60 produktových popisků ohledně tablet do myčky, takže to bylo pořád myčka, myčka, myčka, pořád to tvrdé i. A pak najednou byl nějaký prostředek na čištění myčky a já píšu, chtěli byste mít čistou myčku. A tam jsem napsala do toho mít tvrdé i, protože celé dopoledne jsem myla s tvrdým i a najednou jsem si vlastně jako nevšimla, že už teďkon mám a ne myju. Tak jsem to napsala, dívala jsem se na to, nevěřila jsem vlastním očím a pak jsem to teda opravila. No takže to se občas taky stane, ale to už byla chvíle, kdy jsem měla opravdu tu hlavu jako vymytou.
0: Dostali jsme se k velkému tématu a to je měkké a tvrdé i v českém jazyce. Myslím, že jste se tomu taky docela věnovala na svých sociálních stránkách, takové to sjednocení, že bychom prostě měli jenom jedno. Co vy na to?
1: No to je bezvadný nápad.
0: Děkuji.
1: Já jsem to měla letos jako aprílový příspěvek, kdy jsem celý text psala jenom s jedním ičkem. Jo, to byl text, v kterém jsem musela nejvíckrát jako sama sebe opravovat, protože mi to prostě nešlo. A když jsem ten příspěvek viděla já, když ho viděli moji sledující na Facebooku, na LinkedInu, tak všichni uznali, že to není cesta, kterou bychom se chtěli vydat.
0: Když tam necháte jenom to jedno i, dá se to přečíst ten psaný text vůbec?
1: Přečíst se to dá krásně. A když to jenom posloucháte, tak to vlastně vůbec nepoznáte, protože ve spisovné češtině se ve výslovnosti tvrdé a měkké i nerozlišuje. Ale když se na to díváte, tak to prostě bolí.
0: Teď jste tím ale řekla, že my, kteří hlavně mluvíme, to máme jednodušší.
1: V čem?
0: No právě, že se nemusíme zabývat nějakým měkkým, tvrdým i nebo třeba SZ, že nám může taky trošku splynout, protože nám to projde v tom mluveném projevu.
1: To ano, ale ve chvíli, kdy jdete psát, tak už se s tím vyrovnat potřebujete, protože rozdíl mezi psaným a mluveným jazykem, proč vlastně jakoby v tom mluveném jazyce to nevadí, ale v písemném je to takové podivné, nepříjemné, je ten, že písemný jazyk je vlastně strašně osekaný. Tam vy máte jen a jenom ta písmenka, zatímco když mluvíte, tak používáte intonaci, gesta, melodii, pauzy, všechny tyhle věci, které teď třeba hodně ovlivňují i ten náš rozhovor a dávají mu nějakou barvu, nějaký rytmus, a to je věc, kterou v psaném textu nemáte. Takže to, co v mluvené řeči nepoznáte podle II, ale poznáte to podle toho kontextu, podle té situace, tak to v psané řeči vlastně musíte co nejvíc zpřesnit, aspoň tím, že to správně napíšete.
0: Opravujete texty samozřejmě také své. Kontrolujete se nějak, když mluvíte?
1: Ano. A je to pro mě hodně těžké, protože já pocházím z východních Čech, já jsem do 15 let žila v Hradci Králové, takže já jsem vyrostla v obecné češtině. U nás se jedl sejr, okurky, otvíralo se v okno, kdo udělal maturitu, mohl jít na vejšku. A když mi bylo 20, tak jsem se přestěhovala do Zlína, kde najednou byla okurka, okno, sýr, nejhorší byla výška. To mi trvalo strašně dlouho, než jsem pochopila, co to vůbec znamená. Protože tím, jak to vlastně jako není spisovné slovo. Vysoká škola bych pochopila, ale výška jako výška jsem neviděla nikdy napsané. Sýr jsem napsaný viděla, takže jsem ho pochopila, když jsem ho slyšela. Ale buď byla napsaná vysoká škola, anebo se u nás říkalo vejška, takže se slovem výška, to jsem se hodně zapotila. A i teď vím, že musím přepínat podle toho, kde zrovna jsem, jestli jsem ve Zlíně, anebo jestli chci, aby mi rozuměli mý Pražané.
0: Mimochodem, já jsem vyrostla s ogurkou, takže ano, taky jsem hodně napravovala. Každopádně v tuto chvíli jste v Českém rozhlase Olomouc. Naším hostem u mikrofonu je Alžběta Vintrová.
2: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: Chyby v českém jazyce. Na to se budu teď právě ptát Alžběty Vintrové, kterou hostíme v Českém rozhlase Olomouc. Mají i oni nějaký vývoj? Mění se? Nebo jsou to pořád ty stejné? Myslím ty nejčastější.
1: Mění se, protože se mění pravopis a to, co někdy chyba byla, tak už dneska není, anebo obráceně. Například si pamatuju, když jsem před časem udělala jednohubku, pravopisnou jednohubku o slově štrůdl, kde jsem vysvětlovala, že štrůdl musí být rozhodně s čárkou, protože kroužkované U máme jenom tam, kde to vlastně pochází z nějaké staré češtiny. To je zajímavý příběh, ale asi s ním posluchače nebudeme zatěžovat. Ale každopádně v cizích slovech, když je dlouhé U, má být čárkované, tak jsem to krásně celé popsala a když jsem to publikovala, tak jsem zjistila, že krátce předtím Ústav pro jazyk český rozhodl, že už štrůdl může být i s kroužkem, takže vlastně celá ta jednohubka už postrádala smysl. To samé mi teďko nedávno udělali se slovem přihlaste se, tam už je taky povolené psát přihlašte se. A já si říkám, jestli je to přirozený vývoj a měli bychom mu jako tleskat, že nejsme tak zkostnatělí a jsme schopni přijmout nové věci, anebo jestli je to prostě jenom ustupování nějaké lenosti a nedbalosti.
0: Sledujete, jak se vyjadřuje a píše naše nejmladší generace a stíháte ji?
1: Já mám děti 13 a 11 roků, takže u nás jede hodně 6-7. Ale asi to přichází postupně a já to vždycky stihnu jako zpracovat u těch dětí. Takže teďko mě nenapadá, že by mi tam něco čnělo.
0: Co je jejich zkratkovitost? To, že oni používají především mobily a zprávy, které si posílají, protože si méně telefonují, tak posílají opravdu ve zkratkách. Mnohdy ty zkratky jsou třeba z angličtiny, nejsou ani z češtiny.
1: Děti mě do svých telefonů nepustí a když píšou mě, tak vědí, že už píší jiné generace a že je potřeba tomu jako přizpůsobit svůj projev asi, takže já tomu zatím rozumím, když píšou mě.
0: A myslíte si, že z toho něco hrozí v uvozovkách tomu českému jazyku?
1: To, že je čeština promíchaná s angličtinou čím dál víc. Já si myslím, že to je přirozený jev a tím, jak ten svět je vlastně jako čím dál menší a čím dál hustší a my po těch dětech jako strašně moc chceme, aby tu angličtinu uměli, zvládali, tak mně to vlastně přijde bezva, že ji dokážu zapojit i do té češtiny, i když někdy vznikají nějaké takové jako paskvily. Ale mně popravdě řečeno, co se týče zapojování anglicismu do češtiny, tak víc než jazyk mladých mi vadí korporáčtina.
0: Například?
1: Teď si nespomenu, ale vím, že jsem byla jednou v Bratislavě, jsem tam měla nějaký, řekla bych, meeting, ale to bude znít jako, že přejímám angličtinu. No, prostě jsme tam měli nějaké sezení se slovenskými klienty a byla tam nějaká bratislavská marketingová agentura. A oni začali mluvit, mluvili strašně rychle. Já jsem si říkala, já přece slovensky rozumím, to není možné, že tomu nerozumím, že to nestíhám. A pak jsem zjistila, že oni mluví anglicky akorát se slovenskými koncovkami a že proto mi to nějak jako nedává smysl. No. Asi kdybych měla něco připomenout z té korporáčtiny, tak nemám ráda, když se zdvojují předpony, jakože třeba místo publikovat ještě někdo má potřebu něco vypublikovat nebo zkomunikovat. Nebo našérovat, nebo takovéhle, to mě rozčiluje. A potom, když se ta slovička používají, ta anglická tam, kde jako opravdu jednoznačně je použitelný český ekvivalent. Jakože řada slov si myslím, že už dneska nemá použitelný český ekvivalent, protože se do toho jazyka začlenili rychleji, než si ho vytvořili. Že je to nějaká skutečnost, která přišla tak rychle, že jsme ji okamžitě potřebovali pojmenovat a proto jsme vzali to anglické slovo. A jakmile se to anglické slovo zapojilo, tak už vlastně není potřeba ho nahrazovat, protože by to bylo jako násilné. Tak to mi nevadí.
0: Narazila jste někdy na to, že existují skupiny puristů, kteří brojí proti něčemu podobnému a trvají na té češtině, jak jsme ji znali dříve, tak ji chtějí mít i v budoucnosti?
1: No perfektní, jestli i nadále orhou polepluhem a v zimě jedí jenom nakládané zelí, které si sami ušlapali do zeláku, tak já tomu fandím.
0: A bojí se opravdu někdo o tu češtinu?
1: Čeština je dneska určitě v mnohem lepší pozici, než v jaké byla za národního obrození. Myslím si, že ten obraz národního obrození, který se vykládá třeba ve školách, nebo to taky vlastně, nebo aspoň jak já jsem to tam tehdy pochopila, tak byl hrozně jako idylický, ale že tam to tehdy bylo mnohem krušnější. A dneska bych řekla, že se ta čeština má dobře a že to, že je schopná přejímat z cizích jazyků, je vlastně i trochu projev toho sebevědomí, té suverenity, toho, že si to může dovolit, že jí to neohrozí.
0: Vezmete do ruky někdy nějakého Havlíčka, Němcovou, Tyla a podobně? Je to půvabné to číst.
1: Mm-hmm. Mě to bavilo, když jsme to na fakultě prohlíželi v těch původních tiscích, ještě když to bylo třeba psané Švabachem, nebo tohle, to mě přišlo hrozně bezva. Ale jinak ve chvíli, kdy je ten úplně původní jazyk a současně je to vyčištěné na bílém papíře současným fontem, tak mně přijde, že tam je hrozný kontrast mezi tou podobou jakoby toho tisku a tím stavem toho jazyka. Těžko si uvědomujeme, jak moc se ten jazyk vlastně jako vyvíjí.
0: Říká autorka populárních pravopisných jednohubek, korektorka, jazyková apoštolka Alžběta Vindrová, kterou dnes hostíme u mikrofonu Českého rozhlasu Olomouc.

0: Na frekvencích Českého rozhlasu Olomouc si povídáme s Alžbětou Wintrovou. Edita Vojnarová se snaží dnes precizně vyslovovat a volit slova, protože ona je jazyková odbornice. Vy jste už ale zmínila, že máte těch jazyků více, že jste nejenom bohemistka, ale také překladatelka. Z jakých jazyků?
1: Já jsem vystudovala francouzštinu, že jsem překládala z francouzštiny a hodně z angličtiny, protože ta realita je dneska taková, že naprostá většina věcí se překládá z angličtiny, a to i ve chvíli, kdy ten francouzský text je. Já jsem byla třeba v Evropském parlamentu na stáži na 6 měsíců v Lucemburku a tam mě brali jako překladatelku z francouzštiny a stejně 90% textu, které jsem překládala, tak byly z angličtiny. Ale pravda je, že já se v dnešní době už překladům moc nevěnuju a teďkon korektury kombinuju spíš s copywritingem.
0: Copywriting, ano, další velké téma. Poprosím o překlad pro naše posluchače.
1: A výborně. Copywriting je textařina psaní webů, blogových článků, mailingu, prodejních stránek a takových věcí.
0: To jsme se dostali do úplně jiné oblasti. Mě napadly ještě třeba reklamní spoty a tak dále. Volí se jiná slova, jiné vazby, než když je to třeba článek politický, když jste zmínila ten parlament, nebo nějaká kniha, nějaká beletrie a podobně. To vyžaduje přece něco jiného.
1: Mm-hmm. Čeština má hodně vrstev.
0: Krásný.
1: A to je věc, která mě na tom strašně moc baví. A hlavně při copywritingu, ale já tak přistupuju i ke korekturám. Já se vždycky ptám, co je účelem, pro koho to je. A podle toho vlastně volím tu vrstvu toho jazyka. Takže třeba i když dělám korektury nějaké knížky nebo něčeho takového, tak to neznamená, že z mých rukou vyleze sterilní spisovný text, tak jak by si ho přál tatíček Jungmann, ale ve chvíli, kdy vím, k jakému publiku ten text mluví a jaký je přirozený jazyk toho autora a čeho tím chce dosáhnout, tak já vlastně i u té korektury často nechávám věci, které jsou z hlediska slovníku spisovné češtiny třeba jako špatně, ale je to proto, že tam chceme zachovat ten záměr. Tam už potom vlastně nejdu potom, aby to bylo úplně přesně podle normy, ale aby to bylo jednotné.
0: Vy si hrajete při své práci?
1: Já to považuji za profesionální nutnost, protože když bych všem textům ohladila hrany a ze všech udělala nějaký takový jako šedivý, spisovný tak by to asi nebylo ono.
0: Samozřejmě se hodně diskutuje o AI, máme ji úplně všude, máme ji i v překladech, máme ji i při, mnozí studenti by potvrdili, při psaní nějakých ročníkových prací a podobně. Nebojíte se, že vás úplně vytlačí? Sledujete, jaké má schopnosti v současné době?
1: To víte, že to sleduju a snažím se moc nezaostávat. Nebudu tvrdit, že stíhám držet krok, ale snažím se aspoň moc nezaostávat. Myslím si, že AI je schopná psát lépe než většina lidí. Je to velká potíž hlavně pro juniory, pro začínající lidi, protože si myslím, že dneska AI už umí psát tak, že je to lepší, než co udělá člověk, který začíná. A bojím se, že třeba v copywritingu během nějakých 5-10 let dojde k tomu, že starší generace vymře, vyhoří, změní obor a mladá generace nebude, protože teď nebyl nikdo, kdo by jí dopřál, aby se učila.
0: Taková ta sterilita, o které jste mluvila, v případě AI nehrozí, ona se naučí ten text přímo nasměrovat k té skupině, které je určené?
1: Když má dobré podklady, tak ano. Nedávno jsem zkoušela pro jednoho klienta, jenom jsem si potřebovala jakoby něco nahodit. Nahrála jsem starší texty, které jsem psala sama, tak jsem nahrála do nástroje a požádala jsem ho o nějaké jakoby zhrnutí. A byla jsem až jako vyděšená, jak moc se to podobalo tomu, když bych to psala
0: já. Jak jste čitelná.
1: Že když má dobré podklady, tak jako AI zvládne hodně, ale není to takové to kouzelné tlačítko, teď to tady zmáčku, nebudu to mít celé napsané, protože na ty první pokusy prostě lezou věci, které se moc použít nedají, anebo nemají jako až tak vysokou hodnotu. Ale takhle to vidím já, která se jako psaním živím a věřím, že je spousta lidí, pro které vyjadřovat se písemně je hodně obtížné a hlavně to třeba jako vůbec nemají rádi. A když takovýhle lidi zapojí AI, tak dostanou výstupy o několik tříd lepší, než jakých by byli schopni sami a často za zlomek času.
0: Říká Alžběta Wintrová, která je dnes hostem Českého rozhlasu Olomouc.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Přejeme vám dobré dopoledne, posloucháte Český rozhlas Olomouc, bavíme se o českém jazyce, bavíme se o korekturách, překladech a také pravopisných jednohubkách, a to s naším hostem Alžbětou Vintrovou. Jak vznikají pravopisné jednohubky? Taky jste jako já, že pořád sledují své okolí, poslouchám, o čem se lidi baví, co je kde napsáno, na jakém plakátku, abych získala další téma pro svou reportáž nebo rozhovor?
1: Dělám to přesně tak.
0: Co vám nabízejí lidé?
1: Dělám to přesně tak, že se dívám na texty kolem sebe, na plakáty, na billboardy, čtu různé diskuze na sociálních sítích, ne proto, abych hledala chyby, ale protože když něco čtu, tak mě to praští do oka. Často dostávám i tipy od čtenářů, že říkají, ještě bychom potřebovali tohle. Nezřídka se stává, že oni by ještě potřebovali tohle a já už jim jenom dám odkaz, protože pravopisných jednohubek už mám přes 150 a vlastně hledat tu inspiraci je čím dál obtížnější, protože ty hlavní věci už jsem tak nějak jako pokryla a to, co přidávám teď nově, tak už jsou věci jakoby okrajovější, až někteří lidi říkají, já to jsem nikdy nenarazil, to přece vůbec není pravda, nic takového se neříká, nepíše. Takže s vděčností recykluju a znovu publikuju věci, které jsem napsala před několika lety, protože vidím, že pořád ještě v tom hodně lidí chybuje. A myslím si, že je užitečnější, aby jsme srovnali tyhle ty velké věci, než aby jsme vychytávali úplně nějaké jako detailíčky.
0: Pro posluchače je důležité upozornění, že vy nejenom, že dáte důraz, v čem se stala chyba, ale vy vysvětlíte, proč se něco píše tímto způsobem nebo proč se používá právě v tomto místě. Mm-hmm. Takže není to úplně jednoduchý status na tři řádky na těch sociálních sítích, ale vy se opravdu rozepíšete. První jazyková nebo pravopisná jednohubka se týkala záměny díky a kvůli. Vylepšilo se to? Dělá vám to po té době radost?
1: Dělá mi radost, že kdykoliv ji publikuju, tak se mi lidi ozývají, že jo, hurá, teď už si to zapamatuju, ale nemám pocit, že by ubylo těch chybových projevů, a to někdy i v médiích nebo prostě ve veřejném prostoru, no, že to díky kvůli se zaměňuje hodně.
0: Pročítáte noviny třeba na internetu, taky máte někdy pocit, že tam ten redaktor, který to ještě projde, než to jde do tisku nebo na ty stránky internetové, že tam chybí v těch redakcích?
1: No, ten pocit určitě mám. Nevím, jestli je to pocit nebo jestli je to fakt, ale my jsme si vlastně zvykli, že všechny informace dostáváme tak strašně rychle, že tam podle mě není ani prostor na nějakou solidní korekturu. A je otázka, jestli na ní je třeba rozpočet vůbec v těch reakcích.
0: Vy své pravopisné osvěty věnujete především dospělým. Věnujete se nějakým způsobem i dětem? Protože když to přece dobře začneme, tak se to naučíme a ty chyby se nám tam nedostávají.
1: To je určitě zajímavá myšlenka, ale já mám jednak pocit, že lidi, kteří se věnují jako žákům, jsou a dělají to jiným způsobem, dělají to dobře. Připomněla bych třeba mého spolužáka z fakulty, který vystupuje na Instagramu jako běžící češtinář. Ten má super kurzy pro středoškoláky a maturanty. Já se zaměřuju na dospělé proto, že si myslím, že v dospělosti, až když nám jakoby odpadne ta povinnost tu češtinu nějakým způsobem jako v té škole se s ní nějak vyrovnávat, nějak řešit, tak až potom si to můžeme vybrat. A já jsem pro ty, co si češtinu vybrali. Já mám sice vystudované učitelství, ale nikdy jsem učit nešla, protože jsem nechtěla učit lidi, kteří to budou muset dělat, tak jsem si vybrala, že budu dělat osvětu pro dospělé, pro ty, co chtějí.
0: Když už jsme se zmínili o té rychlosti a o tom stresu, umíme my vlastně dobře číst? Protože někdy jenom přebíháme ty řádky a domýšlíme.
1: Vy to takhle máte?
0: Jo. Přiznávám.
1: A máte to tak, když čtete papírovou knížku nebo když čtete novinky.cz?
0: Asi,
1: to jsem asi neměla jmenovat.
0: Asi, to nevadí. Čtu toho hodně, abych to zaobalila. A asi ano, asi brouzdám po tom internetu jenom tak jako povrchně, ale čím dál rychleji. Chytám se některých slov a pak si z toho udělám vlastní závěr. A pak se může stát, že ten článek se věnuje trošku něčemu jinému, což mě potom posléze zarazí a musím se vracet zpátky. A vím, že je to o té rychlosti.
1: My totiž, když čteme na internetu, tak čteme úplně jinak, než jak čteme papírové věci. Jednak proto, že těch věcí je hrozně moc. Máme pocit, že chceme přečíst všechno.
0: Ano.
1: Jednak proto, že jak je toho hodně, tak ne všechno je stejně kvalitní a my potřebujeme zjistit, jestli to, co já teď končtu, si zaslouží vlastně tu moji pozornost. A potom to opravdu funguje tak, že na tom internetu spíš skenujeme, než čteme. A já si nemyslím, že je to chyba nás lidí, ale je to výzva pro copywritery a pro tvůrce těch textů, aby ty texty tvořili tak, aby tomu byly přizpůsobené. To znamená, že dobrý text do online prostředí by měl mít jasnou strukturu, měl by mít nadpisy, které vystihují, o čem je ten odstavec pod nimi. Měly by tam být nějaké odrážkové seznamy, z kterých rychle vychytáme to, co potřebujeme. Mělo by být vytučněné to, co je podstatné. Aby člověk buď věděl, že to je přesně to, co chce číst a přečetl si to od zhora až dolů, nebo našel tu část, která je pro něj důležitá a zajímavá a přečetl si jenom tu, anebo aby zjistil, že vlastně tohle vůbec není to, co potřeboval a mohl včas odejít a nebyl otrávený po 4 minutách, že ztratil 4 minuty svého života něčím, co vlastně bylo úplně k ničemu.
0: Udržujete si své jazyky cizí tím, že právě rolujete i v té francouzštině a angličtině?
1: Málo. Měla bych víc. Vlastně asi častěji, než čtu, tak si někdy pouštím nějaké podcasty, hlavně v angličtině, ve smyslu jakoby odborné, že se snažím chytit ty trendy v oblasti copywritingu, psychologie, tady těch věcí. Ještě už jakoby v té anglické podobě, protože ten západ nějakým způsobem je pořád napřed a ty věci, co se tam dějí teďkon, tak k nám přijdou třeba za 2, za 3 roky. A když věci, které už jsou zpracované u nás, tak už vlastně by je člověk měl dávno znát.
0: Říká na vlnách Českého rozhlasu Olomouc náš dnešní host Alžběta Vintrová.

0: Zdravíme vás srdečně z Českého rozhlasu Olomouc. Povídáme si s korektorkou, copywriterkou, jazykovou apoštolkou Alžbětou Wintrovou. Platí, když budu parafrázovat, napiš mi tady kousek nějakého textu a já ti řeknu, jaká jsi podle pravopisu?
1: A víte, že jsem si svého času myslela, že jo.
0: A z toho vyplynulo, že to tak není.
1: A z toho vyplynulo, že už teď jsem o cosi pokornější. I když si myslím, že to, jak se prezentujeme psaným textem, je nějaká naše vizitka, že to je podobné, jako jestli máme čisté boty nebo vyčištěné zuby, tak si myslím, že jsou asi na světě i důležitější věci než pravopis.
0: A píšeme vůbec ještě rukou? Já jsem přemýšlela, kdy jsem naposledy napsala nějaký delší text opravdu rukou.
1: Já si píšu deník rukou. A nebo třeba nějaké afirmace a takovéhle věci, protože si myslím, že se to propisuje do toho mozku úplně jiným způsobem. A řekla bych, že když píšu rukou, že to riziko chyby je tam podstatně nižší.
0: To mě zajímalo, to jsem si říkala, že v tom musí být rozdíl.
1: Je v tom rozdíl, ale co souvisí zase s tou rychlostí. Protože když píšete rukou pyžamo, tak pokud byste tam napsala měkké i, tak vám to bude hned divné, ale když to naťukáte do klávesnice a vlastně se ještě u toho díváte na klávesnici a ne na monitor, tak je to jedna klávesa jako jedna klávesa a člověk to zjistí až při zpětném pročítání.
0: No tak já spolehám na to, že tam mám takový program, který mě to automaticky opraví.
1: A zvednu hlavu, tak vidím ty červené vlnovky.
0: Určitě. Dáváte Alžběto nevyžádané rady?
1: Doufám, že už ne.
0: Ale bylo období, kdy jste nebyla schopná se udržet.
1: Jo, jo.
0: Jak to přijímají ti lidé?
1: No nelíbí se jim to. Kdo pak má rád, když ho kritizujete? Ještě nestalo se mi, že bych z toho měla zakázku, že bych někomu napsala, podívej, ty píšeš jako ho tento, pojď, já ti to opravím. Tak nikdy nikdo neřekl, ježíš, díky, to je dobře, že jsi mě to upozornila, tak jo, tak mi to opravuji.
0: Já jsem totiž narazila na jeden váš výstup, kde jste komentovala odpověď nějaké restaurace, lepší restaurace, která neskloňovala, nečasovala téměř, napsala to no, hodně divně. A to jsem si říkala, že přece je ku prospěchu toho podniku, že si to pohlídá, protože minimálně jednu zákaznici, což jste byla vy, by to pohladilo po duši, kdyby to bylo správně.
1: Tam šlo o automatický e-mail, který vytvořil automaticky rezervační systém a jak jsem do rezervačního systému napsala Alžběta Wintrová, tak on mě oslovil, dobrý den Alžběta Wintrová. Zřejmě systém, který pochází z nějakého anglického prostředí, kde se skloňování neřeší. V češtině se to dá řešit strojově, je několik systémů, které to umí. Já za sebe bych doporučovala skloňování spojovníky men.cz, který si myslím, že je nejspolehlivější, nejpropracovanější. A tam by se to vlastně potom dělalo nějakým obloukem, že to jméno by z formuláře šlo do toho systému, systém by vyhodnotil, jak ho skloňovat a vrátil by podobu v pátém pádu a ta by šla potom do toho mailu. Ale v českém prostředí je málo subjektů, které by si s tím tuhletu v úvozovkách práci dali.
0: Takže Alžběta Wintrová, já se vás teď zeptám na to, co tady mám poznamenáno ve své přípravě. Máte na svých webových stránkách přehled, který se jmenuje 10 nejčastějších chyb v češtině, kvůli kterým jsou lidi za pitomce. Můžete nám aspoň tak 2-3, abychom byli trošku menší pitomci, teď říct, abychom si na ně dávali pozor?
1: Já jsem to nikdy neslyšela nahlas a teď, jak jste to řekla, tak jsem se úplně orosila, že to budu muset asi přejmenovat. Nejde o chyby, které potkávám úplně jako nejčastěji a zdálo se mi, že už nestačí, aby byly v jednohubkách, ale že chci, aby je lidi měli doma na stole nebo na nástěnce a kdykoliv něco píšou, aby se na to podívali a řekli ty, takhle ne. Určitě tam je podmiňovací způsob, protože pořád do kolečka potkáváme byste, protože tak je to nejvíc nejspisovnější. Ale podmiňovací způsob v češtině nespočívá v tom, že vezmete sloveso být a přidáte k tomu by. Podmiňovací způsob vychází ze staročeského minulého času, který už dneska nemáme, buďme za to rádi. A ty tvary jsou prostě bych, bys, by, bychom, byste, by. Když napíšete byste, není to lepší. Jestli jste chodili do školy už dávno, tak jste se to ještě neučili jinak, není to nový tvar, je to něco, co tady takhle bylo od začátku, jak dlouho to tady ještě bude, to je otázka, ale v tuhle chvíli stále ještě platí, že správně je byste a ne byste.
0: Ještě jeden příklad,
1: ještě
0: prosím.
1: Jeden. Ještě jednoduché pravidlo je, jak rozlišit mě a mě, jako tvary zájmena já. My jsme se ve škole učili druhý, čtvrtý pád, třetí, šestý pád a pak jsme zjistili, že rok po maturitě už nikdo neví, který pád byl který, natož, že by dokázal určit, v jakém pádu je to slovo zrovna ve větě. Tak já doporučuji nahrazovat to jménem Vašek, příkladová věta. Hoďte mi nějakou.
0: Bylo mě špatně.
1: Bylo mě špatně nebo bylo Vaškovi špatně. Vaškovi, tři slabiky, bude tam mě, které má tři písmenka, M, N, E. Když bychom tam měli Vaška, takže třeba poslal mě pro pivo.
0: Mléko, pivo, krásně.
1: Poslal mě pro pivo, poslal Vaška, Vaška, dvě slabiky, M, E s háčkem.
0: Krása.
1: Když si to zkontrolujete s těma pádama, tak to všecko odpovídá. Prostě jde o to, že jméno Vašek v druhém a čtvrtém pádu má tvar Vaška a třetí, šestý je Vaškovi. Takže to není jiné pravidlo, nedělí to jinak, akorát je to jednodušší, než si určovat pády.
0: Pro pivo vás tedy rozhodně posílat nebudu, ale pokud na něj máte chuť, tak samozřejmě. Každopádně moc si užijte Olomouc, do které jste dnes přijela právě proto, abyste mohla být hostem Českého rozhlasu Olomouc a také hostem Dity Vojnarové. Alžběta Vintrová nás trošku doučila, což je v pořádku, protože český jazyk si samozřejmě musíme pěstovat. Ať se vám daří, mějte se krásně. Naschledanou.
1: Děkuji za pozvání, Dito. Naschledanou.
2: Český rozhlas Olomouc poslouchejte na frekvenci 106,8 FM. Naladit si nás můžete také na frekvencích 88,7 Lipník nad Bečvou, 101,6 Hulín Holý Kopec a 92,8 Radíkov.
3: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprostárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
4: Je tu týden s Tescomou. Od 18. května do 1. června nakoupíte kuchyňské a domácí potřeby od jedničky na trhu se slevou 20%. Platí v prodejnách i na e-shopu Tescoma.cz. Tescoma, česká značka s nápady.

0: 11 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Právě fakultní nemocnice Olomouc pokračuje stavba nového centrálního pavilonu. Loni čerpalo příspěvek na bydlení rekordní množství domácností přes 300 tisíc. Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Dnešní počasí má být slunečné s teplotami do 28 stupňů. Hezký den vám u zpráv přeje Gabriela Adámková. Hrubá stavba nového centrálního pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Dělnici budovu nazývanou Nový Franz Josef staví od podzimu 2024. Práce jsou naplánované do roku 2028. Investice vyjde na zhruba 3,5 miliardy korun. Uvedl to mluvčí nemocnice Adam Fričer.
3: Budova bude mít 8 podlaží, zastavěnou plochu přes 8000 metrů čtverečních a obestavěný prostor přes 185 tisíc metrů krychlových. Nejvyšší místo objektu se tyčí přibližně 29 metrů nad úroveň budoucího vstupu, zatímco nejhlubší pilota sahá dalších 30 metrů pod něj.
2: Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
4: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
5: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
4: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
6: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
4: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
2: Kemp u přehrady v Horní Bečvě čeká rozsáhlá rekonstrukce. Obec chce modernizovat stávající zázemí a zároveň vybudovat nové objekty tak, aby celý areál získal jednotný vzhled. Výsledkem má být podle nezávislého starosty Rudolfa Bernáta prostor připomínající rozptýlenou zástavbu typické valašské dědiny.
7: Ten zásadní koncept toho kempu je jakási valašská dědina, kde je

0: byl oddělen od stáda a umístěn do samostatného prostoru.
1: Sport.
0: Hokejista Tomáš Hartl dal v utkání finálové série západní konference NHL rozhodující gól. Vegas díky jeho trefě porazilo Colorado 5-3 a v sérii vede 3-0 na zápasy. Český útočník kromě toho na jednu branku přihrál. Hartlovu týmu tak postupu do finále o Stanley Cup chybí vyhrát poslední zápas. Martin Nečas si v dresu Colorado připsal asistenci.
1: Počasí.
0: Dnes se čekáme polojasno až skoro jasno, teploty 22 až 25, na jihu až 28 stupňů, v Jeseníkách kolem 18. Povane slabý, přechodně mírený, severní až severovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Na Olomoucku u obce Těšetice se řeší nehoda osobního auta, které se převrátilo na střechu. Dejte pozor.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Věřím, že jste se dozvěděli mnohé o českém jazyce a že jste se hlavně pobavili při poslechu rozhovoru s Alžbětou Vintrovou, autorkou velmi populárních pravopisných jednohubek. Pokud byste si to povídání chtěli dát ještě jednou, už v tuto chvíli máte možnost podívat se do audioarchivu na náš web olomouc.rozhlas.cz. Teď máme téměř už 5 minut po 11. hodině. Dopolední vysílání Českého rozhlasu Olomouc samozřejmě jede dál. A co je před námi? V sobotu se v městském parku konaly velké oslavy 150 let hasičského sboru v Mohelnici. K vidění byla technika i akce záchranářů a také mikrofon s logem Českého rozhlasu Olomouc. Natočili jsme pro vás reportáž, kterou vám už za okamžik nabídneme. Dobrý poslech!

0: Spousta lidí navštívila o víkendu v Mohelnickém parku oslavu 150 let místního hasičského sboru. K vidění byla třeba i záchrana horolezce a hašení oleje hořícího v pánvi. Akční podívanou doplněnou spoustou občerstvení jsme v sobotu navštívili také s mikrofonem Českého rozhlasu Olomouc.
1: Viděli jsme spoustu hasičských aut, starý i nový typy, což je velmi zajímavý. No a celkově myslím, že povedená akce. Vydařilo se.
2: Celkově to tady dobrý. Líbilo se mi tam ty úkoly, ty ceny. Mají tady dobrý jídlo. A jsem tady s kámošem, se ségrou. A líbí se mi to tady.
3: Jídlo, skákací hra, no a to představení. Že rozčmiknou to auto.
4: Hašení té pánvičky.
5: Moje jméno je Josef Klimek, jsem velitelem jednotky sboru dobrovolných hasičů města Zábřeh.
6: My jsme právě teď viděli ukázku předvádění hašení lesa.
5: Lesní požáry jsou na Zábřežsku poměrně častou záležitostí, zvláště v oblasti Hoštejna, Drozdovské pily. Ve válečných dobách tam byl sklad vojenské munice a německá armáda, když ustupovala, tak tento muniční sklad vyhodila do povětří a do dneška vlastně fosforové letecké zápalné pumy tam jsou roztroušeny po těch lesích a často právě způsobují zahoření lesního porostu.
6: Kdy jste naposledy hasili les?
5: Je to tak 14 dnů právě v této oblasti na Homoli, tam u Hoštejna.
6: A právě z toho důvodu o něm jste mluvil?
5: Přesně tak.
6: Skoro jako byste vybízel, nechoďte mimo značené cesty.
5: Tak snad tak nebezpečné to není, nicméně fosfor má nízkou zápalnou teplotu a doopravdy i po těch 80 letech od skončení války pořád tam je, a zvláště v těch jarních měsících, kdy voda, sníh spláchne tu lesní hrabánku, pod kterou byly třeba dlouhá léta schovaná, tak přichází na sluníčko a stačí to k tomu, aby ten les začal hořet.
6: Vy jste přijeli i se speciální technikou, kterou k tomu využíváte?
5: Začali jsme používat trošičku moderní způsob hašení lesních požárů a kolegové z hasičského záchranného sboru ze Zábřeha, profesionální hasiči, předvedli svoji novou techniku. Je to čtyřkolka Polaris, která právě je velikým pomocníkem v tom těžko přístupném lesním terénu.
6: Setkávám se přímo s mohelnickými hasiči. S kým konkrétně?
7: Šimon Vlk, starosta SDH.
8: Petr Kučera, velitel jednotky SDH.
9: Já jsem Petr Exman a já tady vlastně moderuju ukázky a mám na starosti technický program.
6: Je to výjimečně velká akce?
9: Já bych řekl, že tohle je úplně mega akce, protože jsme se snažili, aby ta událost odpovídala tomu, že ten sbor už má 150 let. Za sebou už máme soutěž požární sportu v kategoriích dětí, mužů a veteránů. Odpoledne nám probíhá dětský zábavný den, prezentujeme činnost hasičů při různých událostech. A máme vystavené množství hasičské techniky ze širokého okolí a zámysl tohoto byl, aby vlastně tady byla veškerá technika, která v rámci mohelnických hasičů sloužila za posledních 75 let, a já díky všem, že se to podařilo a že je tady máme.
6: Před chvilkou jsme viděli zábřežské hasiče, jak ukazovali hašení lesa. Kolik za vámi přijelo sousedů? Tady Dloštice vedle, Moravičany.
9: Dohromady nám tady participují kolegové ze 12 jednotek, respektive 11 a 12. Je tady Tatra 613, která je součástí hasičského muzea v Čechách pod Kosířem.
6: Jak dlouho vy jste u hasičů?
9: Já v rámci dobrovolných hasičů už lámu přes 20 let a protože se tomu věnuji i profesně, tak tam točím 15. rok teďka.
8: Já jsem začal teďka 21. rok, 1. května, tady v jednotce v Mohelnici.
7: A já už mám za sebou 19 let u SDH.
6: Jak často se scházíte?
7: Scházím se prakticky denně.
6: Jste městská jednotka. Kolik máte členů, jakou máte techniku a jak spolupracujete profesionálové a dobrovolní?
8: Naše jednotka má 23 členů. Jsme velká jednotka v kategorii PO2, dokonce město Mohelnice zaměstnává 9 lidí na hlavní pracovní poměr, který slouží 24-hodinové služby po třech a zbytek doby hajtí dobrovolní. A máme teďka od nového roku novou Skány, která k nám přišla dotací, pak máme Tatru čtyřkolovou, tady tohle Forda Rangera, dopravní automobil.
6: Máte nějaké sny, co byste rádi ještě dosáhli?
7: Já za SDH bych chtěl, aby tady byli sbor mladých hasičů.
6: A vy nemáte mladé?
8: Já bych to upřesnil, tak říkám, ten náš sbor dobrovolných hasičů prošel obměnou. Po volbách přišla mladá nová krev, která má velký plány a jeden z těch plánů je právě oddíl mladých hasičů. Kluci dokonce tady založili aj už ženský oddíl, takže nám přitáhli do sboru ženy, což je super, máme z toho všichni velikou radost.
7: Počasí nám vyšlo, jsme za to rádi. a chtěl bych se poděkovat vlastně všem, co nás podpořili, včetně sponzorů, bez nich by to dneska nešlo. A chceme poděkovat všem za to úsilí, vlastně za tu přípravu městu, mikroregionu a Olomouckému kraji.
6: Z Mohelnice Aleš Spurný, Český rozhlas.
0: Ještě dodejme, že fotky a video z akce najdete na sociálních sítích a na webu olomouc.rozhlas.cz v rubrice Regionální stopař. Uvidíte třeba i to, proč rozhodně nehasit hořící olej vodou.
10: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Víc ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

Doufáme, že návykové je také vysílání Českého rozhlasu Olomouc a že se nemůžete odtrhnout od svých přijímačů. Další téma před námi, jak to chodí při kontrole jízdenek v městské hromadné dopravě. Právě o to jsme se zajímali. Jak cestující reagují? Co všechno obnáší povolání revizora? V čem je nebezpečné a v čem naopak zábavné? Tak to jsme zjistili a reportáž tady bude za okamžik. Jen co dospívá Toto Cutugno. Laš.

0: Jeli jste někdy ve svém životě na černo? A nebo patříte k těm, kteří by bez jízdenky nikdy nejeli? A jaké to je celý den jízdenky kontrolovat a rozdávat pokuty? V dopoledním vysílání Českého rozhlasu Olomouc se teď vydáme do práce s revizorkou dopravního podniku města Olomouce.
1: Dobrý den, kontrola jízdenek.
2: No, slečno, to už je pozdě. To už je při kontrole, to jste měli, když jsme tam stáli. Takže poprosím občanský průkaz.
3: Hned při první kontrole jsme narazili na dva cestující bez jízdenky.
1: Děvče nastoupilo, my jsme měli ještě čas, chvilku byla prodleva, než se tramvaj rozjela. Slečna si neorazila, hned při první kontrole byla vypsaná pokuta ve výši 1000 korun.
4: Druhý černý pasažér byl mladík v zadní části vozu, který při mém dobrý den kontrole jízdenek odpověděl, já to budu mít za pokutu. Tak jsem mu nabídla, jak bych chtěl zaplatit a řekl, že kartou.
3: Chytli vás někdy, když jste jeli bez jízdenky?
5: Chytli, no. Nebo kamarádko.
3: A kolik dostala pokutu?
5: Ty jo, 700, myslím.
3: A vás nikdy? Vždycky máte jízdenku?
6: My máme celoroční štěstí, to je tady studujeme.
3: Spolu s revizorkami vystupujeme na zastávce u Bystřičky. Co všechno obnáší vaše práce?
1: Tak práce revizorky obnáší hodně komunikovat s lidmi, s kterými byste si ani nepřála komunikovat. Pevné nervy, to je důležité. Hodně nachozených kilometrů, hodně naježděných kilometrů. Taky záleží hodně na počasí, protože revizor je venku v každém počasí, ať prší, sněží, mrzne, je horko.
3: A jaká rizika sebou nese vaše práce?
1: No, vše možné, co vás napadnou. Napadení, nadávky, někteří jsou i hodní, někteří jsou vstřícní a někteří taky ne.
3: A setkáváte se často s nějakými nepříjemnými nebo vulgárními cestujícími?
1: Nepříjemnými vulgárními cestujícími denně. Denně, hlavně okolo hlavního nádraží.
3: A jak s takovými lidmi pak jednáte?
1: Tak pokud možno, tak s nima vůbec nemá cenu komunikovat, vůbec navázat nějaký slovní kontakt, protože situace by se akorát vyhrotila.
3: Co byste vyzdvihla na vaší práci?
1: No každý den je úplně jiný, není to stereotyp. Nikdy nevíte, co ten dnešek nebo každý den bude obnášet.
3: A jak dlouho děláte revizorku?
1: 3 roky.
3: A jste s tím zatím spokojená?
1: Ano, jsem s tím zatím spokojená.
3: Stala se vám někdy nějaká nepříjemná situace s cestujícím?
1: No ano, samozřejmě takových situací je několik. Třeba jedna, kdy nám cestující visel jako netopír za madlem. My jsme nastoupili na zastávce a on tam visel za nohy dolů s madel. Dalo jízdenku měl.
3: Na to, kolik revizoři a revizorky denně přistihnou cestujících bez jízdenky, se ptám tiskové mluvčí dopravního podniku města Olomouce Anny Sýkorové.
7: Denně je to zhruba 25 cestujících bez platného jízdního dokladu.
3: Kolik korun se ročně vyber na pokutách?
7: Za rok 2025 tržby z pokut přesahovaly 4,5 milionu korun, o rok dříve to bylo zhruba o 130 tisíc méně.
3: Jsou nějaká kritéria pro přijetí revizorů?
7: Tak revizoři musí splňovat samozřejmě nějaké vzdělání, je tam středoškolské s maturitou, potom jsou tam psychotesty, takže každý, kdo nastupuje, tak musí projít psychologickým vyšetřením, protože je to práce, která tím, že je s lidmi, tak je po této stránce značně náročná. Pro revizory, případně v některých případech i pro řidiče MHD jsou pravidelná školení a u revizorů to bývá zaměřeno právě i na to, jak reagovat na agresivní cestující, jak reagovat v případě, že se ten cestující začne chovat nějak nestandardně a podobně.
3: No a jelikož jsem jezdila s revizorkami, je u vás běžné, že se k vám hlásí spíše ženy?
7: Nedá se říct spíše ženy, ale v tuto chvíli je ten tým téměř půl na půl, kdy jsou tam jak muži, tak ženy a mnozí z nich tam jsou už řadu let.
3: Z Olomouce Adéla Boháčová, Český rozhlas.
8: Posloucháte Dopoledne s Českým rozhlasem Olomouc.

0: host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
1: Naším dnešním hostem bude zpěvák Jan Bendik.
0: Alex a host. Dnes od 13 hodin v našem vysílání.
2: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

rady rozhodně v našem vysílání nemohou chybět. Dnes vás naučí, jak vykouzlit z listového těsta dokonale lesklé a křupavé pečivo.

0: Babské rady.
1: Pečivo z listového těsta je v domácnostech oblíbené. Důvodem je určitě to, že příprava sladkých a slaných dobrot z něj je tak snadná a rychlá. Původní recept vznikl ve Francii a proslavil se metodou vrstvené struktury pomocí šesterého otáčení těsta. Jak docílit toho, aby byl povrch štrůdlu, šátečku a rohlíčku nádherně lesklý? Listové těsto před pečením vždy potřete následující směsí. Vidličkou mírně rošlehejte jedno celé vejce a jeden žloutek, nebo ve vodě rozmíchejte jeden žloutek s jednou lžící smetany. Těsto vždy potírejte pouze na povrchu, ne po stranách, protože pak by se jednotlivé vrstvy mohly slepit, nelistovaly by a moučník by nebyl ve výsledku nadýchaný. Pokud máte na listovém těstě rádi pořádně křupavou krustičku, posypte povrch krystalovým cukrem. V chladničce vám čerstvé domácí listové těsto vydrží až 3 dny, pokud ho zabalíte do folie, aby neosychalo.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

Součástí nové sportovní haly v Mohelnici na Šumpersku bude fotovoltaická elektrárna. Stát bude více než 7 milionů korun a my o ní budeme mluvit určitě v dalších zprávách Českého rozhlasu Olomouc. Pomalu se blíží konec dopoledního vysílání, kterým vás provázela Dita Vojnarová, abyste se už teď začali těšit na to odpolední, které zahájí písničky na přání. Tak hezký den a v tuto chvíli už určitě dobrou chuť.

0: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
1: Státní zástupce Vagaj dostal u olomouckého kárného senátu důtku za postup v kauze Jiříkovský. Novou sportovní halu v Mohelnici budou zásobovat energií fotovoltaické panely. V Hranicích začala oprava zámecké zdi. Odpoledne bude slunečno, teploty do 25 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Státní zástupce Marek Vagaj dostal od kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci důtku za svůj postup v kauze odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Vagaj loni v lednu umožnil, aby soud Jiříkovskému vrátil elektroniku. Zařízení pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Asi miliardu pak Jiříkovský daroval ministerstvu spravedlnosti. Detektivové kvůli přijetí daru obvinili na začátku května ex-ministra spravedlnosti Pavla Blaška, dříve z ODS. Součástí nové sportovní haly v Mohelnici bude fotovoltaická elektrárna za víc než 7 milionů korun. Podle vedení města sníží náklady na provoz areálu. Instalace panelů začne ještě před letními prázdninami, říká nezávislý starosta Pavel Kuba.
3: No a ten zhotovitel, s tím už jsme v kontaktu, očekává, že by mohl během června začít a já si myslím, že ta elektrárna v červenci bude jako v provozu. Ta elektrárna bude sloučena i s tou fotovoltaickou elektrárnou, která je dneska nad parkovištěm jako v jednu s baterovým úložištěm o kapacitě 600 kW.
1: Dělníci zahájili v Hranicích opravu zdi u jižního vstupu do zámku na Pernštejnském náměstí. Podle zástupců radnice byla ve špatném stavu. Oprava vyjde na téměř 2 miliony korun. Polovinu uhradí dotace. Součástí prací je i obnova erbů a vstupního portálu, sdělil mluvčí města Petr Bakovský.
4: Ten portál bude opravován na místě, bude se tu dělat průzkum původní barevnosti, bude se dělat jeho stabilizace a zpevňovat se poškozená místa a bude se tak jako doplňovat to, co chybí. Sport.
1: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. V 16:20 nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůře druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
5: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější. Počasí.
1: Odpoledne bude na střední Moravě skoro jasno až polojasno. Teploty 22 až 25 stupňů, na jihu až 28 a v Jeseníkách 16 až 20 stupňů Celsia. Povane slabý, přechodně

0: Je tam neprůjezdný pravý pruh, leží v něm upínací kurtny. A pozor, stále na silnici třetí třídy u Těšetic, když pojedete na náměšť na Hanou. Došlo tam k vážné nehodě osobního auta.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Pondělní odpoledne Českého rozhlasu Olomouc dneska s Tomášem Kedziorem začíná stejně jako každé jiné odpoledne, to znamená hodinkou písniček na přání. Kdo včera nestihl zahrát Janám, může to zkusit právě dneska. Pár SMSek už to taky máme. Telefonní číslo do studia je 221 555 444, SMSková linka 723 70 33 51.

0: na přání Českého rozhlasu Olomouc. Vítáme pana Břeťu ze Štítu. Dobré odpoledne.
1: Dobrý, slunko tady hlavně tady. Slabý noci nejší. Vy jste tuto písničku posílá opožděně paní Janě do vrštění, včera na svátek. Já bych jej měl moc, ale já jsem zvyklý vždycky zahrát, jako když jim to vrací. Tady paní Janě Špringerové a to bude tak asi všechno. Ale vlastně k našim kuchařkám včera mi taky přijali. Děkuji moc a i pro vás všichni.
0: Zdravíme do Štítu, písničku posíláme také u příležitosti 80. narozenin naší milované mamince Aničce Tabarkové z Rýmařova. Slaví je právě dneska. Hodně štěstí, zdraví, spoustu krásných chvil u malování a na zahrádce a u poslechu Českého rozhlasu Olomouc. Přeje to dcera Lenka, syn Pavel s přítelkyní Zuzkou a celá velká rodina. Věnování k 75. narozeninám pro maminku a babičku Věrušku Handlovou ze Štěpánova. Přejeme ti k narozeninám vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a pohody do dalších let. To vše ti maminku.

0: Hluboko do archivu sáhneme teď ve vysílání Českého rozhlasu Olomouc. Písničku vybral pan František z Javorníku. Dobrý den.
1: Dobrý den, Tomáši. Ještě jednou vám děkuji za vybrání písničky a zdravím taky všechny posluchači Českého rozhlasu Olomouc. Dnešní písničku, kterou jsem nechal si zahrát, bych, jako je trochu taková vzpomínková, protože mám dneska takové určitě smutné výročí, na které bych prostě nejradši zapomněl. A taky zdravím svoje rozhlasové přátelé, hlavně ty Šuplíkové, to je paní Irenku z Hulína, pořád ještě nevíme, jak to s ní vypadá. Bylo by dobře, kdyby se na někdy ozvala. Tak zdravím taky paní Milenu z Broumova, která taky nechává hrát pěkné písničky, Haničku z Moravského Berouna a ještě taky moje přátelé Janu z Hrabenova, Janu z Jeseníku a Jarminu z Javorníka. Děkuji.
0: Tak my zdravíme a tu písničku přidáváme také paní Jarmilce Novákové do Prostějova pro potěšení. Hodně zdravíčka přejí Luboš a Erika. Panu Pepovi Šmoldasovi z Měrotína ke včerejším narozeninám pevné zdraví přejí Svobodovi z Ohař. A písnička pro pana Michala Stuchlého do Libiny k dnešním narozeninám. Hodně štěstí, zdraví a moře lásky přeje babička s celou rodinou.

0: až do roku 1955 jsme se vydali s touhle písničkou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc, tak jste si to přáli. Zdravíme paní Hanku do Předmostí, dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím posluchače i vás, pane Tomáši, a dneska bych chtěla zahrát 27. má narozeniny Jaroslav Zapletal z Rapotina. Jarku, já ti přeju k tvým narozeninám všechno nejlepší, štěstí, zdraví, pohodu a šťastná léta s Eliškou dlouhá ještě. To vám obom přeje Hanka z Předmostí a zdravím všechny posluchače, kamarádky a všem, prostě úplně všem. Vám moc děkuju a někdy se budu těšit na slyšenou.
0: Na slyšenou. Věnování Janě Pospíšlíkové doroštění ke včerejšímu svátku. Hodně zdraví a štěstí přeje Jindřiška Naďová a Iveta Macíková. Věnování paní Jarmilce Novákové do Prostějova pro radost a hodně zdravíčka přejí Luboš s Erikou. Písnička také pro kamarádku Janu Zezulovou a Marii Šulovou do Mohelnice. Pro pondělní potěšení posílá posluchačka Jana.

0: sám jsem po cestách se svým autem táh, v tom na mě stopař zamával. Na brzdu hned jsem šláp a že jsem správnej chlap, tu stopařku za ním jsem vzal. Pak z party to šli mi a zrovna v kouři mi čekala v autě, já do tabáku šel. Když jsem přišel zpět s horou cigaret, už jsem jí ani auto nenašel.
1: To mě zas naopak v Kolíně ujel vlak, tak jsem na silnici stopnul Cadillac.

0: Českého rozhlasu Olomouc.
1: Nechat si vrtat koleno,
2: abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.

0: Karla Gotta. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.
2: Hrajeme na vaše přání. Zdravíme paní Majku Dojedlí. Pěkné odpoledne.
3: Já vás taky zdravím, pane Tomáši, a posílám hezký pozdrav do Českého rozhlasu a všem vašim posluchačům. A tato písnička je včerejšímu svátku pro naši vnučku Vanesku Strekovou do Šumperka. Vanesko, přejeme ti s dědečkem hodně zdravíčka, štěstíčka a co ti pak po prázdninách daří v nové škole. A ještě to popřeju kamarádce Janě Dvořákové do Zábřeha, která měla taky svátek. Je to moje nejlepší kamarádka. Janí, já ti přeju hodně zdraví, štěstí a co ti s tím synem daří. Mějte se rádi a užívejte života, to ti přeju. Já, Majka Zjedlí, a vám, pane Tomáši, přeji krásnou službu a děkuji za vyhledání písničky.
2: Tak my zdravíme.
3: Mějte se krásně.
2: Dojedlí, a ta písnička patří také pro paní Aničku Jemelkovou do Lázní Karlova Studánka. Ať se uzdraví, užívá si léčby, přeje to kamarádka Helča z Olomoucké Nové ulice. Pro potěšení a radost paní Zdeňce Smrčkové do Písková posílá sousedka a ke včerejšímu svátku naší tetě Janíčce Škrabálkové z Nýznerova. Vše nejlepší přejí posluchači Žulováci.

0: Oblíbená dětská písnička stále i po letech funguje. Zdravíme teď v Českém rozhlase Olomouc paní Lídu z Raclavic. Pěkné poledne.
1: Dobré poledne, Tomáčku. Já bych tu písničku chtěla především poslat Neteři Anice Melkové z Přestavlk. Má v těchto dnech narozeniny, takže hlavně jim přeju hodně zdraví, no a s tím partnerem Milanem se pořád dobře rovnají a mají se dobře. A jinak bych to taky poslala děvčatám do Přerova, Julince a Marii a také Hanice do Předmostí. No a pozdravila bych aj Zdislavu, ta se nějak neozývá, ale ona má pořád hodně práce asi, takže mějte se pěkně a moc vám děkuji za vyhledání písničky. Nasledanou.
0: Opět se vrátíme o 60 let zpátky a tu písničku věnujeme také paní Majce Benešové ze Seničky, která má krásných 85 let. Do dalších let hodně zdraví, štěstí a božího požehnání přeje paní Hanka z Odrlic. A příjemný poslech přejeme Hance a Jarkovi do Předmostí, Jarušce a Marii do Kolšova, Marii a Jirkovi do Hrabišína, Břeťovi ze Štítu a přátelům píšou Eliška a Jarek z Rapotína.

0: kterým je třeba 80 a více, tak tuhle písničku dobře znají ze svého mládí. Teď jsme ji hráli na vaše přání z Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme teď pana Ládi Dotovačova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane redaktore, ještě jednou vás zdravím. Děkuji vám, že jste mě vzal. Děkuji vám za vyhrání písničky. Zdravím Český rozhlas Olomouc, všechny posluchače. A tu písničku bych chtěl poslat paní Pospíšilkové zoročení včerejšímu svátku. Paní Janičko, vám přeju hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody a i manželové a celé rodině. Dále bych to chtěl slečně Janice Jeklové. Janičko, všecko nejlepší ti přeju, hodně zdraví, štěstí, na co se hane, za co ti daří. A si navnes chlapca a zaružíš rodinu. Ať rodiče mají o co chovat. Dále bych to chtěl poslat Janice silné do poštátu, taky svátku Janičko, všechno nejlepší, hodně zdraví, štěstí, rodinné pohody, zastavím se, jak bude čas, tak bych chtěl poslat panu Jiřímu Zolitovle za gratulací mému svátku a Pepičkovi Jeklovýmu taktéž od písničky, co jsem si sedl na zadek. Všetkém děkuju a těm, co jsem nenomenoval, budu postupně rád, mám vás všetky napsali. Děkuju vám moc krát, pane redaktore, naschledanou.
0: Naslyšenou, i tak těch adresátů bylo dost a hrajeme jim právě tuto písničku.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
2: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné z prostiárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
0: Zavolejte nám 221 555 444. Český rozhlas Olomouc.

0: Prázdninová písnička na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Zdravíme teď paní Martu z Havířova na cestách. Dobrý den.
1: Na cestách. Já vás zdravím, Tomášku. Zdravím celý Český rozhlas Olomouc. Já jsem byla včera v Olomouci a i tam v rozhlase. Tam dnes se potkali osobně spolu. Ale jinak vás vidím přes web kameru a jinak furt cestuju na výlety. Za mojich 79 let. Takže zdravím úplně celou republiku, všechny oslavence a užívejte života, dokud je vám ten život dopřáný. Zdravím Aničku do Krnova, Slavku do Brumovic a všechny rodaky do Krnova, kde jsem se narodila, a užívejte života, daru života a povídejte si na cestách tak, jako já si povídám. Mějte se hezky, dobré chutnání a nashledanou, děkuji.
0: Naslyšenou písničku přidáváme také k dobré pohodě pro řezbáře Jardu Beneše Dološtic. Hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a práce, ať se daří, přeje kamarád pan Švéda z Horních Studének. Věnování babičce Libušce Volkové do Rýmařova k dnešním narozeninám. Hodně zdraví, štěstí, lásky, pohody. Babičko, všem, o čem sníš, ať se ti vyplní a jsi tady s námi ještě hodně dlouho. Máme tě moc rádi, krásné narozeniny přeje vnučka Kača a pravnučka Eliška. Když okne.

0: Petra Janů na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Další písničku vybírá paní Milada z Přáslavic, kterou vítáme. Dobré poledne.
1: Dobré poledne, pane Tomášku, vám. A zdravím všechny v Českém rozhlase Olomouc a všechny věrné posluchače. A písničku pro potěšení posílám mým sestrám Haničce do Vápené, Marušce do Žulové a sestřenici Dáši do Šumperka. Dále písničku posílám Aničce do Vápené, Elišce do Václavova, Františkovi od Brna a Helence z Uhelné a Marušce do Kroměříže. A to písnička je, pane Tomášku, také pro vás a přeji vám pohodovou službu a děkuji za vyhledání písničky naslyšenou.
0: Naslyšenou mi zdravíme do Přáslavic, věnování také pro paní Janu Sedláčkovou do penzionu v Postřelmově k jejímu včerejšímu svátku. Za všechny bábinky a dědoušky posílá písničku paní Marie Blašková.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: S velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
3: Je plná veselých příhod.
2: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
3: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
4: Firma Havelka, uhelné skaly, dobrý den.
5: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
4: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte i hned 602 489 489.
6: No to bych to pěkně zvoral.
5: Jarní slevy uhlí z uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
7: Je 13 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
7: U Přerovského soudu pokračuje projednávání kauzy údajné zpronevěry na základní škole v Předmostí. Podél cyklostezky Romže na Prostějovsku dělníci postaví nová odpočívadla. Festival Moravské divadelní léto bude letos v olomouckém letním kině. Zítra čekejte opět slunečno a teploty do 30 stupňů. Pěkné odpoledne u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Rozsudek by dnes mohl vynést okresní soud v Přerově v kauze údajné zpronevěry na základní škole Jana Amose Komenského v místní části Předmostí. Obžalovaná je bývalá ředitelka Věra Zapletalová. Podle státního zástupce se měla obohatit o více než 400 tisíc korun. Vinu odmítá.
8: Soud ukončil výslech svědků, pokud žalobce nebo obhajoba nepředloží žádné nové důkazy, avizoval už dříve předseda Senátu, že by ve věci mohl vynést rozhodnutí. Z Předova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
7: Dělníci letos zahájí stavbu 6 odpočívadel podél nedávno dokončené cyklostezky Romže, vedoucí mezi Prostějovem a Konicí. Informoval o tom Jan Machovský ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava, s tím, že se jedná o investici za 1,5 milionu korun.
9: V rámci té cyklostezky v letošním roce vznikne infrastruktura, informační cedule, stony na kola, nějaké cyklohuby a budeme dále podporovat cyklostezku Romži, že se nám to jeví jako krásný produkt, který zase zvýší tu cykloturistiku na Střední Moravě.
7: Z výstaviště Flora do olomouckého letního kina se letos přestěhuje tradiční festival Moravské divadelní léto. Začne 14. a potrvá do 26. června. Součástí bude i program pro rodiny s dětmi, říká mluvčí pořádajícího Moravského divadla Vlasta Pechová.
10: Mezi hlavní taháky letošního festivalu patří hostující divadlo Kalich s oblíbenou herečkou Janou Paulovou a Markem Němcem. Také osvědčené tituly Moravského divadla Splašené nůžky, stand-up Děláme to ve třech nebo oblíbená inscenace Noc na Karlštejně. Mezi další hosty patří také olomoucké divadlo Tramtárie. A festival zahájí opener koncert Jiřího Korna, Evy Burešové a Patricie Kaňok za doprovodu Moravské filharmonie.
3: Sport.
7: Tenista Prostějovského klubu a česká jednička Jiří Lehečka vstoupil do Roland Garros. Na úvod Grand Slamu hraje se Španělem Karenem Bustou a prohrává 0-2 na sety. A Lehečka si v novém vydání světového žebříčku polepšil na životní 12. příčku. V pořadí žen je z českých hráček nejlepší olomoucká rodačka Karolína Muchová na 10. pozici. A právě ta se ještě dnes utká s Anastáziou Zacharovovou. Do druhého kola pařížského Grand Slamu už v neděli prošel Prostějov rodák Jakub Menšík, ale také Tomáš Macháč, Marie Bousková a Sára Bejlek. Vypadly naopak Barbora Krejčíková a Tereza Valentová.
3: Počasí.
7: Zítra čekejte na Střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 stupňů Celsia. A foukat má slabý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
7: Zpomalte na silnici 44 mezi Zábřehem a Postřelmovem. Na vozovce leží roztrhaná pneumatika.

0: Hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
1: Děkuju.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvák Jan Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji
0: vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji, to se mi ještě nestalo, že by v živém vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí, že
0: přáji,
1: jsem první.
0: Opravdu, velké díky, ale pojďme k vám. Oslovují vás Honzo?
1: Honzo, no tady v Čechách Honzo, nebo Bendíku většinou. Nechápu proč.
0: Bendíku?
1: No, mě se jako od jak živa všichni Bendíku a na Slovensku mi říká Janko.
0: Mně ten Honzak vám totiž nějak nesedí.
1: Fakt? A vy máte hrozně krásný jméno, Alex.
0: No, to by se mě možná k vám líbilo víc, ale jakožu
1: Alex
0: je muž i žena.
1: To je můj sen od malička se jmenovat Alex.
0: No, vidíte.
1: Vždycky jsem se tak chtěl jmenovat.
0: Já jsem z toho byla tak zmatená, že když jsme vstoupili, tak jsem tady kolegovi řekla, ahoj Honzo, byť je Pavel, protože prostě...
1: Mě... Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel?
0: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
1: tak
0: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce?
1: Je o lásce, přesně tak. A já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně

0: Vydávám každou neděli z té desky po každý po jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song, a jak říkám, mám toho hodně.
1: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
0: je
1: váš?
0: Je to tak.
1: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracuje,
0: no,
1: už se na tom vyšívá?
0: Ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
1: Pro vás už ne.
0: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme a říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí a mě to baví ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
1: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
0: Děkuji moc krát.
1: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat a do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
0: Hlavně já o tom hlavně mluvím, vy. Takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
1: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc. Rádio vašeho kraje.

0: a Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tedy v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak vlastně to bylo o té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má...
1: No, pak uvidí a je s Jose Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci, řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažil.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, jo, já jsem dobře. Mu to i řekl a on je za to strašně rád, jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, on malá, celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na disco příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou že jo, song z největších nálezů a ztrát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tedy na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala. Ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No, ale úplně. Já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám. Říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno. A hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo. Plus jsem vlastně vyhrál to jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity. A já jsem to vlastně ne, že můj táta pak z ničeho nic řekl, jedeme do Čech na dovolenou a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: narazil. Tom Slobole, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hess.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech 4. místem československé Superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do Superstar. Kam vás přihlásil tatínek? Vy jste o tom nevěděl. A vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jedeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život. Úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No,
0: no vidíte. Ale to zlomilo... jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali, ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na 4. místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal a říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Ano. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být, Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, jak to, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takovej, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to 4. místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš 4., ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš 4. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, 4. místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se tam teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byly ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila a jen tak ze srandy řekla jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn a tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne a najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 2024.
0: Tak a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce. Jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Umíte se zastavit?
1: No, umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou jako, že 5minutový hovory, to jsou třeba hodinový hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo,
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas, pořad Alex a host, a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který, kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluju.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal, tak OK. Hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já se jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohýba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde, a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70. let, tak třeba jednou.
1: A to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum Karlín, Outu Univerzum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě.
0: Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznámím znova O2čko, O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je.
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz.
3: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tahle písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. Ale já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková
1: já
0: osobnost.
1: Jako, no, já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou užně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád. Po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že tak po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem těch hobby.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet, absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval, nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to místo?
1: Jo, no právě že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů, a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme, a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Je 14 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Rodiče si připlatí za pobyt dětí v olomouckých mateřinkách. Prostějov loni díky úsporám snížil schodek rozpočtu o téměř 300 milionů korun. Veřejné prostranství v Kobylé nad Vidnavkou se dočká revitalizace. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. U odpoledních zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Olomoučtí radní navýší poplatek za pobyt dětí v mateřských školách a družinách. Od příštího školního roku budou rodiče měsíčně platit za pobyt dítěte ve školce 850 korun, o 100 korun víc než doteď. Poplatek za družinu se zvýší o 80 korun na 200 korun. Vícenáměstek primátorky Viktor Tichák z Koalice pro Olomouc a Pirátů.
2: Stát prostřednictvím legislativy městům a obcím ukládá, jaká je maximální výše právě úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině, a my jsme teď opravdu ještě zdaleka ne ani na 60% právě toho povoleného limitu, takže si myslím, že pořád jsme město velmi vstřícné pro rodiny.
0: Hospodaření Prostějova loni skončilo schodkem přibližně 197,5 milionu korun. Ve srovnání s plánovaným deficitem 495,5 milionu je díky úsporám ve výdajích města nižší o 298 milionů korun. Provozní hospodaření města, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji, v roce 2025 skončilo přebytkem více než 242 milionů korun. Sdělil to primátor František Jura za ANO. Významným faktorem dobré finanční kondice města je také skutečnost, že Prostějov nemá žádné bankovní úvěry. Samospráva Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku nechá upravit prostranství před kulturním a panelovým domem. Obě plochy poničily předloňské povodně. Práce začnou v následujících týdnech a vyžádají si zhruba 2 miliony korun. Vedení obce se podařilo na investici získat dotaci, doplňuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
3: Ta úprava se bude týkat pozemků, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných skeřů, které oddělí ty dané parcely od veřejné komunikace, která je dost frekventovaná, takže tam bude taková zidová zóna a budou tam odpočinkové lavičky. Z toho paneláku se bude dělat chodník od budov směrem k hlavní cestě.
0: Češi si od poloviny května objednali státní dluhopisy za víc než 44 miliard korun. Na síti X to napsala ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Zájem o dluhopisy republiky tak víc než dvojnásobně překročil původně plánovaný objem emise. Sport. Tenista hrající za prostějovský klub Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Karenem Bustou prohrál po setech 3-6, 6-7 a 3-6. Do pařížského Grand Slamu dnes vstoupí taky rodačka z Olomouce Karolína Muchová, a to zápasem proti Rusce Zacharovové. Počasí. Zítra čekáme v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a foukat má slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: S komplikacemi počítejte v Havlíčkově ulici v centru Prostějova. Kvůli odklízecím pracím je tam kyvadlový provoz jedním pruhem.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
4: Oblíbená soutěž Hřebíky, panská sídla střední Moravy, pondělní rubrika a také pozvánka k dnešnímu hokejovému utkání na mistrovství světa. Hrají samozřejmě naši, no tak to je obsah téhleté vysílací hodiny. Vítá vás u ní Tomáš Kedzior, je pondělí 25. května a máme už skoro prakticky letní odpoledne.

0: odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. To je po 14. hodině už řadu let jedna oblíbená soutěž, ve které se hraje o skvělé ceny a jsou tady pěkné otázky, někdy těžké, někdy lehčí a někdy je to taky docela zábavné. Tak jsme zvědaví na dnešek.
1: Uhoďte hřebík na hlavičku.
2: A ještě jeden.
1: A ještě.
2: A výhra je vaše.
1: Každé odpoledne ve 14 hodin na vás čekají
2: hřebíky.
1: Bavte se s Českým rozhlasem Olomouc.
0: Než se dovolají první soutěžící, tak tady mám ceny, představím alespoň některé. Určitě velkým lákadlem bude kovový model Renault v poměru 1:64. Cenu do soutěže věnoval dealer vozu Renault a Dacia Auto Kubíček Olomouc. Máme tady krásnou plátěnou černou tašku Českého rozhlasu, opravdu nádhernou knížku o Olomouci, která se jmenuje Olomouc ztracená v čase. Je to velká novinka spisovatele Karla Zámečníčka. Pak tady máme ještě CDčko Richarda Pachmana, je to jeho nejnovější nahrávka, která obsahuje 18 skladeb, z toho jsou 3 naprosto nové a 15 jsou trošku znově zaranžované starší skladby. Takže i toto můžete vyhrát na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. 221-555-444, to je soutěžní telefon a na něm zdravíme prvního posluchače, který se dovolal. Dobrý den.
3: Dobrý den, tady je František Anuševice, já všechny zdravím.
0: Františku, děkujeme, pro vás asi ne, ale pro ty ostatní zopakuju, že výhra se dává za 3 správné odpovědi na 3 správné soutěžní otázky a že na jednu otázku je limit 10 vteřin. Tak nikdo to možná nevěděl, Františku, ne. Ale vy to znáte.
3: Ano, takže... no ne, to je v pořádku, to se musí zopakovat.
0: Přesně tak.
3: Je to pravidlo, jenom, jak se říká, leží už několik let ty hřebíky, chtěl bych vidět, jak je to fakt dlouho, ale to ne, to dneska na to nemáme čas.
0: No je to hodně tak dlouho.
3: No je to hodně, to určitě přeze.
0: Je to taky hodně populární soutěž, takže tleskáme všem, kteří už to leta poslouchají a snaží se. Tak Františku, pojďte k otázkám.
3: Tak čtyřka.
0: Tak čtyřka. Je to stát, který má na vlajce zobrazeno souhvězdí velkého vozu a hvězdu polárku na modrém pozadí. Ale který stát to je? Aljaška, Malta nebo Mikronésie?
3: To nevím, já zkusím Aljašku.
0: No a je to Aljaška, představte si. Trefil jste to. Jo, těžká otázka to byla, Františku.
3: To byla, no ale to byl můj tip. No.
0: Takže, no, přejeme za tip. Tleskáme, Františku, ano. Pětka. Peliněk pravý se používá i k výrobě jednoho alkoholického nápoje. Je to whisky, nebo gin, nebo absint?
3: Absint.
0: Je to absint tady.
3: A s alkoholem je nebezpečný.
0: Z vlastními zkušenosti mluvíte, jak to vypadá, Františku?
3: Ne. Ale pil jsem peliník, to je pravda.
0: Tak
3: ale
0: to znáte.
3: Jako čaj.
0: No, ano, dobře, tak to jasné.
3: A teď
0: šestku. Ano. Jaké povolání měla maminka Anna ve filmu Jak vytrhnout velrybě stoličku? Buď to byla lékařka, nebo baletka, nebo horská záchranářka?
3: No, tak je to Bčko.
0: Je to samozřejmě Bčko, protože to prostě každý ví, protože to každý viděl xkrát. Františku, vy jste to po letech... Zkusila, ale vám se daří, takže potlesk je váš, ano. Výhra taky, tak
3: děkuju.
0: Blahopřeju. No a my v soutěži pokračujeme, pěkný dobrý den, kdo nás právě teď poslouchá, dobré odpoledne.
4: Dobrý den, tady je Anna ze Štěpánova.
0: Takže zdravíme Aničko do Štěpánova. Byla otázka číslo 4, 5 a 6, tak jinak je to vaše.
4: Tak dvojku.
0: Jaké výročí si letos připomíná Olomoucká fakultní nemocnice? Buď to je to 100 let od založení, nebo 130 let existence, nebo 50 let od první transplantace srdce?
4: Nevím, zkusím za A.
0: Dáte Ačko, no. 100 let už to je, ale celkem 130, takže Bčko bylo dobře. Aničko, vy jste teď třeba někdy byla v té nemocnici ze Štěpánova, to nemáte daleko, nebo nepotřebovala jste?
4: Nebyla, radši ne.
0: Radši ne, ale... Každopádně by vám tam pomohli, to je jasné. Zdravíme do Štěpánova, třetí soutěžící v pořadí. Kdo to bude? Dobrý den. Ano, slyšíme se.
5: Dobrý den, Pavel Olomouc.
0: Pavle, hezky zdravím do Olomouce, takže volné otázky pro vás. Jednička, trojka a potom 7, 8, 9 a 10.
5: Sedmička.
0: Sedmička, Pavle. Když půjdete do posilovny, můžete tam potkat i takzvaného spároše. Kdo to je? Spároš je člověk, který se stará o stroje, činky a techniku. Nebo je to člověk, který je v posilovně úplně poprvé, a nebo spároš je partner nebo pomocník při tréninku. Co je dobře?
5: Bčko.
0: Teď jsem nerozuměl, Bčko nebo Cčko?
5: Cčko.
0: Je to tak, sparring partner, no prostě spároš. Pavle, vy chodíte do posilovny, nebo byl jste tam aspoň někdy?
5: Ne, nechodím.
0: Nebyl jste, tak to ještě přijde.
5: Já si se naposilujem byl.
0: Dobře. 8, 9, 10 a potom jednička a trojka.
5: Devítka.
0: Devítka. Jaká disciplína byla doménou českého sportovce Karla Abraháma? Buď to šerm, nebo motosport, nebo lední hokej?
5: Motosport.
0: Je to tak, je to bývalý český motocyklový závodník. Pamatuji si na mistrovství světa silničních motocyklů několikrát, ale že by se mu tedy dařilo, no, kariéru ukončil v roce 2019. Tak, Pavle, osmička, desítka, jednička, trojka.
5: Trojku.
0: Tak trojku. Pavle, kolik dětí má Petra Kvitová? Žádné, jedno a nebo tři?
5: Yeah.
0: Pět vteřin, Pavle.
5: Bčko.
0: Bčko, jedno.
6: Jau.
0: Přidejte ještě dvě, dohromady jsou to tři. Je to syn Petr, ale pozor, letošní dvojčata Emma a Ela, Pavle, takže potlesk Petře Kvitové. A vás pěkně zdravím, naslyšenou. A ještě tu máme jednoho soutěžícího. Bude poslední, protože zbývají právě a jedině tři otázky. Jednička, osmička a desítka. Tak pro koho je tu máme? Dobrý den.
7: Dobrý den, Luboš Zábřeh.
0: Takže Luboši, zdravím do Zábřeha. Jak jste tak poslouchal ty předchozí otázky? Bylo to těžké, střední nebo lehké, Luboši?
7: No, tak jak která, asi střední.
0: Taky si to tak myslím, že to je takové střední dneska. Ale na vás tady zbyly samé těžké otázky, takže Luboši, jednička, osmička a desítka.
7: Tak začneme jedničkou.
0: Dobře. Z jakého rodu byl český král Ladislav Pohrobek? Byl to Přemyslovec, nebo Habsburg, nebo Jagelonec?
7: Nevím, asi dám toho Jagelonce.
0: A ty Jagelonce, no.
6: Jau.
0: Luboši, já si myslím, že zas tak těžké to nebylo, ale měl jste dát Bčko, Habsburka.
7: Asi jo, no. Tak nevadí.
0: Určitě. Jistě. Luboši, zdravíme pěkně naslyšenou. Hřebíky děkuji Českého rozhlasu Olomouc, které jsou tady opravdu už hodně let. Já teď nevím, jak to přesně spočítat, ale je to vážně dlouho. Tak ty končí dnešní vydání. Další otázky si schováme na zítřek anebo do některého jiného dne. Opět vám nabídneme skvělé ceny na vlnách Českého rozhlasu Olomouc. Tak se těšíme zase zítra touto dobou.

0: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Víte, co posloucháte? Je mnoho rádií, ale jenom jeden rozhlas.
2: Až vás budou příště oslovovat v anketách, tak prosím, musíte říct, poslouchám Český rozhlas Olomouc, ne Rádio Olomouc, protože oni nám to, když řeknete rádio, nepřipíšou.
3: To si musím napsat, abych to nezapomněl.
1: Pomozte nám chránit naši značku. Jsme Český rozhlas Olomouc.

posloucháte odpoledne Českého rozhlasu Olomouc. Vzali bod Kanadě, porazili Švédy a dneska se pokusí zaskočit český tým. Řeč je o norských hokejistech, kteří zatím na mistrovství světa předvádějí výborné výkony. Co by na ně mělo platit, zjistíme za chvíli v našem vysílání.

0: hokejisté dnes nastoupí na mistrovství světa proti Norsku. Severané už dokázali na turnaji obrat o bod Kanadu a pak dokonce porazili Švédsko 3-2.
1: Jo, my jsme na to koukali s klukama u karet jen tak po očku, takže já jsem se soustředil na své karty hlavně. Samozřejmě asi mě to trochu překvapilo, ale z těch výsledků je vidět, že Norové hrajou dobře.
2: Popisoval útočník Lukáš Sedlák, při jaké činnosti sledoval vítězství Norska nad Švédskem, a hned také dodává, co hráli a kdo vyhrával.
1: Prší a Romanovi to šlo asi včera nejvíc, podle mě. Jo, Romanovi jde všechno.
2: Směje se Lukáš Sedlák, ale Romanu Červenkovi by to mělo jít i proti Norsku. Z českého týmu má při své 13. účasti na šampionátech se severským celkem největší zkušenosti. To Jaroslav Chmelař nemá s norským hokejem vůbec žádné zkušenosti.
3: Vůbec, myslím si, že ani na 20. Norové nebyli, takže vůbec nemám, ale tak musíme se na ně připravit. Tady na turnaji ukazují, že není radno je podceňovat, takže to mě dobře bránit, zároveň mě bruslit a dokážou se dostat do těch breaků, takže na to si budeme muset dávat pozor a budeme muset prostě na ně vlítnout jako na Švédy.
2: Uvědomuje si Jaroslav Chmelař. Norsko má reálnou naději zahrát si čtvrtfinále, což se mu podařilo 3x v historii a naposledy před 14 lety. Jenže letos je ve Švýcarsku ve výborné formě. Necelé 2 minuty ho dělili od výhry nad Kanadou a pak porazilo Švédy.
4: Norové teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích, jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda.
2: Vychvaluje tým soupeře českého týmu asistent trenéra Jiří Kalous. Zápas Česko-Norsko začne v 16 hodin a 20 minut. Z Friburgu Petr Kadeřábek, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

velký kus odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc máme před sebou. Co v něm třeba nabídneme, tak mimo jiné humoriádu. Po 16. hodině přijde Josef Dvořák a to se vždycky velmi těšíme. V 17 hodin den v kraji, tedy pravidelný zpravodajský souhrn toho nejdůležitějšího, co se za daný den stalo právě v našem kraji. Tak to je po 17. hodině. No a Rokle, tak ta bude také jako každé pondělí v 7 večer.

0: pondělním odpoledni Českého rozhlasu Olomouc je to další pravidelná výprava do hluboké historie našeho kraje. S profesorem Davidem Papajíkem pátráme po starých středověkých šlechtických sídlech. Teď míříme do Krakovce, dnes je to součást Vaškova. Vydáváme se tady do kopců, které se zdvíhají od náměště na Hané směrem ke Konici.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
2: Poprvé v pramenech se připomíná tvrz v roce 1397 a v té době byla manstvím moravských markrabát, takže je předpoklad, že samotná tvrz musela vzniknout někdy dříve. Markrabata asi by na manském statku tvrz nebudovala, úplně stejně ti manové nebo ti leníci by na majetku, který jim plně nepatří, tvrz nebudovali. Tak velice pravděpodobně tvrz vznikla někdy po polovině 14. století.
3: Kdo ji tedy založil?
2: Je několik kandidátů, ale nějak věrohodně asi nelze odpovědět.
3: V internetové encyklopedii Wikipedii se můžeme dočíst, že roku 1460 daroval Jiří z Poděbrad toto panství pánům z Bařic, ale to už tam ta tvrz stála.
2: To už tam ta tvrz stála a to vlastně končí ta etapa, kdy byla tvrz v majetku moravských markrabát. Já bych tady upravil Wikipedii, my nevíme, kdy Jiří z Poděbrad alodizoval, to znamená propustil z manství tvrz v Krakovci. Víme pouze, že se tak stalo někdy za jeho vlády mezi lety 1458 a 1471, ale konkrétní rok není věrohodný.
3: To znamená, že ta tvrz se v té chvíli stala výhradním majetkem toho šlechtice, který tam bydlel.
2: Přesně tak.
3: Zámek je rozlehlý docela a pozemek kolem něj. Kam jste situovali tu tvrz?
2: Ten zámek vznikl přestavbou původní tvrze.
3: I v té hmotě ta tvrz byla takhle rozlehlá?
2: Ano, ano, ano, samozřejmě. Došlo pravděpodobně zboření některých křídel nebo případně k rozšíření, ale zhruba ta tvrz stála v prostoru dnešního zámku.
3: Na zámku vidíme i jakési opěrné zdi, podobné známe třeba z opevnění, takže to mohou být pozůstatky té původní tvrze.
2: Určitě. Člověk, který přebudoval tvrz na zámek, logicky šetřil, takže použil co nejvíce toho materiálu z původního objektu a my v případě Krakovce máme velké štěstí, že se dochovalo několik nápisových desek, které ukazují, kdy k tomu došlo. Takže k dokončení přestavby tvrze na zámek v Krakovci došlo mezi lety 1611 a 1614 a stavebníkem byl šlechtic Jan ze Zástřizl.
3: Když si ten zámek prohlížíme, tak on možná i připomíná mnohem víc nějakou tvrz, než blízké zámky třeba v Náměšti na Hané, v Čechách pod Kosířem, v Konici, protože vidíme malá okénka, tlusté zdi a celá ta situace není úplně jakoby budována pro pohodlí a krásu.
2: Možná právě tato skutečnost vedla malíře Josefa Mánesa k tomu, že v roce 1852 vytvořil dva obrázky krakoveckého zámku. A oni strašně popletli budoucí badatele, protože na jednom z nich Josef Mánes nakreslil osmibokou silnou věž a zároveň na nádvoří kašnu. A badatelé, kteří se zabývali dějinami Krakovce, hledali tu věž, hledali kašnu a nemohli nikde najít. Tak přišli s teorií, že Krakovec musel vyhořet a ta věž musela zmizet a byli z toho úplně zoufalí. My se vyjadřujeme tím způsobem, že ta vyobrazení malíře Josefa Mánesa byla fiktivní.
3: Mánes tedy ten kraj ještě oživil spoustou příběhů a zajímavostí, ale zajímavá je určitě i historie zámku v Krakovci.
2: Mohli bychom ještě připomenout novodobé osudy. V roce 1945 byl zámek Silva Tarukum zkonfiskován, následně užívala zámek Prostějovská Sokolská župa, které byl ale na začátku začátkem 50. let 20. století zabaven. Následně zámek patřil okresnímu národnímu výboru v Prostějově a od roku 1961 pak okresnímu ústavu národního zdraví v Prostějově, který ho využíval jako místo rekreace pionýrů. Nikdo z těchto vlastníků se o objekt příliš nestaral a ten velice schátral a hrozila jeho úplná devastace. Naštěstí v roce 1996 byl objekt restituován ve prospěch prostějovské sokolské župy, která ho pak prodala soukromému majiteli, který se o objekt postaral a provedl velice finančně nákladnou rekonstrukci a opravy.
3: Říká profesor David Papajík. U dalšího panského sídla se s ním setkáme zase za týden. Naslyšenou na vlnách Českého rozhlasu Olomouc se těší také Aleš Spurný.
1: Panská sídla střední Moravy na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.

0: Je 15 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. V parku Michalov v Přerově vyroste amfiteátr. Vodohospodáři dokončují v Bělé pod Pradědem práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody. Zítra bude jasno nebo skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Detektivové rozšířili stíhání jednoho z obviněných v bitcoinové kauze. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Ve vazbě je kvůli tomuto případu jen dříve odsouzený Tomáš Jiříkovský. Na svobodě jsou stíhaní exministr spravedlnosti Pavel Blažek, jeho někdejší náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Obvinění jsou z legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Vedení Přerova plánuje stavbu multifunkčního amfiteátru v městském parku Michalov. Radní už vybrali firmu, která připraví projekt. Samotná investice by mohla začít příští rok. K čemu bude stavba hlavně sloužit, ví náměstek primátora Vladimír Lichnovský, zvolený za hnutí ANO.
2: Tento letní amfiteátr bude představovat prostor určený zejména pro letní události, ale s možností využití v jarním a podzimním období pro široké spektrum kulturních událostí. Kapacita amfiteátru bude rámcově 650 sedících diváků, s místy pro stání až 950 diváků.
0: S pracemi na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody finišují v těchto dnech vodohospodáři v Adolfovicích, místní části Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil Státní fond životního prostředí. Nové napojení má zajistit větší stabilitu dodávek pitné vody, uvedla to ředitelka vodohospodářské firmy Lenka Podhorná.
3: My jsme před ukončením stavby na konci května, poté budou probíhat koloudační práce, postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září. Sport.
0: Čeští hokejisté budou hrát na mistrovství světa s Norskem. Zápas začne v 16 hodin a 20 minut. Asistent trenéra Jiří Kalous upozorňuje na formu soupeře, který na turnaji vzal bod Kanadě a porazil Švédsko.
4: Norové, teda musím říct, že jako letošní šampionát hrajou úžasně. Když to vezmete s Kanadou, samozřejmě zápas ztratili v powerplay a v prodloužení. Jo. Porazili Švédy, ale ne nějakým, když to řeknu, šťastným výkonem, ale opravdu oni hrajou velmi agresivně. Jsou velmi důrazní v osobních soubojích. Jo. To je prostě jsou brusliví, takže jsou určitě ty výsledky zasloužený, to není žádná náhoda. Počasí.
0: Jasno nebo skoro jasno, tak bude vypadat zítřejší obloha na střední Moravě. Teploty dosáhnou k 27 až 30 stupňům, v Jeseníkách ke 20 až 24. A povane slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Levý pruh je uzavřený na dálnici D46 na 12. kilometru u Brodku u Prostějova ve směru na Olomouc. Leží v něm blatník z nákladního auta. A pozor také na silnici 60 u Dolních Skorošic, boural tam motorkář.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Už přemýšlíte nad dovolenou, no máme konec května. Co myslíte, k jakému moři je to od našich hranic nejblíže? Tak to se dozvíme v rubrice s názvem Co v učebnicích nebylo, krátce před 16. hodinou. Do té doby si budeme povídat třeba o takzvaných akceleračních zónách. Krajinný ráz, zničení přírody nebo pokles cen nemovitostí. I toho se obávají na Bruntálsku. Podíváme se tam. A ještě tip k dnešní humoriádě, ta začne za hodinu. Naším hostem bude tentokrát Josef Dvořák. Těšíme se. U mikrofonu pondělního odpoledne Českého rozhlasu Olomouc je Tomáš Ketrior.

černý a cudný, mnohá se ve mně zhlídla, oči jako devě studny, vlasy jak havraní křídla. Dobře vím, co znamená pát do nástrah tíhčího klína. Někdo má pletky rád, já radši sklenici vím.

0: na Bruntálsku posloucháte Český rozhlas Olomouc, tak v téhle oblasti přibývá nespokojených hlasů s nově vyznačenými akceleračními zónami pro stavbu větrných elektráren. Tamní obce a města teď kompletují připomínky, které pošlou na Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé samosprávy už své námitky poslaly a proti větrníkům chtějí bojovat i přímo lidé.
1: To tady nechce. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
2: Dana Repáková bydlí ve Starých Heřminovech. Její dům je na okraji vesnice a větrníky by měla ze všech nejblíž. Tvrdí, že území je taky poddolované a už dříve jí to způsobilo problémy.
1: Mi popraskala přistavěna garáž vodorovně. Ty větrníky jsou 240 metrů vysoké. Tam jsou obrovské vibrace. Mám já jistotu, že můj barák nespadne.
2: V obci žije 212 lidí a 66 z nich podepsalo petici proti výstavbě. Staré Heřminovy chtějí taky poslat připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na to se chystají i v nedalekém Horním Benešově, vysvětluje tamní nezávislý starosta Pavel Kénik.
3: Město je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovního ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno to vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy.
2: Například na rozvoj cestovního ruchu, ale větrné elektrárny podle odborníků z Ostravské univerzity vliv nemají. Podobné argumenty zaznívají taky z Rýmařova. Podle nezávislého starosty města Luďka Šimka se na Rýmařovsku obávají například změny krajinného rázu.
4: V blízkosti jedné akcelerační zóny máme v plánu vybudovat pozemky pro výstavbu domů. Máme obavy, že pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
2: Vlivu větrných elektráren na ceny nemovitostí se věnoval odborník David Slavata z Vysoké školy báňské ve své studii.
5: Co se týká mě a kolegů, kteří to zpracovávali, tak rozhodně nemůžu říct, že by tam nějaký vliv byl.
2: Proti větrným elektrárnám vystupuje taky město Bruntál nebo obec Dědřichov nad Bystřicí. Moravskoslezský kraj o akceleračních zónách jedná přímo s ministerstvem, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
6: U návrhu akceleračních oblastí považujeme za zásadní respekt stanoviska dotčených obcí, ochranu krajiny, přírodní hodnoty a návaznost na územně plánovací dokumentaci kraje.
2: Obce i lidé můžou své připomínky posílat do 1. června na Ministerstvo pro místní rozvoj. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné z prosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Poslouchejte Český rozhlas Olomouc živě na internetu. Zadejte adresu olomouc.rozhlas.cz a spusťte živé vysílání. Uslyšíte nás třeba uprostřed Sahary, pokud tam ovšem mají internet. Je to snadné. olomouc.rozhlas.cz

0: svojej zemi.
1: Pondělí odpoledne Českého rozhlasu Olomouc a jedna aktualita. Přerovský soud dnes potrestal podmínkou bývalou ředitelku základní školy v místní části Předmostí. Podle rozsudku se dopustila zpronevěry. Máme pro vás podrobnosti ze soudní síně, poslouchejte za pár minut.

0: každý den pro vás Český rozhlas Olomouc sleduje důležité události z olomouckého kraje, tak třeba tady je jedna. Bývalá ředitelka základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí Věra Zapletalová se dopustila zpronevěry. Nepravomocně o tom před malou chvílí rozhodl senát okresního soudu. Udělil jí za to podmíněný trest. Jednání sledovala naše reportérka Lenka Kratochvílová. Lenko, pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: A rovnou se ptám, jak soudce rozhodnutí zdůvodnil?
1: Tak za zpronevěru soud 52leté bývalé ředitelce Věře Zapletalové udělil nejen podmíněný trest, ale i pětiletý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích ve školství. Nahradit taky musí způsobenou škodu. Ta byla vyčíslená na bezmála 400 tisíc korun. Podle předsedy senátu Jana Rektora byla vina obžalované jasně prokázána, důkazy byly dostatečné, jednalo se především o SMSky, výpisy z účtů a samozřejmě výpovědi svědků. Zapletalové hrozilo pětileté věc. Nicméně s ohledem na její trestní bezúhonnost jí soud udělil podmíněný trest.
0: Lenko, jak na rozhodnutí soudu reagovali bývalá ředitelka školy Věra Zapletalová a státní zástupce?
1: Tak 52letá Zapletalová při čtení rozhodnutí vypadala překvapeně, nesouhlasně vrtila hlavou, její advokát Petr Dítě se proti rozhodnutí soudu hned v jednací síni odvolal. Státní zástupkyně Kateřina Opuštilová si ponechala lhůtu na odvolání, a to s ohledem na to, že soud Zapletalové neuložil peněžitý trest, tak jak navrhovala.
0: Lenko, připomeň prosím celou kauzu od začátku.
1: Tak podle obžaloby si ředitelka měla několik let přilepšovat tím, že svým vybraným zaměstnancům udělovala nadstandardní odměny v řádech desítek tisíc korun. Ty odměny mnohdy převyšovaly i její základní mzdu. No a oni jí pak měli poměrnou část v hotovosti vyplácet. Odměny byly teda ve výši 5, ale i více než 50 tisíc korun. Potvrdili to před soudem třeba bývalá ekonomka, účetní i pedagogové. Podle rozsudku se tak Zapletalová měla obohatit nejméně o 400 tisíc korun. Obhájce Zapletalové Petr Dítě i ona samotná ale tvrdili, že to není pravda, žádné peníze nepřijala a říkali, že svědci záměrně lžou a motivem jejich jednání byla msta, protože si neplnili své povinnosti. Nicméně, jak už jsem řekla, obhájce Petr Dítě se hned v jednací síni odvolal, takže to jednání bude pokračovat dál u krajského soudu v Olomouci.
0: A dál ho bude také sledovat Český rozhlas Olomouc. Teď to byla Lenka Kratochvílová.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Medicine man.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.

0: Lagota. Výpravy za písničkami našeho nejpopulárnějšího zpěváka od 60. let až do nového milénia poslouchejte každý čtvrtek po 19. hodině na vlnách Českého rozhlasu Olomouc.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Moriáda je součástí odpoledního vysílání Českého rozhlasu Olomouc už pěkných pár let. Startujeme nový týden, je pondělí a prvním hostem Humoriády bude Josef Dvořák. Už po 16. hodině bude vybírat tu úvodní scénku. Zbytek bude na vás.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Za chvilku budou 4, ještě před zprávami Českého rozhlasu Olomouc se dozvíme, jaké moře je nejblíže od našich hranic. Za chvíli rubrika Co v učebnicích nebylo.
1: Každý klub

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, ke kterému moři je to z naší země nejblíže? Nejseverněji položená obec České republiky i bývalé rakousko-uherské monarchie je Lobendava v okrese Děčín v Ústeckém kraji, v západní části Šluknovského výběžku. Z Lobendavy je to jen zhruba hodinka chůze přes osadu Severní k nejsevernějšímu bodu naší země. A právě odtud je vzdušnou čarou nejblíže k Baltskému moři, jen 290 kilometrů. Skoro stejnou vzdálenost bychom naměřili opačným směrem k nejjižnějšímu bodu České republiky, který se nachází na česko-rakouské hranici v katastru obce Vyšší Brod. Turisté z ní mohou pokračovat po značené cestě do Studánek, nejjižněji položené osady v České republice, a dále pak k bodu, který se nachází nejvíce na jihu, u Mlýneckého potoka na území zaniklé obce Radvanov. Z něj je to vzdušnou čarou necelých 320 kilometrů k Jaderskému moři. Přestože je od nás Baltské moře nejblíže, většina Čechů se raději vydává na Jadran. Jaderské moře je ve srovnání s Baltským totiž o 8 až 10 stupňů teplejší.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: 16 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Ředitelka školy v Přerově dostala za zpronevěru podmínku. Novou sportovní halu v Mohelnici budou zásobovat energií fotovoltaické panely. Čeští hokejisté se už za 20 minut na mistrovství světa utkají s Norskem. Zítra bude slunečno a teploty do 30 stupňů. U zpráv Českého rozhlasu Olomouc vás vítá Honza Faltýnek. Přerovský okresní soud dnes potrestal bývalou ředitelku základní školy Komenského v Přerově v Předmostí za zpronevěru peněz. Podle rozsudku vybraným zaměstnancům dávala Věra Zapletalová nadstandardní odměny v desítkách tisíc korun. Část peněz jí poté vraceli. Výši škody soud vyčíslil na téměř 400 tisíc korun. Obžalované uložil trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na 4 roky a 5letý zákaz činnosti. Musí také nahradit způsobenou škodu. Rozsudek není pravomocný. Součástí nové sportovní haly v Mohelnici bude fotovoltaická elektrárna za víc než 7 milionů korun. Podle vedení města sníží náklady na provoz areálu. Instalace panelů začne ještě před letními prázdninami, říká nezávislý starosta Pavel Kuba.
2: No a ten zhotovitel, s tím už jsme v kontaktu, očekává, že by mohl během června začít a já si myslím, že ta elektrárna v červenci bude jako v provozu. Ta elektrárna bude sloučena i s tou fotovoltaickou elektrárnou, která je dneska nad parkovištěm jako v jednu s baterovým úložištěm o kapacitě 600 kW.
0: Z výstaviště Flora do olomouckého letního kina se letos přestěhuje tradiční festival Moravské divadelní léto. Začne 14. června a potrvá do 26. června. Součástí bude i program pro rodiny s dětmi, říká mluvčí pořádajícího Moravského divadla Vlasta Pechová.
3: Mezi hlavní taháky letošního festivalu patří hostující divadlo Kalich s oblíbenou herečkou Janou Paulovou a Markem Němcem. Také osvědčené tituly Moravského divadla Splašené nůžky, stand-up Děláme to ve třech nebo oblíbená inscenace Noc na Karlštejně. Mezi další hosty patří také olomoucké divadlo Tramtárie. A festival zahájí opener koncert Jiřího Korna, Evy Burešové a Patricie Kaňok za doprovodu Moravské filharmonie. Sport.
0: České hokejisty čeká na mistrovství světa předposlední zápas ve skupině. Už za čtvrt hodiny nastoupí proti Norsku. Národní tým už má na šampionátu jisté čtvrtfinále. Případná výhra by mu zaručila nejhůř druhé místo ve skupině a snažšího soupeře pro první zápas playoff. Na to ale nechce útočník Lukáš Sedlák před utkáním myslet.
4: Asi není třeba ještě moc koukat na nějaký to čtvrtfinále, i když je dobrý pocit, že nějakou jistotu máte, ale ještě nás čekají dva zápasy a spousta práce před náma. Furt máme co vylepšovat, takže to je podle mě důležitější. Počasí.
0: Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24 a foukat má slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na dálnici D1 na 251. kilometru u Křenovic ve směru na Ostravu. Kvůli opravě svodidel je tam uzavřený levý pruh.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Humoriáda. Začátek týdne, nové vydání a přede mnou už natěšený, usmívající se host, zubí se přímo, Pepa Dvořák, Patrik Rozená, zdraví, ahoj Pepo.
6: Jo, Patriku, ahoj. Helejte, přátelé, vy mi musíte teď závidět, protože kdybyste viděli Patrika, on má před sebou takovej hejblátek a on se v tom normálně vyzná.
5: Asi ne.
6: Jo, no jo, já bych tam, tohle bych dělat nemohl teda. Jo, pardon, já jsem vás nepřivítal. Dobré odpoledne, vážení posluchači.
5: Ano, hezké ráno těm, co nás poslouchají v repríze, začíná Humoriáda.
1: Humoriáda.

0: Hodina zábavy a vytažené z archivu zábavného, tak toho rozhlasového, televizního, filmového, na deskách a podobně začíná. Josef Dvořák vybírá první ukázku.
1: No, už to mám vybraný.
2: Já už to mám vybraný, dámy a pánové, čeká nás Luděk Sobota a budeme poslouchat jeho milenecké úspěchy a neúspěchy. Teda úspěchy, no, to, ale mě ty neúspěchy zajímají. Neúspěchy.
3: Vážení přátelé, byl jsem často nelítostně napadán otázkou, jaké byly moje životní milenecké úspěchy a neúspěchy. Pravda, zmíním se raději pouze o úspěších, jako každý, raději hovořím o úspěších samozřejmě. No, když to tak vemu, začnu třeba tady na letišti, se do mě zamilovala letuška Zuzanka, víte, ta měla tvary jako Iljušin. Když si vzpomenu na tu konstrukci, víte, na to rozpětí, na ten trup, na ten čumák, nebo když si vzpomenu na tu 104, na to břicho, na ten zadek, na ten řev, když jsme se spolu znášeli v nebi. Zuzanka mě nalejvala 12 a dávala mě bonbony a nakonec mě doporučila, abych se připoutal. Bohužel ne k ní, ale k sedadlu, víte. Ale nebyla to jenom Zuzanka, která se do mě zamila. Nevěřili byste, byly to i různé další všelijaké i hvězdy kolikrát, víte. Například, nevěřili byste to možná tomu, já taky chvílem ani nemůžu. Byla to sama Amanda Lírová s celou svojí skupinou. Nebo Jiří Lír bez skupiny. Taky se do mě zavěděla. Byla to například manželka výrobce hracích automatů z Hongkongu, Liu Čichčiuči. Bylo toho požehnaně, přátelé, a myslel jsem, že už to nezvládnu. Ještě taky například se do mě zamilovali rodiče Heleny Vondráčkové, pes Karla Gota. No už jsem z toho byl dost zoufalý, šel jsem to řešit s jedním zaujatým doktorem z předmanželský poradny, protože jsem se předtím radil se Sally a zamilovala se do mě Sally, víte. No, tak jsme to tam řešili, nakonec jsme to sesali, začali řešit ve vinárně u Goléma a tam nakonec si mě všimnul i přednosta protialkoholické léčebny a zamiloval se do mě taky. Pravděpodobně, protože od té doby mě pravidelně zve někam k vinárně u Apolináře. No, ale mě se tam nechce, víte, a taky jsem si vzpomněl zase na tu Zuzanku. Myslel jsem, že bych se k ní vrátil a ona už to zase

0: táhne s Jirmusem, víte. A takže Zuzanka už asi tam už mě, říkal jsem si, už mě pšenka nepokvete. Snad žito jsem si myslel, že by mě kvetlo, ale do toho jsem zase hodil už flintu předtím. A tak jsem si říkal, že už to se mnou, že už se snad ani neožením, že se neusadím ani neožením, ale pravda je taková, přátelé, opak je pravdou. Myslel jsem, že se neoženu a oženil jsem se, přátelé, a víte, koho jsem si vzal? Svoji manželku. A jsem šťastný a spokojený, víte, a tak je to pravděpodobně na mě vidět, že jsem šťastný a spokojený, protože od té doby, vždycky mě potkají mý bývalí kamarádi, víte, až už teďka, tak od té doby, co jsem se oženil, tak mě poplácávají po rameni a říkají, člověče, ale stejně je na tobě vidět, že jsi pěkně vzatej.
1: Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Luděk Sobota. Tak když ho takhle slyšíš ze záznamu, Pepo, co se ti vybaví?
3: No, já si hned vzpomenu na kladivadlo.
2: Jo.
3: Na kladivadlo, kdy my jsme se tenkrát z Kadaně přestěhovali do Ústí nad Labem a já jsem šmejdil, kde bych objevil nějaký divadelní představení a kde hraje v tom Ústí nějaká muzika. A kladivadlo bylo kousek od kulturáku ústeckýho. Takže já jsem tam vletěl na představení A co láska a hrál Luděk Sobota a já jsem se vrátil z toho divadla a říkám, tohodle bychom potřebovali, tohle kluka do divadla. A Pavel Fiala, který to šéfoval, tak říkám, poslal mě na výzvědy, abych zjistil, co on tam dělá vůbec, kde se tady vzal. A člověče, já jsem přišel, on byl v kanceláři, seděl, představ si Luďka Sobotu v kanceláři, na stole měl na pravý i na levý straně stohy nějakých papírů, pozdravili jsme se, začali jsme si povídat a do té kanceláře chodili lidi a dávali mu jako nějaký papír, vždycky, Luďku, podepiš to. A on to podepsal a dal jim to zpátky, říká, jo, to je dobrý, tohle, to. A když to byl třetí, čtvrtý papír, já jsem říkal, jsme si tykali hned, nějak, říká, ty víš, co podepisuješ? Říká, ne, to já se nestarám. Já jsem říká, ty dopadneš strašně teda. Hele, já ti nabízím, hele, navrhuji ti jednu věc, aby tě mohla zachránit. Pojď k nám do divadla. Pojď, prchej. To bylo úžasný.
2: Jo. Ty jsi ho měl hezky napodobit, teda musím říct, že ty máš ten dar, jako to už to dokázal několikrát, s Vlastou Burianem naposledy a podle mě ty myslíš toho Luďka.
3: No já to úplně nevím.
2: Vidím a
3: přitom já to neskouším nikde, já to nedělám na objednávku. A já na něj strašně rád vzpomínám. Jo. My jsme si úžasně zahráli, my jsme si padli do noty. To byl parťák, po jakým celou dobu toužíš. Jo. Pak jsme se rozešli zase, protože on šel do Ypsilonky a potom s Ypsilonkou přišel sem a pak přišel ke Slávkovi Šimkovi a už jsme se vídali strašně málo, ale hrálo nám to dobře teda.
2: Říká Pepa Dvořák, no. Vybral Luďka Sobotu, vyberete ho i vy ještě v dalším povídání, anebo jenom pro zajímavost s nosičem kufru na letišti by to mohlo být povídání. Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem, tady jméno už taky padlo, tak nabízím tedy proti. První cena v politickém desetiboji, to je varianta B, Ačko Luděk Sobota na letišti, Bčko politický desetiboj Zuzana Bubílková a Miloslav Šimek. 90 01104 pro SMS-kaře a pro přímé volání do studia je tu číslo 731 800 900. Tak do toho a k tomu Jiří Korn.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.

0: pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těší se na vás Oskar Hess.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: První souboj humoriády ten dnešní svádí Luděk Sobota. Boj o vaši přízeň, ale taky Zuzana Bubílková s Miloslavem Šimkem. Komu dáte přednost? Ptáme se s Josefem Dvořákem, který je dnes s námi ve studiu. Vás co voláte?
3: Haló?
2: Ano, jste to vy?
3: Tady Pepa Kopřivnice.
2: Tak zdravíme do Kopřivnice. Co jste vybrali?
3: Chtěl bych vybrat Ačko, ale chtěl bych se ještě vyjádřit Pepíkovi.
4: No.
3: Pepík to je jednička našeho divadelního umění. Já jsem se s ním osobně setkal v Ostravě na tenisovém kurtu, mám s ním fotku, je to prostě borec. Je to prostě borec.
2: Ano, i na sportovním poli, souhlasím.
4: Je, to je od vás hezký, chvalte, díky.
2: Poprosím jenom vždycky stišit rádio, ať si dobře rozumíme, kdo tam je teď a hlasuje.
5: Dobrý den, tady David, dávám Bčko.
2: Dobrá, Šimek a Bubílková. Další hlas. Dobrý den.
6: Krásně odpoledne ze Světlé hory. Konečně můžu pozdravit, ale teď nevím koho. Vodníka nebo kuchaře, svatopluka.
2: To je pravda, no.
4: To jasný. Máte v jedné osobě všecko.
2: Kachnu a tak a všechny ostatní role. No tak...
6: Ne. Ano, kachna, co je?
2: A no, co vybíráte? Ačko nebo Bčko?
6: Těžký výběr, no.
2: No, tak rozhodněte.
6: Co no, je? Jestli si svatopluk kuřátku bude přes Bčko, tak Bčko.
2: Dobře, hlas pro Bčko. Ještě někdo, dobrý den.
7: Dobrý den, Karel z Bojkovic. Zdravím vás, Pavle. Teda Patriku a i pana Dvořáka.
2: Ano, slyšíme na Pavla.
7: já bych si přál Bčko.
2: Dobře, dobře, taky děkuju, ale těch hlasů teď v závěru nebylo tolik, aby pomohli zvítězit Zuzaně Bubílkové, Miloslavu Šimkovi. Dobře vybral Pepa na začátku, protože víc hlasů získal v prvním souboji Luděk Sobota. A nebude tam sám, myslím, že se tam po boku jeho objeví i tehdy Dagmar Veškrnová, dnes Havlová.

0: Víte, Dášo, co se mně na letišti líbí nejvíc?
1: No, cestující s malýma kuframa, ne?
0: No, to taky, ale nejvíc ze všeho se mi líbí ta možnost, víte?
1: Jaká možnost?
0: No ta možnost, já vždycky, když takhle náhodou není co dělat, jo? Neboli jak my odborníci též odborně říkáme, mezi přílety a odlety, tak se postavím na tu přistávací plochu, na ten tvrdý český beton, jo? Roztáhnu ruce jako kondor, přimhouřím oči a za chvilku se mě jede na Zlatých pískách nebo na Havaji, víte?
1: Jo, a kam takhle? Lítáte nejčastěji?
0: No, nejčastěji takhle lítám do Přelouče.
1: Do Přelouče? Proč zrovna do Přelouče?
0: Já tam mám děvče, víte. A... Čeká na mě už 20 let.
1: To vám nevěřím.
0: No jo, 20 let. Ale co pak se mu od těch kufrů můžu trhnout? To bych byl trhlej.
1: Ale já vám nevěřím něco jiného. Já vám nevěřím, že jste byl takhle. Nejdál jenom v Přelouči. Takhle přece můžete kam chcete.
0: Ale, no jistě, takhle můžu kam si, třeba například takhle, že jo, jsem taky podobným způsobem tuhle nedávno letěl na Kubu.
1: Na Kubu?
0: No, taky jsem přimhouřil oči, jo, roztáhl jsem křídla a pak přišla nějaká, jestli vítr nebo ještěrka do mě kopla nebo něco, jo, a najednou místo na Kubu jsem letěl na Hubu. Představte si, pět mechaniků v bílejch pláštích měli se mnou co dělat. Zbírali mě ze země, dávali mě nějakou záchranou vestu se zapínáním vzadu a vezli mě někam k Čimickému háji.
1: Rozumím, a už jste někdy letěl opravdu jako opravdickým letadlem, myslím.
0: Myslíte opravdickým letadlem? No tak, šílíte.
1: Proč?
0: Kdo by tady nosil za mě ty kufry?
1: Vás někdo zaskočil, ne?
0: No to jo, to mě zaskočil, ale pak by byl zaskočený. V životě už bych se na to místo nedostal. No jo, já se tady s váma vybavuju, mě tamhle přiletěl Frankfurt.
1: Mě málem odletěl Berlín.
0: Hergo, to je holka, víte, zdravá, svižná, co ta by musela uníst kufru.
2: Humoriáda. Tak tady máme vybraný rozhovor s nosičem kufru. Kam jel s největším kufrem Pepa Dvořák?
3: Já na Bali.
2: Na Bali?
3: No, myslím, že to
2: bylo... Když jste se balili na Bali, tak jste si vzali největší kufr, proč? Proč zrovna tam?
3: No já jsem vždycky vozil...
2: Tam toho tolik nepotřebuješ, ne?
3: Ne, já to potřebuju strašně málo, ale já mě balí. kufr, jasno.
2: Počkej, tobě nebo sobě?
3: Ne, mně, protože to bylo s amforou.
2: Jo, takhle.
3: Amfora letěla na Bali tenkrát.
2: Takže jsi ves míče, nebo co si...
3: Ne, ona totiž ženský, jo, to samozřejmě velice pečlivě všecko srovná. Všecko, jedeš tam, já nevím, na 7, na 8 dní, ale máš toho opravdu na měsíc teda, jo. Byl to možná přeháním, ale ten kufr byl velikánský. A teď já jsem bydlel s Jirkou Hrdinou, takovým slavným hokejistou, no. Jo, a ten Jirka byl zvyklý cestovat. Takže když jsme přijeli, tak on měl taky velký kufr a vyndal si věci a dával to na ramínka a dával to do skříně a na ně koukal. A jsem říkal, to děláš po každý? On říkal, no, musíš, se to zmačká v tom kufru, jak to děláš ty? A jsem říkal, no já vím asi, kde to je v tom kufru. Já tam ponořím ruku a nahmátnu ponožky nebo spodňárny nebo tričko a je to, jo.
2: Počkej, dává ti, já i seznam věcí, co v tom kufru je, nebo ne. Plánek třeba
3: v sektoru
2: B1,
3: ne.
2: Najdeš trička, hygienu A4 nebo tak, ne?
3: Ne, Patriku, to já jsem se přiznal až za dlouhou dobu, že to já jí nechal být, tak ať to dělá, protože jí to dělá radost,
2: jo.
3: A já to měl hezky srovnaný, jo. Jenomže já jsem musel vždycky do toho kufru ještě propašovat na cestu.
2: Co?
3: No, lahev něčeho ostřejšího, že jo? A to byl takový taneček kolem toho kufru, protože už to bylo, nemůžeš to tam dát dřív, než se zacvakne. Jo. A teď já jsem zacvaknul a nacvakal jsem si ale kód na to, jo. A teď on říká, nechceš tam, ještě bych tam dala? A jsem říká, Jajinko, už je to zavřený.
2: Zapomněl jsi někdy kód?
3: Ne. Ne, já tam měl asi 3 jedničky, abych si to pamatoval. Já jsem měl takovou tu věc, která se nesmí dělat, jo.
2: Takže takové balení s Pepou Dvořákem na cesty. My zabalíme teď už Luďka Sobotu, vrátíme ho do archivu, vyčerpali jsme a jako ukázku vytáhneme za malou chvíli, se dozvíte po písničce. Teď Miraj a jejich Jahoda. Stále posloucháte Humoriádu a my jsme rádi.

0: život je fajn. Život je jako jahoda, co tě našle, hačku daj.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Josef Dvořák, náš dnešní host a ten, který si vybírá teď na střídačku s vámi ukázky, tak co to bude, kdo to bude? Co tě
3: no teď jsem zvědavý já sám.
2: Jo?
3: No teď bude přednášet Halina Pavlovská o sexu, sex a teorie.
2: Chceš se poučit?
3: No, ano.
4: Příjemném naplnění lásky často překážíme sami sobě. Většinou se totiž za něco stydíme. Já jsem se tak dlouho styděla, že jsem před svým manželem asi 3 roky používala takzvanou krabí metodu. Znamenalo to, že jsem nepřipustila, aby mě mohl vidět nahou zezadu. Když mi bylo 18, byla jsem u moře a tam jsem se každý večer bavila s jedním Američanem. Přes den jsem se styděla ukázat se mu v plavkách, tak jsem chodila do sousedního hotelu k bazénu. Ale protože mi osud nepřál, tak tam Američan přišel taky. Seděla jsem na lehátku jak přibitá a byla jsem rozhodnutá, že se nezvednu za žádnou cenu. Dřepěla jsem několik hodin. Už jsem měla úžeh. A Američan pořád vesele konverzoval. Občas si sice šel zaplavat, ale přitom mě neustále pozoroval. Najednou se zvedl vichr. Nějak neopatrně jsem se zavrtila a vítr mi spod ručníku vyrval peníze. 100 markovku. Jediné prachy, co jsem sebou měla. A pak to bylo jako v grotesce. Vítr si pohrával s bankovkou, skotačil s ní, nesl jí vzduchem a spouštěl k zemi. A já jsem honila peníze, běhala jsem a skákala kolem bazénu jako blázen. A 100 marek lítalo z keříku na keřík. A Američan čuměl. A pak mi pomáhali peníze honit domorodé děti. A pak jsem se v plavkách za prachama vyšplhala na palmu. A pak mi peníze stejně uletěly. A já jsem šla potom za průvodkyní a řekla jsem jí, jsem chudá, tlustá, blbá a jedu domů. A proto jediné, co pro sebe můžete v lásce udělat je, zapomeňte na komplexy. Někdo tvrdí, že sex se v životě člověka přeceňuje. Někdo tvrdí, že sex je v životě nejdůležitější. A někdo se tváří, že když se řekne sex, že neví, o čem je řeč. G.B. Shaw řekl, sex je ten největší žert, který si z lidí stropil Bůh. Já říkám, že na každého platí něco jiného a že nemá cenu poslouchat cenné rady. Ani ty moje. A proto při sexu zapomeňte na všechno. Nejlepší totiž je oddat se té chvíli, houpat se v pocitech a vědět, že sex se teorií nikdy nevyřeší.
1: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
2: Tolik rada a sdělení Haliny Pavlovské.
3: To je hezký.
2: Jo.
3: No, to je hezký, to se mi líbí. No, při sexu na nic nemyslet. Teda.
2: Nechat se unášet na vlně.
3: Nechat se unášet na vlně, to je nádhera. Teda. Ale je fakt, že to, co Halinka povídá, tak já jsem jako kluk tohle to měl, jako já jsem se hrozně styděl, hrozně stydlivý. A vím, že...
2: To není možný, Pepo.
3: No jo, no to by do mě... Ano, vím, že řada lidí by to do mě neřekla, tohle co. Ale taky mluvím o tom, když jsem byl malej.
2: No ale vlastně, kdy přišel ten zlom, jako?
3: To nevím, ale jenom si vzpomínám na tu dobu, že když já byl třeba v koupelně, ráchal jsem se ve vaně a přišla ségra, moje, která byla o 8 let starší, tak já byl nahej ve vaně, ona přišla, něco si brala z koupelně a jsem říkal, nechceš náhodou vypadnout, děvenko, co, musíš očumovat nahý chlapy. To je jediné, co jí nezajímalo, jak já vypadám slečenej ve vaně.
2: No tak to je, co se týká zážitku někde u bazénu, kde je člověk trochu obnažen a ukáže své tělo, ale z hlediska toho stydět se, teď myslím to, jak na jevišti, co předvádíš, to také musí mít člověk na to náturu, protože většina lidí by řekla, no to já bych nedokázal takhle přijít před lidi a zahrát, něco říct, pobavit, vidli, taky jste se styděl a zlomilo se to někdy, přišlo to nějak jako, viděl si první jeviště, vystoupil si po první jeviště a bylo jasno, že tohle je tvoje parketa a prostor?
3: Ano. Jo? Takhle to bylo, ale nesmí v tom být žádný erotický věci. Jo. Já neumím tohle nějakým způsobem jako zapomenout, že jsou okolo lidi a že se na mě koukají. Já jsem strašný stydlín.
2: Jo, jo, jo.
3: Jestliže mě někdo viděl...
2: Říká najiv... ten, co si třeba... udělá spidlou zádech, kde no, se to erotikou jenom hemží v podstatě.
3: No a všimni si
2: ale,
3: toho.
2: Ale ne na tvůj adresu, chceš říct.
3: Jednak a za druhé, to je bez doteku.
2: Jo.
3: Jo, my jsme se kdysi v divadle učili to, že všechno, veškerý zvuky a to, veškerý rekvizity, které jsou, se dají nahradit. Nemusíš odevírat láhev, ale odevříš pusou. Jo. Mm-hmm. A hraješ to všechno, to hraješ rukama a výrazem v obličeji.
2: Jo.
3: Já jsem měl...
2: Když
3: jsme točili Hřbitov pro cizince,
2: ano.
3: Tak my jsme s Dášou Veškrnovou na konci byla scéna, kdy už jedou policajti si pro toho pilota a já se loučím s ním, protože vím, že to bude nadlouho teda a říkám jí, dávej bacha, nic nepřiznávají. Řekni, že to je všecko moje věc, že jsem to všechno udělal já. A já jsem čekal, že v tuhle chvíli se budeme muset líbat. Jo. A ten pan režisér Dudek, protože mě asi zná, nebo jsem se mu někdy svěřil, a teď se obejmou a budou se jenom dívat před sebe každej do dálky. A takhle jsme to obešli vkusně, elegantně a já jsem v duchu děsně děkoval, protože já bych se rád líbal s Dášou před kamerou, to by nebyl tak velikánský problém, ale jsem nešikovnej. Jako jak to bude před kamerou, tak tam budu hrozný moták. On jí neumí dá ani posu.
2: Mimochodem, podobné historky i z tohoto natáčení najdete v knížce Kulišárny Josefa Dvořáka. Kdo ji ještě nemá, tak může si pořídit přes stránky humoriada.cz. No a my bychom měli pokračovat. A teď tedy s čím a s kým? S Helenou Pavlovskou anebo s Petrem Novotným nasazuju já proti. Pozor, Helena Pavlovská tam jako hosta bude mít i Richarda Tesaříka, ať jsme přesní. Tak vybírejte, hlasujte, 731 800 900, telefon sem do studia, SMS-kové číslo 90 01 04, humor mezera A nebo B.
1: Humoriáda, hodina plná humoru na vaše přání.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte Humoriádu, nejen to, vy hlasujete, vybíráte si, máte dvě jména ve hře. Ty zásadní, Halina Pavlovská nebo Petr Novotný. Na telefonu další z volajících, hlasujících, kdo tam je teď, dobrý den.
2: Miroslav z Karviné, dobrý den, pánové, srdečně vás oba dva zdravím.
1: Děkujeme.
2: A dávám hlas Petrovi Novotným.
1: No. I za to díky a přesouváme se za dalším.
3: Tady opět Světla Hora.
1: Ano.
3: Každopádně dávám hlas pro Peťu Novotného, ale chtěl jsem se zeptat pana Kachny.
1: Ano.
3: Kolikrát jste vařil šlichtu pro medvědy?
4: Kolikrát?
3: No.
4: Jakmile medvědi zahučeli, zapňučeli, už jsem letěl, už jsem vařil.
1: Dobře. Další, kdo volá, dobrý den.
5: Dobré odpoledne, Honza z Vlkavy. Zdravím vás, Patriku, i pana Dvořáka.
4: Dobrý den.
5: Hlasuji pro Halinu Pavlovskou.
1: Uh-huh. Píšeme ji bod, děkujeme za ní. A kdo další? Dobrý den.
6: Dobrý den, tady Boršová ze Soňa. Já bych tě pozval pana Dvořáka.
4: Děkuju.
6: No, hlavně se mě líbí, když hraje vodníky. A on je správný, chodící. To mě takový správný člověk, ano. Na to, jak chodí.
4: A to musíte poděkovat mojí mamince.
6: No.
1: A co jste vybrala? Porodila,
6: no, vybrala jsem tu Halinu Pavlovskou.
1: Dobře, tak i ten bod od vás jí pomohl k vítězství a pustíme si ještě i rozhovor s Richardem Texaříkem. Ukázka je tedy logicky odvodit z banánových rybiček a povídání, jak přežít školu a pedagogy.
7: Já chci jenom ještě podotknout, že moji rodiče měli se mnou mnohem větší plány. Oni chtěli, abych měla titul. Já ho mám, já jsem MGR, ale připomíná mi to Magora, takže to nepoužívám. Co z tebe chtěli mít rodiče?
8: No, já musím říct, že moje matka byla taky učitelka.
7: Jistě.
8: Když nás tak vybrala úplně náhodou, přednášela na strojní fakultě, tak já nevím, co ona ze mě chtěla mít, ale na tu strojárnu mi nedostala, protože s fyzikou to nebylo moc slavný, a otec byl generál a ten ze mě chtěl mít doktora. Vždycky, když přišel v poznesený náladě domů, tak jako lékaře, že jo, že, protože on ve válce, vždycky, jak byl ve válce, tak zabil hodně lidí a myslel si, že to napraví. To se taky nepodařilo. Naštěstí.
7: Já teď mě někdy děsí, já jsem třeba ze své dcery, jsem tak buví, proč si myslela, že by mohla být vědkyně, to mě jako uchvacuje, ale tuhle přijela z hor, z víkendu a říkala, že byla v Krkonoších a že tam omylem, málem, přestoupila slovenskou hranici. Teď jsem tak zatápla, pak jsem se zvala celou rodinu a říkala jsem, řekni, kde jsi byla, co se stalo, a byla v Krkonoších a tam málem přestoupila slovenskou hranici a můj muž okamžitě přiskočil, dal dceři facku strašnou a pak zařvala, prosím tě, dítě, mohli zavřít. Richard, zradil tě někdy nějaký kantor?
8: No tak určitě jo, ale pamatuju si na takovou jeden moment, kdy jsem z toho byl takový. Zamkli kámoši učitele při vyučování v kabinetu, že, takže nemohl celou hodinu ven, vůbec nemohl si dotlouc. Bylo tam rámus. Já jsem u toho nebyl, to bylo první trauma, že jsem u toho nebyl, že to udělal někdo jiný. Když potom vylez ven, tak samozřejmě hned lapli mě, protože jsem byl známá firma a že jako jsem to zamkl. Já jsem popravdě říkal, já jsem u toho vůbec nebyl. A oni říkají, nevadí, kdybys byl, zamknul by si, máš dvojku schování.
7: Ano, já si myslím, že tak je to vždycky a proto mám další radu. Nevěřte jim. I když se tváří učitel Bůh ví, jak vás má rád, tak nakonec je to vždycky padouch. Já se chýlím k poslední radě, která je taková pro život a pro přežití školy a pedagogů nejdůležitější. A je hrozně jednoduchá. Nikdy nezapomeňte, že i učitel je jenom člověk.
0: A... Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Jak ty si přežil pedagogy, Pepo?
4: No to, jak oni přežili mě teda. Protože mě se škola líbila, já jsem chodil strašně rád, tam byli kamarádi a kamarádky.
1: Akorát učitelé vám v tom překáželi.
4: No tak ty tam byli nějak navíc teda, jo. Ale tak já, jak jsem byl trošku jako známý tím, že kluky a holky, že bavím, že jim hraju něco, že jim něco předvádím, tak se to samozřejmě doneslo i do kabinetu, jo.
1: Ty jsi vystupoval před učiteli i takhle?
4: No.
1: Fakt, jo.
4: No a oni chtěli, abych napodoboval vždycky nějakýho kantora, ne je, ale nějakýho jinýho kantora. A já jsem to, jak se o to pokoušel ze Steigreifu a ono se to buď dařilo, nebo co, kaj výborně, Dvořák.
1: Takže ty jsi propul školu díky tomuto.
4: No, i díky tomu. I díky tomu. No.
1: Vážení, čím uzavřeme to dnešní vysílání? Vracím do hry Zuzanu Bubílkovou s Miloslavem Šimkem, taky Petra Novotného, stavíme proti sobě a vy si vyberte. 731 800 900, hlasovací telefon.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Je třeba to uzavřít, některou z ukázek v nabídce je Zuzana Bubílková, Miroslav Šimek a nebo Petr Novotný a jeho vyprávění. Hlasujete, vybíráte si a sleduje a poslouchá i Pepa Dvořák. Dobrý den.
2: Ještě jednou Honza z Lokavy a já hlasuji pro paní Bubílkovou s panem Šimkem. Díky, chlapím.
1: My taky děkujeme, mějte se moc pěkně. Ještě někdo, dobrý den.
3: Dobrý den, tady Jirka, já hlasuju pro pana Šimka a chci se zeptat, jestli tam nechcete udělat takové pořad, jak jsou ty setkání s panem Dvořákem a s paní Macháčkovou, když oni tam chodí do té humoriády, jako manželé.
1: Jo, my jsme kdysi měli takovéhle setkání v rámci finále Pochoutkového roku, kdy jsme dali dohromady co by vlastně kuchařského seriálu, no. Tak potkali se takto. Ale můžeme to třeba někdy zopakovat. Děkuju za nápad.
4: Já bych byl rád.
1: Pepa hlasuje. No a máme rozhodnuto v tuhle chvíli. Zuzana Bubílková, Miloslav Šimek v podstatě a jejich politický desetiboj. To je ukázka, kterou jste si vybrali, taky pouštíme.
5: To jí stačí, ne, gratuluju, úspěch neuvěřitelný.
6: Jste mě tady zase pomlouval.
5: Ne, chválil, no, no, jste to musela slyšet, že chlapci vám tleskali a ty vás vidějí zezadu. No to je úspěch neskonalý. No začnem, ne?
6: Abychom zatraktivnili náš pořad, tak máme pro vás překvapení. Všichni vy, kteří se na nás teď díváte, budete slosováni a tři z vás dostanou hodnotné ceny.
5: Mohu prozradit?
6: Ano, ano,
5: začneme
6: musíte,
5: odzadu.
6: Ano.
5: Třetí cena, opalování s Petrou Buzkovou v Chorvatsku.
6: Druhá cena, krátký milostný románek s ministrem Karlem Březinou. Ano.
5: Jenom jestli dovolíte, tak bych se u toho zastavil, u téhle ceny. Ten Karel Březina, já to četl, ty aférky milostný. Nevíte to jeho vlastní jméno, Karel Březina?
6: Já nevím, asi
5: ne. Ne, protože ten básník Otakar Březina, znala jste ho?
6: No znala, co
5: víte,
6: je
5: to
6: s ním?
5: Velký básník, no. No tak to byl pseudonym. Tak jsem si říkal, jestli nějak nejsou příbuzný s Karlem Březinou.
6: Proč?
5: Protože víte, jak se Otakar Březina jmenoval vlastním jménem?
6: Ne, nevím.
5: Václav je baví.
6: No? No tak, pane Šimku, to opravdu.
5: Mám literární znalosti, tak přemýšlím, ne?
6: Raději přečtěte první cenu.
5: První cena je takzvaná šílená. Je to kamion přebytečného hovězího, které ministr Fencl posílá na humanitární pomoc do Bosny. To je dobrák, co? Tady to nikdo nechce jíst, tak to tam šoupne. Pan ministr je takový dobrák, jako můj kamarád Vací, který jednou za měsíc vždycky ve své lednice udělá inventuru a všechny potraviny s prošlou záruční lhůtou dá do krabice a odnese to do maringotky Ukrajincům, který tam nedaleko staví nějaký úřad nebo kýho čerta.
6: Počkejte, prošla lhůta, ti Ukrajinci to snědí?
5: No, snědí. Ty to přelepěj, tu prošlou záruční lhutu, napíšou tam jinou a prodaj to na trhu, víte? A Vacík si to zase koupí.
1: Humoriáda. Byl ty jsi někdy v nějaké soutěži? Nemyslím moderátorsky, to jsi byl v X, no. Ale že by si soutěžil? Šest stran do klobouku, videostop nebo něco takového.
4: No. Jo. Dokonce jsem jednou vyplnil nějaký tiket sportky.
1: Taky soukromně teda, ano.
4: No tak můj tatínek vždycky vyplnil ten tiket, ale nikdy ho nepodal. Jo. Já jsem říkal, že Marian, nezahrávej si s tím, protože jednou to vyjde.
1: A... Nebo hlavně nekontroluj čísla, bys pak nevětoval.
4: No, to on dělal. Jo. Pokaždý seděl tak jsem a zapisoval si čísla. Zase jsem ušetřil.
1: A pak vyhrál.
4: No a já jsem takhle natypoval a v noci mě probudili rodiče a říkají, vyhrál si Pepičko. A jsem říkal, já to věděl. Říkají, no počkej. A já jsem říkal, který pořadí? Říkal, čtvrtý. No nic, ale já jsem to vyplňoval opravdu s pocitem, že tohle musí vyjít, že to je jasný.
7: Tak vyšlo to. To byl ten největší úspěch.
4: Já měl kamaráda v dílně, který takhle chytil druhý pořadí. Jo. A přestal chodit do dílny a šéf telefonoval, jako se zbláznil, nebo co? Říká, no ne, šéfe, pište mi klidně zetky, že to je druhý pořadí. A teď já jsem si byl koupit motorku a mámě jsem koupil pračku a lednici a já mám prachu jako hrom. No. Tak do pátku to vydržel, v pátek najednou nebo ve čtvrtek se to dávalo najevo, co vyhrál, a on vyhrál houby. Tenkrát ten tak byl úplně prázdnej a on přišel sklopený uši do práce.
7: Tak to byla dnešní humoriáda, vážení. Moc děkujeme za vaši účast, Pepo, tobě za návštěvu, se příště.
4: Patriku, díky. Kamarádi, přátelé, posluchači, mějte se hezky.
7: Ano, užívejte si jaro a zase zítra s Carmen Majerovou to bude.

0: velkou radostí vám představuji svoji knihu z edice Humoriáda Děkovačky Libuše Švormové.
1: Je plná veselých příhod.
0: Dozvíte se, co mi provedl Zdeněk Svěrák, jak jsem dabovala Angeliku, nebo jaké vtipky dělala Květa Fialová.
1: Knihu Děkovačky Libuše Švormové si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotéka.cz. Vydává Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu.
2: Je 17 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Policisté v Zábřehu obvinili mladou ženu z pokusu o vraždu. V Hranicích začala oprava zámecké zdi. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa s Norskem. Zítra bude jasno až skoro jasno a teploty do 30 stupňů. Pěkné pondělí u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Z pokusu o vraždu obvinili policisté 30-letou ženu v Zábřehu. V bytě pobodala nožem 38-letého muže. Útočnice chtěla policisty přivést na falešnou stopu a vymyslela si příběh o neznámém útočníkovi. Kriminalisté ale případ rychle objasnili a soud poslal ženu do vazby. V případě prokázání viny jí hrozí 10 až 18 let vězení. Sdělil to policejní mluvčí Libor Hejtman. Příčiny útoku zatím policie neřekla. Dělníci zahájili v Hranicích opravu zdi u jižního vstupu do zámku na Pernštejnském náměstí. Podle zástupců radnice byla ve špatném stavu. Oprava vyjde na téměř 2 miliony korun. Polovinu uhradí dotace. Součástí prací je i obnova erbů a vstupního portálu, říká mluvčí města Petr Bakovský.
3: Ten portál bude opravován na místě, bude se tu dělat průzkum původní barevnosti, bude se dělat jeho stabilizace a zpevňovat se poškozená místa a bude se tak jako doplňovat to, co chybí.
2: Zhruba každá 15. domácnost v Česku pobírala loni příspěvek na bydlení. To je nejvíc v historii. Stát na něm loni vyplatil i rekordní sumu, přes 23,5 miliardy korun. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí.
4: Z regionů poslal loni stát nejvíc peněz do Moravskoslezského kraje, říká mluvčí ministerstva práce Jakub Slavík.
5: 4 miliardy 260 milionů. Dalším krajem je Praha, kam bylo v roce 2025 vyplaceno na dávkách 3 miliardy 230 milionů.
4: Po začátku energetické krize v roce 2021 stát několikrát upravil pravidla pro čerpání příspěvku a rozšířil okruh lidí, kteří na něj měli nárok. V té době to byla podle vedoucího dluhového poradenství organizace Člověk v tísni Daniela Hůleho adekvátní reakce.
6: Mělo to ale spíš začít pak klesat, zatímco ono to víceméně pořád roste, byť už ne tak excesivně. A to si myslím, že je opravdu problém.
4: Od loňského října se příspěvek na bydlení stal součástí takzvané superdávky. Tereza Chlubná, Český rozhlas.
1: Sport.
2: Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa předposlední skupinový zápas proti Norsku. Po první třetině prohrává Česko 1-2. A tenista hrající za prostějovský klub Jiří Lehečka vypadl na Roland Garros v prvním kole. Se Španělem Kareněm Bustou prohrál ve třech setech. Do pařížského Grand Slamu dnes vstoupí taky rodačka z Olomouce Karolína Muchová, a to zápasem proti Rusce Zacharovové.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme v Olomouckém kraji jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A foukat má slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Zdržet se můžete v Třebovské ulici v Mohelnici na silnici 35. Je tam uzavřený pravý pruh. Dělníci v něm opravují vodorovné dopravní značení. A stejnou práci mají i v Bludově na ulici 8. května.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Den v kraji.
7: Dobré odpoledne, přeje Tomáš Kedzior. Řekneme si něco o akceleračních zónách. Připomínky proti nim jsou teď také na Bruntálsku. Vydáme se do Adolfovic. Vodohospodáři tam dokončují práce na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody. Také do Šumperského divadla. Tam aspirují na významnou divadelní cenu a mluvit budeme i o českém pravopisu. To je dnešní nabídka.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc. S přehledem událostí je ve studiu Honza Faltýnek.
1: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Olomouckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
2: Přerovský okresní soud potrestal bývalou ředitelku základní školy Komenského v Přerově za spronevěru peněz. Podle rozsudku vybraným zaměstnancům dávala Věra Zapletalová nadstandardní odměny v desítkách tisíc korun. Část peněz jí poté vraceli. Výši škody soud vyčíslil na téměř 400 tisíc korun. Obžalované uložil trest 2,5 roku s podmíněným odkladem na 4 roky a 5letý zákaz činnosti. Musí také nahradit způsobenou škodu. Hrubá stavba nového centrálního pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Dělníci budovu nazývanou Nový Franz Josef staví od podzimu 2024. Práce jsou naplánované do roku 2028. Investice vyjde na zhruba 3,5 miliardy korun. O parametrech stavby více mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
3: Budova bude mít 8 podlaží, zastavěnou plochu přes 8000 metrů čtverečních a obestavěný prostor přes 185 000 metrů krychlových.
2: Státní zástupce Marek Vagaj dostal od kárného senátu Vrchního soudu v Olomouci důtku za svůj postup v kauze odsouzeného drogového dílera Tomáše Jiříkovského. Vagaj loni v lednu umožnil, aby soud Jiříkovskému vrátil elektroniku. Zařízení pravděpodobně skrývala přístup k bitcoinům v hodnotě několika miliard korun. Asi miliardu pak Jiříkovský daroval ministerstvu spravedlnosti. Detektivové také v bitcoinové kauze rozšířili stíhání jednoho z obviněných. Týká se praní špinavých peněz. V případu jsou obviněni 4 lidé. Podle olomouckého vrchního žalobce Radima Dragouna jde o obviněného, který je stíhaný na svobodě. Vedení Přerova plánuje stavbu multifunkčního amfiteátru v městském parku Michalov. Radní už vybrali firmu, která připraví projekt. Samotná investice by mohla začít příští rok, řekl náměstek primátora Vladimír Lichnovský, zvolený za hnutí ANO. S pracemi na napojení Keprnického potoka na úpravnu vody finišují v těchto dnech vodohospodáři v Adolfovicích, místní části Bělé pod Pradědem na Jesenicku. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil Státní fond životního prostředí. Více už za chvíli v našem vysílání.
1: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: Tak, kytek je všude dost. Marie Rotrová skončila, už je tu meteoroložka. Marie Glofáková, dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Tak, jaký byl ten dnešní den? Já bych řekl poměrně horký a možná i letní. Přesáhli jsme 25 stupňů.
2: A prakticky na všech stanicích jsme přesahli 25 stupňů. Na jihu to vylezlo až k 28. Jinak bylo dneska slunečno, na oboze se vyskytovala v podstatě jenom vysoká průsvitná cirovitá oblačnost a vítr foukal většinou mírný severních směrů mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: A myslím, že i večer bude teplý. A co noc potom?
2: Ta noc bude relativně teplá, bude jasno nebo skoro jasno. Nejnižší teploty klesnou na 15 až 11 stupňů Celsia, jen někde v nějakých úzkých údolích, například na Šumpersku, mohou klesnout až na 9 stupňů Celsia. Vítr bude foukat už jenom slabý, severní nebo severovýchodní do 4 metrů za sekundu.
1: No a čeká nás pěkný den i zítra, paní Glofáková?
2: I zítřek bude vlastně podobný dnešku, jen bude ještě teplej, bude slunečno s nejvyššími teplotami mezi 27 až 30 stupni Celsia, na horách mezi 20 až 24 stupni Celsia. Vítr bude zpočátku slabý, v průběhu dne trošku zesílí a bude foukat mírný severozápadní až severní mezi 2 až 5 metry za sekundu.
1: Jak to vypadá, čeká nás zítra opravdu pěkný den.
0: Český rozhlas Olomouc, písně.

0: 13. studiové album Ballbreaker australské skupiny AC/DC vyšlo v polovině 90. let a po pětileté pauze od majstrštyku The Razor's Edge. Očekávání byla veliká, vrátil se bubeník Phil Rudd, dařilo se singlům a plateny z celého světa jen pršely. Více ve středu po 19. hodině v legendách Českého rozhlasu Olomouc s kapelou AC/DC.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Zajištění stabilních dodávek pitné vody bez ohledu na počasí je hlavním cílem napojení Keprnického potoka na úpravnu vody v Adolfovicích, to je místní část Bělé pod Pradědem. Dělníci práce zahájili na podzim 2023, v těchto dnech už je dokončují. Na investici za zhruba 135 milionů korun přispěl Státní fond životního prostředí.
1: Tak teď jsme právě na jímacím objektu Keprnického potoka, kde máme takzvaný nový letní odběr a tady pod náma je zimní odběr.
2: Ukazuje mi jednu z dokončených částí stavby technický ředitel společnosti vodovody a kanalizace Jesenicka Robert Černý. Práce na napojení Keprnického potoka probíhají od září roku 2023. Neobešly se bez komplikací.
1: Stavba jako taková dotčená povodněmi byla. Byl poškozen jak jímací objekt, kde stojíme, kde jsme měli poškozenou část betonových konstrukcí, tak jsme měli poškozený i litinový přivaděč, který vede na druhé straně vesnice z Borového potoka.
2: Popisuje Černý. Kvůli těmto komplikacím se dokončení prací posunulo zhruba o půl roku. Dělníci už ale nyní stavbu dokončují.
1: Teď už se provádí pouze terénní úpravy, dodělává se oplocení.
2: Říká Černý. V současné době jsou na úpravnu vody v Adolfovicích napojeny dva zdroje. Ty byly po povodních opravené pouze provizorně. Pokračuje ředitelka Vaku Lenka Podhorná.
3: Je to Borový potok a Šumný potok. Jedná se o horské bystřiny, které jsou velmi závislé na dešťových srážkách, a to jak ve své kvalitě, tak i ve vydatnosti. Při povodních byly zničeny obrva jímací objekty.
2: Podle Podhorné je hlavním důvodem napojení Keprnického potoka na úpravnu vody posílení stávajících zdrojů a zvýšení stability dodávek.
3: Tím napojením třetího vodního zdroje do úpravny vody budeme schopni mít dostatečné zásoby pro výrobu pitné vody, a to za jakéhokoliv počasí, ať jsou to okálové stavy nebo i v období dlouhodobého sucha.
2: Úpravna vody v Adolfovicích totiž zásobuje pitnou vodou největší vodovodní soustavu na Jesenicku.
3: Zásobuje zhruba 15 000 obyvatel od Jeseníku až přes obce, jako je Česká Ves, Písečná, Hradec Nová Ves až do Mikulovic.
2: Říká Podhorná. Investici za zhruba 135 milionů korun podpořil i Státní fond životního prostředí. Hotovo by vodohospodáři měli mít do konce května. Se zprovozněním vedení VAKu počítá na podzim.
3: Postupně budeme tento nový zdroj pouštět do provozu a předpokládáme, že zprovozněno by to mělo v průběhu září.
2: Napojení Keprnického potoka zároveň umožní i obnovu jímacích objektů na Šumném a Borovém potoce. Na tyto práce už vedení VAKu připravuje projekty. Z Bělé pod Pradědem Sabina Millerová, Český rozhlas.
4: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Alžběta Vintrová má ráda češtinu a moc se jí líbí, když se v ní nedělají chyby. Také proto začala vytvářet takzvané pravopisné jednohubky. I o nich mluvila dnes na vlnách Českého rozhlasu Olomouc a my se k tomu za chvíli vrátíme.
5: Někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Jedním z hostů Českého rozhlasu Olomouc dnes byla také Alžběta Wintrová, absolventka Filozofické fakulty oboru český jazyk francouzština, která se věnovala překladům, dělá korektury textů a píše reklamní a marketingové texty. Alžběta je také autorkou populárních pravopisných jednohubek, prostřednictvím kterých se snaží pomáhat dospělým zdokonalit se v češtině. Dito Vojnarovou v rozhovoru zajímalo, jestli se dá parafrázovat známé řečení: ukaž mi svůj psaný text a já ti řeknu, jaký jsi.
1: To, jak se prezentujeme psaným textem, je nějaká naše vizitka, že to je podobné, jako jestli máme čisté boty nebo vyčištěné zuby. Tak si myslím, že jsou asi na světě i důležitější věci než pravopis.
2: A píšeme vůbec ještě rukou? Já jsem přemýšlela, kdy jsem naposledy napsala nějaký delší text opravdu rukou.
1: Já si píšu deník rukou. A nebo třeba nějaké afirmace a takovéhle věci, protože si myslím, že se to propisuje do toho mozku úplně jiným způsobem. A řekla bych, že když píšu rukou, že to riziko chyby je tam podstatně nižší.
2: To jsem si říkala, že v tom musí být rozdíl.
1: Je v tom rozdíl, ale souvisí to s rychlostí. Protože když píšete rukou pyžamo, tak pokud byste tam napsala měkké i, tak vám to bude hned divné, ale když to naťukáte do klávesnice a vlastně se ještě u toho díváte na klávesnici a ne na monitor, tak je to jedna klávesa jako jedna klávesa a člověk to zjistí až při zpětném pročítání.
2: No tak já spoléhám na to, že tam mám takový program, který mě to automaticky opraví.
1: A když zvednu hlavu, tak vidím ty červené vlnovky.
2: Určitě. Dáváte Alžběto nevyžádané rady?
1: Doufám, že už ne.
2: Ale bylo období, kdy jste nebyla schopná se udržet.
1: Jo.
2: Jak to přijímají ti lidé?
1: No nelíbí se jim to. Kdo pak má rád, když ho kritizujete? Ještě nestalo se mi, že bych z toho měla zakázku, že bych někomu napsala, podívej, ty píšeš jako ho tento, pojď, já ti to opravím, tak nikdy nikdo neřekl, ježíš, díky, to je dobře, že jsi mě to upozornila, tak jo, tak mi to opravuj.
2: Máte na svých webových stránkách přehled, který se jmenuje 10 nejčastějších chyb v češtině, kvůli kterým jsou lidi za pitomce. Můžete nám aspoň tak 2-3 teď říct, abychom si na ně dávali pozor?
1: Já jsem to nikdy neslyšela nahlas a teď, jak jste to řekla, tak jsem se úplně orosila, že to budu muset asi přejmenovat. Nejde o chyby, které potkávám úplně jako nejčastěji a zdálo se mi, že už nestačí, aby byly v jednohubkách, ale že chci, aby je lidi měli doma na stole nebo na nástěnce a kdykoliv něco píšou, aby se na to podívali a řekli ty, takhle ne. Určitě tam je podmiňovací způsob, protože pořád do kolečka potkáváme bysté, protože tak je to nejvíc nejspisovnější. Ale podmiňovací způsob v češtině nespočívá v tom, že vezmete sloveso být a přidáte k tomu by. Podmiňovací způsob vychází ze staročeského minulého času, který už dneska nemáme, buďme za to rádi. A ty tvary jsou prostě bych, bys, by, bychom, byste, by. Když napíšete byste, není to lepší. Jestli jste chodili do školy už dávno, tak jste se to ještě neučili jinak, není to nový tvar, je to něco, co tady takhle bylo od začátku, jak dlouho to tady ještě bude, to je otázka, ale v tuhle chvíli stále ještě platí, že správně je byste a ne byste.
2: Ještě jeden příklad,
1: prosím. Ještě jednoduché pravidlo je, jak rozlišit mě a mě, jako tvary zájmena já. My jsme se ve škole učili druhý, čtvrtý pád, třetí, šestý pád a pak jsme zjistili, že rok po maturitě už nikdo neví, který pád byl který, natož, že by dokázal určit, v jakém pádu je to slovo zrovna ve větě. Tak já doporučuji nahrazovat to jménem Vašek, příkladová věta. Hoďte mi nějakou.
2: Bylo mě špatně.
1: Bylo mě špatně nebo bylo Vaškovi špatně. Vaškovi, 3 slabiky, bude tam mě, které má 3 písmenka, m, n, e.
0: Celý rozhovor Dity Vojnarové s Alžbětou Wintrovou najdete na webu olomouc.rozhlas.cz.
3: Den v kraji.
0: A další téma, krajinný ráz, zničení přírody nebo pokles cen nemovitostí. Takové připomínky se teď množí na Bruntálsku proti akceleračním zónám. Ty jsou určené pro výstavbu větrných elektráren. Podrobnosti už za chvíli.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Na Bruntálsku přibývá nespokojených hlasů s nově vyznačenými akceleračními zónami pro stavbu větrných elektráren. Tamní obce a města teď kompletují připomínky, které pošlou na Ministerstvo pro místní rozvoj. Některé samosprávy už své námitky poslaly a proti větrníkům chtějí bojovat i přímo lidé.
1: To tady nechce. Nikdo z naší skupiny to tady nechce.
2: Dana Repáková bydlí ve Starých Heřminovech. Její dům je na okraji vesnice a větrníky by měla ze všech nejblíž. Tvrdí, že území je taky poddolované a už dříve jí to způsobilo problémy.
1: Mi popraskala přistavěna garáž vodorovně. Ty větrníky jsou 240 metrů vysoké. Tam jsou obrovské vibrace. Mám já jistotu, že můj barák nespadne.
2: V obci žije 212 lidí a 66 z nich podepsalo petici proti výstavbě. Staré Heřminovy chtějí taky poslat připomínky na Ministerstvo pro místní rozvoj. Na to se chystají i v nedalekém Horním Benešově, vysvětluje tamní nezávislý starosta Pavel Kénik.
3: Město je přesvědčeno, že to navržené vymezení je nevhodné z hlediska ochrany krajiny, životního prostředí, kvality života obyvatel, rozvoje cestovního ruchu. Hodně nám vadí, že je prosazováno to vymezení oblasti proti jasně deklarovanému stanovisku samosprávy.
2: Například na rozvoj cestovního ruchu, ale větrné elektrárny podle odborníků z Ostravské univerzity vliv nemají. Podobné argumenty zaznívají taky z Rýmařova. Podle nezávislého starosty města Luďka Šimka se na Rýmařovsku obávají například změny krajinného rázu.
4: V blízkosti jedné akcelerační zóny máme v plánu vybudovat pozemky pro výstavbu domů. Máme obavy, že pokud tam nějaké takové zařízení vyrostou, tak to bude víceméně zmařená investice města.
2: Vlivu větrných elektráren na ceny nemovitostí se věnoval odborník David Slavata z Vysoké školy báňské ve své studii.
5: Co se týká mě a kolegů, kteří to zpracovávali, tak rozhodně nemůžu říct, že by tam nějaký vliv byl.
2: Proti větrným elektrárnám vystupuje taky město Bruntál nebo obec Dědřichov nad Bystřicí. Moravskoslezský kraj o akceleračních zónách jedná přímo s ministerstvem, říká mluvčí hejtmanství Nikola Birklenová.
6: U návrhu akceleračních oblastí považujeme za zásadní respekt stanoviska dotčených obcí, ochranu krajiny, přírodní hodnoty a návaznost na územně plánovací dokumentaci kraje.
2: Obce i lidé můžou své připomínky posílat do 1. června na Ministerstvo pro místní rozvoj. Z Bruntálska Adam Tomáš, Český rozhlas.
7: Český rozhlas Olomouc, Den v kraji.
0: Divadelní hra Vabank o lyžaři Ondřeji Bankovi, kterou uvedlo Šumperské divadlo, získala nominaci na cenu za nejlepší současnou hru roku. Je to velký úspěch, podrobnosti přidáme za chvíli.

0: Je hezké prozřít, že nejste na světě sami, že někdo může mít věci velmi podobně. S Markem Hlavicou jsme se potkávali a míjeli na Blues Alive v Šumperku i jinde, ale až díky jeho milé knižní prvotině s názvem Dobrý den a další nechutné zprosťárny a také výborné desce výročí s kapelou Marek and the Celadons, kterou jsme představili i koncertně, byl čas popovídat si a zjistit mnohé. Marek Hlavica bude hostem ve studiu Českého rozhlasu Olomouc ve středu po 10. hodině.
1: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těší se na vás Oskar Hess.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Posloucháte Český rozhlas Olomouc a Den v kraji. Hra s názvem Vabank je ze života lyžaře Ondřeje Banka. Vznikla v Šumperku ve spolupráci autora a dramaturga Michála Sodomky a režiséra Michala Sopucha. U diváků si rychle získala velkou oblibu a teď může uspět i u odborné poroty. Z téměř stovky letošních inscenací v Česku se dostala mezi 8 nominovaných na cenu Marka Ravenhilla. U vítězi se rozhodne už tuto sobotu, ale podle autora je i samotná nominace pro regionální divadlo obrovským úspěchem.
1: No se stala taková věc, že za komedii Vabank o našem slavném legendárním lyžařovi Ondrovi Bankovi, který pochází odsud ze Šumperska, jsme získali nominaci na cenu Marka Ravenhilla, co se dává za vlastně nejlíp zinscenovanou novou hru té sezóny nebo toho roku.
2: Nebývá úplně zvykem, že tuto dostávají oblastní divadla. Notabene tak oblastní, jako je Šumperk, což mám někdy pocit, že spousta lidí vůbec netuší, kde to je.
1: Je to podobná situace, jako když Laďka Jančíková dostala nominaci na cenu Thálie. Ocitla se tam v konkurenci vlastně samých pražských inscenací a já opět musím říct, že se to týká nejen mě, ale i režiséra Michala Sopucha, že to je za inscenaci, nejenom za ten text. A společně vlastně jsme se ocitli v krásné společnosti, kdy tam má svou inscenaci Divadlo v Dlouhé, Dejvické divadlo, Národní Brno, Provázek brněnský, tak je to obrovské ocenění naší práce a vlastně, že inscenace, která může být divácká opravdu oblíbená u diváků, tak může i nějaké takovéhle uznání získat, což je krásný samozřejmě.
2: Musím říct, že jsem byl i na běžném představení a bylo to úžasné. Jak je pro vás třeba složité, aby si vás vůbec všimli, protože já vím, že kolikrát jako spousta lidí je překvapená, že i na malých scénách prostě vznikají takhle zajímavé věci a musím říct, že Vabank je docela zajímavý tím, že vlastně je to o naprosto nesouvisející věci, to znamená o sportu. A tady to spojuje ještě navíc ten regionální podtext.
1: Tak samozřejmě lepší, když ten, který odborník co to vidí, když k tomu sportu vztah má, ale i nesportovcům pár se to líbilo. Jinak samozřejmě je to trošku problematické. Nejde jen o ten zájem, ale i třeba samozřejmě divadlo nedisponuje tolika penězi, ale i pro ty kritiky je to náročný sem vlastně jezdit, aby se jim to nějakým způsobem vyplatilo. A je to prostě krásný, když se to takhle spojí a děkuju za celý divadlo těm hodnotitelům, recenzentům vůbec každému z té odborné veřejnosti, kdo si do toho Šumperka tu cestu udělá.
2: My jsme jedni z prvních, kdo to ví, už jste to rozkecali po Šumperku, protože ono to je taky ocenění vlastně pro všechny vaše kolegy, že tady vzniká skvělá věc a že vlastně máte i prostor dělat tady tyhle věci, jak vy, tak režisér, tak samozřejmě i herci, protože to je taky úžasné si zahrát v takovéhle hře.
1: Tam se to krásně sešlo, dostali jsme důvěru udělat novou autorskou věc, máme důvěru od vedení dělat autorský i projekty vedle třeba těch konzervativnějších a myslím si, že i všichni herci si to užili a on se to říká u všeho, co je úspěšné, ale tady opravdu vznikla jako krásná symbioza těch lidí, co se na Vabanku podíleli od inscenačního týmu přes země po herce. To ani si člověk nepřipravil, že to je nějaká práce. To fakt jako bylo přesně to, proč člověk šel dělat divadlo.
2: Vy jste zmiňoval Laďku a její vlastně nominaci na Thálii za hru, o které my dva jsme se tady spolu bavili a vy jste říkal, no my vůbec nevíme, jak to bude fungovat a ejhle, fungovalo. O tom Vabanku jsme se bavili o tom samém, tak není čas na to dělat samé šílenosti.
1: No, nevíme, co by to udělalo. Asi zrovna tak v případě Vabanku, ten je dost jako oblíbený mezi šumperskými diváky, ale třeba by bylo víc ocenění, ale třeba by sem zas nikdo nechodil, tak se to musí trošku nějak pořád hledat nějaká rovnováha mezi těmi ambicioznějšími projekty a tou klasikou, kterou taky děláme moc rádi a umí se to udělat taky krásně, ať už je to klasičtější i v tom zpracování nebo třeba i nějak jako divočejší.
2: Čímž se nemůžu nezeptat na závěr, už něco píšete takového?
1: Ano, určitě to je taková přesmyčka do další sezóny. Velice zajímavý bude hudební drama Cirkus Archa, které nás zavede do, jak název napovídá, cirkusu na začátku druhé světové války a připravuje libretto pro skladatele Daniela Fikejze, kterého můžou znát šumperští diváci, že už u nás dělal hudbu k Osudu zmizelého a jeho vlastně velice dobrý inscenační tým se vrátí udělat tady vlastně hudební divadlo taky v české premiéře, tak budeme doufat, že to třeba bude mít taky nějaký hezký život ta inscenace.
2: Ze Šumperka Mirek Kobza, Český rozhlas.
3: Jsme s vámi i na Šumpersku. Český rozhlas Olomouc, žijeme tu s vámi.

0: Pondělní den v kraji končí. Co chystáme na zítra? Budeme mluvit s Davidem Rozehnalem, účastníkem mistrovství světa i Evropy. David stále hraje fotbal, i když je mu už 45 let, tak tedy zítra.
1: Český rozhlas Olomouc, den v kraji.
0: A zůstaňte dál s pondělním vysíláním Českého rozhlasu Olomouc. Po 18. hodině budeme hrát pro radost písničky dechové a lidové. V 19.05 odstartuje Rokle. Jirka Matějů připravil řadu hudebních novinek. Mimo jiné třeba regulérní album zpěvačky, která se říká Veneka Hartlin. Pěkný

0: dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Oběsil se znalec obrazů sám nebo mu někdo pomohl? Zjistí detektivové v seriálu Místo zločinu České Budějovice. ČT2. Láska, zrada a tajemná magie. Pohnuté osudy tří generací chilské rodiny ve vězně obsazeném historickém filmu Dům duchů. A ČT Art uvádí v premiéře jako poctu českému básníkovi, pábiteli a snílkovi fantastický kabaret inscenovaný v Národním divadle ověnčený cenou divadelní kritiky Verniš. Pondělní večer s Českou televizí.
2: Je 18 hodin.
3: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
2: Rodiče si připlatí za pobyt dětí v olomouckých školkách. Veřejné prostranství v Kobylé nad Vidnavkou se dočká revitalizace. Čeští hokejisté prohrávají na mistrovství světa s Norskem. Zítra bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Hezký podvečer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Olomoučtí radní navýší poplatek za pobyt dětí v mateřských školách a družinách. Od příštího školního roku budou rodiče měsíčně platit za pobyt dítěte ve školce 850 korun, o 100 korun víc než doteď. Poplatek za družinu se zvýší o 80 korun na 200. Více náměstek primátorky Viktor Tichák z Koalice pro Olomouc a Pirátů.
4: Stát prostřednictvím legislativy městům a obcím ukládá, jaká je maximální výše právě úplaty za vzdělávání v mateřské škole a ve školní družině, a my jsme teď opravdu ještě zdaleka ne ani na 60% právě toho povoleného limitu, takže si myslím, že pořád jsme město velmi vstřícné pro rodiny.
2: Hospodaření Prostějova loni skončilo schodkem přibližně 197,5 milionu korun. Ve srovnání s plánovaným deficitem 495,5 milionu je díky úsporám ve výdajích města nižší o 298 milionů korun. Provozní hospodaření města, tedy rozdíl mezi běžnými příjmy a výdaji, v roce 2025 skončilo přebytkem více než 242 milionů korun. Sdělil to primátor František Jura za ANO. Významným faktorem dobré finanční kondice města je také skutečnost, že Prostějov nemá žádné bankovní úvěry. Samospráva Kobylé nad Vidnavkou na Jesenicku nechá upravit prostranství před kulturním a panelovým domem. Obě plochy poničily předloňské povodně. Práce začnou v následujících týdnech a vyžádají si zhruba 2 miliony korun. Vedení obce se podařilo na investici získat dotaci, doplňuje nezávislá starostka Miroslava Rybáriková.
5: Ta úprava se bude týkat pozemků, bude tam nová výsadba zeleně, okrasných skeřů, které oddělí ty dané parcely od veřejné komunikace, která je dost frekventovaná, takže tam bude taková lidová zóna a budou tam odpočinkové lavičky. Toho paneláku se bude dělat chodník od budov směrem k hlavní cestě.
2: Sport. Čeští hokejisté hrají na mistrovství světa s Norskem a na začátku třetí třetiny prohrávají 1-2. A tenista, hrající za prostějovský klub Jiří Lehečka, skončil na Roland Garros v prvním kole. Kareňovi Bustovi ze Španělska podlehl 0-3 na sety. Český reprezentant udělal skoro 50 nevynucených chyb. Při hodnocení svého výkonu byl Lehečka kritický.
6: Tak popsal bych ho negativně, dneska se mi nedařilo vůbec nic. Opravdu už od rána jsem se vůbec necítil ve svý kůži a tak to vypadalo i na kurtě, takže co nejrychleji to hodit za hlavu a těšit se na zbytek sezóny, protože doopravdy ten zápas neměl vlastně nic z toho, co jsem se i snažil nějak v tréninkách si zkoušet. Ano, vím, že Antuka není můj povrch úplně, ale neměl bys to stávat.
2: Počasí. Zítra čekejte na střední Moravě jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách kolem 22 a foukat má slabý, během dne mírný, severozápadní až severní vítr.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
2: Opatrně na D35 se na kilometru 240 u exitu Loštice ve směru na Olomouc. Je tam neprůjezdný pravý pruh, ve kterém částečně stojí porouchaný autobus.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
7: Nejaktuálnější informace vám v 18 hodin byly předány a tak teď můžete zase trošku vypnout, relaxovat u krásné lidové dechové hudby, protože začíná pořad Hrajeme pro radost a od mikrofonu vás zdraví Vilém Pospíšil. Věřím, že máte nachystány své mobilní telefony, nebo nemusí být jen mobilní samozřejmě, a už vytáčíte číslo 221 555 444. Toto číslo vás spojí se mnou, vybereme spolu nějakou píseň a můžete pozdravit ostatní posluchače Českého rozhlasu Olomouc. Psát můžete také SMS-kové vzkazy na číslo 723 70 33 51. Pokud chcete, můžete popřát k svátku všem violám, zítra ale slaví třeba Filip, ve středu Valdemar a ve čtvrtek takové krásné jméno, jako je Vilém. No tak třeba si na nějakého vzpomenete.

četl krásnou bílou růži. Ty jsi pak kapesničkem krajkovým mi ho vázala popíchanou.

0: Mazurku tancujeme, tak zněly poslední slova písně Dám ti bílou růži od kapely Dolanka. Třeba i vy tancujete a budete tancovat i na další písně, které se pro vás chystají v průběhu celé naší společné hodiny. Teď to bude Moravanka, Morava krásná zem, a na telefonu nám něco řekne paní Jindřiška z Chropině. Dobrý den.
1: Dobrý podvečer, já zdravím celý Český rozhlas Olomouc. A pro krásný zájový podvečer přeju všem posluchačům a všem moderátorům hodně zdraví, štěstí, osobní spokojenosti. A dnes bych chtěla popřát Janičce Dostálové do Chropině, do pečovatelského domu, včerejším narozeninám a svátku. Janičko, všechno nejlepší. Dneska by měla mít svátek Maruška z Kroměříže, nebo jestli včera měla. Tak bych chtěla poslat blahopřání Marušce do pečovatelského domu do Přerova, taky měla narozeniny, a Zdeničkám do Hrochova, Zdeničce do Uzičova a nějaké Lidušce do Jeseníku. Přála mě, ji neznám, takže jí děkuju za podporu a všem děkuju za hrání v mém písničkách. Já jak se trochu dostanu domů, takže vám pak všem poděkuju. A ještě Laďovi Dotovačovi a bráchovi bych chtěla popřát taky hodně zdraví sobotnímu svátku.
0: Ano, věřím, že děkuju, píseň.
1: Pane Bílenku, děkuju vám, že jste mě vzal a že jste mě našel písničku.
0: Rádo se stalo, od toho jsem tady, moc vám děkuji, mějte se krásně, naslyšenou. Přát můžete také nejen samozřejmě ke svátkům, ale také k narozeninám, a to se děje právě teď. Písnička bude totiž pro tetu, maminku, babičku a prababičku paní Evu Machorkovou z Prostějova, která dnes slaví 77. narozeniny. Přejeme ti hlavně zdraví, ať tě život stále baví, taky velkou pohodu, užívej si důchodu, do stovky ti zbývá už jenom 23 let. Vše nejlepší k tvým krásným narozeninám ti přeje z Jablunkova Vlastík s rodinou.
2: Český rozhlas Olomouc, písničky, které nestárnou.
3: Tam, kde vlahý vítr vane, tma už hvězdy zhasíná, vzduchem voní hrušky plané, nejkrásnější krajina. Malý šohaj napůl spící vyved koně ze stáje. Vnímáme svět v okamžicích. Morava

všude tam, kde réva viná moravskou zem pokrývá. Tam si dodnes po dětinách šohaj z chasů zaspívá.

0: A nejen Šohaj z Chasů si zaspívá, věřím, že i vy, posluchači Českého rozhlasu Olomouc a pořadu Hrajeme pro radost, si také občas zaspíváte nějakou tu vaši oblíbenou píseň. Teď to třeba bude píseň Hezké je žít a pro koho bude? Zdravím paní Zdeničku z Prostějova, dobrý den.
1: Dobrý den ještě jednou, Vilémku, děkuji vám za výběr a písničku posílám pro radost a pěkný sluníčkový podvečer. Jendovi s milujícím pejskem do Štětovi, z Ladinkovi s Kanárkama do Tovačova, Františkovi od Brna, Jirkovi z Litovle a Mírkovi do Lešán. Chlapečci, přeji vám hlavně zdravíčko a poslechněte si pěknou písničku a usmívejte se, minuta smíchu je rok života. Vilémku, písnička je i pro vás a děkuji a těším se někdy. Kdy opět naslyšenou.
0: Já také, mějte se krásně, naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Hezký podvečer, prosím vás o písničku pro pana Antonína z Bedihoště pro pohodové dny, pokud možno bez velkých zdravotních problémů. Krásné májové dny přeje a všechny moc zdraví paní Eva z Modřic u Brna.

0: Květen se s námi pomalu loučí a to znamená jediné. Na řadu přichází tradiční kácení máje. Jaké písničky na Moravě doprovázejí pád opentlených stromů, které po celý měsíc zdobily naše návsi? Kde se u toho vesele tancuje a jaké melodie nesmí u téhle slávy chybět? Výběr lidovek spojených s tímto zvykem má pro vás připraven Honza Žůrek na úterý po 19. hodině v pořadu Cymbál a husle.
1: Apatika Českého rozhlasu Olomouc.
2: Nechat si vrtat koleno, abychom tomu přišli na kloub? Při artroskopii se ortoped přímo dovnitř do kolene může reálně podívat malým vstupem. Při nanoskopii vstupem miniaturním. Co tam vidí, co tam může opravit a za jak dlouho odcházíme po svých, se chceme ptát zkušeného ortopeda doktora Josefa Janošce ve čtvrtek v 10 hodin dopoledne v poradně Apatika Českého rozhlasu Olomouc. A spíše než o penízky, půjde asi tentokrát víc o menisky.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje dál vysílání pořadu Hrajeme pro radost, pořadu, který vy, naši milí posluchači, máte moc a moc rádi. A mezi ty stálice našeho pořadu, ty, kteří volají sem do studia poměrně pravidelně, patří také pan Jiří z Litovle. Dobrý den.
4: Krásný dobrý den, ano, je to tak, jsem takový inventář, no, hezký dobrý den přeji vám, pane Viléme, a všem posluchačům Českého rozhlasu Olomouc. Vracím se z cesty a už zase mám resty, to je u mě prostě normální. Já se budu teďka omlouvat, já tento hudební pozdrav pošlu do roštění vážené a milé Janičce. Vážená milá Janičko z roštění, před měsícem vy mě, dneska já vám vracím opožděně, za což se omlouvám, hudební pozdrav s přáním vašemu svátečku hodně zdraví, štěstí, lásky, osobní pohody, mnoho osobních úspěchů ve vaší práci a mnoho splněných přání a hodně lásky vašich bližních, vašeho manžela a vašich dětí. Buďte šťastná, buďte veselá, hlavně zůstaňte zdravá a spokojená. Tady to blahopřání přeji do Kroměříže. Paní Marušce, vážená milá Maruško, i vám přeji k vašim narozeninám všechno nejlepší. Zdraví, štěstí, lásku, mnoho osobních úspěchů, splněných přání, radost ze života a spokojenost v životě. A ještě ten hudební pozdrav posílám děvčátkovi Zdeničce do Prostějova. Děkuji za chlapečka, děvčátko, moje zlatý. A vám přeji rovněž krásný večer, pěkně prožitý ve sluníčku, ve zdraví a ve štěstí. A vám, Vilenku, posílám i pro vás tenhle hudební pozdrav. Já vám děkuji, přeji vám příjemnou službu a šťastnou cestu domů.
3: Moc krát, díky.
4: Snad jsem to vyřídil všechno.
3: Na nic jsme, věřím, nezapomněli.
4: A zas můžu odjet. Mějte se hezky.
3: Vy také, naslyšenou. Písničku posílá všem sestřenicím i bratrancům a pěkný večer přeje sestřenice a hrát budeme také Zdeně do Prostějova, Aničce a Jendovi do Štětovic, Tondovi do Bedihoště, Marii do Krnova a Vláďovi do Tovačova. Já vám přeji, ať máte pořád co na práci a poslouchají vás Kanárci. Požehnání, ať máte Boží a Kanárci, ať se vám množí. Ať vám zpívají do taktu a s dobrými lidmi jste v kontaktu. Krmiva, ať máte dost a popřeje vám každý host. Zdraví, ať vám slouží věčně, to vám přeji dodatečně, napsala další krásnou báseň sem do Českého rozhlasu Olomouc paní Zdena z Holubic.

0: Věřím, že jste poznali jednu z velmi známých písní, která, ale mám pocit, já třeba tady nehraju zase tak často. Byl to Jožka Černý v širém poli studánečka a na telefonu teď máme paní Zdeňku z Hrochova. Dobrý den.
1: Dobrý den, pane Viléme, srdečně vás zdravím. Prosím, chtěla by nechat zahrát jen tak pro radost a pro potěšení Vozence Horníškové do Litovly, Její srdce Broníškové do Olomouce, jen tak pro radost a pro potěšení. A dověděla jsem, že má krásné narození Maruška z Kroměříže. Milá Maruško, k narození nám vám přeju všechno nejlepší, hodně štěstí, hlavně zdraví, pokojnosti, radosti v rodinném kruhu. To vám ze srdce přeje vaša věrná posluchačka Zdenka. Děkuji vám, pane Viléme, a zase někdy nashledanou.
0: Mějte se krásně, naslyšenou. Přát budeme opět tentokrát k narozeninám, které má neteř, moje neteř, Aneška Jemelková z Přestavl, k hodně štěstí, zdraví a ať se všechno lepší. To přeje k Motřenka. No a pokud byste chtěli poslat také někomu takovýto krásný SMS-kový vzkaz, tak samozřejmě poslouchejte, protože právě teď pro jistotu zopakujeme telefonní číslo.
2: Napište nám SMS na 723 70 33 51. Český rozhlas Olomouc. Žijeme tu s vámi.

0: No a až bílé růže rozkvetou, jak zpívala právě teď Veselka, tak budou také voňavé. Píseň Voňavá tu zaspívá za malou chvíli Šohajka a ještě předtím nám ale něco řekne a určitě někoho pozdraví paní Jana z Roštění, že? Dobrý den.
1: Pěkný dobrý den, pane Vilémku. Srdečně vás zdravím a všechny rozhlasoví přátelé a posluchače. A dnes posílám přáníčko a písničku Marušce do Kroměříže, která má narozeniny, má polokulaté a ve čtvrtek máte vy svátek. Milý pane Vilémku, Vilém pospíšil jste, že?
0: Ano.
1: Z Kolína.
0: Je to tak.
1: Z Kolína, je to tak. Tak oběma vám přejeme všecko nejlepší, hlavně hodně zdraví, náruč štěstí, život plný spokojenosti, lásky a radosti, hojnost Božího požehnání a panenka Maria svatohostinská, ať vás oba ochraňuje. To vám k narozeninám a k svátku z celého srdce a z lásky posílá Jana a Jiří z Roštění. A pane Vilémku, ještě bych chtěla poděkovat za písničky a přáníčka k mému svátku. A je to Liduška Sídlová z Doubravice, Anička a já, Jarek z Jindřichova Hradce, Jarmilka a Josef z Malé Morávky. Jarmilce přejeme brzké uzdravení, Toničce Kvapilové z Ludmírova, Jindřišce do Chropině, teď přejeme taky, ať se nám brzo uzdraví. A ještě mi teďka poslala před chvilkou krásný přáníčko Jiří z Litovle. Pane Jiří, udělal jste mi velkou radost a děkuji za to krásné přáníčko a písničko. A všem vám moc a moc děkuji a přeju také hodně a hodně zdraví. Pane Vilémku, s vámi se loučím, ať se vám všechno daří a nashledanou.
0: Moc krát díky za přání, za písničku a za vše. Mějte se krásně, budu se těšit na příště.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou. Písnička potěší také Aničku Čížovou v Bludově, Marci v Žulové a paní Fantovou v Sudkově. Přeji krásný pohodový večer. Všechny zdraví paní Marie Wagnerová.

0: Dobrá rada Českého rozhlasu Olomouc.
1: V krizových situacích jsou nejnáročnější první tři dny. Když se dobře připravíme, zvládneme je s větším klidem, dokážeme pomoci ostatním a umožníme záchranným složkám, aby se soustředili na pomoc těm, kteří jsou v ohrožení života. Jak se připravit na krizovou situaci a o jaké situace se jedná? Hosty Dobré rady Českého rozhlasu Olomouc budou poručík Petra Maléřová a poručík Petra Sotolářová z Hasičského záchranného sboru Olomouckého kraje. Poslouchejte v úterý v 10 dopoledne.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
2: Máme přesně 18 hodin a 40 minut, to znamená, že máme necelých 20 minutek na to, abychom ještě si poslechli nějaké lidové dechové písně. Potom budou samozřejmě následovat zprávy v 19 hodin, ale to už předbíhám. Ještě předtím zazní Eva a Vašek a něco nám řekne a někoho určitě pozdraví pan Antonín z Bedihoště. Dobrý den.
3: Dobrý den. Děkuji paní Evě z Modřic za její včerejší dnešní velmi povzbudivé a nadějeplné vzkazy, jsou v mých těžkých nemocech radostí a štěstí. Dále pozdravuji všechny ty, kdo si na mě sebeméně pomyslí. Lékařská věda je u mě v konci. Jsem silně věřící a ani modlitby nezabírají. Všem posluchačům přeje klidné a zdravé májové dny vdovec Antonín z Bedihoště. V Olomouckém rozhlasu posílám zdvořilý dík za zahrání. Naschledanou.
2: My jsme rádi, že samozřejmě posloucháte a posíláme také vše nejlepší zpět. Mějte se krásně, díky moc.
3: Děkuji.
2: Hrát budeme také naší babičce a prababičce k narozeninám. Hodně štěstí a hlavně zdraví. Jsme moc rádi, že jsi tady s námi. Máme tě moc a moc rádi. To napsali vnučka Monča s vnučkou Káčou a pravnoučata Samík a Eliška

0: Eva a Vašek právě teď dospívali píseň Niagara. Mají chviličku na to, aby si odpočali, protože za chvíli budou muset své hlasy zapojit znovu, budou zpívat tentokrát asi jejich nejslavnější, nejznámější věc Bílou orchidej. A pro koho bude, to prozradí paní Marie z Červené vody. Dobrý den.
1: Dobrý den. Já bych včera bylo Jan, já jsem se nedovolala, tak bych jim chtěla dneska poslat pěknou písničku Janě do Rošení. A jestli poslouchá paní Moravková z Tatynice, tak bych jim to chtěla taky poslat. Třeba nějakou tu pěknou písničku od Evy a Vaška.
0: Ano, je to tak. Eva a Vašek, Bílá orchidej je připravena. Věřím, že poslouchají všichni. Děkuju. A užijí si ji stejně jako vy. Mějte se krásně. Děkuju. Díky moc. Naslyšenou. Písnička pro potěšení bude patřit také Zdeňce do Pískova. Té ji posílá kamarád a píseň letí také do Babic s Kopičkovým. Příjemné odpoledne přeje Švagrová.

0: To byly Eva a Vašek, jejich Bílá orchidej, a měli jsme tam trošku i takovou jazykovou výuku, neslyšeli jsme pouze češtinu, ale také třeba angličtinu. Pokračovat budeme dál a vypadá to, že už nám čas opravdu zbývá pouze na jednu píseň a na jednu posluchačku, poslední, která dnes promluví do pořadu Hrajeme pro radost, a je to paní Ludmila z Doubravice. Dobrý den.
1: Dobrý den, zdravím vás ještě jednou, pane Vilemku, do Českého rozhlasu Olomouc z Doubravice. Vy to ovládáte, ale je to jedno, když řeknete z Moravice.
0: Ano, ano, ale teď jsem si uvědomil, že už Doubravice jsou správněji.
1: Ono to patří k sobě, to máte jedno. Akorát, že mám teď nové život, lehké, není to barák, starost, mám být a je to paráda.
0: Ano, a v něm si můžete poslouchat krásné písně. Pro koho bude?
1: A krásně, mám radost z vás. Vilemku, děkuji moc za přivítání, milí, a chtěla bych poslat písničku s poděkováním ještě jednou paní Janice Pospíšilíkové z Roštění, které ještě jednou přeji včerejšímu svátku hodně, hodně zdravíčka, štěstí, lásky, boží požehnání, a také jejímu manželovi, panu Jiřímu, to samé přeji. A no a ve čtvrtek bude mít krásné svátek jméno Vilém. A tak, pane Vilémku, to jste také a i vy. Chtěla bych vám poslat taky krásné hudební dárek k vašemu tomu čtvrtečnímu svátku. Přeji vám všechno nejlepší, hlavně pevný zdravíčko, štěstí, lásky, splnění všech přání, ať se vám splní i ta tajná, a ať se vám daří ještě dlouho, dlouho v životě a máte samé štěstí. A chtěla bych ještě taky pozdrav hudební poslat za včerejší nečekanou návštěvu, kde jsem se stavila u paní Jiřinky Melhubové Moravičané. Nechtěla jsem, ale musela jsem po dlouhé době. A tak jí děkuju za krásný, milý slova. Já jsme si pokecali, povzpomínali na mou maminku, a děkuju také její dceři Marušce za pohoštění a moc mě to potěšilo. Všem přátelům a posluchačům posílám písničku. A Vilémku, písnička je pro vás a doufám, že bude ta pravá.
0: No, věřím, že jsem vybral správně. Moc vám děkuju za přání a za zavolání. Nemáte. Mějte se.
1: Děkuju a oslavte to dobře.
0: Mějte se, naslyšenou. Krásné májové pozdravy letí z písní také do Bludova, Majice a Aničce, také Helence v Uhelné, Vlastině do Krnova i všem kamarádkám, co si hrajeme. Zdraví všechny Marci. Jak jsem říkal, bohužel čas se nachýlil ke svému konci, čeká nás teď Stříbrňanka, Zahrada Moravy, no a po 19. hodině samozřejmě Zprávy, no a potom Rokle, kde nám Jirka Matějů představí nějaké ty hudební novinky, tak poslouchejte Český rozhlas Olomouc.

neslyšeli jste svůj oblíbený pořad nebo písničku, kterou vám někdo nechal zahrát? Nevadí, na našich webových stránkách olomouc.rozhlas.cz najdete v audioarchivu celodenní záznamy vysílání až jeden měsíc zpět. Stačí si najít den, hodinu a už jen poslouchat. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Je 19 hodin.
1: Český rozhlas Olomouc. Zprávy.
0: Soud v Přerově potrestal podmínkou bývalou ředitelku základní školy v Předmostí. Dělníci dokončili hrubou stavbu centrálního pavilonu Olomoucké fakultní nemocnice. Čeští hokejisté podlehli na mistrovství světa Norsku. Zítra bude slunečno a teploty do 30 stupňů. Pěkný večer u zpráv Českého rozhlasu Olomouc přeje Honza Faltýnek. Podmínka zákaz činnosti ve školství na 5 let a náhrada způsobené škody. To je trest pro Věru Zapletalovou, bývalou ředitelku základní školy Jana Amose Komenského v přerovské místní části Předmostí. Soud v Přerově ji tak nepravomocně potrestal za zpronevěru. Svým zaměstnancům podle rozsudku udělovala nadstandardní odměny a ti jí pak část vždy odevzdali. Škoda dosáhla téměř 400 tisíc korun.
2: Věra Zapletalová rozhodnutí soudu komentovat odmítla. Její obhájce Petr Dítě se hned v soudní síni proti rozsudku odvolal.
3: No tak protože to považujeme za nesprávný závěr.
4: Jednoznačně vy si stojíte s tím, že skoro nevěra to nebyla.
3: Ne.
2: Zapletalová před soudem tvrdila, že svědci záměrně lžou a motivem jejich jednání byla msta, protože si neplnili své povinnosti. Soud jí ale kromě podmínky udělil také 5letý zákaz činnosti ve vedoucích funkcích ve školství. Zaplatit taky musí způsobenou škodu. Případ teď bude projednávat krajský soud. Z Přerova Lenka Kratochvílová, Český rozhlas.
0: Hrubá stavba nového centrálního pavilonu fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Dělníci budovu nazývanou Nový Franz Josef staví od podzimu 2024. Práce jsou naplánované do roku 2028. Investice vyjde na zhruba 3,5 miliardy korun. Uvedl to mluvčí nemocnice Adam Fritscher.
5: Budova bude mít 8 podlaží, zastavěnou plochu přes 8000 metrů čtverečních a obestavěný prostor přes 185 000 metrů krychlových. Nejvyšší místo objektu se tyčí přibližně 29 metrů nad úroveň budoucího vstupu, zatímco nejhlubší pilota sahá dalších 30 metrů pod něj.
0: Dělníci letos zahájí stavbu 6 odpočívadel podél nedávno dokončené cyklostezky Romže vedoucí mezi Prostějovem a Konicí. Informoval o tom Jan Machovský ze Sdružení cestovního ruchu Střední Morava s tím, že se jedná o investici za 1,5 milionu korun.
6: V rámci té cyklostezky v letošním roce vznikne infrastruktura, informační cedule, stony na kola, nějaký cyklohuby a budeme dále podporovat cyklostezku Romži, že se nám to jeví jako krásný produkt, který zase zvýší tu cykloturistiku na Střední Moravě. Sport.
0: Čeští hokejisté podlehli v 6. utkání na mistrovství světa ve Friburgu Norsku 1-4 a připsali si ve skupině B 2. porážku. Skupinu už nemůžou vyhrát. Dnešní soupeř je odsunul na 3. místo. Norsko si zajistilo postup do čtvrtfinále. Zahraje si ho po 14 letech.
1: Počasí.
0: Zítra na Střední Moravě čekáme jasno nebo skoro jasno. Teploty 27 až 30 stupňů, v Jeseníkách 20 až 24. A foukat má slabý, během dne mírný severozápadní až severní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Olomouc.
0: Zpomalte na D35 na 242. kilometru u Řimic ve směru na Hradec Králové. Je tam neprůjezdný pravý pruh, stojí v něm porouchaný autobus.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
7: Rocklab. Pořad, ve kterém vás každé pondělí zveme k povídání s kapelami z blízka i daleka, k poslechu hudby tvrdší i měkčí a každé poslední pondělí v měsíci k novinkám pod drobnohledem Jirky Matějů. Poslouchejte Rocklab.

která je poslední v měsíci květnu, protože příští týden už tu bude prvního a den dětí a můžete se těšit na Kill the Dandies, ale dnes se ohlížíme za tím, co je v poslední době nového. Slušelo by se popřát od mikrofonu příjemný podvečer, který vám samozřejmě přeje Jirka Matějů, ale to sluníčko, které je za okny, je opravdu hodně ostré. Tak si nechme dobrou náladu k poslechu muziky, která prostě za poslech stojí. Ta následující písnička je z regionu, je od kapely Traktor, která slaví 25. a mimo jiné i písničkou 5x5.

Ano, mají už 25 traktoři, tedy kapela, která je svázána s hranicemi, ale samozřejmě i jinak. No a jak oslavit správně výročí? Samozřejmě ideálně, alespoň singlem. A ten, stoufám si tvrdit, se docela povedla, fanoušci budou nadšení. Jiná kapela ale přichází rovnou s velkou deskou, jde o skupinu Vypsaná Fixa. Můžete se těšit na velké turné, nějaké zastávky na Moravě by tuším měly být i během podzimu. No a ta nová deska se jmenuje Ideál. Ne, že by to bylo o nějakém vynášení někoho nebo něčeho do nebes, ale Ideál jsou ty slavné pingpongové míčky, které byly geniální. O tom má být i speciální edice LPček, která když se rozloží, tak prý to bude na ping-pong jako dělané. No a je tu rovnou i pilotní single celé desky, písnička, která má roztomilý název Fucking Party.

Vypsaná fixa dnes v rokli Českého rozhlasu Olomouc s malou ochutnávkou nového alba Ideál, které by se mělo objevit co nevidět písničkou Fucking Party. Ale pojďme dál, pojďme za zpěvačkou, kterou jsme si sice už víc představili v rokli Českého rozhlasu Olomouc v měsíci květnu. Bylo to celým rozhovorem, ale prostě to nové album Veniky Hartlin mi nedá spát. Poslouchá se to fantasticky. A tak i vzhledem k tomu, že deska jako taková se objevila vlastně až v závěru minulého týdne oficiálně venku, tak je to žhavá novinka, ze které si teď pustíme písničku Board of Emotions, Venika H.

0: Board of Emotions z nové desky Veniky Hartlin, konečně regulérního alba, desky, která rozhodně stojí za slyšení, která voní, pokud jste měli rádi v 80. Kate Bush nebo v 90. Tori Amos, tak právě těmito dámami, ale pořád je to Venika Hartlin jako taková. Ale pojďme si zase dát pro změnu nějaké kytary, pojďme si dát kapelu, která je také z našeho regionu, tentokrát ze severu, ze Šumperska, a ta kapela se jmenuje Byt číslo 4 a konečně by to mělo vypadat i na nové album, ze kterého zatím poslali do světa alespoň písničku Boty heroiny.
1: Pokud tam není, ne.

Boty heroiny a kapela Byt číslo 4. Šumperská kapela, která chystá nové album a která nás vlastně přivedla už téměř k závěru rokle Českého rozhlasu Olomouc. Pro dnešní den zbývá akorát tak čas na poslední písničku, a tak si pojďme pustit písničku, která uzavírá novou desku zajímavé osobnosti domácí scény, která si říká Ctip. Ta deska má kouzelný název, který mi teď málem vypadnul, ale naštěstí jsem ho zase našel, takže deska se jmenuje Možná má někdo plán a uzavírá tuhletu desku písnička Věčnost.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Počúvate magazín Stretnutie. Český rozhlas Plus pripravil trojdielnú dokumentárnu sériu o premene slovenských médií. Seriál sa volá Slovenská lekcia a vychádza z výpovedí tých ľudí, ktorí slovenský rozhlas a televíziu tvorili, ale aj tých, ktorí o budúcnosti týchto médií politicky rozhodovali. Dokument ukazuje zápas o verejnoprávne médiá, ktorý nie je len odbornou debatou o zákonoch a financovaní, ale je to príbeh konkrétnych ľudí, ktorí sa zaoberajú otázkou, kedy ešte zostať, kedy už odísť a kedy sa verejne postaviť proti vlastnému vedeniu a politickej moci. Autorom série je Jakub Horáček, ktorý kolegyni Kamile Šusterovej vysvetlil, akému časovému úseku sa dokument venuje.
1: V dokumentární sérii Slovenská lekce mapujeme historii slovenských veřejnoprávních médií od momentu jejich sloučení do jedné instituce v roce 2011 a jdeme až do současnosti. V prvním díle začínáme aktuální situací, kdy 60 lidí dostalo v STVR výpověď. Na tom seznamu těch lidí, kteří musí médium opustit, jsou i ti pracovníci, kteří v roce 2024, kdy se vlastně rušila RTVS, byli členy stávkového výboru a organizovali protesty proti plánům vlády Roberta Fica na tu proměnu. V zásadě jsme se chtěli zaměřit na to období od roku 2011 do zrušení RTVS s tím, že tam je vlastně ten dodatek, co se v té instituci děje poté, co vznikla STVR.
2: A tento príbeh slovenských médií, v čom on môže byť zaujímavý pre českého poslucháča?
1: Ta slovenská lekce, kdybych to měl takhle říct, tak by měla spočívat v tom, že veřejnoprávní média jsou poměrně křehký organismus, jsou vystavovány různým tlakům. Myslím si, že ta slovenská zkušenost ukazuje, že je velmi snadné těm tlakům podlehnout. Zároveň, že ne vždy to musí být velmi viditelné. Jasně, v roce 2024 to bylo poměrně dost viditelné, ale v sérii popisujeme i události z roku 2008, kdy část redakce zpravodajství kritizovala tehdejší vedení RTVS, konkrétně tedy bývalého generálního ředitele Jaroslava Rezníka, za to, že jde na ruku některým politickým tlakům. Docházelo tam k velkým konfliktům uvnitř té redakce a vyústilo to až ve výpovědi ze strany tedy vedení, že vedení někoho propustilo, ale i v reakci na to posléze odešli i někteří další pracovníci, což samozřejmě poškodilo tu reputaci, kterou to médium mělo, ale zároveň tohle se děje velmi, jak to říct, za zavřenými dveřmi, že ne vždy je to vidět, protože to jsou často nějaké interní spory, kdy se řeší například takové, řekněme, pochybné vyvažování, že když o někom uděláte jednu kritickou reportáž, tak druhý den byste o něm měla udělat, řekněme, oslavnou reportáž. Jo. A toto jsou takové nuance, které těm posluchačům jako nemusí být na první pohled úplně zřetelné, ale jsou důležité.
2: A keď hovoríme o těch skrytých momentech, které jsou důležité, co byl podle vás ten rozhodující okamih, kdy se začaly slovenské média uberat tou cestou od té nezávislosti? Co bylo to rozhodující?
1: Já si úplně nejsem jistý, jestli můžeme označit nějaký okamžik za rozhodující. Konec konců v 90. letech za vlády Vladimíra Mečára se o slovenské televizi říkalo, že je to v podstatě takové mečárovské médium. Potom sloučení rozhlasu a televize, kdy se do čela dostal generální ředitel pan Václav Mika, tak tohle období naopak většina těch zaměstnanců vnímá velmi pozitivně. A pak tam vidíme zas nějaký obrat, jak už jsem říkal, když nastoupil Jaroslav Rezník. Na Slovensku obecně ten vztah některých politických stran k médiím je, řekněme, vyhraněný a myslím si, že je důležitý to vnímat právě asi v kontextu toho, jací politici jsou zrovna na Slovensku u moci a to je, myslím, velmi zajímavé, že na Slovensku se někteří politici ani netají tím, že veřejnoprávní média by jim měla v uvozovkách patřit. Předseda Slovenské národní strany Andrej Danko tvrdil v jednom rozhovoru, že RTVS by měla být v podstatě státní televize. Jestli bych něco měl označit za klíčové, tak je to možná spíš ne nějaká událost, ale možná nějaká změna v myšlení těch politiků, kdy si ta média veřejné služby začnou přivlastňovat.
0: Celou sériu najdete na webovom odkaze plus.rozhlas.cz.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
2: Rozhlasové a televizní poplatky by podle koaličního návrhu nemuseli platit seniori nad 75 let. Opozice je proti. O větší byty v družstevním bydlení na Kamenném vrchu v Brně se můžou nově hlásit i jednotlivci. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Koalice chystá odpuštění rozhlasových a televizních poplatků pro část seniorů a dalších zranitelných lidí. Vyplývá to z návrhu, který nahrála skupina koaličních poslanců do sněmovního systému. Výjimku mají dostat i firmy do 50 zaměstnanců. Podle předkladatele novely Patrika Nachera z Hnutí ANO ale bude možné poplatky dál platit dobrovolně.
3: Všichni nad 75 sice nejsou poplatníci, ale musí se aktivně odhlásit z toho placení. Jinými slovy, ta změna toho mechanismu je dána tím, že to má být toto mezikrok a že ta náběhová křivka pro Českou televizi, Český rozhlas bude postupně, že tam bude jako velký skok.
2: Opoziční politici návrh kritizují, ohrozí podle nich stabilitu veřejnoprávních médií. Rozhlas a televize by přišly podle odhadů v důvodové zprávě o 100 miliony korun. Brno změnilo podmínky pro zájemce o družstevní byty na Kamenném vrchu. Město tam staví 23 bytových domů. Nově se jednotlivci můžou hlásit i o byty s více pokoji, které ale mají menší výměru a například rodinám nevyhovují. Změnu schválili brněnští zastupitelé, vysvětluje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
4: Máme také zkušenosti s tím, že do projektu se hlásí i nesezdané páry, ale do družstva vstupuje pouze jeden z nich a pro tuto skupinu párů jsou byty větší než 2+ KK, taky perspektivnější.
2: Podle Poňuchálka zbývá k rezervaci ještě asi 80 bytů. Komplex chce město dokončit do roku 2029. Stavba multifunkční haly v Pardubicích podnikatele a miliardáře Petra Dětka má podporu města. 31 z 37 zastupitelů dnes odpoledne schválilo plánovací smlouvu k projektu. Dohoda kromě jiného zaručuje, že město nebude muset platit likvidaci skládky komunálního odpadu na místě výstavby. Zároveň nebude přispívat na provoz haly. Investor Petr Dědek je s výsledkem hlasování spokojený.
5: Myslím si, že 2 roky práce samozřejmě není málo, ale výsledkem je v obou straně vyvážená smluvní dokumentace, která městu a kraji a i státu přinese velké příjmy.
2: Celkem by hala měla stát 12 miliard korun. Investor už požádal o stavební povolení a práce by podle něj měly začít ještě letos v létě.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 popojíždí dlouhá kolona v Brně směrem do Prahy, brzdí se za sjezdem na Rousínov na 215. kilometru. Kolona kamionů je souvislá až k nehodě. A na Pražském okruhu směrem na letiště za sjezdem na Jesenici nadále čekejte silný provoz, brzdí se na 1. kilometru. Za sjezd na Ořech pojedete osobními auty necelou půl hodinu, navíc za nájezdem z ulice k Barandovu se srazil kamion a osobní auto blokují připojovací pruh. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: A teď už je tu repríza pořadu Alex a host.
1: Alex a host.
6: Do světa showbiznesu ho vyneslo 4. místo v Superstar před 17 lety. Od té doby s jedním drobným zaváháním vstoupá vzhůru. Naspíval duet s Lucí Bílou, přespíval píseň Hanky Zagorové, nedávno vydal novou desku a chystá další velký koncert. Zpěvák Jan Bendik je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Zdravím vás a hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, zdraví, hodně štěstí, milá Alex, hodně štěstí, zdraví.
6: Děkuju.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.
8: Je

0: Píseň Ona uvedla náš rozhovor s naším dnešním hostem a tím je zpěvákem Bendík. Přiznám se, že ta píseň k narozeninám byla o něco hezčí.
1: Děkuji.
0: Děkuji vám za ní ještě jednou.
1: Ještě jednou všechno nejlepší.
0: Děkuji, děkuji. To se mi ještě nestalo, že už v živém vysílání mi host zaspíval.
1: Tak to se vrátí.
0: Přáním, opravdu, velké.

0: Pavel, můžete mi klidně říkat Pavel.
1: Ne, mě to k vám prostě nesedí, ale dobře,
0: tak
1: budu,
0: to
1: vám,
0: jste první,
1: budu vám říkat tedy Honzo. Honzo, vy jste před pár měsíci vydal novou desku, ta je o lásce.
0: Je o lásce, přesně tak. A my, já jsem zrovna takový ten typ člověka, který hrozně rád šíří tu lásku, miluju tu lásku, všechno kolem. A právě teďka vydávám další desku, která se jmenuje Telenovela a je opět o lásce, je to možná i o takových jako různých pádech v lásce, ale většinou je to takový jako fakt zrovna na tohle letní počasí úplně nejvíc a k tomu vlastně vydávám každou neděli z té desky po každý jedné písničce i videoklipy, které na sebe vlastně příběhově navazují jako telenovela. Takže jsme to natáčeli v Tunisku a mám z toho obrovskou radost. A zrovna včera vyšel první song z té desky i s videoklipem a zrovna s takovým jako dramatickým nasazením, co se týče příběhu. Takže mám z toho radost. Jmenuje se Bailando, ten první song, a jak říkám, mám toho hodně.
1: Máte toho hodně, před sebou také velký koncert, to je takový druhý velký koncert, že
0: je
1: váš.
0: Je to tak.
1: O tu Univerzum, ale to bude až v říjnu, což je ještě daleko, nebo už se na tom pracujeme,
0: no,
1: se na tom
0: ono se řekne, jako je to daleko, máš čas.
1: Pro vás už ne.
0: Ale pro mě už ne, vlastně je to skoro za 5 měsíců a říkám si, ty jo, no, a já už jsem vlastně teďka zrovna v tom období, kdy my už zkoušíme, trénujeme, připravujeme. A říkám si, jako kdyby bylo těch 8 měsíců, tak by to pro mě bylo mnohem lepší, ale i těch 5 jako stačí. A mě to baví, ty přípravy. Je to 17. října a samozřejmě lístky jsou už v prodeji, takže můžete dorazit. I vy jste zvaná.
1: Děkuju. Já vás uklidním, je to už jenom necelých 5 měsíců.
0: Děkuji moc krát.
1: Prosím, ráno se stalo, od toho tu jsem. Ale mezi tím tedy budete koncertovat? A do toho tedy přijdou zkoušky a už máte, jako jste říkal, už se trénuje, už se cvičí, můžete nějak i vy se podílet na tom, nebo mluvíte do toho, jak bude celé to pódium, ta aranže, jak to bude vypadat?
0: Hlavně já o tom mluvím, takže celá ta moje představa, samozřejmě ne jenom já, ale i můj manažer Lukáš Raymond, se kterým nad tím sedíme hodiny a hodiny a s dalším týmem, ale většina těch nápadů jsou z mý hlavy a teď už to vlastně stačí jenom zrealizovat k tomu, aby to na tom pódiu vypadalo prostě nádherně, protože ta první show v tom O2 Univerzum byla obří a oni mi právě z toho O2čka říkali, no vy děláte ale show, která by měla být postavená v O2 aréně a já ji udělal v tom O2 Univerzum, takže i ta stage je krásně velká, světla, prostě všelijaký ty efekty a to lítání a všelijaký tyhle ty věci kolem byly opravdu velký a řekl jsem si, že teďka tenhle ten koncert druhej bude o něco větší, bude to jinačí, bude nově postavená show, budou noví hosti, takže už teďka vlastně vám můžu říct exkluzivně tady pro vás úplně nové jméno, který vám tady můžu odhalit, jestli chcete.
1: Ještě si ho chvilku nechte pro sebe, protože si teď zahrajeme písničku a pak nám ho odtajníte. Yes. Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: A Bailando, ostatně píseň, o které jste mluvil, jejíž klip spatřil světlo světa teprve včera.
1: Ano, ano, ano.
0: A natáčel se tady v Tunisku.
1: Přesně tak, my jsme tam natáčeli vlastně těch 5 klipů, který na sebe vlastně pak příběhově, co se týče těch toho děje, navazují jako telenovela. Máte ráda telenovelu?
0: No.
1: Ne?
0: Nestíhám to sledovat, ale pamatuju si, když si tu telenovelu nějakou tu Esmeraldu.
1: Tak Esmeralda je moje nejoblíbenější. To si dokonce doteď pouštím, když jako mi je nějak těžko, tak a mám pocit, že se chci jenom prostě poflakovat, tak si pustím Esmeraldu.
0: Moje babička to když si hodně, hodně sledovala, tak vlastně to bylo té slepé ženě, že jo? Mm-hmm. A ona potom jako má.
1: No. A pak uvidí a
0: je
1: se Armandem.
0: Tak to se dostáváme úplně někam jinam. Pojďme zpátky do O2 Univerzum, kde budete mít 17. října druhý velký koncert. Vy jste nás navnadil v minulém vstupu na konci. Řekl jste, že prozradíte, kdo vystoupí, kromě vás samozřejmě, koho pozvete na svůj koncert.
1: Tak já úplně teďka slyším fanfáry, než to řeknu, tak bude to Michal David a mám z toho obrovskou radost, protože my spolu máme nádherný duet, který tam společně zaspíváme a on tam samozřejmě pro diváky, který tam přijdou, chystá velký překvapení, ale to už musí přijít, aby věděli, co tam zažijou.
0: Ale s Michalem Davidem vás spojí mnohem jakoby dlouhodobější spolupráce nebo intenzivnější spolupráce než jenom jeden duet. Jak jste k sobě našli cestu? Oslovil on vás nebo vy jeho?
1: Já si pamatuju, že s Michalem jsme se seznámili už v Superstar. On tam bylo jedno takový kolo, kde se zpívaly jeho písničky. A už tehdy mi tam hrozně padl do oka, bral jsem ho jako toho svého strejdu a beru to tak doteď teda.
0: To by rád slyšel určitě.
1: No ale já jsem mu to řekl, já jsem mu to i řekl a on je za to strašně rád. Jako. A Michal David je pro mě obrovskou školou, jakože já ho mám strašně rád, odmala celá naše rodina a on mi vlastně tak jako splnil můj dětský sen, protože na Disco Příběhu si myslím si, že jeli úplně všichni a teď najednou žil song z největších nálezů a ztrát, to je můj nejoblíbenější song a řekl jsem si, že když už s ním mám udělat písničku, tak by to měla být nějaká krásná balada v češtině a v romštině, kde vlastně on navštíví takový ten můj svět, já ten jeho a vlastně je to těm jeho songům hrozně podobný ten song, který jsme spolu udělali. Jmenuje se Dávno vím a mám z něho obrovskou radost, je to fakt splněný sen, takže jsem rád, že si to v tom outučku ve velkým krásně zaspíváme.
0: Úžasné, takže vy jste se potkali už tady na Superstar, když vám bylo 15 let.
1: Je to tak.
0: Jsem to počítala, ještě jsem si našla tu vaši jako fotku, nebo jak jste tehdy vypadal, opravdu zkrátka dítě.
1: No ale úplně, já se jenom aj na některých fotkách dokonce nepoznávám, říkám, pane bože, já jsem byl takový ucho. A i chování a všechno, a hlavně já jsem přijel těsně, to bylo těsně po Anglii, kdy jsme se sem nastěhovali zpátky. Takže pro mě to byl obrovský šok, jako obrovský šok. A teď najednou mi to změnilo život úplně ze vším všudy. A vlastně ho žiju až doteď.
0: Žijete až doteď? I když bylo tam drobné zakolísání, nějak 2-3 roky po Superstar, jakoby ta sláva, nebo to, že se o vás vědělo, už se o vás to nikdy nevědělo a pak jste to jako byl schopen tu kariéru znova nakopnout, ale to nebyla vlastně jiná soutěž, ve které jste uspěl, vy jste uspěl už rok předtím, vlastně v Anglii. Mm-hmm. Tam jste uspěl, byla tam nějaká šance se uchytit tam?
1: Byla mi, no takhle, můj táta to se mnou udělal prostě jako zvláštním způsobem, on se chtěl vždycky vrátit domů do Čech, tady byl prostě pro něj domov a pro nás byl domov už tam, protože já jsem si zvykl tam chodit do školy, měl jsem tam kamarády, měl jsem tam školu, měl jsem dokonce už připravenou střední školu, na kterou jsem měl nastoupit a na všechno jsem se hrozně moc těšil a plus jsme tam měli kapelu, se kterou jsme po Anglii jezdili a dělali jsme různě předskokany ve filharmoniích, takže to byla fakt jako tradiční romská moderní hudba s kapelou a la Gypsy Kings, tak jsme to měli jakože pojatý. A v tom se nám dařilo, plus jsem vlastně vyhrál tu jednu soutěž Academy Idol, kde soutěžilo několik škol z celé Anglie a vůbec absolutně bych nečekal, že bych něco takového vyhrál a měl jsem možnost tam nahrát právě single, který by hrál v místních rádiích. A staral se o to jeden Angličan, který je takový hitmaker dokonce, některým slavným lidem tam psal hity a no a já jsem to vlastně můj táta pak z ničeho řekl, jedeme do Čech na dovolenou, a ona to nebyla dovolená. My jsme se vlastně stěhovali a my jsme o tom nevěděli. Takže to takovouhle fintu na nás
0: narazil. To muselo bolet, ale ještě o tom budeme mluvit. Jan Bendík je naším hostem.
2: Nový pořad a nový moderátor. Už od 1. června v našem vysílání. Osobnosti Česka s Oskarem Hesem. Nový pořad, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těší se na vás Oskar Hes.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat občasnému špatnému vidění a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host přijal Jan Bendik, který odstartoval svoji pěveckou kariéru v 15 letech čtvrtým místem československé superstar. Vy jste mi tady během písničky, co jsme si povídali, tak prozradil i to, že vlastně jste nastupoval do superstar, kam vás přihlásil tatínek. Vy jste o tom nevěděl a vlastně ještě jste byl myšlenkami a vůbec celý jste byl v Anglii.
1: No jasný. My jsme vlastně nevěděli, jak říkám, my jsme mysleli, že sem jdeme na dovolenou a první den, co jsme tady přespávali v Praze u tety, tak mě řekl táta, zítra jdeš na casting do Superstar. A já najednou co? A v tu chvíli se mi změnil celý život úplně ze vším všudy a vlastně díky tomu momentu tady s váma teďka sedím. No
0: vidíte. Ale to jste mi také přiznal, že jste se trošku i zlobil na tatínka.
1: Hodně jsem se zlobil. Hodně, hodně. A tomu mám vlastně za zlý doteď, i když mu jsem vlastně zároveň vděčný.
0: No, je to těžké.
1: Protože on mě fakt jako... Já tam žil splněný sen v té Anglii. Teď ho žiju taky, samozřejmě. Ale já tam měl prostě všechno, co jsem si vysněl, dokonce ta škola a všechno možný kolem. A najednou to opustit jako puberťák, to pro mě bylo strašně těžké. A dost dlouho jsem se z toho dostával.
0: A slyšel jste někdy o Superstar, nebo až díky tatínkovi jste zjistil, že taková soutěž vůbec je?
1: V Anglii jsme měli českou televizi i slovenskou, takže jsem sledoval vždycky každý rok slovenský Superstar i český Superstar, takže to jsme tam jako hodně ve velkým sledovali. Ale můj táta říkal, no jednou až budeš Superstar, ty budeš na čtvrtém místě, uvidíš. A tohle mi vždycky říkal. A říkám, tati, ale já nechci jít nikdy do Superstar, nikdy jsem nechtěl jít. A furt jsem mu říkal, že já se připravuju na britský X Factor. A dokonce jsem tam byl i přihlášený.
0: Byl jste přihlášený a místo toho jste skončil?
1: Jenže já už jsem byl tady, jezdil vlastně ty kola v Superstar už zrovna v to období, kdy já jsem měl být na castingu, tak já už jsem byl v tom divadle, takový ty divadelní kola. Aha. Tam v Superstar, takže tam jsem to prošvihl. Ale jako já jsem vděčný, já teďka žiju svůj splněný sen a možná to tak mělo být. Bůh nade mnou stál a řekl, ne, ty zůstaň tady, protože v Čechách je to tvoje místo.
0: No já myslím, že já hlavně tatínek nad vámi stál.
1: To taky, samozřejmě.
0: Potom s odstupem času popisoval vám třeba, od kdy to měl takto vymyšlený, od kdy vás chtěl mít v té Superstar, jak dlouho dopředu to chystal?
1: Můj táta je právě takovej, že on nepřemýšlí a rovnou to udělá. Takže ten on je takový ten člověk, že ne... Víte, co myslím, že on prostě bez žádných jako myšlenek se rozhodne ze dne na den, tak to bude a tak to je. A že my jsme byli malí, takže to slovo tam měl hlavně táta. Takže to, co on řekl, bylo svatý a my jsme nemohli říct nic.
0: No, autorita.
1: Je to tak.
0: Autorita a dokonce i to čtvrté místo vám nařídil.
1: Přísám, že on mi to celý vlastně předpověděl. On mi řekl, ty zůstaneš čtvrtý, ty to nevyhraješ. Já vím, že to nevyhraješ, ale zůstaneš čtvrtý. A najednou přijde den, že jo, teď já už ve finále a teď najednou vypadávání s Mirem Šmajdou jsem tam stál a vypadává Honza Bendik, drž, čtvrtý místo. Tak jsem si hned vzpomněl na táto a řekl jsem mu, měl si pravdu.
0: Co se vám teď, protože už je to vlastně 17 let od soutěže 2009, jste tam byl v Superstar, co se vám vybaví? Teď myslím už z té samotné soutěže, kdy jste postupoval dál a dál.
1: Mně se vybaví hlavně ta moje křehkost, protože já byl extrémně citlivý a extrémně emotivní a neměl jsem tam vlastně nikoho, kdo by mě podpořil. Jediný, co tam byli, tak to byli ty produkční, co se o nás starali a my jsme je měli jako mámy i táty a byla tam neuvěřitelná atmosféra, jakože fakt se tam o nás starali nádherně a za to jim já jsem extrémně vděčný, protože vždycky nás vyškolili a řekli nám, jak se máme chovat tam, co máme říkat a takový věci. Ne jako doslova, ale byla to pro mě obrovská škola. Obrovská škola a já nevím, jak bych to bez toho zvládl ty další roky pak potom, protože mě naučili opravdu hodně. Takže jsem tam měl vlastně druhý rodiče tam, no, takže 3 měsíce na Slovensku bez rodičů, to udělalo strašný divy se mnou a s mojí psychikou teda.
0: Jan Bendik je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Další duet jsme slyšeli, který naspíval náš dnešní host Jan Bendik s legendární to zpěvačkou Lucí Bílou. Tak a vaše spolupráce začala kdy a jak?
1: Tak to bylo taky hrozně vtipný. Já jsem zpíval na Slavicích dvakrát za večer. Jednu z písničku jsem zpíval od Gotha, si pamatuju jako Podsta. A druhá to byl taková svižnej čardáš, který mám vlastně s kapitánem Demem. A tam si všimla, jaký prostě jsem v plný energii a že jsem to tam rozjížděl. A já jsem už z pódia viděl, že se na mě usmívala a že tleskala a prostě pokyvovala si. A vůbec bych neřekl teda, že by mě někdy znala, a potkali jsme se vzadu v backstage a tam mě zastavila a jen tak ze srandy řekla jako, hele, tak můžeme někdy něco hodit spolu. A já říkám, neříkejte dvakrát, já se vám ozvu a uvidíte, já nedám vám pokoj. A fakt tomu tak bylo a hned druhý den jsme si zavolali, dali jsme si schůzku v Otvovicích u ní v hospůdce a místo půl hodiny nebo hodinu, co jsme tam spolu měli sedět, tak jsme tam seděli skoro 4 hodiny a prokecali jsme o životě a bylo to hrozně fajn. A tam jsme si sedli jako lidsky a tam jsme věděli, že ta písnička určitě dopadne. A najednou to bylo hrozně rychlý, no.
0: A duet je, ano, duet je na světě a to už bylo tak 2 roky? Je to možné?
1: No je to možný, je to možný. Je to 2-3 roky. 2023, tak. Myslím, 24.
0: Tak, a k duetu dokonce vznikl i klip, kde mimo jiné hraje Bára Munzarová, herečka. Jak vznikal ten klip?
1: Tenhle klip vznikal tak, že vlastně můj manažer Lukáš Raymond, on mi vlastně točí moje videoklipy, já točí i jiným umělcům videoklipy, takže já jsem věděl, že jsme ve správných rukou a že k takovýhle písničce a k takhle silnému textu, který tam je, že jsme oba dva, já i Lucka, věděli, že on se postará o moc hezký videoklip, kde si spoustu lidí, když se na to podívají a i poslechnou si zároveň ten text, tak si spoustu lidí uvědomí pár důležitých věcí. A tam si vlastně řeknou, co je důležitý a co je vlastně úplná banalita, říkám to správně. Mm-hmm.
0: A také, že je důležité udělat si ten čas i na své blízké, protože prostě dnes mohou být, zítra být nemohou, nemusí, tak to prostě je. A teď mi řekněte ruku na srdce, jak vy to máte s dělením času mezi rodinu a profesi a soukromý život? Se zastavit?
1: No umím, ale já jsem prostě klasický ADHDčko a neumím být v klidu. Takže se musím vždycky něčím uklidit, buď to musí být nějaký pěkný seriál, nebo právě jet k rodičům za rodinou do Hradce a trávit s nima čas. Ale ani tam vlastně nedokážu být v klidu, protože se snažím vymyslet program pro ně a užít si to tam s nima na těch pár dní a pak to zase rychle uteče a hned jsem doma a zase jsem v tom jednom koloběhu. Ale máma mi vždycky říká, ty nespívej o takových věcech, když to neplníš. Říkám, já vím, mami, neboj se, já ti to vynahradím. Ale díky bohu, já jsem s ní v kontaktu třeba, já nevím, i 5x denně si voláme. A to nejsou takové 5minutové hovory, to jsou třeba hodinové hovory, kdy já prostě pracuju, něco dělám a ona mi tam prostě je opřená na kamerce, na mobilu. Ani spolu nemluvíme, ale prostě vím, že tam je a vnímáme se a... A tak to je, no, takže jako moje máma, to je moje největší láska, no.
0: Je na vás pyšná? Řekla vám to, že je na vás pyšná?
1: Jo, pořád mi to říká, ale zároveň říká, škoda, že já jsem tě do té Superstar přihlásila, protože kdybych, nebo já s tátou říká, tak, že díky tomu teď nejsem doma, no. Ale říká, mami, já už jsem prostě dospělý, to už musíš pochopit, že mám svůj život.
0: Ajajaj, to je asi těžké pro každou mámu, asi to taky jednou zažiju.
1: No, Jan, to jo.
0: Jan to Bendik je naším hostem.
2: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu

0: Ladíte Český rozhlas pořad Alex a host a tím hostem je zpěvák Jan Bendik, který kdyby nebyl zpěvákem, tak by byl stylistou, anebo jsem někdy četla také kadeřníkem.
1: Kadeřník, vizážista, stylista, to jsou, já to miluji.
0: To byste, a provozujete to jako vedlejší činností, myslím, jako jestli sám si vybíráte, vymýšlíte kostýmy na koncerty.
1: Jako když už něco přijde, tak mám třeba nějakou stylistku nebo stylistu, nebo návrháře, který mi to už je na míru, ale většinou si všechny ty věci vymýšlím já, třeba kostýmy do Outučka, teďka si chystám a těším se na to, protože to vypadá strašně hezky a... A tohle to mě jako baví od jak živa. A já si troufám říct, že mě to jeden čas bavilo i víc než samotný zpěv.
0: Ajajaj.
1: No, fakt, jakože. Ale tím, že to už dělám a pracuju, vlastně je to moje práce zároveň, tak vlastně tohleto, toho stylistu a toho vizážistu hodně často využívám, takže jsem si říkal takový, hodí se mi to v té práci.
0: Kolik těch kostýmů vyměníte během jednoho koncertu?
1: Během jednoho koncertu, tak tam mám jeden kostým, ale teď si to právě dělám tak, abych nemusel pořád kupovat to oblečení. Tak budu mít 5 kostýmů, které mezi sebou prostě budou přes ty letní koncerty až do konce zimy budu střídat, které budou prostě zářit, které budou se třpitit a mezi sebou se prostě budou vždycky různě měnit. Protože je to šílený, kdybyste viděli můj šatník, tak je to prostě, to je nekonečná hora věcí. Ale já si jich nechci zbavit, protože rád sbírám oblečení, miluju to a prostě to ke mně patří, no.
0: A ony, ty kostýmy nejsou asi ani úplně skladné, jako jsou docela objemné, ne?
1: Jsou právě, takže já tolikrát jako už vidím, že se ten věšák, kde jsou s těma ramínkama, že už se to prohejba, takže některé ty těžké věci a těžké kostýmy musím dávat do takových vaků a většinou to mám třeba v garáži a tak, ale to, jako je to šílený, no.
0: To moc dobře znám, ale ještě to neprasklo, ne?
1: Ne. A já se k tomu vždycky rád vracím, když je třeba nějaký ten kostým nebo nějaký ten outfit hodně, jako, jak to mám říct, na oko, takový hodně viditelný, tak já si ho vezmu na nějakou velkou akci, jsem v tom někde vyfocený, někde to vyjde a pak to schovám a za rok si to vezmu zase. Mm-hmm. Takže někdo si myslí, že jednou si to vezmu na sebe a vyhodím to. Absolutně ne, jako takový blázen nejsem.
0: Recyklace.
1: No to rozhodně. A třeba hodně věcí třeba i najdu v sekáči. Teď jsem třeba v sekáči normálně našel tak nádherný kravaty. A mám z nich obrovskou radost a nemůžu se dočkat, až je vynesu.
0: No tak vidíte. Třeba jednou, tím jak to skladujete, se vám to bude hodit, protože třeba Helenka Vondráčková má výstavu ze svých kostýmů, které oblékala od, já nevím, 70. let, tak třeba jednou.
1: A to je můj největší sen a já mám právě všechny ty velký kostýmy z těch různých velkých show, jako byl Forum, Karlín, Old Universum a třeba takový ty větší akce nebo focení nebo velký životní situace, který jsem měl, tak tyhle ty kostýmy si přesně schovávám, co jsou jako zapamatovatelný mým fanouškům a věděli, že jsem to měl na sobě. Takže na to se těším, až třeba jednou mi bude 80 a pořád se budu věnovat té hudbě, tak třeba, kdo ví, udělám nějakou takovouhle výstavu.
0: Tak a O2 Arena, jak je moc vzdálená pro vás? Je ve vašich myšlenkách udělat O2 Arenu?
1: Určitě,
0: ale... Navrhnout si kostýmy.
1: Víte co, já rád dělám malý kručky a jasný kroky, o kterých vím, že budou fungovat, takže jsem rád udělal to Forum Karlín, pak jsem přešel na hodně pomalých kroků k O2 Univerzum a řekl jsem si, a tam už si právě každý myslel, že budu oznamovat O2 Arenu, ale řekl jsem, ne, oznávím znova O2čko, O2 Univerzum, pardon, a teď si to celý jako proběhnu tam a znova si to užiju. A ta O2 Arena je někde v nedohlednu, ještě zatím jako si na to nevěřím. Až budu vědět, že je ten správný čas, tak možná nad tím budu přemýšlet, ale samozřejmě ty představy toho pódia, jak to tam bude vypadat, mám, to je...
0: A neříkal vám tatínek, kdyby ta O2 Arena mohla být?
1: On mi furt říká právě, ty už by si to měl dávno oznámit, ty se bojíš. A říkám, no jasně, že se bojím. To je, ale... Chci si být 100% jistý a nerad dělám něco 50% jako jistotou, chci mít těch 100%.
0: Jan Bendík je naším hostem.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Pozvání do Alex a host dnes přijal zpěvák Jan Bendi, který už se chystá na svůj velký, další velký koncert, který proběhne 17. října v O2 Univerzum. Zazní tam i píseň Hanky Zagorové, kterou jste mohl přespívat. S požehnáním Štefana Margity samozřejmě.
1: No, samozřejmě nad tím přemýšlím a mám ji ve svém setlistu napsanou, takže zatím je tam v plánu tato písnička. Ale říkám zatím, že protože já ten setlist celý mám samozřejmě sepsaný a něco se bude škrtat, něco se bude přidávat, ale tuhle písničku zrovna škrtat nechci, takže...
0: Černý páv, já jsem černý, to
1: černýho páva, tam moc rád zaspívám.
0: Byla to jediná písnička, kterou jste zpíval nebo přespíval po Hance Zagorové, nebo ještě byla jedna?
1: Já jsem naspíval ještě jedna z lodí nese jméno Gwendolina. Gwendolina. Gwendolinu jsem ještě mi povolil pan Margita, tam jsem se taky zeptal. A to je taky moje oblíbená písnička, takže tyhle ty dvě písničky od Hanky jsem zpíval a...
0: A víc už nepovolil, Štefan?
1: Ne, to já už jsem nechtěl víc, to jsou jenom tyhle dvě. A já si myslím, že on by povolil i klidně 10 písniček. On a Hanka si troufnu říct, že mě vždycky měli hrozně rádi a vždycky se ke mně chovali moc hezky. A pokaždý, když jsem Hanku potkal, tak to bylo prostě smršť lásky a přátelství a pokaždý mě vynadala, protože jsem jí vykal a ona mi přitom už mě asi 100krát říkala, ať jí tykám. To se mi vybavuje nejvíc.
0: Moc to nešlo, že? Taková já osobnost.
1: Jako, no já držím vždycky respekt. No. A to samý mám i s Lucí Bílou, takže já už jí tykám teda, ale fakt od té doby, co jsme se poprvé poznali, jsem jí vykotykal a tam mě vždycky taky jako hodně nadávala, tak už mi tykej.
0: Vykotykal, to slyším poprvé, to je hezký termín, vykotykal. A s Michalem Davidem tam to šlo lépe, ne?
1: Tam to šlo lépe, protože to je chlap a i tak k němu cítím obrovský respekt, protože všechna čest tomu, co on v životě dokázal. Ale tam on, jak mi to řekl hezky, jako tykej mi, pojď si tykat, tak jsem ho začal fakt brát jako toho svého strýčka, z toho svého strejdu, prostě někoho z rodiny a fakt mu jako tykám.
0: Tak už jsme mluvili hodně o vašich pracovních plánech, ale co nějaká dovolená, samozřejmě pro zpěváky jsou už ně, hlavně teď v létě, festivaly, různé venkovní koncerty a tak, což se vás týká také, ale stihnete nějakou dovolenou?
1: To je vždycky to, co my každý rok bojujeme. A jakože hodně bojujeme, aby jsme měli aspoň 5 dní prostě někde v nějakým wellness nebo prostě někde v přírodě tady v Čechách. Protože my většinou jezdíme vždycky v lednu na dovolený do teplých krajin, jako je Thajsko a podobné destinace. Takže tenhle rok jsme si řekli, ne, uděláme si tam volno, uděláme si tam prostě 14 dní volno a pojedeme, plánujeme znova Thajsko, takže uvidíme, co dál ještě přinesou ty letní dny, ale tak hlavně budu koncertovat, na to se těším nejvíc.
0: Je nějaký koncert nebo místo, kde budete koncertovat a na které se jako speciálně těšíte?
1: Těším, ale zrovna nevím přímo datum, ale vím, že to bude v Mikulově a že to bude s Leošem Marašem a to je vždycky hrozně hezký. On vlastně bude mít narozeninový pecky starý, se kterýma jezdíval a já jsem s ním vlastně jel všechny ty jeho pecky, takže to je vždycky tak strašně fajn s Leošem, že vždycky se na to všichni jako hrozně těšíme. Celá ta banda, která tam jsme, tak je to hrozně fajn a navíc v Mikulově na Moravě. Je to tam prostě nádherný, takže tam se hodně těším.
0: A máte ještě kontakt s Anglií? Myslím, jestli tam stíháte, zvládáte, jezdíte, jestli tam máte vazby, jestli tam třeba jezdíte i koncertovat?
1: Takhle, tak s Anglií samozřejmě to už asi nikdy nebudu bez ní. Vždycky zůstane v mém srdci, navíc tam mám rodinu pořád, po mámy i po tátovo straně. A navíc tam i koncertuju, takže tam jezdím a tenhle rok tam zrovna 2x pojedu, takže na to se extrémně těším. Po dlouhý době tam teďka pojedu, myslím si, že po takových 3 letech, takže si to extrémně užiju. A myslím zrovna, že tam bude i Liverpool, ale radši jsem ticho.
0: Dobře, takže stihnete tam zajet z koncertem. Absolvovat koncert a pak navštívit své příbuzné?
1: No, já doufám, že jo.
0: Případně spolužáky?
1: Spolužáky, ty jsou v Liverpoolu, já většinou jezdívám, já doufám, že ten Liverpool vyjde, ale většinou jsem takový Birmingham, kolem Londýna, Leeds a tyhle ty města, nebo Margate a tak dále, a to je strašně daleko od toho Liverpoolu. To je třeba takových 600-700 kilometrů, takže to bych asi úplně nezvládl tam. Ale když budu v Liverpoolu, tak strašně rád se podívám na školu, kde jsem studoval nebo chodil do školy a vždycky jsem se tam jako setkal s lidma, se kterýma jsem chodil do školy.
0: A místo, kde jste žili s rodinou těch 8-9 let, jak dlouho jste tam byli, tak to existuje? Jako máte možnost se jít podívat na to
1: jo,
0: místo?
1: Jo, no právě, že naposledy, co jsem byl v tom Liverpoolu, tak jsme se šli podívat na právě na tu ulici, na ten náš barák, kde jsme bydleli, a on je pořád stejný. Dokonce v horním oknu jsem vždycky koukal, jakože, pardon, že koukám takhle, ale v horním oknu v rohu byl takový flek, který nešel dolů a on tam je doteď.
0: Já koukám na to, co si teď zahrajeme a jakou písničkou se rozloučíme a je to píseň Dávno vím. A já moc děkuju, že jste tu byl. Jan Bendík, ať se vám daří.
1: Děkuju moc krát, mějte se krásně.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Český rozhlas, zprávy.
1: Ministr školství zastavil plošné testování znalostí páťáků a deváťáků kvůli komplikacím z testy. Muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně se stalo na konci dubna terčem kybernetického útoku. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková, pěkný večer. Letošní plošné testování znalostí žáků 5. a 9. tříd končí. Zastavil ho ministr školství za ANO Robert Plaga. Jako důvod uvedl špatnou komunikaci školní inspekce s rodiči a školami i technické potíže, které testování provázely. Největší kritiku vyvolaly otázky na socioekonomický status rodin žáků. Dotazník obsahoval i necitlivě formulované otázky na jejich psychické zdraví. Dopředu o nich nevěděli učitele ani rodiče. Podle ústředního inspektora Tomáše Zatloukala byl problém hlavně v informování o obsahu dotazníku.
2: Tyto otázky byly už uplatněny v minulých cyklech šetření, poprvé v roce 2022. V letošním roce se ukázalo, že takové typy otázek je nutné daleko více komunikovat, vysvětlit, co je cílem sběru těchto dat, jaký je jejich účel a jaký je jejich smysl.
1: Policie řeší kybernetický útok na muzeum regionu Valašsko ve Vsetíně. Na konci dubna totiž systémy muzea napadli hackři, kteří požadovali výkupné. Data ale neunikla. Zlínský kraj teď řeší, jak muzeum lépe zabezpečit, dodává mluvčí Zlínského kraje Soňa Ličková.
3: Zlínský kraj jako zřizovatel nyní přistoupil k důkladnému bezpečnostnímu auditu ICT infrastruktury organizace, který bude proveden externí specializovanou společností. Na základě zjištění pak budou následovat další kroky ke zvýšení úrovně kybernetické bezpečnosti v organizaci.
1: Pražský dopravní podnik dnes odstranil zakrytí nových vozů lanové dráhy na Petřín. Lidé tak vůbec poprvé mohli vidět jejich podobu. Do každé kabiny se vejde kolem 120 cestujících. V provozu po kompletní rekonstrukci by lanová dráha mohla být od září, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
4: Lanovka samozřejmě v tuto chvíli ještě není dokompletovaná, nejsou tam například instalovány sedačky pro cestující a jsou tam sundány různé kryty těch elektronických zařízení, ale na první pohled působí lanovka velmi svěže, otevřeně, vzdušně a to, co je nejpodstatnější pro cestující, tak bude mít velké prosklené plochy, takže bude krásně vidět ven.
1: Lanovka na Petříně nefunguje od poloviny září 2024, kdy ji poškodili silné deště. Za kompletní opravu dráhy a pořízení dvou nových kabin zaplatí dopravní podnik přes 134 milionů korun. Sport. Čeští hokejisté prohráli na mistrovství světa ve Friburgu s Norskem 1-4. Jediným českým střelcem v utkání byl Jaroslav Chmelař. Severané díky výhře poskočili v tabulce skupiny B před národní tým na druhé místo. Třetí Češi mají navzdory porážce čtvrtfinále jisté a zítra uzavřou skupinovou fázi duelem s Kanadou. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno, nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko stále stojí na kilometru 346. Jedná se o Klimkovický tunel, kde je překážkou nadměrný náklad. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov. Před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase silnic 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
1: Tolik zprávy a teď už je tady country dostavník Mirka Černého.

Příjemný a klidný večer všem, kteří jste v této chvíli společně se mnou u rozhlasových přijímačů a ničím nerušenou hodinku dýchající romantikou i jemnou dávkou nostalgie, evergreenů a novinek s legendami i novými objevy naší i světové country, folku a trampské písně, které vám touto dobou každý všední den od pondělí do pátku přiváží country dostavník Mirka Černého.

Naše dnešní setkání na pláních country otevřel Petr Spálený zprávou Já jsem tady a ty tam. Jednou z tuctu nahrávek jeho zatím posledního novinkového alba Můj dým, které vyšlo v roce 2013. Já vás ovšem dnes zavedu do jeho projektu, který se objevil mezi novinkami před rovnými 40 lety pod názvem Motel Nonstop.

Petr Spálený a jeho Promiň z alba Motel Nonstop, které vzniklo ve spolupráci s Apolem Pavla Krejči. Jeho škádr tvořili baskytarista Honza Podjukl, kytarista Olda Kellner, bubeník Emil Greschl a pianista Jarda Vraštil. Potkáte je i v písničce Já se nestratím.

Tak trochu osobní vyznání milovníka koní Petra Spáleného, adresované klisně jménem Lady. O dva roky dříve stejně upřímně a vlídně oslavoval Petr psí štěně, které se jmenovalo Peggy.

Naším dalším hostem byl Waylon Jennings s country baladou písničkáře a zpěváka z texaského Houstonu a člena nashvillské autorské dvorany slávy Mike Newburyho s vlídnou radou If You See Her, kterou Zdeněk Rytíř otextoval ještě v dobách její největší zámořské slávy a Petr bezchybně přivedl do alba Motel Nonstop. Petr Spálený, Když ji potkáš.

sugestivní na to můžeš vzít jet, další písnička Petra Spáleného, který do obsahu alba Motel Nonstop přivedl jako autor celou polovinu titulů. Jednou z prvních a dávno zapomenutých countryovek, které se v jeho zpěvníku objevily, byla už v roce 1971, tomu bylo 27, novinka veterána Dicka Curlese, Jukebox Man.

Jukeboxman Dicka Carlose jako Nejsem žádnej mnich a pak o rok starší a mnohem slavnější Dáma při těle s textem Pavla Vrby. Už v roce 65 ji v autorském vězeňském originálu nabízel téměř nenapodobitelný Lee Hazelwood. Johnny Blakely robbed a bank way down in El Paso.

Další z countryových veteránů, kteří ovlivnili zpěvník Petra Spáleného, Texas Sun Don Williams a jeho hitparádová jednička z roku 81 I Believe in You. Ještě docela čerstvá zakotvila o rok později v sestavě alba Motel Nonstop s textem Zdeňka Rytíře Já věřím tvým snům.

Tak píšu psaní kapitána skupiny Apollo Pavla Krejči s textem Petra Spáleného z alba, které vyšlo před rovnými 40 lety a jmenovalo se Motel Nonstop. A to podle písničky, jejíž originál prosycený rasovými problémy Ameriky vyšel až po dlouhých tahanicích, ale v éteru se nikdy neobjevil. Mel Haggard, Irma Jackson.

Merle Haggard a jeho Irma Jackson stará letos rovné půl století. Díky všem, kteří jste i dnes jeli se mnou, hezký zbytek večera, do něhož vám Petr ještě přidá přiznání, co ti můžu dát, a klidnou dobrou noc.

Nezapomeňte, že hodinový country dostavník Mirka Černého přijíždí do této stanice každý všední den. Od pondělí do pátku v 9 hodin večer a já se na vás moc těším. Dávejte na sebe pozor a mějte se moc a moc country.

0: pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas zprávy.
1: V Česku dnes padaly teplotní rekordy. Do výběrového řízení pro poradní orgán dětského ombudsmana se přihlásilo přes 700 dětí. Zítra bude skoro jasno a teploty až 32 stupňů. Zprávy a Tamara Kocourková. Pěkný večer. Teplotní rekordy dnes padly na 5% meteorologických stanic, které fungují aspoň 30 let. Informoval o tom Český hydrometeorologický ústav. Nejtepleji bylo na západě a severozápadě Čech, kde teploty stoupaly nad 30 stupňů. Třeba na Bolevci v Plzni meteorologové naměřili 30,6 stupně. Tropické počasí má být i zítra. Teploty vyšplhají až na 32 stupňů Celsia. Víc než 700 dětí a mladistvých od 12 do 18 let se přihlásilo do poradního týmu dětského ombudsmana. Pracovníci jeho kanceláře vylosují asi 30 z nich, kteří s ním budou konzultovat důležitá témata ovlivňující život mladých lidí v Česku a navrhovat, co by se podle nich mělo změnit. V poradním orgánu by měly mít zastoupení děti z různých jazykových, etnických a dalších menšin, vysvětluje ochránce práv dětí Martin Beneš.
2: Chceme vědět o tom, jestli to dítě vnímá, že má třeba nějaké znevýhodnění, tak aby ty různé skupiny těch dětí mohly být zastoupeny v tom poradním týmu. Takže teď budeme trochu zápasit s tím, abychom ty děti přihlášené rozdělili do těch různých skupin, ze kterých pak budeme losovat ty jednotlivé členy toho týmu.
1: Tábor zvažuje rozšíření modrých parkovacích zón na největší sídliště ve městě. Vychází z terénního sledování Centra dopravního výzkumu. Obyvatelům sídliště zabírají místa odstavená auta řemeslníků a dalších návštěvníků. Ti by podle návrhu hradili parkovné za denní i noční stání, vysvětluje místostarosta za Piráty Martin Mareda.
3: Ta regulace by se týkala pouze v těch nočních hodinách těch lidí, kteří tam nebydlí. O tom, jestli opravdu ta regulace pak bude na sídlištích, pak bude rozhodovat rada města. Sport.
1: Česká hokejová reprezentace podlehla na mistrovství světa Norsku 1-4. Češi tak klesli na třetí místo tabulky a skupinu už nemůžou vyhrát. Trenér národního týmu Radim Rulík uznal sílu soupeře a označil porážku za zaslouženou.
4: Jednoznačně lepší. Rusasky a hlavně na mantinelích solových soubojích jako nás přetlačili, kdy nás se zjistě vzpomněli. My jsme se na to pečlivě jako připravovali na ten zápas, ale bohužel ze situací, na které jsme upozorňovali, tak jsme inkasovali první dvě branky. Celkově ten náš projev byl horší než soupeře jednoznačně a byla otázka času asi, kdy nám dají další branku a to se potvrdilo a vyhráli naprosto zaslouženě, byli lepší.
1: Poslední zápas ve skupině čeká český tým v úterý od 20 hodin a 20 minut proti Kanadě. Počasí. Zítra čekáme jasno nebo skoro jasno. Nejvyšší teploty 27 až 32 stupňů, na horách kolem 23.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: D1 u Ostravy směrem na Polsko už je opět průjezdná, skoro půl hodiny se stálo na kilometru 346 u Klimkovického tunelu kvůli nadměrnému nákladu. A na dálnici D1 v Brně směrem na Prahu na kilometru 190 je nehoda mimo pruhy už odklizená. Kolona před nehodou je od sjezdu na Slavkov, před Brnem stojí všechny pruhy. Na možné objízdné trase na silnici 430 z Vyškova do Brna se ucpává úsek u odbočky na Slavkov. Jeďte opatrně a přejeme vám šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
1: To byly poslední dnešní zprávy. A teď už divadlo pro vaše uši.
0: Divadlo pro vaše uši.
5: Dobrý večer, dámy a pánové, tak už jsem tu zas jako dramaturg a taky uvaděč v divadle pro vaše uši. Prosím, ano, tamhle, tam je ještě jedno volné místo. Ano, hezký večer. Vidím, že je dneska plno, nakonec, aby ne. Krátké mistrovské povídky patří podle vašich ohlasů k těm asi nejoblíbenějším kouskům, které vám tohle rozhlasové noční divadlo může nabídnout. Tak hezký poslech, právě začínáme.

0: Povídka To je vám někdy román na pár stránek. V rozhlase platí, že není umění udělat dokument nebo koláž v hodinové stopáži, ale dostat všechno tohleto základní témata, emoce, zvuky do několika málo minut, to je skutečné umění. Stejně jako napsat krátkou povídku, kterou pak čtenář vezme, jak se říká, i s chlupama. A právě tohle uměl a v novinařině se tomu taky vyučil spisovatel Eduard Bass. Jeho povídky, pane, ty se čtou sami, tedy pokud není zrovna po ruce Miloš Kopecký, který si v rozhlase vybral Bassovi Žluté plerézy.
1: Pan Julius Koláček byl nejúžasnější akvizitér, jaký kdy jezdil po českých vlastech. Byl zástupcem pojišťovny Minimal, kteréžto jméno se vztahuje na výši členských příspěvků, nikoli na vyplacené pojistky. Konkurence mluvila o něm

Ježíšek šel svou vlastní cestou. Uposlechl několika rad, jež mu místo novoroční remunerace poskytl jeho první šéf, pan Jakub Kaubeles, ve firmě František Novák, první český křesťanský závod se sukny. A hlavní zásada tohoto starého rutinéra byla: nejlepší obchod, jejž může mladý člověk provésti, jest dobře se oženit. Pátral jak četnický pes mezi svými rozsáhlými známostmi, až konečně našel partii hodnou uznání. Vyženil svých 80 000 korun, načež byl pojišťovnou jmenován inspektorem bez zvýšení platu i jakékoliv jiné změny. Jmenování probudilo jeho ješitnost. O svatbě pojistil všechny svatební hosty, faráře, restauratéra, 18 fiakristů a 2 posluhy. Vyneslo mu to v uznání 14-denní dovolenou, ovšem bezplatnou. Po dlouhých úradách celého příbuzenstva zvolena za cíl nutné svatební cesty Paříž, a když se pan Koláček z Chotí vrátil, byl z nejšťastnějších a nejklidnějších manželů v celé sluneční soustavě. Neboť přesvědčil se, že jeho žena je anděl nejenom finančně, ale i morálně. S lehkým srdcem odjížděl co inspektor na své turné po venkově. Pojišťoval konduktéry, sedláky, pasažéry ve vlaku. Jeho neúnavná ústa pracovala jako perpetuum mobile. Stačilo třeba požádat jej o oheň k zapálení fajfky a už našel nit k hovoru o hrůze požáru na venkově. A když vylíčil nejživějšími barvami utrpení, nebezpečí a nástrahy, jež číhají na každého z nás, bylo naslouchající publikum jato nevylíčitelným děsem. Ano, smrt číhá všude. Neunikneš, neunikneš. A když vše v hrůze stichlo, ozvala se jako vysvobození konejšivá slova Koláčkova. Ano, pánové, smrt je všude a neuniknete jí, ale přestává být i pohromou, jestliže jste pojištěni u pojišťovny Minimal, jejíž podmínky jsou v skutku nejmírnější. To bylo tajemství jeho úspěchů, jež mu vlévali vedle domácího štěstí klid a spokojenost dožil. Až jednou seděl v Benešově v hotelu Pošta. Benešovské pojistky byly všechny zapsány v jeho kopírce a nyní strkal klidně černou kávu a listoval v Politice. Náhle padl jeho zrak na malý inzerát a v jeho obličeji nervozně trhlo. Četl se zděšením: žluté plerézy, přijďte dnes do Uránie, Pařížan. Žluté plerézy, módní splývající pera na dámském klobouku. Jediné žluté plerézy v celé Praze měla jeho paní. Byla to tehdy dernière création Paříže, již si přivezla do Prahy. A současně vynořil se Koláčkovi před očima onen podezřelý mladík, jenž při celé jízdě z Paříže neustále se potloukal kolem jejich kupé. Panu Koláčkovi strnula krev v žilách. Nejlepší obchod jeho života se řítil, hroutil a v duchu se mu objevil hrozivý bankrot. Bankrot celé jeho existence. Odjezdy vlaků, vtlučené dlouhou prací do paměti, prolétly mu mozkem. Zaplatil a letěl na nádraží, aby stihl rychlík. Vrhl se do vagonu, zdrcen a zničen. Konduktéři nepoznávali v něm hovorného pana Koláčka. Ani jediné pojištění nebylo ve vlaku provedeno. Světová pojišťovna Minimal ani jednou doporučena. Její inspektor seděl nehybně v koutě vozu a naslouchal, jak kola vozů zpívají dutě. Plerézy, plerézy, plerézy, plerézy. Teprve když vlak výjížděl do pražského nádraží, vzchopil se ze své apatie. Není možno, aby jeho žena, jak ji poznal, tak brzy ho podváděla. Musí se napřed ovšem přesvědčit, než učiní rozhodný krok. A pln trapných obav i slabých.

nadějí vrhl se do tramvaje. Bylo k 8:00. Po Václavském táhli davy mladých lidí z obchodů nahoru na Vinohrady. Tramvaje zvonily a prodírali se hloučky pěších. Panu Koláčkovi trvala jízda jako věčnost. Proklínal správní radu, řidiče, publikum a když již neměl, komu by klel, vyskočil z vagonu a spěchal pěšky domů. Vyběhl 3 patra k svému bytu jako mladík. Otevřel klíčem dveře. Pokoje pusté a prázdné zeli mu vstříc. Nikdo nebyl doma. Ani paní, ani služka. Tikot hodin bodal ho přímo do srdce. Vešel do ložnice. Divadelní plášť jeho ženy byl pryč. A na stole stála ohromná, známá krabice na klobouk. Prázdná. Studený pot vyrazil mu na čele. Žlutá péra za 300 franků houpají se teď někde vedle vyžehleného cylindru a jeho žena, jeho dokonalá žena, naslouchá lichotkám bezvousého mladíčka, frejíře s vyžehlenými kalhotami. Proklatý Jakube Kaubelesi, kdyby si věděl, jak končí nejlepší obchod, tebou tolik doporučovaný. Kdyby svěděl, co je žena, nezačínal bys s ní žádného podniku, jehož základ má být solidní. Bůh ti odpusť tvoje remunerace. Stačili zničit jednu lidskou existenci. A pan Koláček zvedl se resignovaně, ale myšlenka spravedlivé odplaty prolétla mu hlavou. Ano, dopadnout jí, hada. A zničit, zdrtit morálně šeravé uhlí na její hlavu. A pak rozchod. Rozchod. Definitivní rozchod. S nuceným klidem vyhledal drožku a tryskem hnal ji z konce Vinohrad do Uránie. Nekonečnost Prahy uváděla její v zoufalství. Kobila se jen vlekla a drožkář byl nejpotulnější bídák světa. Konečně Holešovice. Uránie. Vlétl jako puma do hlediště. V hledišti byla tma. Ve žlutém obdélníku scény hráli právě poslední akt nějaké cizoložné komedie. Publikum se smálo komickým situacím a všechen ten smích vzbudil v panu Koláčkovi zuřivou touhu po pomstě. Konečně dohráli. Žárovky se rozsvítily, ale proudy obecenstva znemožnily by každý rozhled. Koláček vyběhl ven a číhal. Číhal. Lidé chodili kol, rozesmátí, šťastní a bičovali tak zuřivost Koláčkovu až k šílení. V tom spatřil, jak 30 metrů od něho vstoupila dáma do drožky. Jen tak se zamihly žluté plerézy jejího klobouku. Pak nějaký cylindr a drožka se rozejela. S výkřikem vrhl se Koláček mezi lidi, probil se ke své drožce a ukázal na prchající. 10 dostanete, dohoníme-li je. Drožkář se podíval a zavrtěl hlavou. Milost pane, to nepůjde. Ten pekáč tam, to je Pepíček Ťuťu. A ten má jelena jako švanciperk. Nemluvte a jeďte. A tak začala divoká jízda. Ale marno vše. Pan Koláček zůstával stále zpět a když výjížděli do Slezské ulice na Vinohradech, potkali již Pepíčka Ťuťu s prázdnou. Pan Koláček běžel jako šílený po schodech nahoru. Přede dveřmi se zarazil. Otevřel je tichonce a po špičkách vstoupil. V jídelně na stole byl pohozen klobouk se žlutými plerézami. Skočil k ložnici a rozrazil dveře. Ženský výkřik ozval se ve tmě. Otočil tastr, žárovky zazářily a v koutě u postele choulila se služka Máry, svlékající ze sebe šaty jeho ženy. To byla nejděsnější rána, jež mohla pana Koláčka stihnout. Klesl na okraj postele a nechápal, neviděl, neslyšel. Máry v nedbalkách stála zoufale. Koláček se nehýbal. V hlavě se mu pletly pojmy. Žluté plerézy, Paříž, Uránie, Máry, cylindr. Náhlý výkřik jej probudil.
vyskočil a spatřil svou ženu, vracející se v šále z varieté, která klesá ve dveřích domdlob. Neboť přistihnou ti krátce po svatbě svého muže in flagranti se služkou, jest zajisté věc hodná omdlení.

0: Myslím, že tajemství úspěchu Basových povídek u čtenářů je i v tom, co všechno měl Eduard Bas v životě za sebou. Ono se vám to nějak nastřádá, nazbírá a spisovatel pak nemusí jen tak šustit papírem. Eduard Bas nebyl jen novinářem, fejetonistou nebo soudničkářem, ale taky třeba kabaretiérem v proslavené Červené sedmě, autorem mnoha kupletů. No a z toho všeho bral i jako píšící autor. A kdo ví, jak mu do pera přišel takový Straglův zákon, radši se ptát nebudeme. V rozhlase o něm vyprávěla Jiřina Jirásková.
1: Ve státě Iowa vyhlásili zákon proti sňatkovým podvodníkům. Každému muži, který bude z této šalby usvědčen, vypálí se tři výstražná znamení na pravé předloktí. Zákon moudrý a prozíravý, jako všechny zákony světa. Senátor Al Struggle, otec tohoto zákona, byl den po jeho přijetí oslaven všemi vdovami a staršími dívkami státu Iowa a do tří dnů dostal 713 nabídek k sňatku. Viděl z toho, že vykonal dílo záslužné. Na ranči Růžová naděje zacvakla na dvoře kopyta jezdeckého koně a Helena Betincová zvedla hlavu. To je Jim, zašeptala. Ale než došeptla, rozlétly se dveře a Jim vstoupil. Vysoký, širokoplecí, v bezvadném kabátci, s nedbalou, ale rozkošnou vázankou, nad pevnými rty hezký, hustý knír, nad vysokým čelem černé, ale už šednoucí vlasy. Hello, Jimmy, co dělá noha, zvolala Helena, rozkládajíc příbory k snídani. Hello, Helen, všecko v pořádku. Myslím, že dnes mohu už odejet. Heleně Betincové se nějak zachvěla při nalévání kávy ruka, crček jí ujel mimo koflík na talířek. Jim Sherburne jí podal širokou mužnou pravici, usmál se na ní svým zářivým úsměvem, usedl na židli, ne tvrdě a zeširoka jako zdejší arizonští jezdci, ale tak nějak skladně, jako gentleman. A pak si několika půvabnými pohyby urovnal před sebou šálek, chlebíčky, máslo a řízky roast beefu jako člověk, který nejprostším, nejpřirozenějším způsobem vykouzlí ve všem pořádek. Helena velmi bystře vnímala a oceňovala každou tuto podrobnost. To byl jiný a jaksi vzácný svět, který s tímto mužem vpadl sem na zapadlou růžovou naději, která znala jen hulákání kaubojů a za života neboštíka Betince jen drsné a divoké pitky farmářských sousedů. Po jeho smrti před třemi lety přijížděl ještě tu a tam některý z nich, všelijak starosvětsky nafintěný a napomádovaný. Motal se tu neohrabaně půl dne, než se po mnoha sklenicích whisky dostal k tomu, že plácl do stolu a vyrazil ze sebe Hello, Helen, Jášku, nebudete přece pořád vdovou. Koukejte, můj ranč a růžová naděje. Ano, ano, už je celkem se sebe střásla jednoho po druhém. Ale když jí hoši z Bukového údolí před týdnem přivedli tohoto cizince, který si tam při páru z koně pohmoždil nohu, na první pohled viděla ten, že by byl ten pravý. Jim, Jim, Jimmy, vyspělý, mužný, ve všem pán a s jakou srdečnou dvorností se k ní choval. Ten týden se Helen musela mnoho přemáhat, zvláště za večeru na verandě, kdy se jí pomalu vyspovídal z celého svého dobrodružného života, od školní škamny přes vojančení na Filipinách a obchodní plavby do Orinoku a jednatelství v Kviku, až k tomu tajemství, které ho znovu a znovu a také nyní táhlo tam, na severozápad, za údolí smrti, za Ouncovo jezero pod severní boky Mount Whitney. Přiměla ho nakonec, že i s tím se jí svěřil, neboť měla na něho vliv. To viděla zřejmě a blažilo jí to nesmírně. Vypověděl jí tedy, drže její ruku pevně ve své jako na přísahu, že tam, v Nevadě, ví ne o jednom, ale o třech údolích plných zlata, nezměrné bohatství, které hlídá a střeží a které vyjeví až teprve tehdy, kdy bude mít všecko kolem skoupeno a zabezpečeno. Ta klidná opatrnost zcela odpovídala jeho nádherné rozvaze, Ale Helen Betjencová se přitom nemohla ubránit hrůzné myšlence, že někdo jiný ho může zatím předskočit. Ti muži jsou tak pošetile sebevědomí. I ten nejdokonalejší mezi nimi potřebuje vlastně ženského důvtipu, aby bděl nad jeho konáním. Jimmy jí pověděl své tajemství, ale patrně ne celé. Neboť když jí líčil krásu onoho pralesa a jak už byl jednou na prahu toho, že bude jeho pánem, nějaký neznámý stesk a smutek vešel v jeho zamyšlené oči, nějaká těžká a trubná hořkost se mu navěsila na hlas, který bez děky spomlkal. Neřekl ani slova, neučinil sebemenší náznak, ale Helen ve svém rozechvěném srdci věděla, že tu je nějaká velká rána, kterou si tento muž ponese mlčky až do hrobu. A nyní, když mezi trochu melancholickými a trochu roztržitými žerty při snídani věděla, že Jimmy dnes opustí růžovou naději, aby jí zmizel navěky, že odjede patrně jen a jen pro tu neznámou a nevyslovenou hořkost, která zřejmě vytváří jeho podivnou osamělost, když to si uvědomila, rozhodla se se vší vůlí ženy, která dovedla vládnout kaubojům a indiánům svého ranče. Jimmy nesmí odejít s tímto tajemstvím. Helen ho donutí, aby je položil před její rozumné oči. A ona mu pak poví, je-li to taková věc, pro kterou má muž... Ano, pro kterou má muž opouštět ženu. Nebála se to domyslet. A pak přišla ta napjatá chvíle, kdy ho vší vůlí své bytosti dostala k tomu, že poprvé sklopil před ní hlavu a urputně sevřel ruce. Byla by ho zlíbala za ten nádherný vzdor, ale musela ještě chvílečku vytrvat. A v skutku zvedl hlavu, zadíval se jí hluboko do očí a pak nějak dutě řekl: Helen, vy jste tomu chtěla. A vykasal pravý rukáv kabátce nad loket, rozepjal košily a natáhl před ní krásné svalnaté předloktí. Řadou nad sebou byly na něm tři zjizvělé křížky. Straglova znamení, zašeptala Helen. Ano, přikývl Jim, památka na Ájovu. A schrnu v pruce rukáv košile a kabátu, zahleděl se v její úžasné oči a pomalu vážně dodal: přísahám vám, Helen, že byl jsem odsouzen nevinně. Nic jsem s tou dámou neměl, nic jí nesliboval, nic po ní nechtěl. Ale zbláznila se a když jsem jí odmítl, udala mě a před soudem přísáhla. Heleně bylo náhle vše jasné. Ano, ano, ano, takovým nebezpečím od všelijakých hysteriček jsou vystaveni mužové tak dokonalí, jako je Jim. A tupý zákon, který nechápe hru lidských srdcí, naplňuje život tragédiemi. Třikrát musela projít verandou, aby utěšila své pobouření. Pak však stanula u Jima s celým klidem a rozhodností velitelky ranče. Jime Sherburne, pravila pevně a zvučně, jaký Jim ještě neslyšel, vaše noha je v pořádku a odjedete dnes do Nevady a Kalifornie. Jsme tu u hranic. Jak dlouho potřebujete jet k vašemu údolí u Whitney? 6 dní, Helen, odpovídal jako kdysi při raportu na Filipinách, neboť i on věděl, že jsou před velkým rozhodnutím. Kolik dní je vám třeba na zakoupení pozemku? 2 dny do Fresna a den jednání, ale žádné ale. Kolik myslíte, že to bude stát? Vnímal její žhoucí tvář a planoucí oči. Byla nádherná. Všecko ho hnalo k tomu, aby ji uchvátil a zlíbal. Ale zdržel se a vteřinu uvažoval. Měl na jazyku 8 000, ale bez děky mu přišlo polknout slinu. Pak řekl... 10, možná 12 000, je to samá stará sekvoj. Dobrá, Jimmy Sherburne. Půjdete se mnou do kanceláře a já vám dám šek na $15 000 pro banku ve Swansea. Za 17 dní se vrátíte. A kupní list na ty lesy. Sekvoje tam jsou, říkáte. Ten kupní list, nemyslíte, Jimmy, ten kupní list by mohl být na vaše i na mé jméno. Nemyslíte, Jimmy? A pak bychom mohli, Jimmy, také růžovou naději převést na společné jméno. Nemyslíte, Jimmy? Tohle už mluvila překotně, měkce a slastně a nedomluvila pod jeho polibkem. Za hodinu se vyhoupil do sedla a vytočil odpočatého koně k bráně. Helen stála před domem a mávala šátkem. Smekl velkým obloukem klobouk, pak jej vítězně zvedl nad hlavu jako k přísaze a vyrazil ven na cestu do Swansea. Nebylo mu v první chvíli lehko. Klusal mezi travnatými loukami a říkal si vytrvale, hlupáku, hlupáku, do smrti si tu mohl mít ráj. Ale pak přeskočil potok, který zde ohraničoval pozemky růžové naděje, půda přecházela v poušť a v mysl Jima Sherburna se čím dál tím více usazoval blažený pocit svobody a volnosti. O 3 roky později seděl Tomáš Cadigan, usedlý majitel ranče 7 bříz, pohodlně a zeširoka u snídaně. Kostnatýma rukama si krájil chleba a přes šálek koukal do přeložených předvčerejších novin, které si tam opřel o konvici. Proti němu seděla mladá paní Cadiganová a s tichým stezkem sledovala jeho tuhé, neohrabané pohyby. Tomáš Cadigan najednou zvedl hlavu od novin, ukazovákem přidržel v nich jedno místo a přes noviny oslovil manželku. Holka, buď ráda, že ses ještě včas vdala. Já vím, že byl Betins hodnej mužskej a dobrej soused, to všechna čest. A vím taky, že ses uměla jako vdová na ranči otáčet. Ale na věky truchlit pro neboštíka, to není lidský, když je ženská mladá a vedle je soused při majetku. Bůh ví, co by tě bylo potkalo, kdyby jsi zbyla to se mnou rozmyslila jinak. Tadyhle to je z Charlestonu. Chytili tam zase takovýho ptáčka, co má mý vdovy. 12 jich má za 3 roky na svědomí. O 100 000 je připravil a představ si, Helen, že měl přitom na ruce ty straglovy křížky, takže každá mohla vědět, o co běží. Já nevím, jaký vy ženský jste a kam dáte rozum. Jako tenhle ten Marley, on si taky říkal Sherburn. Co pak, Helen, nějak jsi se zakuckala?

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Už jsem tu svého času přiznal, že si nějak věčně pletu ty Basovy klapzubáky a Poláčkovi muže v offsideu. Ani vám nevím proč, že by v tom byl ten fotbal. Eduard Bas a Karel Poláček toho ale měli společného víc než jenom to, že se potkávali v Lidových novinách v jedné redakci. Oba prošli vlastně všemi rubrikami, psali fejetony, soudničky. Oba se na novinářském základě pak taky stali autory oblíbených románů. Ale protože to dnešní divadlo patřilo právě Eduardu Basovi, rozloučím se teď na konci klapzubovou jedenáctkou, jak si jednu její kapitolu v rozhlase vychutnal Jiří Adamíra. Vidíte, ani nevím, jestli taky chodil fandit na fotbal. Zůstávejte ve zdraví a brzy opět naslyšenou.

Nejen celá Barcelona, ale půl Španělska bylo vzhůru nohama. Nikde se o ničem jiném nemluvilo, než jak dopadne zápas mistra Katalánie s tajemným mužstvem Klapzubů, o němž se všemi prostředky zpravodajské techniky roznášely nejúžasnější pověsti. Ale i kdyby 3/4 těchto zpráv byly vylhány a přehnány, jedna věc nemohla klamat. Bylo to celkové skóre klapzubovských zápasů, které pořád mělo na jedné straně nulu a na druhé cifru, která vypadala spíš jako letopočet než součet gólů. FC Barcelona tušil, že tu jde o celou jeho slávu, a proto konal několik schůzí mužstva výboru, aby se poradili, jak na ty Čechy jít. Schůze byly rozčilující a bouřlivé, ale nakonec v nich prorazil se svým názorem Alcantara. Pánové, myslete si, co chcete, pronesl na jedné z těch schůzí, ale nejlíp bude, když je včas schromíme. Jistota je jistota, ještě jsem neviděl, aby střední záložník se zlomeným žebrem zachraňoval situaci. Bravo, volali ostatní, zlomem mu raději 3, jistota je jistota. Kdyby bylo po mém, vyřídili bychom nejdříve obě spojky a středního záložníka. To by pro první půlku stačilo. A brankáře k tomu, sklíční kosti, jistota je jistota. Výborně, křičeli hráči, pak jim nasázíme branek, kolik budeme chtít. Pánové, ujal se slova předseda. Jsem v skutku nesmírně dojat, když vidím vaše ušlechtilé úsilí, jak zajistit vítězství našim barvám. Ale není všechno tak jisté, jak se vám zdá. Kdybychom je odrovnali všechny, nedáme jim ani gól. Proč ne, jak to? Oho, to uvidíme, řvalo mužstvo. Pánové, nemohu si pomoci, ale nedáme jim ani jeden gól. Ale proč ne? Protože bychom byli pořád offside. Hráči překvapením vyvalili oči a utichli. V skutku bylo jasno, kdyby nikoho neměli proti sobě, byli by vlastně offside. Předseda využil tohoto překvapení. Myslím tedy, abychom nehnali věc do krajnosti. Myslím, že návrh Alcantárův pro začátek stačí. Schromte si spojky a střed zálohy a potom uvidíme. A když to nestačí, písknu na vás začátek naší národní hymny a složíte obě křídla beka. A když to nestačí, prolomíme střední linii, jak zněl třetí návrh. Jeným pro Krista pána, nechte aspoň 3 hráče na hřišti, abychom nebyli offside. A tento zprostředkující návrh byl potom jednomyslně schválen a všichni se rozešli uspokojení, že mají vítězství zajištěno. Druhého dne už to věděla celá Barcelona a všude zavládla nesmírná radost. Noviny nepřinesly fotografie Josívka a Tondy Klapzubových, kteří hráli na spojce, a Karlíka, který hrál ve středu zálohy, a k tomu připsali sáhodlouhé pojednání, ve kterém se z historie, národopisu, přírodopisu a matematicky dokázalo, že to jsou 3 největší surovci, na které si musí dát Barcelona pozor. A u všech holičů a ve vinárnách a v cukrárnách se lidé smáli, jak těm 3 fotografiím přikreslovali kluci 3 křížky, že už je jako po nich, že jsou vyřízeni na věky věkův. Amen. Za takových okolností vjela Klapzubova 11 do Barcelony. Do zápasu měli 3 dny volné. A tak tedy chodili po městě a okouněli všude, kde mohli co zajímavého spatřit. Především sárci scháněli po novinách, starý Klapzuba se o ně staral nejdříve. Ale ať vzal do ruky ty nebo oni, všude našel jen fotografie Josívka, Tondy a Karlíka. A všude byl nad nimi přidělán kříž. Co pak to jenom znamená? Lámal si starý Klapzuba hlavu a zatímco se hoši toulali po městě, on seděl před hotelem, báněl zuřivě z fajfky a marně se snažil rozlousknout tu španělskou hatmatilku kolem obrázků. Z těch 3 křížků, které se všude a všude opakovaly, šel na něho až strach. V duchu se zaříkal, jak přijdou domů, že dá kluky učit cizím řečem, aby nebyli v cizině tak zaprodáni jako on. Přišla neděle,
O 17. hodině se měl začít zápas, ale již v poledne se hrnuli lidé ke hřišti. Ještě nikdy nebyl starý Klapzuba tak ustarán jako toho dne. Něco bylo ve vzduchu, něco nepřátelského a zákeřného, on to cítil. Ale pořád tomu nemohl přijít na kloub. A jak se tak dívá po lidech, najednou slyší křik a hluk. Lidé uskakují stranou, tísní se na chodníky a prostředkem cesty jedou na hřiště tři vozy záchranné stanice s červenými kříži. Starý Klapzuba na ně kouká, vidí ty červené kříže, počítá 1, 2, 3 vozy a pak mu očička zamrkají. Ještě, že jsem na to přišel, vy kujoni. A vytáhl troubel, vyklepal popel, zastrčil fajfku a upaloval do hotelu, jen mu podkůvky cvakaly. To bylo zrovna 14 hodin a o 16. přijel pro Klapzuby autobus. Hoši jezdívali na hřiště bez zavazadel, ale tentokrát je starý Klapzuba přivlekl se schodů obrovský kufr, který před časem koupil v Berlíně a o němž kluci nikdy nevěděli, co v něm vlastně je. Sluha s portýrem vytáhli kufr na střechu vozu, kluci nastoupili a starý si jako vždycky uvelebil u šoféra a již autobus se natřásel ke hřišti. Starý Klapzuba byl už veselější, ale jak viděl podle cesty lidi táhnoucí se na mač a dívající se nepřátelsky na jeho chlapce, nemohl se zdržet a klel a nadával celou cestu. Hoši už předtím spozorovali jeho divnou náladu, ale nedovedli si ji vysvětlit. A teď měli ještě jednu záhadu. Co s tím obrovským kufrem? Na hřišti se s ním museli zase dva sluhové dřít, než jej odnesli do šatny. Ale starý Klapzuba neřekl ani slůvko, jen chodil kolem a zas tak mžoural jako kocour po sluníčku. A když se hoši začali svlékat, šel a zamkl dveře na chodbu na dva západy. Ještě nikdy netrvalo Klapzubovým hochům oblékání tak dlouho jako tentokrát. Mužstvo Barcelony už bylo dávno na hřišti, 45 tisíc lidí kolem řvalo, pískalo a troubilo. Soudce a autáci chodili jako vyjevení a Klapzubáci dosud nikde. Konečně se něco v černém davu před klubovnou zabělelo. Míč vyletěl vysoko do vzduchu a Klapzubova jedenáctka nastoupila. 45 tisíc lidí rázem umlklo, ale v zápětí se hrozně rozchechtalo. Co svět světem stojí a kope do kulatého míče, ještě nikdy se neobjevilo na trávníku tak vystrojené mužstvo, jako byli dnes Klapzubáci. Jejich nohy byly tlusté jako pařezy a kdo je viděl zblízka, poznal, že mají pod punčochami přivázány holeně, jako se nosívali, když byla kopaná ještě v začátcích. Na kolenou měli gumové oviny silné jako pneumatika u automobilu. Stehna měli vpředu i vzadu chráněna tlustými kaučukovými vložkami, jako mývají hráči rugby. Stejné pržové pancíře chránili ramena a horní paži. Na hlavě měli každý vycpanou čepici, jako mývají závodníci na motocyklech. Ale nejkomičtější byl jejich trup. Všichni Klapzubové měli dnes nehorázná panděra a vůbec všude po těle zdáli se pod dresem přetýkat tukem. Bylo to jako 11 obrovských melounů na neohrabaných nohách. Klapzubáci měli na sobě gumový obal, do něhož byl napumpován vzduch. Nikdo se jim nemohl dostat na tělo. Alcantárovi se zklamáním protáhl nos a mužstvo Barcelony nastoupilo velmi zaraženě. Zaraženo bylo i barcelonské obecenstvo, jen v prostřední lóži se kdosi smál. Byl to starý Klapzuba, který tam hulil z fajfky a dusil v sobě smích, až mu slzy tekly po tvářích. Se sakra maliáš, povídal si chvilkami. Moc rychle se jim v té ambaláži běhat nebude, ale co je to platný, lidský život je nad pohodlím.
Teď jen u všech prašivých vejkopů, aby nezapomněli, co jsem jim řekl. Ale kluci nezapomněli. Hráli zápas zrovna tak, jak jim to nařídil. Jak se zmocnili míče. Podávali si jej jen nejdelším příčným podáváním, jaké bylo možné. Levý záložník na pravé křídlo, pravý záložník na levé křídlo a křídla mezi sebou. Ostatní si kopli jen tak před brankou. Následek toho byl, že zakrátko 10 Španělů běhalo jako blázni hned nalevo, hned napravo, a než doběhli ke Klapzubovi, který měl míč, letěla Meruna nad jejich hlavami na druhý konec hřiště, kde nikdo z nich nebyl. A než se nadáli, padla branka, pak druhá, třetí, čtvrtá. Pak udělali pokus obsadit křídla. Ale Klapzubáci hned zase hráli prostředkem. Španělé se vrhli všemi hráči na celý český útok, ale ten posílal míč dozadu a tubeci a záložníci se zase docela volně hnali na španělskou branku. Zkrátka byla to taková hra, že Španělé vůbec nepřišli Klapzubům na tělo. Než se k ním přiblížili, byl už míč dávno pryč. A na branku se střílelo z velké dálky a tak ostře a falšovaně, že bylo jen 5 ran, které brankář mohl jakž takž stočit na roh. Jinak, co rána, to branka. A v druhé půli Alcantara zuřil tak, že beze vší příčiny skočil Tondovi oběma nohama na prsa. Ozvala se strašlivá rána. Alcantara odletěl na 10 metrů a Toník stál uprostřed hřiště, najednou tak hubený, že z něho dres visel jako z tyčky. To nic není, kluci, křičel starý Klapzuba z lože. Já vám to zas napumpuju. A skutečně mu hned krunýř zalepil a napumpoval, a když sluníčko zapadalo, vyhrávali Klapzubáci 31-0. Prach milion zahozených autů, chechtal se táta, když z nich svlékal jejich brnění. Set sakra offside. Dobře jim tak, já jim dám dělat nad mými kluky kříž.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý den, milí posluchači, vítejte u Noční linky Českého rozhlasu. Bude o pomoci. Té laskavé a vítané, ale i o chvílích, kdy může dobrý úmysl bolet nebo dusit. Zaměříme se na téma nevítaná pomoc. To je situace, kdy pomoc od blízkých není vždy vítaná a může spíš narušovat prostor, než něco ulehčovat. Vnucuje se vám někdy tchýně, sestra nebo bratr s tím, že chtějí pomoci doma nebo s něčím jiným, i když o to zrovna nestojíte, nebo stalo se vám to někdy, třeba v práci? Jak nastavujete hranice, když už je těžké říct si o klid nebo o soukromí, aniž by vzniklo napětí? A kde podle vás končí dobrý úmysl a začíná přehnaná péče nebo kontrola? Přijďte si o tom popovídat nebo jen naslouchat v bezpečné a respektující atmosféře. Svůj příběh zavolejte Jarce Barboříkové do zlínského studia 731 800 900 je telefon nebo napište přímo pod téma na náš web rozhlas.cz/linka a nebo na e-mail linka@rozhlas.cz. Tak ještě jednou připomenu, téma zní nevítaná pomoc.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme 4 minuty po 23. hodině. Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o pomoci, která není vždy vítaná. Stává se vám někdy, že vám blízcí chtějí pomáhat víc, než je vám příjemné? O tom bude povídat pan Robert z Olomouce, který volá jako první. Vítejte, jsme rádi, že otevíráte noční linku.
1: Dobrý večer. A teď k tématu. Jednak chci poděkovat, že jste mě vzala. To je slušnost. No a asi takhle. Někdy potřebuji poradit, protože třeba něco spravuje to složitý a vážím si to, když někdo poradí, protože moderní věci jsou složitý. Ale mám v práci kolegu a on mě radí, když nepotřebuju poradit. Já říkám, prosím tě, nerad mě, u té práce potřebuji přemýšlet. On je to takový dost nepříjemný. A jako jinak není špatný chlap nebo něco, jo? Ale někdy z něho mám hlavu jak pátrací balón, jako no.
0: Mm-hmm. Máte takže pocit, že je to teda nevyžádaná rada a že se snaží dělat chytřejší, než je, anebo kdo byste nám to popsal?
1: Tak on na mě dělá takové ten dojem, jako že všechno znám, všude jsem byl, všechno jsem viděl. Jinak a právě to je takový jako nepříjemný, jo, protože já potřebuji té práce přemýšlet, jo, a i druhý muž moje mami, to bylo podobné, on prostě, když jsem potřeboval poradit a říkám, prosím tě, teď mě poraď, tak on mě řekl, no teď ty víš všecko nejlíp sám. A když jsem nepotřeboval poradit, tak jsem u mě s prominutím furt za zadnicu a tam bylo nepříjemný to, že prostě, já říkám, a teď já fakt nepotřebuji poradit, jo, takže to se těžko vysvětluje, no, je to takový nepříjemný zkrátka.
0: No, možná se u toho člověk spíš cítí pod tlakem, nenechá ho to klidným a možná sám pak dělá více chyby, takže si třeba nedokáže poradit. No a hlavně, když je to na pracovišti, tak to může trošku kazit vztahy, to se vracím k tomu vašemu prvnímu příběhu. Tak co s tím? Možná někdy vyřešit tu věc s humorem, jasně si nastavit hranice, ono se to někdy lehce řekne, ale už se to koná, vidíte, protože člověk nechce nikoho urazit, protože přeci jenom spolu na pracovišti žijete 8 hodin minimálně, takže samozřejmě člověk nechce narušit nějaké vztahy. Zažil jste někdy pomoc, která se tvářila jako dobrá, ale vlastně to někdo udělal schválně tak, aby vám to ublížilo, že vám někdo poradil schválně špatně?
1: Tak to přímo ne, ale třeba stalo se, že někdy prostě jsme něco zpravovali s chlapom, no a teď někdo prostě furt mě do toho mluvil, ale když jsme se pohádali a pak jsem třeba plakal, protože to bylo rozčilení, jo? Že ta hádka člověka mrzí, samozřejmě, že to zabolí, jako.
0: Uh-huh. A umíte si, Roberte, říct si o pomoc? Nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sám?
1: No, umím. Já mám třeba kamarádku, je to moc prima holka, mám mu moc rád, protože žena mě umřela, to není žádný státní tajemství, jako vdova vdovců je hodně. Takže já třeba přijdu za to kamarádkou a ona ví, že prostě jsou věci, na které nestačím. Takže já jsem na ně hodně, koupím mi třeba čokoládu, protože ona má ráda čokoládu, jo. Ona mě pohladí vlasy, já ji pohladím vlasy, jo. Řeknu, třeba potřebuji děvče, když já na to nemám prostě, no tak když mě nafoukneš míč, budu rád a mám radost, že si můžu hrát. Ona zase má radost, že třeba si dá dobrou čokoládu, nebo že jí zaplatím z koníčku něčeho dobrýho, čili to je taková vlastně vzájemná pomoc. Ona pomůže mně, já jí, a spokojenost na obou stranou. No,
0: no. Říct si o pomoc je někde totiž mnohem těžší, než pomáhat druhým. Člověk se tím tak trošku odkryje, stane se zranitelným, takže proto se na to ptám. Tak děkujeme za váš čas, jo. Jsme rádi, že posloucháte noční linku a jo. Můžeme si poslechnout Karla Gotta.
1: Jestli můžu jenom krátce. Pozdravujte Vlastičku z Krnova, Ludmilu z Brna, Jardu Včeraře a všechny linkaře a toho pana ze Stupkové A toho nejmenšího kluka, teď nevím, jak se jmenuje, on moc sympatické, takové malé vždycky zavolal z Prahy.
0: Dobře, myslím,
1: nevybavím,
0: že
1: Davida.
0: Perfektní.
1: Všetky pozdravujte a moc vám děkuji, že jste mě vzala. Takže slušnost je poděkovat. Moc děkuji a nashledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, dnešní téma zní nevítaná pomoc. Pojďme se podívat na e-mail. Dobrý večer, poslouchám vás pravidelně a dnešní téma mě zaujalo. Já už jsem v důchodu a musím říct, že jsem dlouho měla pocit, že musíme pomáhat všem kolem sebe. Dětem, sousedům, vnoučatům, každému. Jenže časem jsem zjistila, že někdy svou pomoc lidem spíš vnucuji, i když to myslím dobře. Dcera mi jednou řekla, že nepotřebuje, abych jí stále organizovala domácnost. Nejdřív mě to zamrzelo, ale pak jsem pochopila, že chce být samostatná. Dnes se raději zeptám, jestli o pomoc stojí a je nám líp. Teď píše paní Naďa, nevím, jestli to čtu dobře. Hezký večer do studia, dnešní téma je přesně o mé situaci. Je mi přes 70 a mám pocit, že mi děti už vůbec nedovolí normálně žít. Pořád mi říkají, co mám jíst, kdy mám jít k lékaři a jestli jsem si vzala léky. Chápu, že mají strach, ale někdy si připadám jako malé dítě. Nejhorší je, že rozhodují za mě, i když se o sebe ještě dokážu postarat. Nedávno mi syn bez domluvy objednal pomocnici do bytu a já jsem z toho byla nešťastná ještě 3 dny. Člověk potom ztrácí pocit vlastní důstojnosti. Pomoc by měla být nabídka, ne samozřejmost. Paní Naďo, děkujeme za tento příspěvek, už teď se těšíme na další. Volejte, pište k tématu nevítaná pomoc. Umíte se říct o pomoc, nebo máte pocit, že musíte všechno zvládnout sami? Kdy jste naposledy někomu pomohli tak, že vám za to byl opravdu vděčný? A měli jste někdy pocit, že když jste někomu pomohli, tak se to nesetkalo s dobrou odezvou? Pomoc je krásná věc, ale jen do chvíle.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Krásnou noc v noční lince Českého rozhlasu. Dnes se povídáme o pomoci od blízkých, která může být někdy až příliš intenzivní. Kde podle vás končí péče a začíná kontrola? Je s námi paní Vlasta, která volá z Ústí nad Labem. Krásnou noc.
1: Krásnou noc. Zdravím všechny posluchače. A tak nějak ten můj příběh je trošku delší. Po jedné linii to bylo, že já jsem byla jako ze 7 dětí a dost nepořádná a nerada jsem nějak pomáhala a zase jsem neměla ráda, když mě, jak moje maminka nebo třídě, kritizovali moji domácnosti a prostě tam vlítli a vždycky mi furt něco pomáhali. Jednou jsem se schýní prala v koště, protože jsem nechtěla, aby mě uklízela, tak jsme se o to koště prali a jsme rozbili lustr. A jinak teď já teda takhle. Já jsem měla jako od maminky zničený kyčle, jo, takže jako to, že jsem těžko zvládala takové věci, jako jezdit na kole a to, a přesto jsem sportovala, běžkovala, plávala všechno, ale pořád to bylo horší a horší, no. A teď už jsem teda v domově důchodců a neumím se sama oblíknout, třeba si obou boty a jako teda jsme tady s manželem, že jo. A manžel by takhle pomáhá, ale někdy mi to přijde, že má na mě stek, že mě bude. Že mě jako pomáhá.
0: Musí pomoci.
1: Jo, a zase ti pečovatel, když si zavolám, aby, tak někteří jsou hodní, někteří prostě mi vytknou, že máme svínky na kuchyňské lince, no takhle, já nemůžu třeba najít nádobí, protože jako špatně chodím, tak si nemůžu stoupnout k tomu, k té lince a najít nádobí, jo, anebo tak. Nebo si neumím ustat postel a ona třeba mi řekne, že si můžu ustat postel sama, že mám ruce, jo, a přitom na mě domů bere příspěvek na péči docela vysoký, jo. Ano, a tak jak všechno, no, já nevím.
0: No Vlastičko, vy jste to vzala, ano, opravdu od toho dětství z vaší rodiny skončilo jste už až u toho, jak vypadá vyžádaná i nevyžádaná pomoc i rada tedy od vašich pečovatelek v současnosti. Řekněte mi, je těžší pomoc nabídnout nebo ji přijmout? Jak jste to měla vy?
1: Já bych řekla, že bych řekla přijmout, je to těžší. Jo. Mm-hmm. Ono takhle, já třeba, když můj syn, ty mají dojčata, těm už teda teďko bude jen na 20, a když byli malí, tak jsem tam jezdila každý den ráno, se vstávala v 5 hodin, jezdila jsem, pomáhala, hlídala děti a jako ta snacha nějak zvlášť jako mi neprojevila jako přízeň za to, že jsem jí takhle pomáhala. Jo.
0: Myslíte, že to brala jako samozřejmost? Nebo?
1: Ano, brala. No. Ale je fakt, že já jsem taky nerada pomáhala. Jo.
0: Nerada nebo ráda?
1: Nerada.
0: Nerada pomáhala?
1: Ano, nerada pomáhala, jak teda tý mamince, protože časem jsem na ní jako dostala stek, že mi zmrzačila ty kyčle a pak, jo.
0: Takže se to na vás podepsalo?
1: Ano.
0: No tak teď se vám to vrací možná od toho manžela, jak jste říkala. že se mu někdy nechce. Ale tak no, já rozumím, že někdy člověk může být unavený, ale samozřejmě v tom není žádný zlý úmysl.
1: Měla úraz, jo, já jsem jako příštilo zlomeninu stehenní kosti, tak jsem byla v léčebně v České Kamenici, 3 měsíce jsem jenom léčila, pak jsem byla 3 měsíce v Rýci, tam mě učili chodit, jo. No, prostě, já nevím, jak bych to řekla. Já třeba jsem vždycky se trošku s tím osudem prala, jo. Když mi ty kyčle dělali problémy, tak třeba když jsem jezdila na kole, tak já jsem si to kolo položila, překročila, zvedla, nasedla. No a zrovna to samé jako s tím chozením, turistika, to všechno to mi dělalo problémy díky těm zmrzačeným kyčlím, no.
0: Mm-hmm. Tak jste si to potom nosila v sobě, no. Vlastičko, myslíte si, že dnešní mladí lidé umějí víc říkat ne, i když je jim to třeba nepříjemné? Že jsou asertivnější?
1: Já nevím. Já jsem to nezažila. Já
0: říká
1: jsem
0: se
1: prostě
0: to.
1: To že jako nevěsta to byla jako samozřejmost, jo. Že jsem jen tři děti, 2 nebo 3 roky, teď já už přesně nevím, jezdila hlídat, jo. Ale třeba, jo, a vařila jsem jen, nosila jsem jim, oni přijeli, já jim dala navařinu a to, ale představte si, že ona mi nikdy neuvařila, jo.
0: Tak asi jste to uměla líp, Vlastičko.
1: Ne, no, já třeba jsem, jako tímhle říkala syna, je ono tady v tom domově důchodců je strašně špatná strava. Tak jsem ho žádala, aby třeba něco uvařili sobota, neděle a přivezli nám to, jo.
0: Uh-huh.
1: No a on jakože radši jezdí na výlety.
0: No, podívejte, mě to znělo od vás velmi obětavě, udělala jste pro rodinu velký kus práce, pomáhala jste z lásky a já věřím, že se vám to vrátí. Možná ne tak, jak byste očekávala. Ono ta dnešní doba je taková, že tady vlastně těm mezilidským vztahům někde trošku nenahrává. Ale jsem ráda, že máte manžela u sebe, že jste stále spolu a doufám,
1: jo,
0: že
1: spolu,
0: vás budou častěji
1: jako
0: chodit navštěvovat děti.
1: Někdy mu jdu na nervy. Jako, že mi je schopen to být krom té ženy, jako oblíká, svíká, obouvá, jo.
0: Ale i tak si myslím, že to dělá rád. I když si trošku zabrble, tak se lidově říká. Vlastičko, děkuju, musíme se rozloučit, dívám se na čas, který jsme malinko přetáhli. Opatrujte se, přejeme krásnou noc a někdy zase tady v Noční lince.
1: Ještě jednou všechny zdravím.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Přijali jste někde pomoc od úplně cizího člověka? Co pro vás znamená opravdová podpora? Slova, činy nebo jenom tiché naslouchání? Dokázali jste někdy odmítnout pomoc bez pocitu viny? I o tom si můžeme povídat v dnešní Noční lince. Krásný.

0: Na pomoc téma dnešní noční linky Českého rozhlasu. Někde stačí dobře míněná rada nebo nečekaná návštěva, ale doma je přesto rázem dusno. I o tom si můžeme povídat. Je s námi pan Oldřich, vítejte.
1: Dobrý večer.
0: Oldřichu, můžete povídat.
1: No, už je to asi 16 roků, kamarád mě nakulatil na budování chaty, jo. A rodina si myslela, že tam postaví chatu a druhé, že tam budou vidíti. No, a co se stalo? Já jsem asi 3,5 roku jsem mu pomáhal tady z místa jiziště, to bylo 42 kilometrů a to jsem jezdil na skládačce. No, představte si, on zemřel, jo, o 60 roku už není. No, já jsem měl s ním slovu, že nechci žádný peníze a že tam budeme se rekreovat, až to vybuduje. No. A teď si představte, že on zemřel a ta jeho žena, a měl jsem ujednaný s ním, že budu mít od té chaty klíč. A představte, že ona přišla, ne, když o té slovy věděla, přišla a že ztratili klíče, odhratí, jestli bych jim jiná hraní nedal. No a tak to skončilo a dneska mě ani nezavolá. A tak se říká za robotu na životu.
0: No, tak jestli jste se tam obětoval 3,5 roku, ještě jste to měl tak daleko od domova, tak tomu rozumím, to je silný příběh, člověk do něčeho vloží roky to práce, času, přátelství a pak zůstane pocit možná ještě, že to zůstalo i nedořešené. Ona vám to pak nějak vysvětlila, vy jste se jí pokusil tu ženu kamaráda kontaktovat, vysvětlit jí tu situaci, připomenout?
1: Já jsem jí kolikrát telefonoval a ona to vůbec nebere, no.
0: Tak to je opravdu nečekaná ztráta,
1: nedořešená.
0: Tomu rozumím, ale ten dobrý pocit, že jste pomohli kamarádovi, tak ten tam určitě zůstává. Proto jste to dělal a nikdo nemohl vědět, jak to skončí, takže si nemáte co vyčítat. Přátelé si mají pomáhat a vy jste splnil,
1: co jste měl.
0: Ještě jednou, kdybyste to zopakoval, Oldřichu?
1: Že beze mě by tu chatu nikdy nevybudoval.
0: Rozumím, no, že vás to trápí. Děkuju, že jste to sdílel. I takové příběhy patří do noční linky, protože ukazují, že pomoc má i svou druhou stránku, tu těžší. Oldřichu, doufám, že se vám to v dobrém vrátí někde jinde. Ne na této chatě, ale že budete spravedlnosti učiněno za dost a že vás to někde zahřeje jinde. Udělal jste dobrou věc. Mějte se krásně, zavolejte zase někdy příště. Ano?
1: Děkuji.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu dnes otevírá citlivé téma rodinných hranic a nevyžádané pomoci. Umíte říct děkuji, ale zvládnu to sám. Pan Milan z Brna je s námi, i vás vítáme.
1: Dobrý den, já vás zdravím. Tak, já bych to chtěl říct z jiné strany. Dívejte se, já jsem před 2 lety byl, prostě ze dne na den jsem se dostal na ulici. S kabelou, neměl jsem kde spát, neměl jsem jídlo, neměl jsem peníze, nic. Využil jsem služeb armády spásy a kde mě nabídli ty nocleženky, prostě já to zkrátím. Prostě během 14 dní jsem si našel práci, tam jsem dělal rok, mimo jiné jsem se dostal tam, ne na noclehárnu, ale na azyl, kde jsem chodil do práce, mohl jsem přes poledne spát a vařit jídlo a takhle. Potom mě byla nabídnuta pomoc, jestli nechci startovací byt. Načež jsem říkal, že jsem to teda odmítl s tím, že jako na to nemám, že mám 10 000 výplatu a že tam bych platil 12. Asi po půl roce jsem toho pána z té agentury potkal znovu a to jsem se ho vyhledal já pomoc a jestli by neměl on být, že už bych to snad dal dokupy, že mám novou práci 15 000 a takhle. On mě řekl, pojďte se na to podívat, jestli to budete chtít. Sepsali jsme smlouvu, on to dal řediteli. Takže už 2. rok bydlím, 1-1 v bytě a prostě chtěl jsem dokázat těm našim problémovým občanům s tím, že když jsem se z toho dostal já, tak jsem každou sobotu chodím z vlastních zdrojů na určený místo, kde jim dávám kafe. Jako zadarmo ze svých peněz, zadarmo kafe, cukr, smetana, kelínky, prostě voda a takhle. A myslíte, že někdo poděkuje?
0: Takže nepoděkuje?
1: Poděkuje, jednou mě tam paní donesla kilo kafe s tím, že to dělám ze svýho a prostě takhle. Já jsem teda vděčnej za to, že jsem se z toho dostal. Děkuju tomu té organizaci, že mám ten byt, kde si ho vážím prostě a v první řadě, co musím udělat, mít střechu nad hlavou a vždy včas zaplacený. To musím teda udělat.
0: No Milane, to je velmi silný příběh, hlavně důkaz toho, že i z velmi těžké situace se dá krok za krokem dostat zpátky do života. Ale řekněte, co bylo úplně ze všeho nejtěžší?
1: Ze všeho nejtěžší bylo vykoupat se a 3 dny jsem nespal, vyspat se. To bylo ze všeho nejtěžší. 3 dny jsem chodil prostě z jedné strany Brna Šalinou nebo autobusem, vlakem, tam. Vůbec nejtěžší bylo se první ti 3 dny vyspat. O to, že nemám peníze,
0: no, to
1: jsem si na ně...
0: To bylo nejkrásnější, ne? Nebo myslel jste to tak, že bylo pro vás nejtěžší, že jste neměl kde hlavu složit. Můžu se zeptat, co vás přivedlo do této tíživé situace, že jste se ocitl na ulici, jak jste říkal, před 2 lety?
1: To bylo takhle, já jsem bydlel na Jižní Moravě v rodinném baráku, které pronajímala tam, jak se tomu říká, agentura. To bylo bez kaucí, zaplatil jsem 7 000, bydlel jsem, každý měsíc jsem to platil. Jelikož to byl barák, kde měl být více rodin nebo více lidí a my jsme tam bydleli 3, takže on, ta organizace, ta realitka to zrušila. A vrátila to majiteli, že prostě to ne to. Majitel se mnou domluvil, že mám práci, že mám prostě tohle, že budu platit 7 000 a budu bydlet. Jelikož já jsem ještě fotbalově rozhodčí, tak jsem odjel na soustředění, jako na prostě v prázdninách na soustředění a vrátil jsem se za 4 dny a on mě vymkl byt, takže prostě jsem se mu neozval a že tam už dal jinýho člověka. Načež mě nedal ani věci, takže já jsem s tou kabelou, fotbalovou kabelu budil do mamky, ale samozřejmě mám maminku 85 let, tak ji nemůžu říkat, že nemám kde bydlet a tohle jako jo. Tak jsem jako dělal machra, takže 3 dny jsem takhle chodil a prostě to a našel jsem si tu práci a jsem za to vděčnej a prostě hlavní bylo přiznat si chybu, že jsem úplně na dně a požádat o pomoc. To bylo pro mě velmi ponižující, ale když jsem viděl, že nejsem v tom tu chvíli sám, tak, ale měl jsem snahu se dostat, jo, z toho všeho.
0: No věřím tomu, že to je ta nejtěžší věc vůbec, si ale říct o pomoc, nebo ji přijmout, ale byl to vlastně začátek změny, která vedla k něčemu dobrému, k návratu do života.
1: Vyřídil jsem si ty sociální dávky, měl jsem v tu chvíli najednou, jsem měl 4 zaměstnání, nástup takhle. Ve 3 mě to nevyšlo a ve 4, že jsem dělal teda, umím, jako mám rekvalifikaci pekaře, tak jsem nastoupil, sice dohodu o provedení práce, ale člověk prostě, když chce peníze, tak bude dělat i za tu dohodu o provedení práce. A hlavní věc, že jsem nemusel kupovat rohlíky. Co jsem snědl tam, to jsem snědl. Co jsem si vzal, napsal jsem si do sešitu, za měsíc jsem to zaplatil, jo. Bylo to s 50% slevou. Jako ty, to pečivo. A co tam člověk sní, to nic nebyl. Jako prostě to, jo, prostě co jsem snědl, to jsem neplatil. Co jsem si vzal domů, to jsem si zaplatil. A to byl vlastně ten startovací moment. Že jsem pochopil, že mám práci, že musím mít střechu nad hlavou, že v té době jsem měl ještě alimenty. Takže to jsem musel všechno zaplatit. Takže to byl takový startovací moment, že najednou jsem měl být člověk, jo.
0: Milané, jste dobrý. Já vám držím palce. Ať se vám dál daří držet na té cestě, kterou jste začal.
1: Teďka mám práci dělám závozníka u nejmenované firmy. Mám stabilní pracovní, jako je to na smlouvu. Teď mám pracovní úraz, že mě prostě, že při práci jsem, všechno bylo v pořádku, ale mám pracovní úraz, takže jsem doma na neschopence a prostě žiju. Nepřežívám a žiju. A dokazuju těm našim potřebným spoluobčanům, že to jde. A že jim to chci dokázat a každou neděli, když teda nepískám, jim pomáhám v Brně na nejmenovaném místě vydávat, teď jsem byl v neděli vydávat jídlo, jo, prostě co mě tam řeknou, ta organizace, která každou neděli vydává jídlo, pití a kafe a polévku a takhle. Je to v parku prostě, tak mě vždycky zavolají, jestli mám čas, říkám ano, můžu, tak tam jdu.
0: Tuto neziskovku můžete určitě normálně jmenovat, jestli chcete. Klidně se pochlupte, prostě, komu pomáháte, Milane.
1: Je to firma Nesehnutí v Brně, kde v sobotu tam dávám to kafe a v neděli prostě v parku jim rozdáváme jídlo. Jo, a pití. A prostě, a ti lidi jsou tam vděční, teďka tam konkrétně přijela policie ČR a kontrolovala to tam, že hledají někoho, tak všichni zkontrolovali a bylo to jako prostě, najednou my tam, prostě my se známe, jo, spolupracovali, jo.
0: Děkujeme, Milane, že jste zavolala, sdílel to byla silná zkušenost, která má velkou váhu i pro ostatní posluchače. Určitě je to tak příklad toho, jak se člověk může zvednout a vlastně nikdy nebylo tak špatně, aby se člověk nemohl zase odrazit ode dna a stoupat nahoru. Tak moc děkujeme, mějte se dobře, zase zavolejte, až bude příležitost.
1: Děkuju, hezký den, na sebe.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Milí posluchači, vítám vás u druhé hodiny Noční linky Českého rozhlasu. V ní se znovu vracíme k tématu nevítané pomoci. K situacím, kdy nám někdo chce pomoct, ale my o to zrovna nestojíme. Nebo naopak pomoc potřebujeme, ale není jednoduché si o pomoc říct. Je to téma, které se dotýká rodin, práce i přátelství. Každý to může mít jinak a každý může mít svou vlastní zkušenost. Tak zůstaňte s námi, jsme to pro vaše příběhy i telefonáty. 731 800 900, to je číslo do studia, do zlínského studia Českého rozhlasu. Psát můžete na linka@rozhlas.cz nebo na rozhlas.cz/linka. A pojďme k prvnímu psanému textovému příspěvku. Celý život jsem pomáhal ostatním a nikdy jsem po nikom nic nechtěl. Když jsem ale letos skončil po operaci několik týdnů doma, zjistil jsem, jak těžké je přijmout pomoc od druhých. Nejvíc mě překvapilo, že mi pomohl třeba soused, se kterým jsem se dřív jenom zdravil přes plot. Každé ráno mi donesl nákup a nikdy se neptal na zbytečnosti. Za to někteří příbuzní měli spíš potřebu kontrolovat mě, jestli všechno dělám správně. Děkuji za dnešní noční společnost a zdravím všechny posluchače, Josef Krkonoše. I my vás zdravíme, děkujeme za příspěvek a těšíme se na další.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: bláznem si nic nezačínej. Nádherná píseň, která pohladí. Pavel Bobek a Marie Rotrová. Aktuální čas 5 minut po půlnoci. S námi je paní Jarka z Frýdlantu. Vítejte.
1: Já děkuji za krásné přivítání, Jarko.
0: Dnes se zaměřujeme na chvíle, kdy pomoc druhých není tak úplně vítaná. Jak se s tím vyrovnat? Téma pomoc. Co k tomu máte?
1: No, víte, Jarko, my jsme sehraná parta jako rodina, protože my, já se sestrou si hodně rozumíme, to už mamka není, tak mě hodně pomohly rodina i přátelé, takže jsem všem vděčná za tu pomoc a my si pomáháme navzájem, protože zítra už je středa a zítra pojedu do Liberce, do Pavlovic, tam je cirkus a já vyhrála v sobotu 2 stupenky a dneska má prasinové svátek, je Filipa, takže to má zítra k svátku a Netev pojede se mnou, autem pojedem, takže se těšíme, my jsme obě dvě natěšený.
0: Dobře,
1: takže si
0: Jarko, tak zpátky
1: pomáháme.
0: K tématu. Pomáháte si tedy jako rodina a pomohl vám někdy cizí člověk tak, že vás to až překvapilo? Napadá vás něco v autobuse nebo u lékaře na ulici?
1: No, jednou jsem šla koupit materiál, to jsem potřebovala a jedna holčina si myslela, že jdu na nádraží s nákupem. Já říkám, a že mi pomůže, jestli chci pomoct, říkám, no, děkuju, jsi jedna holka, ale víš, já nejdu na vlak, já jdu tady do vchodu na nádraží, do stavební. Aha, tak hodná holčina. A potom tak hodně jako zná, jako ty děti, co jsou třeba do školy nebo to, tak jestli nechci pomoct, říkám, ne, hodně děkuju. Člověk musí si zvládnout sám, ale prostě pomáhat chtějí. Nejsou, že by nebyli některý mezi nimi, že by nepomohli. Jsou hodně, co pomáhají, hodně.
0: No tak to se hezky poslouchá.
1: A to já jim všechno dávám velký díky, protože v pátek mají tady ve Frýdlantě ve škole den otevřených jako dveří a já tam chodím každý rok a já se s těmi dětmi potkám. No už to jsou vlastně už dospělí, že jo, tak už jsme jako už jsou to dospělí, no a tak já jim říkám děti, no protože jsou ještě školou povinný, no jako učilištěm. No a tak tam jdu v pátek podívat, takže zase to uvidím známý učitele, co tam znám a prostě hodně. A mám tam i praneteř, která se tam učí.
0: Dobře. Jarčo, tak děkujeme, že se teď s námi vysílala v noční lince. Loučíme se a těšíme se na příště.
1: A pěknou cestu domů vám přeju, Jarko.
0: Dnešní noc je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždycky umíme přijmout, anebo jestli nám to dělá problém. Volejte noční linku, tady máte telefon.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: krásná písnička od Damians, mám tě rád, 12 minut po půlnoci. Dnes v noční lince řešíme, kdy je pomoc ještě vítaná, kdy už ne. Každý to může mít nastavené jinak. Paní Marie z Dobříše je teď s námi, krásnou noc i vám.
1: Tak a já bych chtěla říct, já už jsem teď docela taková už starší osoba přes 80, takže mám i problémy zdravotní, chodím z holí, ale nakoupit třeba dolů do krámu, což je asi 600 metrů, dojdu. A teď se mi zrovna ve čtvrtek stala takováhle věc a já z toho pak žiju třeba hrozně dlouho. Nakoupila jsem, šla jsem pro chleba, ale samozřejmě toho koupíte víc a pak je to těžký, tak já mám batoh na záda. Ale protože to tam sama nedám, tak šel nějaký mladý člověk, já říkám, prosím vás, mohl byste mi pomoct ten batoh dát na záda? On říkal, samozřejmě. No a pak jsem teda šel z toho krámu, on asi šel pro maličkost, šel taky z krámu a pravil, mohu vás někam odvést. A to už se mi zase zdálo moc, já povídám podle toho, kam jedete, jestli do toho kopce, anebo na druhou stranu. A on říkal, do toho kopce. Já povídám, ježiš, tak to bych se svezla. Mm-hmm. Tak mě vám dovezl před barák a jako se, já jsem se ho ptala, co dělá za tu chvilku a řekl mi, že to je zřízenec v nemocnici a řeknu vám, že to byl tak, na něm to bylo vidět, že je tak citově založený, že takové pracovníky bych tam hrozně ráda viděla. Jako ví, co těm starým lidem asi udělá dobře, protože je vozí na vozejku tam a tak dále. Takže moc příjemný člověk. A když jsem vystoupila, tak zase šel soused nahoru a říkal, Maruško, dej mi ten batoh. Takže jsem takhle krásně, protože to mám 43 skorů, takže takhle jsou tady lidi strašně hodní. A já si toho nesmírně považuju. Ale myslím si, že když jsem byla jako mladší a schopnější, takže jsem taky lidem pomáhala, jak to šlo. Ne, sice asi takhle tělesně, ale tak duševní věci a takový jsem
0: Marie,
1: jim pomáhala, kde to šlo.
0: To je krásný moment. Ale takové situace ukazují, že pomoc nemusí být nic velkého ani složitého. A o to víc potěší, když přijde nečekaně a hlavně, když to člověk nečeká.
1: No a to dneska ještě zase přišla sousedka a říkala, ty máš pořád na těch schodech ještě ty kytky, proč to nemáš venku? Já pám, protože jsem ještě nikomu ho nepoprostila, protože se musím držet zábradlí a teď ten truhlík bych neunesla. Ona říkala, tak já ti to tam hodím, tak mi to dala na balkon. Tak rozumíte, ale já si toho neskutečně vážím tedy, protože to jsou zlatíčka všechno a dělají mi ten život příjemnější, bych chtěla říct. No, takže všem děkuju. On to nikdo neposlouchá, to jsou všichni lidi v práci, tak vstávají, ale mám je moc ráda, všechny ty sousedy a ty dobrý lidi okolo. Tak to jsem chtěla říct.
0: Děkuju, že jste zavolala, podělila se o to. Takové drobnosti často člověku zlepší den a někdy mu připomenou, že v lidech je pořád hodně dobrého a když to ještě teď sdílíte s námi, tak je to dobro ještě násobené, protože teď jste zahřála svým povídáním a svým příběhem u srdce určitě mnoha posluchače.
1: Přeju, ať se vám hezky usne a ať se vám něco hezkýho zdá.
0: Děkuji vám také.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Čeká nás nádherná píseň od Ivety Bartošové.

0: krásně se to poslouchalo. Další písnička bude od Michala Davida, jmenuje se Nenapovídej, ale ještě předtím pozdrav pana Jaroslava z Ostravy. Dobrý večer, poslouchám vás a musím se zapojit. Je mi 76 let a mám zkušenost, že pomoc se v dnešní době trochu mění. Dřív jsme si sousedsky pomáhali přirozeně, bez velkého přemýšlení. Dnes mám někde pocit, že si lidé ani neřeknou, když něco potřebují, nebo se naopak bojí pomoc přijmout. Já sám jsem nedávno pomáhal sousedovi po úrazu a uvědomil jsem si, jak důležité to pro něho bylo, až když mi potom děkoval a přišel se slivovicí. Nemusí jít vždy o velké věci, někdy stačí obyčejný zájem. Děkuju za dnešní téma, zdravím všechny posluchače. Jaroslave, i my vás zdravíme, i my vám děkujeme a posíláme slíbenou píseň.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční linka Českého rozhlasu je o tom, jak vnímáme pomoc od druhých a jestli ji vždy umíme přijmout anebo diplomaticky odmítnout. Paní Zuzana z Pardubic si teď s námi bude povídat.
1: Ano, dobrý večer přeju.
0: A
1: děkuji vám, že jsem se dostala tak rychle k vám. No já, víte, je mi 87 let a bydlím v takové garsonce, kde jsou hlídané byty seniorské a je tam i pečovatelská jako pomoc. A já jsem přijela pár doby a zrovna jsem byla po operaci kyčle a tak jsem se divila, že si mě nikdo ani nevšim, aniž by se zeptal, jestli nechci aspoň uvařit čaj nebo něco takového. Já jsem ráda samostatná, neráda jako mám pomoc, ale to jsem opravdu potřebovala. A protože v ten týden, co jsem už ležela na lůžku, tak přestalo jet topení. Takže byl leden a byla hrozná zima. Já jsem si musela si postele vstát a dát si dvojí deku. Ale můžu říct, že nikoho to nezajímalo, nikdo mě nepomohl a sama jsem se divila, jak ta služba teda pracuje, že by pomohla těm lidem, když jsou v takové situaci. Nikoho nic nenapadlo. Divila jsem se a bylo mě to líto, opravdu líto.
0: Paní Zuzanko, tomu rozumím. Bude to mít ještě nějaký dobrý konec, anebo to je všechno?
1: No, víte, já jsem volala řediteli, aby, jestli by se mě nepřišel podívat na to topení. No a on sice přišel, ale já jsem ho požádala, protože mám ráda chodit bosa po podlaze, že abych ji měla čistou, on tam byl ve svých botách. A říkám, pane řediteli, takhle ne, dojte si boty. A on říkal, tak to vám teda nic neudělám. Zavřel dveře a byl pryč. No a asi za 3 dny přijel opravář a ten se znovu hned před dveřma, protože jsem slyšela, jak pan ředitel na něho křičí a zouvej si boty vyzývavě. Jo? A to jsem mu poděkovala, že je mu to odmej, že si ty boty zůl. Mm-hmm. A víte, co mě řekl? On mě řekl, víte, já si myslím, že měl vyhovět, protože jenom barbaři chodí v botách po koberci. No, byla jsem milé překvapená. Spravil mě elektriku a potopení zase šlo. Ale opravdu ani ten lékař, který má na starosti ty seniorské byty, nepřišel za mnou. Ne.
0: No a dovolala jste se potom třeba vysvětlení?
1: Dovolala, protože tam chodila i sociální pracovnice, a ona to uznala, sepsala se mnou papír a dala to jako podepsat řediteli. A pan ředitel si k tomu připsal, že nic není pravda, že je to jenom vylhaný a že to bylo všechno v pořádku.
0: Takže jste tak se pokoušela dovolat nějakého vysvětlení a možná nápravy nebo minimálně omluvy a to se vám nepodařilo?
1: Ne, nepodařilo. Byli na mě drzí a tak jsem mu taky někdy prostě byl zaujatej na mě a když už jsem trošku chodila, tak jsem byla na chodbě, já jsem chodítko a nejak, on jako pozdravil, já odpověděla a nešla mě televize. Já říkám, pane řediteli, nejde mi televize, mohl byste se na to podívat. A on říká, já jsem vám to schválně vypl. No a proč? A proto, že neumíte poprosit. Kdybyste zavolala a poprosila, tak bych vám je zapnul. Tak můžete to zkusit. A já říkám, ne, pane řediteli, já umím poprosit, ale vám ne. Tak mě tuto nechal a pak říkal, no, já jsem myslel, že si vás převychovám, ale asi to nepůjde. Mně, 87 letý babke, přesně, že by mě převychoval.
0: No, Zuzanko, tak to je teda těžká zkušenost a hlavně, když se vrátíte po operaci do vašeho seniorského domova, tak potřebujete oporu, pomoc, jak to praktickou, tak možná jenom si s někým popovídat, aby se vás zeptal, jak se cítíte, jestli nepotřebujete pomoci. Děkuju, že to říkáte nahlas, protože i toto je důležité téma, že pomoc někdy chybí právě tehdy, kde by měla být nejvíc samozřejmá. A já doufám, že se to nějakým způsobem dokáže pohnout tím správným směrem, že se třeba ozvou ostatní, kterým se dějou takové samé věci a že se dočkáte nějaké nápravy. No, tak já jsem ráda, že alespoň spolu si o tom můžeme popovědět.
1: Určitě ne, určitě ne. Protože to skončilo ještě hůř. My jsme měli, chodila jsem pedikérka, šikovná paní, vždycky hezky udělala nohy, ale jeden pán měl diabetický palec a vedoucí to svedla na ní, že mu ho zničila. Ona se bránila, říkala, že je to blbost, že ten pán má diabetes, a proto má diabetický palec, což to potvrdil i lékař. Ale ta paní se prostě urazila, že to na ní chtěla svést, tak odešla. Jako. Jsme neměli žádnou. A já tu pedikuru potřebovala. A jedna sestřička, která tady dělá, tak ona třeba píchá i mě, se kdo potřebuje takhle. Tak mě jednou za mnou přišla a říká, já jedu za Janou jako na pedikuru, jo, nechcete se mnou? A já říkám, jo, je kamaráda, proč ne? No a tak jsem si nasedla k němu do auta, že vždycky se tam někdo najde, kdo jí donáší nějaký ty blbosti, opravdu blbosti. No a ona prostě si myslí, že těm staříčkým ženám, chlapům, ona může být nadvýši.
0: Zuzanko, já se omlouvám, ale budeme se muset rozloučit. Já věřím, že jsme řekli téměř vše, co jste měla na srdci a těším se, že budeme v povídání pokračovat někde příště. Ano?
1: Ten moment. A na druhý den ona přišla za mnou a začala na mě ječet, říkám, co ječíte? A pak začala řvát, slzy tekly, sopely tekl. No, byla hrozná a pak mě říkala, protože já
0: Zuzanko,
1: jsem
0: já se moc omlouvám, ale my jsme ten čas opravdu výrazně přesáhli a tohle už je trošičku i mimo téma. Takže teď vám poděkuju, popřeju krásnou noc a povíme si to příště. Ano?
1: Ne, prosím.
0: Tak,
1: prosím.
0: Tak to dokončete no v jedné větě.
1: Ona mě řekla, musela se mnou jezdit k lékaři, protože jsem slepá. A pak mě říkala, a víte co? A já vám můžu nasrat. No, koukala jsem na ní.
0: Dobře. Tak přejeme krásný zbytek noci, Zuzanko, opravdu je čas loučení. Svět lásku má, je taky čas na písničku od Pavla Habery.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Pomoc je naše dnešní téma. I to, že ne vždy je nám příjemná. Dnes si o tom povídáme od 23. až do 1 hodiny, například teď s paní Jitkou. Z jakého kraje voláte?
1: Severočeskej.
0: Vítejte, povídejte.
1: No, taky bych měla podobný případy, ale hrozně mě teda rozhodilo teďkom ten příběh té staré paní 87 leté, která mluvila přede mnou. Hrozně mě to rozlobilo. A taky se mě rozlobila Věruško, protože vy utnete zrovna, když už se blíží vyvrcholení, nenecháte jí domluvit, to jste klidně mohla tuhle písničku vynechat. A aby se Anětko, lidi ostatní dozvěděli víte, teda co a jak. To je jedna věc.
0: Ano,
1: a druhá...
0: To já vám úplně rozumím, tam jde o to, že opravdu už jsme ten čas přetáhli tak výrazně a místo vás nám mohl zavolat někdo jiný a pokárat mě za to, že jsem se mohla rozloučit dřív, ale já si myslím, že přesně vím, jak to myslíte a já jsem si s tou paní pak ještě popovídala mimo éter, to abych vás uklidnila. A co jste chtěla říct to druhé téma?
1: A zažívám. Přesně něco.
0: Dobře.
1: Jo.
0: Takže, a budete to... také vyhovořit k tomu tématu pomoci?
1: Ano, to je téma.
0: Ano. Dobře. Tak paní Jitko, já myslím, že tady bychom se teď spíše možná...
1: A potom na závěr, když paní říká ten nejhorší konec vyvrcholení, tak vy na to říkáte,
0: jo.
1: Dobře. Jak kdyby to bylo dobře, víte co? Tohle to se mi absolutně nelíbí.
0: Dobře, paní Jitko, děkuju vám za upřímnost, otevřenost, noční linka je otevřena opravdu každému názoru, takže to myslím upřímně. A pojďme se podívat třeba na web noční linky, než se nám dovolá další posluchač. A tak nemusíme, protože telefonní linka je obsazená. Kdo volá? Haló, slyšíme se?
2: Slyšíme se.
0: Já se tam slyším dvakrát. Tak to zkusím ještě jednou.
3: Haló?
0: Ano, už jsme stlumili telefon.
3: Rozhlas, ano.
0: Výborně.
3: Dobrý večer.
0: Dobrý večer.
3: Tak Luboš ze Slovenska. Jsem tam správně?
0: Ano, už jste ve vysílání, nevítaná pomoc.
3: No, já bych mohl vyprávět od raného mládí, kdy jsem ostal jako sirotek bez rodičů a jezdil jsem vlakem z Prahy přes Budějovice, Plzeň, zpátky do Prahy, tam jsem si dělal úkoly, učil jsem se takovým způsobem, že to byl úplný horor. Ale vždycky mi někdo pomohl a vytáhnul mě z té nejhorší brindy, že třeba na učňovce mě napsali večeře, že si můžu vyzvedávat na nádraží střed, za to jsem byl velmi vděčný, vždycky jsem si vzal štanglu salámu tam, i když mě zkoušeli, jestli náhodou nepropijím učňovský kapesný, já jsem jim ukázal na druhý den, že mám všechno, že po hospodách nechodím. A i pan učitel, třeba když mě dal někdy poznámku, říkal, doma to dáš podepsat, já jsem se tomu zasmál a já říkám, já nikoho nemám, já jezdím vlakem přes noc a ráno zas do učení a takový příhody jsem měl neuvěřitelně a to jsem pomáhal ještě lidem ve vlaku, když neměli jízdné, já jsem jim půjčil peníze na jízdné a oni mi to pak poslali zpátky a takový příběhy bych mohl vyprávět za celý život, kdy jsem měl dům veliký po otcovi živnostníkovi v Míchovicích a o ten mě okradli kriminálníci, který jsem vůbec netušil, že existují takový lidi. A to se táhlo celý život, furt po vás někdo jede a furt aj včel, jak rabujou, ještě mají devadesátky ty městský úředníci a kradou o 106 a soudějí se s nejlepší advokáty, Sokola si berou, aby vysoudili pro svoje bohatství tu největší, no úplná hrůza, mohl bych to popisovat furt prýž dokola, ale třeba otec, když byl živnostník a všechno jsme ztratili a zebrali nám auto a živnost a dostával jsem strašný bitky, řezal mě úplně, jak kdyby si to chtěl na mě vymlátit a tak já jsem chodil a prosil jsem lidi, co mě měli rádi, jestli by si za mě šli zebrat ten výprask, A tak našli se takový lidi, co šli, a že jako my jdeme si zebrat ten výprav tady po vysvědčení, jako že jsem nesplnil ty podmínky a tak otec úplně šíl z toho, že málem se řezal je. Já jsem potom ještě navíc dostal nářez od těch lidí,
0: to,
3: co jsem mi žádal,
0: že
3: mě přepadli a zmlátili. No prostě to bylo neuvěřitelné. A jak ty starý lidi dneska se tam hlásej, jak končí ten svůj život, to jsou jako životní tragédie. A já jsem to zažil už ve 30 letech, kdy jsem byl na operaci s mandlema a tam jsem poslouchal ty sestry zdravotní, oni se chtěli dívat na televizní program a babička, která potřebovala přebalit, tak je volala a ona, oni mezi sebou, že co ta bába už nechcípne a co tady furt otravuje. Já jsem na to hleděl a to ani nechci popisovat, co jsem zažil s těma mandlema, co se mnou vyváděli, když jsem neměl známost. No, takže vlastně, kdybych to zhrnul, tak největší poděkování patří za tento pořád, kdy si lidi můžou postěžovat, říct, jak končí jejich životy, do takového nádherného programu s takým příjemným hlasem, jako máte vy, tady ty moderátoři, a že je vyslechnete a snažíte se profesionálně s nima uvést je do toho éteru. Je to velice krásný pořad a všichni by si toho měli vážit. Je to krásný. Tak vám děkuju za všechny.
0: Já taky, Luboši, jsme rádi,
3: díky,
0: že vás posloucháte, že jste se zapojil. No, teď kapela Činasky.

0: Téma nevítaná pomoc, jak v rodině, mezi přáteli, v práci, pomalu budeme uzavírat. A to s panem Jančou, který volá tady ze Zlínského kraje. Vítejte.
1: Dobré ráno. Já bych měl takovou nezvyklou, spíš duševní záležitost, že mi dneska, nebo včera vlastně to bylo na pouti na Jižních svazích, odpustili od srdce tři lidé po mnoha měsíčních prostě spore na ostří nože, takže mi moc pomohli. Pomohl mi kněz ve spovědnici, že mi nedával nějaké rady velké prostě, že ty moje problémy nechal na pokoji. Potom já jsem v Miláně byl ubytovaný u jedné rodiny, měl jsem pokažený doma DVD rekordér a pán, a nevím, jakým způsobem to mohl tušit, mi dal normálně celý nový DVD rekordér v Hamburku, mě dal evangelický kněz permanentku do ubytovny námořnické, protože jsem se dostal bez peněz, takže tak zase další pomoc. Potom já jsem pomáhal v Římě na nádraží termíny, kde spí lidé na ulici, že jsem dal rumunskému bezdomovcovi svoji bundu. Samozřejmě byla potom zima, to byl takový omyl. A poslední takový vážnější případ, jsem se snažil pomoci v Hamburku v benzinové pumpě jedné slečně, kterou doprovázeli dva Arabové a jeden Černoch. A já jsem mi říkal, že taky chovají slušně, že to je žena. Vzali z regálu láhev s pivem a rozbil mi jeho hlavu. Tolik krve, co ze mě vyteklo, prostě jsem nezažil ještě. A oni nasedli do Mercedesa, který řídil ten černošský taxík, a já jsem vytáhl z regálu další flašky a začal jsem jim to rozbíjet do auto. Přední sklo nejde rozbít na Mercedesovi, boční sklo se jim podařilo rozbít. Takže tak za pomoc jsem byl tak jako špatně odměněn. A to je vše.
0: No, tak pomáhat druhým by někdy nemělo být důvodem k tomu, aby člověk utrpěl nějakou újmu ještě k tomu. Tak to na zdraví. Pokud vám bylo ublíženo v souvislosti s tím, že jste někomu pomáhal, tak to nelze nebagatelizovat. Nevím, jestli jste se potom vy dovolal nějaké pomoci, jestli jste to třeba nahlásil a mělo to nějaké pokračování, nebo tím to skončilo?
1: Benzinář zavolal sanitku, říká, ta benzínka byla plná střepů ode mě potom, jako, jak jsem jim to auto likvidoval. Sanitka mi odvezla do nemocnice, zešili mi hlavu a měl jsem čekat jako v ordinaci, ale neměl jsem já jsem totiž neměl průkazku pojišťovny a to není celá fér, ale prostě nevěděl jsem, co jsou, že mám počkat v čekárně a já jsem odešel prostě do noci. Jsem odešel prostě pryč.
0: Uhum, takže to skončilo takto otevřeným příběhem. No, pane Jančo, tak snažil jste se pomoct, to je dobře, tak to má být a někdy k toho ten neskončí dobře, což je samozřejmě velmi špatně, ale když se zeptám, jestli byste pomohl znovu, tak co byste mi odpověděl?
1: To samozřejmě.
0: I se stejným koncem.
1: Mm-hmm. Já ještě pomáhám jinou cestou, jako tím, že se téměř každý den modlím růžence a věřím tomu, že tím pomáhám duším očistit, aby se dostali co nejdříve do nebe.
0: Děkuju, že i o tom mluvíte určitě. I ta pomoc a podpora, což je dnešní téma, tam někde z vrchu sem také patří. Děkuju za váš čas, účast v noční lince. Přeju krásnou noc a krásné
1: ale
0: brzké.
1: Ale takový trémista, podle vás jste to poznala, že no, mám trému.
0: Že jste poprvé v životě volal, vidíte. Ano, ale zvládl jste to dobře. Hezky jste si to nacvičil, telefonní číslo si uložte a zavolejte zase příště.
1: Ne, už nebudu po druhé volat. No to řekl všechno, co mám na srdci.
0: Bude jiné téma, bude si o čem vyprávět. Nechám to na vás. Naslyšenou.
1: Jediný, že by bylo téma výchova dětí potom nějaká. To bych k tomu měl komentáře. Dobře.
0: Témata jsou rozmanitá. Přeji
1: pěkné ráno a klidný spánek. Já říkám, já to plně emocí z toho večera, z toho odpuštění, jako, takže se pokusím hned co nejdřív usnout taky.
0: Tak krásné sny přejeme. Noční vysílání Českého rozhlasu končí. Děkuji za to, že jste se s námi povídali, že jste nám volali, že jste nás poslouchali. Děkuji za vaši společnost během noci. Přeji klidnou noc a příjemné probouzení se do nového dne. Loučí se Jarka Barboříková.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, vážení a milí, buďte vítáni. Divadlo pro vaše uši je tu zas, aby vám přineslo nebo vyčarovalo tu zvláštní atmosféru, kde vnímavý a pozorný člověk, posluchač, cítí tichou vůni slov. Bohužel, tohle přirovnání není z mojí hlavy. Ta tichá vůně slov je titulem knížky básníka a textaře Františka Novotného. A právě on dnes přijal naše pomyslné pozvání na procházku archivem mezi staršími nahrávkami.
2: Den se probudí.

0: Koncert bez plakátů, někdejší hudební hvězdy, bubeníka Víti Vávry. To je jeden z těch už asi trochu pozapomenutých textů Františka Novotného. Ostatně v dnešním divadle vám nabídneme jen a právě jeho textařské umění. Ať už v notových osnovách nebo u mikrofonu, kde František dodnes vlastně navazuje na to a jako fejetonista jde cestou, kterou mu předtím tak pečlivě ušlapal jeho předchůdce a jmenovec František Nepil.
1: Jak už asi víte, pár let tak trochu soupeřím se vzácným přítelem, bývalým dobrojitrníkem, spisovatelem a skvělým vypravěčem Františkem Nepilem. Určitě ne v psaní, na to by mi nestačil ani hasičský žebřík, abych mu dosáhl pokotníky, ale v zážitcích. Jako on mám i já rád Řecko. Vždycky, když tam jedu, vybaví se mi Františkovo povídání, jak běžel na závodní dráze v samotné Olympii, a to tak rychle, že je na fotografii rozmazaný.
2: Nedivte se, že když jsem vstoupil na plochu pravého olympijského stadionu, zavibrovaly ve mně všechny romantické žilky a začal jsem se svlékat. Zaběhnu si tu a ty mě vyfotografuješ, řekl jsem své ženě. Zděsila se, jednak proto, že antičtí závodníci tu běhali nazí jako prst, jednak, že několik turistů dříve než ona pochopilo, co tu bude k vidění, a usadilo se na valech, které zbyly po antických tribunách. Slunce žhnulo až k zbláznění, ale já proletěl po závodní dráze v Olympii jako blesk. Vy, kdo znáte mou postavu, víte, že jako kulový blesk. Diváci mě aplaudovali, já nemohl z toho horka popadnout dech, ale zjistil jsem, že jsem se snažil zbytečně. Moje osobní fotografka nevěděla, kde je spoušť, takže mě nevyfotografovala. Překlusal jsem třetí dvoustovku a žena to konečně zmáčkla. Na tom snímku není vidět nic než rozmazaná bílá čára. To jsem já, vysvětluju každému. Běžel jsem tak rychle, že mě nezachytila ani pětisetina vteřiny.
1: A já věděl, že si tuhle fotku hejčkal, protože komu z nás lenivých smrtelníků se to podaří. Určitě viděl a slyšel v duchu to burácení plných tribun. Doma si nábožně přivonil k bobkovému listu a celé si to v mysli prožil ještě nejmín dvakrát. V tom bych se s ním asi měřit nemohl, protože na mě by ani nemuseli mít fotoaparát. Při mé rychlosti by si mě klidně stačili i namalovat. Ale něco, čím bych Františka tak trochu trumfnul, se přeci jenom našlo. Dlouho jsem se chtěl podívat do Korinského průplavu. Ten spojuje Jonské a Egejské moře a je vykopán na úrovni hladiny, takže nejsou nutná žádná zdymadla. Lodím to ušetří 500 kilometrů plavby kolem poloostrova Pelopones a to už za tu námahu stálo. Je široký jen něco kolem 25 metrů, takže provoz tam je kyvadlový, protože větší lodě už vedle sebe nikoho nepustí. Žádná nesmí mít ponor větší než 8 metrů, protože by drhly o dno. Kolmé stěny kanálu jsou místy až 90 metrů vysoké, takže i na Petřínskou rozhlednu byste se tam dívali bezmála s 30-metrovým nadhledem. No řeknu vám, že ta více než 6 kilometrů dlouhá strouha za to podívání stojí. Vlastně udělala z Peloponésu ostrov. Že to byl chytrý nápad, to věděli už v antice. První, kdo si to uvědomil, byl tyran Periandros v 7. století před naším letopočtem, ale kvůli velkým nákladům postavil pouze jakousi kamennou železnici. Lodě po ní byly taženy na zvláštních podvozcích z jedné strany šíje na druhou. Byl to sice dobrý zdroj zisku, ale bylo to značně zdlouhavé a fyzicky náročné. Mnozí další vládci o kanálu také uvažovali, ale jak všemocný Cézar, tak i Botička, tedy Kaligula, byli zavražděni dřív, než se do toho mohli pustit. Až císař Nero, třikrát kopnul zlatou motykou do země a všechno další už nechal na otrocích. Kanál byl vykopán přibližně v délce 700 metrů, tedy asi do jedné desetiny potřebné délky. Kopal se na stejném místě, kde leží v současnosti. Nero však rok po zahájení zemřel a na průplavu se nepokračovalo. Myšlenka korinského průplavu byla obnovena, když Řecko získalo formální nezávislost na Osmanské říši. To bylo v roce 1830. Řecký státník Ioannis Kapodistrias požádal francouzské inženýry o zhodnocení projektu. Musel však od něj upustit, když byla stanovena cena na 40 milionů zlatých franků. Trvalo víc než 50 let, než francouzská společnost pro výstavbu kanálu konečně zahájila práci. Dokončena byla za 11 let v roce 1893 a kanál byl otevřen za účasti předních světových státníků. A nechyběl mezi nimi ani císař František Josef I. Za druhé světové války byl kanál poškozen a zprovozněn byl až v září roku 1948. Když jsem si prohlížel dobové fotografie, ta stavba vypadala jako obrovský dlouhý lom. Kamení a hlínu vyvážel malý vláček a vypadalo to, jako by se tam hemžili mravenci s krumpáči a lopatami. Budiš jim zdána úcta, že nechali na stěně kanálu zachovanou značku, kterou přikázal udělat císař Nero na znamení, kam až ho dokopal. A to je to, proč vám to všechno vyprávím. Ta značka, co vypadá jako reliéf malé akropole, je vidět pouze z paluby lodi. A já jsem vám ji viděl. Nedostal jsem se sice na olympské závodiště, ale na katamarán, který proplouval korinským kanálem tam a zpátky. Na obou začátcích kanálu jsou břehy

0: mám čekat. Tak jsem si řekl, že si dám záležet, až poplujeme zpátky. Pečlivě jsem si připravil přístroj a když jsme značku míjeli, stiskl jsem spoušť. Jenže v tu chvíli měl stejný úmysl jakýsi Japonec, který si stoupil přede mne, a tak místo Neronovy značky mám vyfocenou značku jeho červeného svetru. Takže jsem stejně jako František vděčný za tu první fotku, která je stejně jako ta jeho poněkud rozmazaná.
1: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
2: A ještě jedno setkání obou pánů Františků, Nepila a Novotného, na téma studánky. To mě tak jednou napadlo spojit jejich vyprávění, i když se při něm v rozhlasovém studiu vlastně nikdy nepotkali. Ale kdyby se potkali, třeba by to vypadalo právě takhle.
3: Dobré jitro, tak jsem si říkal, až bude někdo chtít, abych mu tuhle zemi vylíčil jedním nebo dvěma slovy, co udělám. A začalo mi být úzko, protože mi najednou letěla hlavou úplná vánice všeho, co u nás člověk může vidět. Hrady i dálniční mosty, hory, vysoké pece i chmelnice, sklárny, obilné lány a srnky na paloučku. Ale pak jsem si řekl, že to je prajednoduché, že vlastně vím, čím je naše země bohatá, čím se jí žádná jiná nepodobá, i když to bohatství leží dneska stranou našich očí, že přece žijeme v zemi studánek.
0: Tam, kde žijí studánky, se podle tradice ujímaly vlády královničky. To byly, jak jsem se dočetl, nejkrásnější dívky z vesnice. Šli v čele průvodu dívek, v ruce nesli džbán a na hlavě měli nejkrásnější květinový věneček. Když se zpěvem přišli ke studánce, se zaříkáváním jí čistili. Některé odhrabovali napadané listí, další bláto, a když byla studánka jako křišťál, královna nabrala vodu do džbánu a lila jí do všech světových stran, aby voda chránila lidi před nemocemi a zlem.
3: Když jsem byl chlapeček k zulíbání, či přesněji řečeno k unešení, pochoval si mě na klíně pán, který tam k nám chodil na procházky oholi, protože napadal na nohu. A ten měl oči, které se studánkám podobaly, jenomže studánkám za soumraku či v noci, protože byly tmavé. Jmenoval se Karel Čapek a já teprve mnohem později poznal, že těma studánkovýma očima viděl o hodně dál než kdokoliv jiný a že o tom, co viděl, psal, ale jak. On totiž napsal překrásný sloupek o prostém hliněném džbánku, o tom, že je k nesehnání a že by se nám neměl vytratit ze života. Ale nenapadlo ho, že i když k sehnání bude otázkou, kde do něho nabrat tu lahodnou studánkovou vodu. Máte-li ovšem po ruce pramínek, který nevoní práškováním, nýbrž hlubinou země či dokonce skálou, víte jistě, že stojí za to táhnout se od něho až do Prahy týden co týden, ne se džbánkem, nýbrž s plným demižónem.
0: Znám křišťálovou studánku, kde nejhlubší je les. Tam roste tmavé kapradí a vůkol rudý vřes. Tam ptáci laně chodí pít pod javorový kmen. Ti ptáci za dne bílého, ty laně v noci jen. Když usnou lesy hluboké a kolem ticho jest, tu nebesa i studánka jsou plny zlatých hvězd. Určitě jste si mnozí říkali spolu se mnou tuhle slavnou sládkou báseň. Nevím, zdali máte na mapě svého srdce také nějakou svoji studánku s nebem a hvězdami. Já ano, a ne jednu. Dokonce si k ním občas jezdím pro vodu. Některé jsou známé, jako třeba ta poustevnická Ivanova ve svatém Janu pod skalou, ale některé jsou v dlani krajiny ukryté uprostřed stromu.
3: U nás, nevím, jestli máte o tom zdání, se těch studánek začaly ujímat děti. Nejedny se už potěšili pohledem do pramínku, který svýma rukama vzkřísili z mrtvých. A tak jim a každému, kdo udrží studánku studánkou, přeji, ať u ní brzy najde stařečka, který jim splní tři přání.
0: stišíme své uchvátané

0: srdce, ochutnáme modro nebe a omyjeme duši tím sluníčkem, které jsme z její hladiny nabrali do dlaní.
1: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.

0: Nevím, jak to František dělá, ale na ty básničky, na 3 až 5 slov, je skutečný mistr. To je vám takhle. Na koncertech Spiritual Quintetu vždycky dostal ze sálu několik slov a během následující písničky, během jediné písničky, během pár minut, složil vtipnou říkánku. Podezření, že má v publiku domluvené kamarády, kteří vykřiknou ta správná slova, už dávno po letech vzalo za své a zůstal jen upřímný obdiv, jak to Františkovi rýmuje, třeba před publikem z někdejšího turistického oddílu tělovýchovné jednoty Nohyb Praha.
1: Byl jsem informován, že jde o turisty, tak vlastně je to věnovaný vám. Jmenuje se to Ztracen v pustinách. A je to na slova korupce, popelník, báberle, struhadlo, štokrdle. V tom nejspíš jisté kouzlo bude. Jsou lidé, které potkáš všude. Tak místo dlouhých výkladů uvedu jeden z příkladů. Ztracen v poušti, v moři písku, vzpomínám na rodnou výsku, kde žijí chytří, s nimi tupci, poctiví, jemní, ba i hrubci, náchylní třeba ke korupci. Jak tak pod fatou morgánou lkám nad partií prohranou, tu z terénního ohybu vykráčí parta nohybu. A dřív, než by mě napadlo, jeden z nich vyndá struhadlo, druhý skládací štokrtle, třetí cukrátka báberle a čtvrtý zatím schladnou tváří v ešusu silnou kávu vaří. A pátý, to je prostě mžik, dodá cigáro popelník, zatímco další kamarádi mi uvařenou kávu sladí. Tak je mi dobře, i když hic, neb v sahaře či uprčic, mám jedno vždycky celkem jistý. Všude narazím na turisty.
2: Divadlo pro vaše uši.
3: Víte, ono je to velmi obtížné přijít sem do takovéhle společnosti. Já se tam celou dobu tetelím úzkostí, protože tak jako klaun s barevnými míčky, oni si hrají se slovíčky a musím říct, že ta Honzova, ať jsou o čemkoliv, která jsem slyšel z jeho úst, ať to bylo o tom, co se děje někde ve světě, nebo co se děje někde nahoře, nebo ať to bylo vlastně slova, která kdysi říkal Shakespeare a my je třeba díky tomu můžeme slyšet taky. A jsou to slova z básniček, tak mají jedno společné. Vždycky voní člověčinou. A teď mě najednou v poledne Karel volal, tejkal a říká, prosím tě, očekává se, že bys mohl taky něco říct dneska. A já jsem se vylekal, protože jsem vůbec nic neměl. A říkal jsem, bože, tak jak si nebude ten Petránek rýmovat? Tak prosím, schovývavě posuďte sami. Když jsem byl na třetí stránce, tak jsem toho nechal. Jmenuje se to Petránek je jenom jeden. Těžko na mistra ódy 5, před očima se chvěje stránka, jsem pouhým kandidátem věd, ach, kam se hrabu na Petránka. Kde pro nás všechny skryta bývá od historie tajná branka, tam jenda jenom nudně zývá, kam s tajnou brankou na Petránk. Láska, peníze, vlivný post, co z mnoha klidných dělá Janka, to zvládne jenom osobnost. Klidně si vsaďte na Petránka. Nemá co státník musí mít, ne imunita, ne ochranka. Jana vždy chránil čistý štít. Jediná volba pro Petránka. Kde zloba a třenice vládnou, zbřituje náhle oblá hranka. Nenávist nemá šanci žádnou. Je mír, kde dali na Petránka. K srdci se písničky mu vinou, jak k vraníkovi patří vranka. Dozněla jedna, začne minou, Můzy se perou o Petránka. Co pro lázně břídla, pro věřící bůh, co pro špiony tajná schránka, co pro ptáky křídla, pro křídla vzduch, tak to jsou slova pro Petránka. Jak šatní skříně zdobí moly, jak panenství zdobí křehká banka, jak fotbalistu zdobí góly, je fair play znakem pro Petránka. Někdy nás celý člověk bolí, v duši krvácí drobná ranka, jen slabocha však osud skolí, račte vzít příklad od Petránka. Život je peklo, očistec i Eden, krom zisků nabízí i manka. Petránek je však jenom jeden a já jsem fanda na Petránka. Jestli je moudrost světa sůl, Honza je nekonečná slánka a člověčiny zlatý důl. Bože, díky ti za Petránka. Však konec ódy je nemilý. I když je čas jen věchet slámy, jsme vděční všichni za tu chvíli. Jsme rádi, že jsi tady s námi. S úctou, obdivem a láskou tvůj František. Tady to máš.

0: Jestli tedy pro někoho napsal František Novotný nejvíc textu na hudbu, bylo to pro kamarády právě ze Spirituál kvintetu. Řekněte sami, Pískající cikán, to je přece krásná a hlavně pravdivá písnička i po letech. František si taky náramně rozuměl s Karlem Zichem. Byli to správní kumpáni. Na Karla ostatně v Třeboni vzpomínal i další svou básničkou. Tentokrát na tři vybraná slova.
1: Chtěli jste strom, kapr, svět, takže je vidět, že jste Třeboňáci. A je to tedy pro Karla na tři slovíčka. On vždycky se taky docela těšil a dost si ze mě utahoval. Takže strom, kapr, svět. Do srdce lásku, ne do kafe brom, do úst pár slov, pár laskavých vět, do pouště studnu a slunce a strom, pro svět fajn lidi a pro lidi svět. Ať koně nadějí neslyší na pr, ať něhu najdem vždy blízko svých dlaní, ať hbitě v řece snů jak zlatý kapr, plní nám každý den každičké přání. Ať najdem to, co nejvíc schází, slušnost a rozum v každé době, a hlupáci nás nerozhází, když budem hledat nejdřív v sobě. Tak mi teď napadla Goethova moudrá věta. Docela trefná, řekl bych. Talent se rodí v tichu, charakter v riku světa. Obého dost měl Karel Zich.

0: Český rozhlas Olomouc, rádio vašeho kraje.
1: Samozřejmě, že nemůžeme v tom dnešním divadle věnovaném básníkovi a textaři Františkovi Novotnému opomenout jeho dlouholetou a nejen rozhlasovou spolupráci s hercem Luďkem Munzarem. Potkali se například u mikrofonu v seriálu Okouzlení slovem. Nikoliv o kouzlení, ale o kouzlení. Už v tom je to kouzlo češtiny. Tak si to pábení Františka Novotného a Luďka Munzara vyhutnejte, stejně jako poslední písničku, což je vlastně taky text z pera Františka Novotného, který zhudebnil Jura Pavlica. Nechvátej osude. A zase někdy u výběru z rozhlasového archivu naslyšenou.

uprostřed slova, gesta, nebo večera, jenom ne v prostřed milování, se najde stopa pravdy některá. Však miluješ-li, stojíš vlastně na ní.

0: Šťastný život se skládá z maličkostí. Ale šťastný život není maličkost, praví variace na Michelangelův moudrý citát. A tak si vám i dnes dovoluji nabídnout okouzlení maličkostmi Luděk Munzar
1: a František Novotný. Vlastně se nám dnes nabízí docela obyčejné povídání. Myslím, že už tu někdy zaznělo to vyšívané heslo z deček našich babiček. Vlídné slovo hubu nespálí. A souhlasíš s tím, že tím moudří předkové upozorňovali na velké tajemství pěkného života?
0: Jak by ne? Vlídné slovo je jedna z nejdůležitějších maličkostí, které dělají zjedumet. Maličkost jednoho písmena. Maličkost, díky které vyjde sluníčko i za deštivého dne. Maličkost, která nic nestojí a pokladem se stává. Je můstkem přes hluboké propasti lidského odcizení, zloby a arogance, které na mapě naší současnosti valem přibývají.
1: No ono stačí, když k pozdravu přidáte úsměv a pár chápavých slovíček. Když slečně, která vás obsluhuje, řeknete třeba sluší vám léto, noste ho. Nejspíš vám odpoví úsměvem a hned máte pocit, že jí práce víc baví. Nebo když řemeslníkovi řeknete něco ve smyslu, že je radost se na něj koukat, protože když to někdo umí, je to znát. A někdy stačí i samotný pozdrav.
0: No to je ono, obyčejná maličkost. Zrníčko slušnosti a co to udělá? Já si myslím, že tohle u nás teď nějak hodně chybí. Nevím, jestli záměrně, nebo jestli je to tíhou doby, tlakem konzumu, prázdnotou srdcí, neodpovědnou podrážkou moci, která pošlapává tolik bylinek základních hodnot, které lidstvo dlouho pěstovalo, aby vůbec mohlo společně žít. My jsme byli o prázdninách s naší rodinou společností, to je s mladejma v Holandsku. A jeli jsme lodí po kanálech, občas jsme zakotvili, vyšli jsme do městečka nakoupit, poobědvat, prohlédnout pamětihodnosti, jak to tak bývá. A všude tam jsme si vyměňovali pozdravy rámované úsměvem. A odkud, že jsme a tak dále. Praha, no je, tu máme rádi. Naprosto neznámí lidé dávali najevo, jak je jednoduché, aby bylo na světě hezky. Jak říkáš básníku, pár slov a krásná chvíle se narodí jako dítě.
1: No jo, ale někdy se divíme, co z toho dítka vyroste.
0: No ale i na to si pamatoval. Já si tu básničku našel a hned povím proč. Když vře to v tobě jako žhavá láva, když jícen chrlí slova a štráš rameny, buď opatrný kam, vždyť tak často se stává, že láva v letu schladne a jsou z ní kameny. Tak tohle jsem si uvědomil nedávno, před několika dny, v naší ulici v Modřanech. Jel jsem za tebou do naší základny, do cukrárny a uprostřed ulice dole stálo auto. Otevřená dvířka, blokovalo provoz, projet se okolo nedalo, protože bych ta dvířka urazil. Tak jsem zůstal stát, netroubil jsem, nic jsem neříkal, ani se netvářil, nedělal gesta, jen jsem tam stál a čekal. A z baráku se přiřítil nasupený chlapík s dvěma igletovými taškami a obořil se na mě. No, no, aby ses nepo... Myslíš, že jsi herec, že se s tebe všichni zblázni, nebo co? A pak řekl několik ještě sprostých slov. Já jsem koukal jako vrána. Naprosto šokovaně. A pak jsem si řekl, jakou asi musí mít ten člověk na duši hořkost, když reaguje takhle neadekvátně. Nejspíš to byl pilný čtenář bulvárního tisku.
1: Ovšem ne vždy je nevlídnost výrazem frustrace. Dobrý zažil spisovatel Augustin Sedláček, který velmi zasvěceně psal o našich hradech. Přeměřoval v jednom údolí nějaké hradiště. Když ho přepadl večer, zbalil si, jak se pěkně česky říká, fidlátka a vydal se směrem k Rokycanům. Prosím vás, Kdy asi dojdu do města, zeptal se prvního náhodného chodce, kterého potkal. Jděte! Ostře odsekl tázaný. Sedláček jen udiveně zavrtil hlavou, pomyslel si něco o hulvátech a šel dál. Když ušel pár kroků, ozvalo se za ním. No panáčku, když půjdete takhle, tak jste tam za půl hodiny.
0: No vidíš, a je tu další důležitá maličkost. Úsměv. Stojí méně než elektřina a dává mnohem více světla. Proto jsou asi tak oblíbené židovské historky. Třeba ta, jak se potká paní Kónová s paní Roubičkou a ta má pěkný nový kožich. No, ten musel stát pěkný peníze. Ale kde pak? Já jsem ho dostala za jedno rande od starého Silbersteina. Od toho hnusného chlípníka. A co jste s ním musela všechno dělat? Celkem nic. Jen se musela zkrátit rukávy.
1: No, k takové všední maličkosti, jestli budeme tedy vidět sklenici z poloviny plnou a ne poloprázdnou, tím mě jednou přivedl příběh, který jsem dostal poštou. A najednou ti z toho byl návod na přežití. Pomůžeš mi s tím?
0: Ano, velice rád.
1: S Karlem jsem pracoval v jedné stavební firmě, bylo tam psáno. Je to ten typ člověka, kterého rádi potkáváme. Má stále dobrou náladu a vždycky umí říct něco pozitivního. Vždycky uměl lidi motivovat. Když měl někdo z kolegů špatný den, Karel mu vždy uměl ukázat kladnou stránku celé věci, změnit jeho postoj, pohled na danou situaci. Slovem dodal každému energii a chuť řešit a poprat se s problémem. A na otázku, jak se máš, měl oblíbenou odpověď.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už dvojče.
1: Byl jsem velmi zvědavý, jak to dokáže, jak je to možné. A tak, když se jednou naskytla příležitost, zeptal jsem se ho na to. Jen se nepřetvařuj. Nemůžeš být snad pořád dobře naladěný. Celý den, každý den, celý čas. Jak to děláš? A on mi zajímavě odpověděl.
0: Každé ráno, když vstanu, tak si řeknu, že mám na výběr dvě možnosti. Buď budu mít dobrou náladu, nebo si mohu vybrat tu špatnou. No, a já si vždycky vyberu tu dobrou. A když se mi přihodí něco špatného, mohu si vybrat, zda budu obětí, nebo zda se z toho poučím. A já si vždy vyberu možnost poučit se z toho. Vždy, když někdo ke mně přijde a stěžuje si, mohu si vybrat. Buď přijmu jeho neštěstí, anebo se budu snažit pomoci mu najít nějakou kladnou stránku života. A já si vybírám vždycky tu druhou možnost. Hledám spolu s ním ten důvod, pro který se vyplatí bojovat a žít dál. Hledám tu kladnou stránku života.
1: No jo, ale to ovšem není vždycky tak jednoduché, protestoval jsem.
0: Ale je. Celý život si vybíráme. Když si odmyslíš všechny ty hlouposti okolo, každá situace je ve skutečnosti volba. A ty si vybíráš, jak lidé ovlivní tvou náladu. Ty si vybíráš, zda budeš mít dobrou nebo špatnou náladu. Jednoduše řečeno, ty si vybíráš, jak žiješ svůj život.
1: Hodně jsem přemýšlel o tom, co říkal Karel. Krátce potom, co jsem odešel pryč z té stavební firmy, jsem začal podnikat sám. I když jsme se s Karlem už nevídali, mnohokrát jsem o něm přemýšlel. Když jsem se dostával do problémových situací, když jsem si vybíral, jak budu žít svůj život, namísto toho, abych jen bezhlavě reagoval na konkrétní situaci. Za několik roků potom jsem slyšel, že Karel měl vážnou nehodu, když spadl z 20-metrové výšky. Po 18-hodinové operaci a dlouhých týdnech na lůžku ho nakonec pustili domů se zadrátovanou páteří. Setkal jsem se s ním asi půl roku po té nehodě. A když jsem se ho zeptal, jak se má, odpověděl.
0: Kdybych se měl jen ochlup líp, byl bych už svoje dvojče. Chceš vidět moje jizvy?
1: To jsem odmítl, ale zeptal jsem se ho, co se mu přehnalo hlavou, když dopadl tehdy na zem.
0: První věc, která mi proběhla hlavou, byla, že chci vidět. a těším se na děťátko, protože manželka měla zanedlouho rodit. A hned v zápětí jsem si uvědomil, že mám dvě možnosti. Mohl jsem si vybrat život nebo smrt. Tak jsem si vybral život. Záchranáři byli skvělí. Stále mi opakovali, že to bude dobré. Ale když mě přivezli do nemocnice a uviděl jsem hrůzu na tvářích doktorů a sestřiček, tak jsem se skutečně polékal. V jejich očích jsem četl, toto je mrtvý člověk. A uvědomil jsem si, že musím něco udělat.
1: A co jsi udělal?
0: No, byla tam taková silná nemotorná sestřička, která na mě řvala, jestli jsem na něco alergický. Ano, odpověděl jsem. Lékaři i sestřičky zpozornili a čekali na mou odpověď. Nadrhl jsem se a jak to šlo, jsem zakřičel. Na vážné ksichty! Když se dosmáli, řekl jsem jim, rozhodl jsem se, že budu žít. Operujte mě, prosím, jako živého a ne jako mrtvolu.
1: No a Karel přežil nejen díky úsilí a mistrovství chirurgického týmu, ale i díky svému úžasnému přístupu k životu. Od něho jsem se naučil, že každý den máme možnost žít naplno. Co prožíváš, to chceš. Co chceš, to prožíváš. Není důležité, co se děje, ale jak to člověk přijme. To rozhoduje o všem. Jak přijme to dobré, ale i to špatné, co se nikomu z nás nevyhne. Proto se netrap, člověče, co bude zítra. Zítřek, ať se o sebe postará sám. Každý den přináší do starostí i bez toho. Kromě toho, dnes je ten den, kvůli kterému jsi se trápil už včera.